budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, které jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

0: pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsícema, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mně to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, že jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavý. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost, protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo? A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít, těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park hotelu na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirš, ředitel Dataclare O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo Sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolák, náš generální partner.

0: se jmenuji Michaela Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta. Bajte, pozdrav.
1: Já 13. ročníku konference Generation Access and Tema AI, moje konkurenční cíl.

0: Velmi si vážím toho, že jste přijeli, velmi si vážím krásné řeči pana Nováka, kterého si vážím, a děkuji paní Míše Krauzové, že organizuje každoročně semináře na nejrůznější téma. I když umělou inteligenci nevědomky používám, tak já už dožiju bez ní.
1: Vedle mě sedí Filuta. Já to teda upřesním. Slavo Švancár je šéfem společnosti Filuta a měl bych to říkat s Mekim L?
2: O, ne, s tvrdým Filuta.
1: Tvrdým, Filuta. Slavo, proč Filuta?
3: To je hezký slovo.
2: Já teda upresním tu moji pozici. Já jsem technologický ředitel a Filuta vychádza z nášho zakladatele Filipa Dvořáka, který je vlastníkom té technologie, s kterou pracujeme, a Filuta je jeho už dlhoročný projekt. Je to už názov jeho disertační práce a hodí se tam na to, co robíme my. Vlastně pomocou AI se snažíme robit lidi chytřejšími, efektivnějšími, takže ten náš produkt je taky Filuta v firemních procesech.
1: AI tady s náma je, můžeme se tomu bránit, můžeme proti tomu protestovat, ale jak říkají Cimrmani, to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Pak je asi lepší nebýt tím nepřítelem, nebo odpůrcem, anebo pasivním, ale přidat se. A to je to, co děláte.
2: Ano, je to tak. AI tu s námi je, s námi bude, musíme si na to zvyknout. A takisto ako s veľa ďalšími vecami, je to dobrý sluha, ale špatný pán. Takže je dôležité naučiť sa pracovať s AI správne, naučiť sa ju správne využívať, aby nám pomáhala v tom, čo robíme, a nie naopak škodila. Takže toto je to, s čím sa my snažíme aj pomáhať našim zákazníkom, že zefektívňujeme ich v ich existujúcich procesoch. Snažíme sa zefektívniť stávajúcich ľudí tak, aby mohli svoju prácu vykonávať efektívnejšie, lepšie, aby mali väčšiu kapacitu a podobne. A naopak, aby sa nemuseli zapodievať vecami, ktoré sú monotónne, nudné, vecami, na ktoré ľudia častokrát nie sú vhodní, ale dneska nemáme inú možnosť, pretože iné riešenie na to nie je. Takže sú oblasti, na ktoré nám AI obrovsky pomáha, obrovsky zefektívňuje a umožňuje ľuďom robiť to, na čo sú ľudia dobrí.
1: My to trošku taky už poznáváme v naší branži, protože jsou věci, které třeba u filmu se dělaly hrozně komplikovaně. A teď to jde úplně jednoduchoučce. Samozřejmě je tam ta obava z druhé strany a řada tvůrců s tím jako bojuje, že říká, aby jsme náhodou nebyli v situaci, že pak režiséři nebudou

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášící a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme. Takže odtamtud já jsem se k AI dostal a hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověka, co to s ním dělá. O tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbí, že jste říkal, že nás to začíná mlít a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako, že nás to začíná vlastnit. Máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle. Ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít, s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím, naprosto věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To bych se podepsal, no.
0: Kde budeme jako civilizace když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
1: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak
0: tam můžeme
1: si můžeme říct ano. Jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
0: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
1: Výborně, výborně, výborně platí. Jo.

0: zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflošpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svá přinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Z hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho Západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.

0: televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono.
1: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
0: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
2: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson & Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci, hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta, teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká, takže jsme měli z toho velikou radost.
3: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz, proč se to stalo jemu, proč to není nic osobního. Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
2: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
4: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
2: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
0: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
5: Myslím si, že i opoziční zastupitelé by se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru.

0: na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
1: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
2: Opravdě, řekněme si, jsou věci, které se na hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
1: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
2: Na to vám dávám hlavu na špalek.
3: Že jo?
2: Ano.
1: To je hodně silný kafe.
2: Ale je to tak.
1: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata. To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
2: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
1: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
4: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
1: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
5: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost a takže jsem v tom jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no sem ne, já přece vidím barák na Hluboký.
6: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná a taky přesně to, o čem tak, si svědčím, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega.

0: architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
1: Je to tak vlastně, jako vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, do něho už žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonního seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně vám poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jakoby se vlastně jako rodina to pinkla a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátelé přátel sdílí o svém okruhu a pak se to prostě může dostat k tomu anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako dostuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jako vím, jak to je. A hotovo. A to je správný, tak to má být.
2: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
3: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak toto v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiruji na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rydza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
3: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, kdo dovede policii na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objedná, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdy hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
0: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
1: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
0: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
1: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
2: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal. Je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
0: A teď ta nepříjemná otázka. Ne, kdo to udělal. Tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá. Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Vébr z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
4: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
1: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
3: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Vébra, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že do politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavním motivem toho spáleného auta.
5: Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rehm říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity, ten její vzkaz je jasný, ty politický prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyvinil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na usnesení, tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členů zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo bojeruto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
6: Takže nechám hlasovat o výzvě k omluvě za výroky související s tím útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
0: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici, platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
0: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na Farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území Farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak Farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užíváním.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Milná?
3: No je to tak, Farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
3: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
3: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následují

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, kde ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost, a další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejíž držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
0: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna. Tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili i jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu Ječe jedničky. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host proměnil písmena AI, neboli AI, na svůj koníček i zaměstnání. Štěpán Janás, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že jsem asi nepřeháněl, protože seš člověk, který mě bez nadsázky vlastně přivedl k AI. A to jsme se znali jenom od vidění a vlastně díky vašemu kurzu já jsem před nějakými lety se dostal k podstatě umělé inteligence. Druhé prvenství máš v tom, že jsi mě seznámil s robotickým psem, protože to jsem taky viděl jenom vždycky na obrazovkách a najednou mě před pár dny podal packu. Jaká byla tvoje cesta k umělé inteligenci a k AI?
1: Jo, tak děkuju za dotaz, to je na hodně dlouhé povídání. Nevím, jestli na to budeme mít dostatek času, ale když bych to měl nějak zkrátit, tak já jsem vždycky, teď nedávno jsem měl rozhovor v rádiu a docela jsem se tam o tom rozpovídal. Nicméně já jsem vlastně vždycky byl zaměřený na to a bavilo mě být u věcí, které jsou vlastně trošku jako game changing, jsou, mění věci, vlastně mění zajeté pořádky a zároveň to musí být jako technologicky trošku jako zajímavé pro mě. Jo? A já zároveň sám jako člověk jsem dost, bych řekl, o sobě generalista, takže já nejsem úplně úzce zaměřený jako odborník, třeba chemie nebo prostě nějaká medicína, tak. Ale zajímá mě jako široký rozsah, vlastně mám široký záběr do nějaké určité hloubky. A tohle to jsem měl takhle jako a budoval jsem si to v sobě většinu let mýho pracovního života. A s příchodem vlastně AI jsem se dostal do fáze, protože ono jako být generalista, ještě taková vsuvka, není to úplně jako ideální, protože potom, já když jsem se třeba hlásil do různých firm a chtěl jsem samozřejmě o sobě jako vždycky hodně a žádal jsem o vysoké posty a tak, takže ambiciozní to jsem vždycky byl, ale občas to bylo trochu zklamání, protože když jsi jako generalista, tak většinou nezapadneš do žádný té škatulky, kterou ty firmy jako mají nastavenou.
0: Znám to.
1: A já jsem si tím připadal, že jsem si říkal, tyjo, to je prostě strašná škoda a i třeba z různých jako větších firm jsem dostal třeba od talent huntera nebo talent manažera, který rozvíjí talenty v těch lidech, kteří říkají, ale jste strašně zajímavý člověk, super, ale my pro vás nemáme práci vlastně, protože my vás nemáme kam šoupit.
0: Jo, nemáme škatulku.
1: Nemáme tu škatulek, prostě ten šuplík, kam byste dobře pasoval, protože vlastně my potřebujeme jako toho člověka do toho šuplíku. Já jsem si říkal, to je hrozná škoda vlastně v hlavě a to měl jsem z toho často, nebo v určité době jsem se cítil tím trochu jako frustrovaný a říkal jsem si, že vlastně jako něco je nám blbě. A pak přišla doba vlastně AI, už je to teda teďkon skoro snad 3 roky zpátky a teď nemyslím AI jako obecně, protože to už je tady řadu dekád v různých podobách, ale velmi úzce specializovaných. A nám tady vlastně ty 2-3 roky zpátky vlastně vybobtnala ta doba té komerční AI, tak jak ji dneska známe, kdy opravdu každý člověk může si sednout počítači, otevřít si konzoli a vlastně napsat dotaz a dostane velmi zajímavou a velmi jako chytrou odpověď. Samozřejmě ne vždycky tomu tak je, ale dneska už jsme v situaci, kdy zpravidla tomu tak je. A já když tato doba začala, tak jsem vlastně si říkal, tyjo, tak to je hodně jako zajímavý, protože já vlastně s tím přehledem, který mám jako široký, ale jenom jako mělký, ne do té hloubky, ale jenom jako do určité jakoby mělkosti, tak já jsem schopný si vlastně jako s tím AI velmi pomoct a v těch oblastech, které zrovna budu potřebovat, tak jsem schopný se dostat velmi hluboko za velmi jako krátký časový úsek. Takže tohle byla vlastně věc, která mě dávala hrozně jako rozhled a možnost a potenciál toho, že v téhle oblasti by mi dávalo smysl být, protože si cítím, že tam patřím. A vlastně tomu tak je.
0: Takže to byl prvopočátek vnitřní hnutí.
1: Asi bych to
0: nebo to zacvaklo do sebe, že říká, ano, moje rozervaná povaha se tady najde.
1: Myslím si, že jo.
0: Šel jsi na to dobře, protože velmi rychle se z toho, co ti jako napadlo, stala firma, která začala i sehnal z lidí a dal dohromady tým, který začal AI učit. To je ten projekt Naučíme AI.
1: Ano.
0: který byl osudný v dobrém slova smyslu i mě, protože jsem dostal tu pozvánku, kontaktovali jsme se, my jsme tam potom měli k vám točit. Strávili jsme s kolegou, s Petrem, jsme tam strávili několik dnů a ty dny pro mě byly bez nadsázky, musím říct, taky jako zlomový. No. Taky jsem, utrpěl jsem jako velmi jako pozitivní zkušenost.
1: Za to děkuju a samozřejmě podobný efekt to mělo i na ostatní lidi. My jsme vlastně za jenom minulý rok proškolili přes 4000 lidí po celé České republice a to buď to jako fyzicky někde v nějakých prostorech napříč republikou nebo i online. Takže mělo to velký dopad opravdu pro jako hodně lidí. A i podle zpětných vazeb je vidět, že jim to částečně jako změnilo i způsob uvažování. Mm-hmm. Jsou na tom podobně možná. Jo? Do dnešní doby vlastně ty nástroje používají. A je to velmi dobře, protože pokud bychom měli naplnit nějakou jako naší vizi, kterou tam vlastně s kolegy máme, v rámci Naučíme AI a dalších firm, které teď s tím začínají souviset a vlastně jsou propojené s tím, tak cílem je, aby jsme fakt tady nezaspali a aby jsme to, co je prostě dneska k dispozici a je možné využít, aby jsme opravdu co nejefektivněji a nejrychleji využívali a tím se dostali i v rámci České republiky do nějaké jako oblasti, kdy budeme vnímáni a budeme se cítit, že můžeme být klidně jako stát nebo vlastně jako země, která je na špičce toho, jak využívá technologie.
0: Mně se na tom líbí, musím říct, že tam je, ty jsi použil slovo game changing, tam opravdu dochází k tomu, že i malá země, jako je Česká republika, najednou může získat velmi významné místo v tom týmu hráčů v rámci celého světa. Není to o tom, jestli máš nerostné zásoby, jestli máš plochy zemědělské půdy, jestli tady svítí sluníčko nebo nesvítí sluníčko. To jsou všechno limity, které jako nadělila příroda nebo nějaká rozehrávka, která se udála ještě daleko, daleko před náma. Tady a teď je možnost úplně zásadním způsobem vstoupit do nějaké hry nebo nevstoupit. To je to, o čem všechny vlády historicky zpátky mluvili, nechceme být montovnami a blablabla, že jo. Je otázka, do jaké míry, já si nemyslím úplně, že to je ještě optimální, ale snad taky přijde čas, kdy to spoustě lidí, kteří vedou stát, dojde, že tady je to téma, kterému by se měli věnovat, že my máme spoustu chytrých lidí a jsme, myslím si, jako mentalitou, ten náš národ je takovej, že my umíme hledat ta řešení a ty zkratky. Dřív se tomu říkávalo, že s tím umíme trošku jako, že to umíme očurat a umíme si najít tu jednodušší cestu, nejít tou nejklopotnější, což nás naučil socík a všechny ty doby minulé. A já myslím, že tady je přesně ta platforma, kde by to mohlo fungovat. Nepotřebujeme, jak říkám, nepotřebujeme k tomu ani velký pole, ani nepotřebujeme ideální sluneční svět a já nevím, co všechno. To, co nemáme, ani moře, ale potřebujeme k tomu chytrý lidi a potřebujeme k tomu nějakou formu vzdělávání toho národa a pak opravdu může být. Já to skočím, vy v tom jdete dál, jedna z forem, jak to jde, bez toho, jestli u toho bude nebo nebude vláda, a to jsou různé cesty, jak těm lidem to přiblížit. Chystáte konferenci. Bohužel chystáte zrovna v den, kdy já budu mít poměrně pro mě významné narozeniny, takže tam nebudu, ale prodej to pochlup se, protože to je dobře a je to věc, která je důležitá a které fandím.
1: Děkuju. My vlastně, jak jsi správně řekl, my chystáme vlastně větší akci. Ono jedná se o konferenci, kde bychom vlastně chtěli představit zajímavou a velmi jako už konkrétní formou to, jak firmy a třeba experti a profíci, kteří využívají AI na republikové úrovni, to zvládli, protože pro ně to samozřejmě byla taky transformace. Není to tak, že vlastně jakoby automaticky by to od začátku uměli, ale jenom opravdu s tím strávili velké množství času a samozřejmě velké množství jako neúspěchů a zklamání až do doby, kdy se vlastně z toho jako poučili a podařilo se jim to vlastně jako nějak zavést do své praxe. Každý v nějaké jako své určité oblasti. A my jsme vlastně i na popud jako absolventů kurzu a lidí, kteří máme, jako, které máme kolem sebe, tak jsme měli takové jako žádosti o to, aby jsme udělali nějakou akci, nikoli v školení, ale akci, kde vlastně bude docházet k nějakému hromadnějšímu sdílení tady těch best practice a vlastně jako těch nejlepších zkušeností, které si ty lidé zvládli. A my jsme se rozhodli, že teda na to uspořádáme konferenci v Českých Budějovicích, kterou uděláme jako pro jižní Čechy. Zaměříme ji vlastně primárně pro firmy a podnikatele, ale je samozřejmě určena i pro laickou veřejnost, nebo řekl bych pro veřejnost, kterou zajímá AI a vlastně mají třeba nějaký projekt, chtěli by ji posunout dál a podobně. Na druhou stranu ta cílová skupina zejména jsou firmy a podnikatelé, protože to jsou vlastně jako subjekty, které nám dávají práci a tvoří tady vlastně jako drtivou většinu HDP. To, že tady máme obrovské firmy a korporáty, to je pravda, ale většinu stejně HDP v kraji dělají malé a střední podniky. A pokud mám správné informace, tak třeba víc než 70%, což je nezanedbatelná část, je majoritní. A pro tadyhle ty vlastně subjekty se ale takovéhle akce vlastně nekonají. Jedna z věcí, kterou mohli třeba zástupci firmy, je přesně dojít na nějaký kurz nebo si nějaký kurz objednat. To je fajn, ale sdílení těch věcí vlastně od těch špiček teďkon v téhle době je velmi důležité, protože v té oblasti AI se to posouvá tak strašně rychle, že to, co třeba ty jsi se naučil vlastně u nás na kurzu před rokem nebo tři čtvrtě rokem zpátky, dneska už i sám víš, že vlastně se ty věci tak strašně rychle posunuly, že možná...
0: Já už asi pátou verzi té platformy, kterou používám, a furt se to upgradeuje a nový a nový. A je to lepší, musím říct, významně.
1: Jde to rychle strašně dopředu a zároveň tam ale přibyla řada dalších možností, které lze využít, a vlastně člověk nemá, není jakoby možné, a třeba i já s tím mám problém, a to v tom jako děláme, udržet všechny ty jako informace na úzdě, vlastně vědět, co je všechno nové. Jo? To je velmi náročné i pro nás, kteří vlastně to jako se snažíme razit a učíme v tom ty lidi a firmy. Takže ta konference vlastně je určena vlastně proto, aby pomohla vlastně přitáhnout ty nejlepší z těch firm, kteří vlastně buď to používají nějak AI, nebo vyrábí nějakou svoji platformu, nebo mají nějaký svůj produkt, který AI používá. A mají buď to vlastně i to jako formu rady, kterou jako poskytnou a řeknou to poselství a řeknou ty své zkušenosti vlastně, jak to zvládli, což může být velmi transformační pro lidi, kteří to slyší, kteří řeknou, dobře, tady mi člověk během 20 minut řekl, jak to zvládl v posledním dvou letech a co byly ty zklamání, na co si přesně dát pozor a jak to přesně dělat, abych tohle přeskočil. Mm-hmm. Takže za třeba jednu přednášku od takového speakera vlastně můžu velmi jako ušetřit čas, když to udělám podobně, jak on
0: říká. Vyhnout se slepým uličkám.
1: Ano. A pak jsou tam vlastně různé platformy, které mi velmi můžou snadno jako usnadnit práci, když je se rozhodnu použít. A zároveň jsme to vybírali velmi opatrně, tak aby bariéry vstupu, to znamená, když si budu chtít pořídit nějaký jako nový nástroj, který má nějaké konkrétní jako přínosy, velmi zásadní, tak aby to bylo dostupné pro klidně malé firmy, to znamená řádově třeba tisíce korun měsíčně, drobné tisíce korun měsíčně za využití té platformy, což je super.
0: Ono je to i pro spoustu lidí jako psychologická bariéra, protože to je něco, co třeba neznám. Že? A teď mi někdo řekne, kup si to za velký prachy. Budu přemýšlet, že nemám srovnání. Když si koupím nástroj, který znám, tak je to pro mě snazší, protože mám s tím srovnávat. Tady třeba ne, takže to je, a viděl jsem to u spousty nabídek, kde ti lidi tuhle premisu nectili a divili se, že jim to nefunguje, že vlastně ty lidi jako nemám-li srovnání, tak nenakupuju, to je přirozené.
1: Ano, a zároveň je důležitá ta cena, protože vlastně akorát v oblasti AI, já sám cítím, a je to jako asi běžný jev, že firmy se jako méně vrhají do nějakých větších investicí. Některé teda ano, ale většina firm se nevrhá bez hlavě do nějakých investicí, jako řádově stovky tisíc, půl milionu a milion a výš. Protože to, co se stalo teď za posledních půl roku, tak kdyby si přišel před půl rokem, že potřebuješ nějaký specializovaný software, který využívá AI, asi pravděpodobně by ti ho někdo ukázal nacenit klidně za vyšší stovky tisíc nebo miliony. Na druhou stranu dneska si to si schopný udělat takhle, lusknutím prstu sám vlastně, jenom že s tím strávíš pár hodin.
0: A lidi to ví. Tak.
1: Takže vlastně je velmi důležité přistupovat k firmám, což by měl každý jako ten podnikatel a zakladatel jako řádný hospodář a zamýšlet se nad tím, jestli opravdu jako teď chci v úzovkách, chtěl jsem říct vyhodit, ale vlastně investovat třeba půl milionu, že mi to s něčím pomůže. A nebo můžu strávit, můžu jako vlastně vzít svůj vlastní čas, nebo najmout si třeba konzultanta, který mi pomůže, který

0: se tím jako živí a pomůžeme zanalyzovat tu firmu jeho vlastníma očima třetí strany, která do toho úplně
1: nevidí. Eliminuješ profesní slepotu.
0: A potom vlastně doporučit nějakou jako trajektorii věcí a nástrojů, které stojí opravdu třeba stovky až drobné tisíce, kde se to dá dobře poskládat, než abych se pustil do vývoje něčeho za milion korun. Takže to je ten trend.
1: Nevymýšlet, co už je vymyšleno. No tak pozvi, ukaž, co tam máš.
0: Takže rád bych pozval vlastně...
1: Ještě vejš.
0: Tak. Rád bych pozval teda všechny sledující, pro které tohleto jako může být relevantní, na konferenci iWay do Český Budějovic. Tady máme takový skromný letáček.
1: Vidím, že to je na výstavišti.
0: Je to na výstavišti v Pavilonu
1: Z. To je hezké místo.
0: Takže hezké místo.
1: Dobře se tam dá zaparkovat.
0: Tak a vlastně, jak bude probíhat celý ten program, tak bude se jednat vlastně o jednodenní konferenci, kde vlastně po startu té konference budou probíhat na hlavní scéně přednášky od speakerů, které budou zaměřeny právě na věci týkající se prvně jako v bloku jedna vize, mindset a vlastně jak jsme na tom v rámci Evropy, České republiky, jaký tady máme potenciál, jak jsme tady na tom na jihu a kam to všechno jako směřuje. Jsou tam velmi zajímaví speakři, kteří jsou, jako řekl bych, úplná špička v tom, jak a vnímají jako úplná špička to, kam se posouváme a jak rychle, jak se to jako vyvíjí. Je tam prezident vlastně České asociace umělé inteligence, je tam pan Honza Kavalírek, který dělal vlastně teď s minulou vládou zmocněnce, vládního zmocněnce pro AI, dneska vyjednává v Bruselu, je tam pan Pánek, vlastně součástí panelové diskuze, což je vedoucí tady Boše, vlastně technologického centra, který razil inovaci a digitalizaci v Boši už v době, kdy vlastně jsme tady vůbec žádné datacentra ještě neřešili, což už je možná jakoby dekádu zpátky, nebo díl než dekádu zpátky. Je tam pan docent Stehel, vlastně jako ředitel vědecko-technického
1: Znám
0: parku.
1: Znám se s ním, seděl tady v křesle.
0: Vojtěch, skvěle, takže ten o tom dokážu mluvit za vědecko-technický park a další. Je tam pan Zajček, prezident stávající, zvolený, znovu zvolený prezident hospodářské komory.
1: Takže, no máš tam zvučná jména? Teda
0: tak,
1: to zase
0: tak,
1: jako
0: takže tohle jsou vlastně jakoby, tohle jsou lidé, kteří vlastně do toho vidí opravdu jakoby z toho nadhledu, vidí, jak se to jakoby vyvíjí a jsou schopni a mají možnosti k tomu říct velmi zajímavý jako point, tak aby tě jako chytli a řekl jsi dobrý, tak za prvý je s tím potřeba něco dělat, vidím, že to je, má jakoby šanci, vidím to, co jsem tady už zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, že tady máme v Česku potenciál si fakt jako pomoct sami a být v tom velmi dobří, možná i výborní, ale musíme jako do toho vlítnout.
1: Kde je vůle, je i cesta.
0: A to je součástí vlastně takového jako vizionářského motivačního bloku jedna a pak už jdeme do té praxe. Jo? Takže vlastně budeme se bavit tam o tom, jak konkrétně vlastně v kterých firmách konkrétně využívají AI, jak každý den ta firma funguje, aby vlastně z toho dokázala vytěžit co nejvíc, jak ty lidé vlastně jsou motivováni s tím pracovat. Pak tam máme dotazy, pak tam máme vlastně jako přednášky na konkrétní platformy, kde jsi schopen za opravdu jako třeba 1000 korun měsíčně si sestavit vlastní CRM, vlastně nějaký jako zařízení nebo platformu, kde můžeš si evidovat zakázky, můžeš vlastně tam vést projektové řízení. To, co by vlastně všechno stálo, možná vyšší desítky a stovky tisíc si jako připravit pro
1: lidi.
0: Svoji firmu a tým lidí, anebo opravdu dodavatele za třeba 200-300 tisíc, který ti udělá robustní CRM pro projektové řízení napojené třeba na nějakou tvoji zákaznickou bázi někde jinde, tak dneska jsi schopen s jednou platformou, která má v sobě AI asistenta, který mu napíšeš, co potřebuješ a on ti vlastně jako tam vytvoří ty tabulky a další věci a vedle se zeptáš třeba ChatGPT, jakým způsobem to napojit na to svoje stávající CRMko, tak takhle prostě snadno si schopen to dělat. Takže to je třeba jedna věc, která je velmi jako relevantní mít CRMko. Další věc, která je relevantní, pokud třeba nás poslouchají jakoby lidé, kteří podnikají, nebo lidé, kteří mají v rodině podnikatele, tak každý podnikatel musí prodávat. Jo, je to prostě řehole, ale bez prodeje to prostě nejde. Když neprodáš, tak tady nemůžeš vlastně jako být. Takhle jednoduchý to je. A k tomu, aby si jako prodal, dneska potřebuješ zpravidla marketing, sociální sítě, dneska to je velmi jako běžné. Takže jeden z nástrojů je tam třeba, který je z hlavních partnerů, který dodává vlastně řešení, je to jako platforma, kde ty jsi schopen si napojit všechny svoje sociální sítě, a jsi schopen nastavit automatické postování vlastně příspěvků, videí a čokoliv, co si vyrobíš, na všech sociálních sítích, které si tam napojíš třeba na měsíc dopředu. Takže a zároveň ti ta platforma pomáhá s tvorbou těch jakoby videí, zároveň je tam propojený nástroj Canva, schopen si vlastně jakoby připravit vizuály, videa a další věci a vygenerovat vlastně textaci k těm jednotlivým postům podle toho přesně, co je potřeba pro to sociální síť nebo to konkrétní médium, protože každá ta sociální síť to má jinak. Velmi složitá věc, na kterou potřebuješ standardně agenturu s tímhle. Zaplatíš prostě pár stovek měsíčně a máš to jako hotový, můžeš si to udělat jednou, sedneš k tomu třeba 3-4 hodiny jednou měsíčně, nastavíš si publikační plán na všech sítích třeba na měsíc dopředu.
1: Takže teďka myslím, zbystřila strašná spousta lidí, protože internet je zaplevelený desítkama lidí, kteří tohle nabízí, mají to a prodávají to dál, ale jako pod sebou, že jo, samozřejmě. A říkají, pošlete nám prachy a my vás to naučíme, anebo my vám to budeme dělat. Takže přesně si myslím, že teď si to... Štěpáne, já tě v tomhle trošku, pardon, ale zastavím, protože já bych pozval lidi, aby přišli a odkázali je, protože v momentě, jak to proberem celý ten program, tak se v tom ten divák ztratí. Je to někde na stránkách?
0: Určitě ještě jedno ukážu vlastně na webových stránkách.
1: Řekni je.
0: iwaycon.cz, je to iwaycon, con jako conference.cz, takže tam celý ten program vlastně je uvedený.
1: A lístky ještě jsou?
0: Lístky ještě jsou, blížíme se teď do úplně závěrečné fáze, takže vlastně probíhá ten největší jako zájem o to, teď vidíme opravdu desítky lístků denně, kteří vlastně zájemci nakupují.
1: Důležitý takže, ještě řekneme, 2. června.
0: 2. června.
1: To za den?
0: 2. června je úterý.
1: Úterý. A od?
0: Je to od 9 hodin, 9 hodin startujeme, ale začíná vlastně ta akce už od 8.
1: Ano, a předpoklad, kolik si mají lidi udělat času?
0: Je to celodenní konference,
1: takže do večera.
0: Takže do večera končíme zhruba 17.30, ale některé z workshopů vlastně budou běžet až třeba do 18 hodin. S tím, že co je důležité ještě říct, tak bude to jako event, který poběží paralelně hlavní scéna a workshopy zvlášť. Takže vlastně člověk si vždycky jako vybere
1: si co
0: ho zajímá, naplánuje si vlastně jako na které ty z těch speakerů a vlastně těch částí toho programu si chce jako zajít. A na ně rovnou jde. Jo? Připraví si vlastně jakoby plán. Máme na to eventovou aplikaci, kde vlastně si každý člověk může podívat vlastně na ty akce, které jsou, jakoby ve formě kalendáře, aby jakoby byly zarovnané.
1: A naplánovat. A vlastně
0: klikne si na ně a naplánuje si je.
1: Proč mě to nepřekvapuje v tom případě?
0: Takže mysleli jsme na všechno.
1: Jasně,
0: plus samozřejmě catering a coffee breaky, oběd, všechno v průběhu.
1: Všechno v tom
0: vlastně je součástí ceny all in stupenky.
1: Štěpáne, musíme trošku k tobě, protože tohle je úžasně zajímavý a mohli bychom vyprávět jenom o té umělé inteligenci, ale samozřejmě Kafe s tornádem je taky o tom člověku. Mě by zajímalo, vrať se jakoby trošku v čase, jak vypadal Štěpán před 5 lety, jak vypadá dneska a jak moc tu tvoji změnu a to tvoje nastavení změnila ta umělá inteligence. Beru teď vůbec... Pusme stranou pracovní věci. Zajímá mě tvoje osobno.
0: Tak krom toho, že mi zešedivilo trošku po pár vlasů navíc.
1: To nemusí nutně souviset s umělou inteligencí, podívej se na mě.
0: Dobře. Tak je to jenom s věkem teda, ale
1: to nevočuráme ani AI.
0: Jak se to změnilo? Rozhodně pro mě je to tak, že já žiju jako ten život a ono to tak bylo i před těmi 5 lety a mně se to velmi jako prolíná, ten pracovní a osobní život. Takže já to úplně nemám tak jako vyhraněný, že bych řekl, teďkon jsem doma a teďkon jsem v práci, ale pro mě je to vlastně teďkon jsem v životě, ten můj život a celý se to jako prolíná a tak jo, do toho vlastně.
1: No mě jde spíš o ten rozdíl, než tě tohle zachvátilo. Tak ten život přece jenom byl jiný, já to taky mám. Jo? Mě spíš zajímá, co to s člověkem udělá, když do toho pak jako zapluje, ono ho to tak trošku jako sežere. A jak to bylo před těma lety, než se s tím jako potkal, a jak je to dneska?
0: No, možná to bude znít divně, zrovna jako ode mě, ale řekl bych, že ten život jako předtím, před AI, byl více takový jakoby možná klidnější, bych řekl, jo. Jo, je to opravdu tak, protože jako neznalost sice neomluvá, ale neznalost vlastně jako tím možná je možná pomoct často v tom, že seš třeba víc v klidu, jo? Když některé věci jako nevíš, tak vlastně tě to netrápí.
1: Moudrá kniha, napsaná před 2000 lety, která se jmenuje Bible, má v sobě jednu větu a tam je napsáno blahoslavení chudí duchem.
0: Ano, ano.
1: Tam to asi trošku, leckdy teda s malou narážkou na politickou scénu a některé exponenty si říkám, že to velmi platí. Jako.
0: Ano, ano. Tak,
1: ano, člověk byl asi klidnější. No.
0: Takže u mě tohleto jako rozhodně bylo dneska, jak máš dispozici na pár kliků a pár dotazů, dneska i hlasově, všechno jako
1: ten svět se strašně otevřel.
0: Což ano, a to je věc, která je velmi jakoby matoucí a zároveň vlastně dodává ti takový jakoby pocit, že musíš u toho všeho být, musíš to stihnout. To je jakoby problém. Jo.
1: Takže... A člověk jako má pocit, že se v tom tak trošku topí, jako, že těch věcí se valí takové množství a jsou tak jako snadno dostupný, že ještě bych potřeboval, a mám to všechno, a ještě tohle si přidám. Velmi tě rozumím, protože pak, když na něčem pracuju, tak po pár hodinách vylezu a říkám si, ježišmarja, vůbec nevím, kde jsem byl na začátku a teď se jako, je to tak.
0: Je to tak. A tohle vlastně jsem měl teda na sobě teda méně, ale od té doby, jako, nebo těch 5 let zpátky u mě v podstatě od začátku nějaké pracovní kariéry, tak já jsem vždycky dělal víc než ostatní. A pokaždé, když jsem někde pracoval, něco jsem dělal, tak jsem si vždycky řekl, co můžu udělat o trochu víc nebo o hodně víc než třeba ostatní. Vždycky po sobě jsem chtěl, abych dělal to, co dělám, na 110%. Jo? Ne na 100%, co se čeká, ale vždycky něco navíc. A to je strašně důležitá věc, která jako, mě jako posouvá rychle dopředu, protože ne úplně každý chce dělat vždycky něco navíc. A já jsem to vlastně v té době já jsem to měl taky, takže ono se to jako změnilo, že teďko nejenom mám víc těch možností.
1: Zefektivnilo
0: a vlastně jako je tam větší potenciál, ale tohle to tam bylo taky. Jo. Ještě jednou vlastně k tomu tvýmu dotazu, já o tom jako přemýšlím, jaký jsem byl vlastně před těmi 5 lety. Já si myslím, že ve velké jako většině případů to bylo, ale u mě jako stejné, nebo ve velké většině jako mých vlastností se nic moc zásadně nezměnilo. Krom toho, že teďkon vlastně v té aktuální jako době se spíš prodloužily nebo prohloubily ty možnosti, které máme. Ale
1: já mám pocit, že běžíme větším tryskem. Akorát mě se teda běží už hůř, protože mě ty nohy už jako slouží blbě, jako už sotva lezu. Já mám ještě na závěr našeho povídání pro diváky překvápko. Já ho prozradím, protože je jedna z novinek, s kterými se rozhodl jako ohromit jižní Čechy a myslím, že patříš mezi absolutní průkopníky v téhle věci. Za námi za malou chvilku přijde. Přátelé, překvápko. No nazdár, dáš mi packu?
0: Tak tohle je vlastně RoboPes od firmy Unitree Go. Vlastně RoboPes od firmy Unitree. Je to varianta vlastně Go 2, takže už druhá generace robopsů. A tadyhle ty robopsy vlastně umí zajímavé věci. V podstatě mají nápadně připomínat pejska.
1: Těma pohybama určitě, jo? Tím nadšením.
0: Tím, jak vlastně tato nástup tady technologie jako začíná, tak samozřejmě stejně jako s AI na začátku je potřeba asi se s tím jako nejdřív seznámit nějak jako jednoduše, hezky a nebát se toho. Tady vlastně proto jako sadili na tenhle ten design jako připomínající robopsa, protože to je vlastně něco, co je hezké, je to takové jakoby milé.
1: Je nám to blízké
0: a vlastně...
1: Já mám připomínku technickou, jo.
0: Dej se.
1: Pošli jim a já myslím, že ti za to dají normálně psa zadarmo potom. ať tam dají malej vrtící ocásek. Nic to nebude stát, ale strašně to jako doladí člověku tu psychologii toho, že to je pes, aby to vrtilo ocáskem, když to vidí. Jinak úžasný, musím říct, vy jste to pořídili jako vlastně podpůrnou variantu toho, jak lidi seznamovat s tím, co děláte, a jako marketingový nástroj, a mně to přijde strašně chytrý, takže jestli jsem pochopil, když bude někdo chtít, tak si může pejska u vás jakoby objednat a vy mu přijedete udělat třeba nějakou zábavu na akci nebo něco podobného.
0: Může si ho pronajmout.

0: každou chvíli je tam nějaká nová aktualizace, takže i tenhle ten, je to v podstatě jenom hardware, který v sobě má nějaký sofistikovaný způsob ovládání. Aktuálně teda s těmi roboty, my jich máme vlastně jako flotilu, koupili jsme 4 tyhle ty roboty a už jsme se účastnili několik vlastně akcí typu hobby, teďko na výstavišti, další konference vlastně a jsme schopni vlastně toho psa kompletně obrandovat do brandu firem a zařídit s nimi různé jako akce od večírků, eventů a propagace a dalších.
1: Štěpáne, jak jsem říkal, naplnil s několik priorit a ta třetí je, že můj vstup do AI seznámení s robopsem a taky jste jako firma zařídili, že tohle je historický první robotický pes ve studiu J1. A to už vám nikdy nikdo neveme, protože historie se vyvíjí, ale my jako televize zůstáváme pořád na stejném. Moc ti děkuju za tvůj čas a za to, že jsi přišel na návštěvu. Přeju, ať se na konferenci dostaví co nejvíc lidí, kterým pomůžete v tom rozvoji a v té budoucnosti jejich života s AI co nejvíc. Milí diváci, jestli jste neviděli naše povídání od začátku, tak jak jistě vidíte, opět něco, co tady ještě nebylo. Pusťte si to tady pod námi naše sociální sítě, takže to tam můžete vidět krásně. Děkuju za návštěvu a těším se zase na nějaké šílené akci s váma.
0: Super, děkuju za pozvání.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Pokud nechcete zkoušet to, co ani jinde nefungovalo, přijďte 2. června do pavilonu Z v Českých Budějovicích na konferenci iWay. Tady se potkáte s celou řadou podnikatelů a zajímavých lidí, kteří už tyto problémy vyřešili před váma. Můžete společně sdílet, můžete se společně bavit, můžete se společně nachytřit na skvělých workshopech. Kupujte lístek, 2. června se na vás tady budeme těšit.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Poligon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké a ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.

0: jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě, je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.

0: Ano, to je třeba. Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako
0: Vy
1: vodníci,
0: jste jako...
1: protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku
1: Od roku
0: 1988.
1: 1988, ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My
0: My má, no, vy
1: máme
0: máte.
1: hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme, a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu, nebo jak se to přesně jmenuje celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety,
1: Ano, přesně
0: a
1: tak.
0: protože těch 25 let je setsakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření. Seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá, a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v Chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně,
0: Předpokládám toho 27. července,
1: právě
0: že?
1: toho
0: Jo, jo, jo.
1: 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před
0: No,
1: chviličkou slyšeli.
0: na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí,
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: pro vás, suchozemce, jsme připravili
0: To
1: právě takovéhle
0: chápu,
1: stany.
0: to naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod.
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového,
0: Aha.
1: aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně
0: A
1: vrátili.
0: jak vypadá takový průvod? Podíváme se.
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby
0: No,
1: samozřejmě
0: jak
1: a
0: jinak?
1: tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho
0: A
1: vodnického
0: Jakob,
1: splavu.
0: kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jih a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi
1: Takže
0: zmínil,
1: my jdeme v průvodu
0: jo,
1: tak
0: takhle.
1: přibližně 30-40 minut.
0: 30, 40. Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
1: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme
0: Aha.
1: se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo A já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud
1: ano,
0: paměť ano, sahá ano, tak daleko. Ano, že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tybitanců říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Klumu je to hotový. Tam je to připravený všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom
0: kemp.
1: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohoto místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku, lávka z kempu Hejtman jich, a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda.
1: Máme pohádku.
0: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větší kvit, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obědvá se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano.
0: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že to je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout.

0: Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
0: takže
1: už
0: tady,
1: bez nich se nemůžeme obejít.
0: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
1: Vodnici.eu.
0: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
1: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
0: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
1: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
0: Tak to teda, ty jsi ministr?
1: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady má osobní
0: to je
1: vizitka.
0: V pohádkovém království.
1: V pohádkovém království, ano.
0: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
1: Ne. Vím, kam směřovala otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
0: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
1: ne.
0: To je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
1: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom se stala taková věc, že přišel ten covid, který všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
0: A nakonec je to spíš pozitivní.
1: A my už jsme tam zůstali.
0: A vy jste tam zůstali.
1: Už jsme
0: tam zůstali.
1: Rádi. A jsme tam rádi.
0: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
1: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano, ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: vodník Ivan.
1: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No samozřejmě.
0: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera, to je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu, ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
0: no to já
1: to
0: vím,
1: má k sobě.
0: Takže se může
1: blízko
0: každý těšit na kaviárové hody.
1: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí
0: nebo,
1: a čím nás překvapí.
0: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
1: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třeboně.
0: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty?

0: ty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Jedno existuje, a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže...
1: Takže celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny?
1: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
0: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
1: Všechny naše tváře v jednom obraze.
0: Já jsem řekl, převleky je vlastně, vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
1: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
0: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
1: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
0: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
1: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
0: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
1: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
0: Ano, ano, ano.
1: Koupací klobouk.
0: Ano, ano, ano.
1: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
0: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
1: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
0: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi a vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
0: Jirko, Naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
1: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumů Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
0: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
1: To je Klub na nečisto.
0: Ano.
1: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
0: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
1: Jo, ty to máš všechno připravený.
0: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl,
1: děkuji,
0: co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybnikáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou. Tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi. Můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý. Tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Jihu. Díky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v chlumu Třeboně.
0: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, a jídelníci splav. Spal si věci do stanu, skoč do vody a plav. V prsti ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se sproudem. Když to stihneš, tak za náma.

0: břehu i pod hladinou hrdostřikala, že měli postavidla seně dvodníků.
1: To bylo hladný.
0: To nikdo jiný, než sám pošplou král, vynořil se, aby tady s

0: Vrtíc sandálka prmavila. Mohlý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když mají všeho plný kecky,
0: na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje

0: Kounova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
1: A pocházím z mlíkařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulého režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. A teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat sírárna v Českém Krumlově, taky je tady autor veškerých představeb, co to je jiné, Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří. A velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
2: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas.
3: Hm.

0: Takže přátelé, ať vám film chutná.
1: Thank you.

Já budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, kterých jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

Pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsícema, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mě to dalo hodně, já jsem

0: nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, protože jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavé. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost. Protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském a světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo? A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park hotelu na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirš, ředitel Data Claire O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolák, náš generální partner.

nejméně Michála Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajte Putra. Já 13. ročníku konference Interesse, tam téma AI, moje konkurenční cíl.

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášící a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatele. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal, vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme, takže odtamtud já jsem se k AI dostal a hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. A o tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho...

0: je to trošku jako takový, že tohle já už nemusím, tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít, ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím, naprosto věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen tak jako a přehlídky, že jo. To bych se podepsal, no.
0: Kde budeme jako civilizace, když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
1: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak tam můžeme si být. Můžeme říct ano, jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
0: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
1: Výborně, výborně, výborně platí. Jo?

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu,

nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

V naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táfl špic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svá třinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat, neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie schánila svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono?
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální, běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a Vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci. Hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta. Teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior rezortu Hluboká. Takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz? Proč se to stalo jemu? Proč to není nic osobního? Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků v Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
4: Prodat takový velký soubor pozemků není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé, aby se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
6: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
7: Opravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
6: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
7: Na to vám dávám hlavu na špalek.
6: Že jo?
7: Ano.
6: To je hodně silný kafe.
7: Ale je to tak.
0: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
6: To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice?
7: Utvrdilo mě to, protože

0: je vidět, že ta práce smysl dává, protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
1: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
2: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té hluboké děje.
1: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku Na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
3: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost a takže jsem v tom jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no sem ne, já přece vidím barák na Hluboký.
4: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná a taky to, o čem tak, si svědčím, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
3: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, Donio u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně vám poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jakoby se vlastně jako rodina to pinkla a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátel sdílí o svém okruhu a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako dostuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jakoby jak to je a hotovo. A to je správný, tak to má být.
1: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
5: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějak,

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak toto v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiru na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně rovným starostou, jako je pan inženýr Rza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem a je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby, a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
3: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objedná, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
0: Máte 21 členů zastupitelstva.
3: Ano.
0: A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
1: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
0: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
1: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
2: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal, je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
0: A teď ta nepříjemná otázka. Ne kdo to udělal, tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá? Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Vébr z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
4: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
1: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
5: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Vébra, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzném. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rehm říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity, ten její vzkaz je jasný, ty politický prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jedinej, koho si vyvinil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestních řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webra k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo moje útok, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával nové možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webra a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
6: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související s tím útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
0: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici, platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na Farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území Farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak Farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užíváním.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Milná?
3: No je to tak, Farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
3: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
3: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Mylně, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilna, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy. No.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené. A na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.

0: Druhou hnitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některých, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili i jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu Ječe jedničky. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host proměnil písmena AI, neboli AI, na svůj koníček i zaměstnání. Štěpán Janás, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že jsem asi nepřeháněl, protože jsi člověk, který mě bez nadsázky vlastně přivedl k AI. A to jsme se znali jenom od vidění a vlastně díky vašemu kurzu já jsem před nějakými lety se dostal k podstatě umělé inteligence. Druhé prvenství máš v tom, že jsi mě seznámil s robotickým psem, protože to jsem taky viděl jenom vždycky na obrazovkách a najednou mě před pár dny podal packu. Jaká byla tvoje cesta k umělé inteligenci a k AI?
1: Jo, tak děkuju za dotaz, to je na hodně dlouhé povídání. Nevím, jestli na to bude mít dostatek času, ale když bych to měl nějak zkrátit, tak já jsem vždycky, teď nedávno jsem měl rozhovor v rádiu a dostal jsem se tam o tom rozpovídal. Nicméně já jsem vlastně vždycky byl zaměřený na to a bavilo mě být u věcí, které jsou vlastně trošku jako game changing, jsou, mění věci, vlastně mění zajeté pořádky a zároveň to musí být jako technologicky trošku jako zajímavé pro mě. Jo? A já zároveň sám jako člověk jsem dost, bych řekl, o sobě generalista, takže já nejsem úplně úzce zaměřený jako odborník, třeba chemie nebo prostě nějaká medicína, tak. Ale zajímá mě jako široký rozsah, vlastně mám široký záběr do nějaké určité hloubky. A tohle to jsem měl takhle jako a budoval jsem si to v sobě většinu let mýho pracovního života. A s příchodem vlastně AI jsem se dostal do fáze, protože ono jako být generalista, ještě taková vsuvka, není to úplně jako ideální, protože potom, já když jsem se třeba hlásil do různých firm a chtěl jsem samozřejmě o sobě jako vždycky hodně a žádal jsem o vysoké posty a tak, takže ambiciozní to jsem vždycky byl. Ale občas to bylo trochu zklamání, protože když jsi jako generalista, tak většinou nezapadneš do žádný té škatulky, kterou ty firmy jako mají nastavenou.
0: Znám to.
1: A já jsem si tím připadal, že jsem si říkal, tyjo, to je prostě strašná škoda a i třeba od z různých jako větších firm jsem dostal třeba od talent huntera nebo talent manažera, který rozvíjí talenty v těch lidech, kteří říkají, ale jste strašně zajímavý člověk, super, ale my pro vás nemáme práci vlastně, protože vás nemáme kam šoupit.
0: Jo, jo, nemáme škatulku.
1: Nemáme tu škatulek, prostě ten šuplík, kam byste dobře pasoval, protože vlastně my potřebujeme jako toho člověka do toho šuplíku. Já jsem si říkal, to je hrozná škoda vlastně v hlavě a to měl jsem z toho často, nebo v určité době jsem se cítil tím trochu jako frustrovaný, říkal jsem si, že vlastně jako něco dělám blbě. A pak přišla doba vlastně AI, už je to teda teď skoro snad 3 roky zpátky a teď nemyslím AI jako obecně, protože to už je tady řadu dekád v různých podobách, ale velmi úzce specializovaných. A nám tady vlastně ty 2-3 roky zpátky vlastně vybobtnala ta doba té komerční AI, tak jak ji dneska známe, kdy opravdu každý člověk může si sednout počítači, otevřít si konzoli a vlastně napsat dotaz a dostane velmi zajímavou a velmi jako chytrou odpověď. Samozřejmě ne vždycky tomu tak je, ale dneska už jsme v situaci, kdy zpravidla tomu tak je. A já, když tato doba začala, tak jsem vlastně si říkal, tyjo, tak to je hodně jako zajímavý, protože já vlastně s tím přehledem, který mám jako široký, ale jenom jako mělký, ne do té hloubky, ale jenom jako do určité jakoby mělkosti, tak já jsem schopný si vlastně jako s tím AI velmi pomoct a v těch oblastech, které zrovna budu potřebovat, tak jsem schopný se dostat velmi hluboko za velmi jako krátký jako časový úsek. Takže tohle byla vlastně věc, která mě dávala hrozně jako rozhled a možnost a potenciál toho, že v téhle oblasti by mi dávalo smysl být, protože si cítím, že tam patřím. A vlastně tomu tak je.
0: Takže to byl prvopočátek vnitřní hnutí.
1: Asi bych to
0: nebo to zacvaklo do sebe, že říká, ano, moje rozervaná povaha se tady najde.
1: Myslím si, že jo.
0: Šel jsi na to dobře, protože velmi rychle se z toho, co ti jako napadlo, stala firma, která začala i sehnal z lidí a dal dohromady tým, který začal AI učit. To je ten projekt Naučíme AI.
1: Ano.
0: K který byl osudný v dobrém slova smyslu i mně, protože jsem dostal tu pozvánku, kontaktovali jsme se, my jsme tam potom měli k vám točit. Strávili jsme s kolegou, s Petrem, jsme tam strávili několik dnů a ty dny pro mě byly bez nadsázky, musím říct, taky jako zlomový. No. Taky jsem, utrpěl jsem jako velmi jako pozitivní zkušenost.
1: Za to děkuju a samozřejmě podobný efekt to mělo i na ostatní lidi. My jsme vlastně za jenom minulý rok proškolili přes 4000 lidí po celé České republice a to buď to jako fyzicky někde v nějakých prostorech napříč republikou nebo i online. Takže mělo to velký dopad opravdu pro jako hodně lidí. A i podle zpětných vazeb je vidět, že jim to částečně jako změnilo i způsob uvažování. Mm-hmm. Jsou na tom podobně možná. Jo? Do dnešní doby vlastně ty nástroje používají. A je to velmi dobře, protože pokud bychom měli naplnit nějakou jako naší vizi, kterou tam vlastně s kolegy máme, v rámci Naučíme AI a dalších firm, které teď s tím začínají souviset a vlastně jsou propojené s tím, tak cílem je, aby jsme fakt tady nezaspali a aby jsme to, co je prostě dneska k dispozici a je možné využít, aby jsme opravdu co nejefektivněji a nejrychleji využívali a tím se dostali i v rámci České republiky do nějaké jako oblasti, kdy budeme vnímáni a budeme se cítit, že můžeme být klidně jako stát nebo vlastně jako země, která je na špičce toho, jak využívá technologie.
0: Mně se na tom líbí, musím říct, že tam je, ty jsi použil slovo game changing, tam opravdu dochází k tomu, že i malá země, jako je Česká republika, najednou může získat velmi významné místo v tom týmu hráčů v rámci celého světa. Není to o tom, jestli máš nerostné zásoby, jestli máš plochy zemědělské půdy, jestli tady svítí sluníčko nebo nesvítí sluníčko. To jsou všechno limity, které jako nadělila příroda nebo nějaká rozehrávka, která se udála ještě daleko, daleko před náma. Tady a teď je možnost úplně zásadním způsobem vstoupit do nějaké hry nebo nevstoupit. To je to, o čem všechny vlády historicky zpátky mluvili, nechceme být montovnami a blablabla, že jo. Je otázka, do jaké míry, já si nemyslím úplně, že to je ještě optimální, ale snad taky přijde čas, kdy to spoustě lidí, kteří vedou stát, dojde, že tady je to téma, kterému by se měli věnovat, že my máme spoustu chytrých lidí a jsme, myslím si, jako mentalitou, ten náš národ je takovej, že my umíme hledat ta řešení a ty zkratky. Dřív se tomu říkávalo, že s tím umíme trošku jako, že to umíme odčurat a umíme si najít tu jednodušší cestu, nejít tou nejklopotnější, což nás naučil socík a všechny ty doby minulé. A já myslím, že tady je přesně ta platforma, kde by to mohlo fungovat. Nepotřebujeme, jak říkám, nepotřebujeme k tomu ani velký pole, ani nepotřebujeme ideální sluneční svět a já nevím, co všechno. To, co nemáme, ani moře, ale potřebujeme k tomu chytrý lidi a potřebujeme k tomu nějakou formu vzdělávání toho národa a pak opravdu může být. Já to skočím, vy v tom jdete dál, jedna z forem, jak to jde, bez toho, jestli u toho bude nebo nebude vláda, a to jsou různé cesty, jak těm lidem to přiblížit. Chystáte konferenci. Bohužel chystáte zrovna v den, kdy já budu mít poměrně pro mě významné narozeniny, takže tam nebudu, ale prodej to po chlupce, protože to je dobře a je to věc, která je důležitá a které fandím.
1: Děkuju. My vlastně, jak jsi správně řekl, my chystáme vlastně větší akci. Ono jedná se o konferenci, kde bychom vlastně chtěli představit zajímavou a velmi jako už konkrétní formou to, jak firmy a třeba experti a profíci, kteří využívají AI na republikové úrovni, to zvládli, protože pro ně to samozřejmě byla taky transformace. Není to tak, že vlastně jakoby automaticky by to od začátku uměli, ale jenom opravdu s tím strávili velké množství času a samozřejmě velké množství jako neúspěchů a zklamání až do doby, kdy se vlastně z toho jako poučili a podařilo se jim to vlastně jako nějak zavést do své praxe. Každý v nějaké jako své určité oblasti. A my jsme vlastně i na popud jako absolventů kurzu a lidí, kteří máme, jako, které máme kolem sebe, tak jsme měli takové jako žádosti o to, aby jsme udělali nějakou akci, nikoli v školení, ale akci, kde vlastně byly docházet k nějakému hromadnějšímu sdílení tady těch best practice a vlastně jako těch nejlepších zkušeností, které si ti lidé zvládli. A my jsme se rozhodli, že teda na to uspořádáme konferenci v Českých Budějovicích, kterou uděláme jako pro jižní Čechy. Zaměříme ji vlastně primárně pro firmy a podnikatele, ale je samozřejmě určena i pro laickou veřejnost, nebo řekl bych pro veřejnost, kterou zajímá AI a vlastně mají třeba nějaký projekt, chtěli by ji posunout dál a podobně. Na druhou stranu ta cílová skupina zejména jsou firmy a podnikatelé, protože to jsou vlastně jako subjekty, které nám dávají práci a tvoří tady vlastně jako drtivou většinu HDP. To, že tady máme obrovské firmy a korporáty, to je pravda, ale většinu stejně HDP v kraji dělají malé a střední podniky. A pokud mám správné informace, tak třeba víc než 70%, což je nezanedbatelná část, vše majoritní. A pro tadyhle ty vlastně subjekty se ale takovéhle akce vlastně nekonají. Jedna z věcí, kterou mohli třeba zástupci firmy přesně dojít na nějaký kurz nebo si nějaký kurz objednat, to je fajn, ale sdílení těch věcí vlastně od těch špiček teďkon v téhle době je velmi důležité, protože v té oblasti AI se to posouvá tak strašně rychle, že to, co třeba ty jsi se naučil vlastně u nás na kurzu před rokem nebo tři čtvrtě rokem zpátky, dneska už i sám víš, že vlastně se ty věci tak strašně rychle posunuly, že možná...
0: Mám už asi pátou verzi té platformy, kterou používám a furt se to upgradeuje a nový a nový. A je to lepší, musím říct, významně.
1: Jde to rychle strašně dopředu a zároveň tam ale přibyla řada dalších možností, které lze využít a vlastně člověk není jakoby možné, a třeba i já s tím mám problém, a to v tom jako děláme, udržet všechny ty jako informace na úzdě, vlastně vědět, co je všechno nové. Jo? To je velmi náročné i pro nás, kteří vlastně to jako se snažíme razit a učíme v tom ty lidi a firmy.

0: Takže ta konference vlastně je určena vlastně proto, aby pomohla vlastně přitáhnout ty nejlepší z těch firm, kteří vlastně buď to používají nějak AI, nebo vyrábí nějakou svoji platformu, nebo mají nějaký svůj produkt, který AI používá. A mají buď to vlastně, je to jako formu rady, kterou jako poskytnou a řeknou to poselství a řeknou ty své zkušenosti vlastně, jak to zvládli, což může být velmi transformační pro lidi, kteří to slyší, kteří řeknou, dobře, tady mi člověk během 20 minut řekl, jak to zvládl v posledním dvou letech a co byly ty zklamání, na co si přesně dát pozor a jak to přesně dělat, abych tohle přeskočil. Mm-hmm. Takže za třeba jednu přednášku od takového speakera vlastně můžu velmi jako ušetřit čas, když to udělám podobně, jako on
1: vyhnout říká. Se slepým uličkám.
0: Ano. A pak jsou tam vlastně různé platformy, které mi velmi můžou snadno jako usnadnit práci, když je se rozhodnu použít. A zároveň jsme to vybírali velmi opatrně, tak, aby bariéry vstupu, to znamená, když si budu chtít pořídit nějaký jako nový nástroj, který má nějaké konkrétní jako přínosy, velmi zásadní, tak aby to bylo dostupné pro klidně malé firmy, to znamená řádově třeba 1000 korun měsíčně, drobné 1000 korun měsíčně za využití té platformy, což je super.
1: Ono je to i pro spoustu lidí jako psychologická bariéra, protože to je něco, co třeba neznám. Že? A teď mi někdo řekne, kup si to za velký prachy. Budu přemýšlet, protože nemám srovnání. Když si koupím nástroj, který znám, tak je to pro mě snazší, protože mám s tím srovnávat. Tady třeba ne, takže to je, a viděl jsem to u spousty nabídek, kde ti lidi tuhle premisu nectili a divili se, že jim to nefunguje. Že vlastně ty lidi, jako nemám-li srovnání, tak nenakupuju. To je přirozené.
0: Ano, a zároveň je důležitá ta cena, protože vlastně akorát v oblasti AI, já sám cítím, a je to jako asi běžný jev, že firmy se jako méně vrhají do nějakých větších investicí. Některé teda ano, ale většina firm se nevrhá bezhlavě do nějakých investicí, jako řádově stovky tisíc, půl milionu a milion a výš. Protože to, co jako se, to, co se stalo teď za posledních půl roku, tak kdyby si přišel před půl rokem, že potřebuješ nějaký specializovaný software, který využívá AI, asi pravděpodobně by ti ho někdo ukázal nacenit klidně za vyšší stovky tisíc nebo miliony. Na druhou stranu dneska si to si schopný udělat takhle, lusknutím prstu sám vlastně, jenom že s tím strávíš pár hodin.
1: A lidi to ví.
0: Takže vlastně je velmi důležité přistupovat k firmám, což by měl každý jako ten podnikatel a zakladatel jako řádný hospodář a zamýšlet se nad tím, jestli opravdu jako teď chci v úzovkách, chtěl jsem říct vyhodit, ale vlastně investovat třeba půl milionu, že mi to s něčím pomůže. A nebo můžu jako vlastně vzít svůj vlastní čas, nebo najmout si třeba konzultanta, který mi pomůže, který se tím jako živí a pomůže mi zanalyzovat tu firmu jeho vlastníma očima třetí strany, která do toho úplně
1: nevidí. Eliminuješ profesní slepotu.
0: A potom vlastně doporučit nějakou jako trajektorii věcí a nástrojů, které stojí opravdu třeba stovky až drobné tisíce, kde se to dá dobře poskládat, než abych se pustil do vývoje něčeho za milion korun. Takže to je ten trend.
1: Nevymýšlet, co už je vymyšleno. No tak pozvi, ukaž, co tam máš.
0: Takže rád bych pozval vlastně...
1: Ještě vejš.
0: Tak. Rád bych pozval teda všechny sledující, pro které tohleto jako může být relevantní, na konferenci iWay do Českých Budějovic. Tady máme takový skromný letáček.
1: Vidím, že to je na výstavišti.
0: Je to na výstavišti v Pavilonu
1: Z. Místo.
0: Takže hezké místo.
1: Dobře se tam dá zaparkovat.
0: Tak a vlastně, jak bude probíhat celý ten program, tak bude se jednat vlastně o jednodenní konferenci, kde vlastně po startu té konference budou probíhat na hlavní scéně přednášky od speakerů, které budou zaměřeny právě na věci týkající se prvně jako v bloku jedna vize, mindset a vlastně jak jsme na tom v rámci Evropy, České republiky, jaký tady máme potenciál, jak jsme tady na tom na jihu a kam to všechno jako směřuje. Jsou tam velmi zajímaví speakři, kteří jsou, jako řekl bych, úplná špička v tom, jak a vnímají jako úplná špička to, kam se posouváme a jak rychle, jak se to jako vyvíjí. Je tam prezident vlastně České asociace umělé inteligence, je tam pan Honza Kavalírek, který dělal vlastně teď se s minulou vládou zmocněnce vládního zmocněnce pro AI, dneska vyjednává v Bruselu. Je tam pan Pánek, vlastně součástí panelové diskuze, což je vedoucí tady Boše, vlastně technologického centra, který razil inovaci a digitalizaci v Boši už v době, kdy vlastně jsme tady vůbec žádné datacentra ještě neřešili, což už je možná jakoby dekádu zpátky, nebo díl než dekádu zpátky. Je tam pan docent Stehel, vlastně jako ředitel vědecko-technického
1: Znám
0: parku.
1: Znám se s ním, seděl tady v křesle.
0: Vojtěch, skvěle, takže ten o tom dokáže mluvit za vědecko-technický park a další. Je tam pan Zajček, prezident stávající, zvolený, znovu zvolený prezident hospodářské komory.
1: Takže, máš tam zvučná jména? Teda
0: tak, tohle jsou vlastně jakoby, tohle jsou lidé, kteří vlastně do toho vidí opravdu z toho nadhledu, vidí, jak se to vyvíjí a jsou schopni a mají možnosti k tomu říct velmi zajímavý jako point, tak aby tě jako chytli a řekl jsi dobrý, tak za prvý je s tím potřeba něco dělat, vidím, že to má jakoby šanci. Vidím to, co jsem tady už zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, že tady máme v Česku potenciál si fakt jako pomoct sami a být v tom velmi dobří, možná i výborní, ale musíme jako do toho vlítnout.
1: Kde je vůle, je i cesta.
0: A to je součástí vlastně takového jako vizionářského motivačního bloku jedna a pak už jdeme do té praxe. Jo? Takže vlastně budeme se bavit tam o tom, jak konkrétně vlastně v kterých firmách konkrétně využívají AI, jak každý den ta firma funguje, aby vlastně z toho dokázala vytěžit co nejvíc, jak ty lidé vlastně jsou motivováni s tím pracovat. Pak tam máme dotazy, pak tam máme vlastně jako přednášky na konkrétní platformy, kde jsi schopen za opravdu jako třeba 1000 korun měsíčně si sestavit vlastní CRM, vlastně nějaký jako zařízení nebo platformu, kde můžeš si evidovat zakázky, můžeš vlastně tam vést projektové řízení. To, co by vlastně všechno stálo, možná vyšší desítky a stovky tisíc si jako připravit pro svoji firmu a tým lidí, anebo opravdu dodavatele za třeba 200-300 tisíc, který ti udělá robustní CRM pro projektové řízení napojené třeba na nějakou tvoji zákaznickou bázi někde jinde, tak dneska jsi schopen s jednou platformou, která má v sobě AI asistenta, který mu napíšeš, co potřebuješ a on ti vlastně jako tam vytvoří ty tabulky a další věci a vedle se zeptáš třeba ChatGPT, jakým způsobem to napojit na to svoje stávající CRMko, tak takhle vlastně snadno si schopen to dělat. Takže to je třeba jedna věc, která je velmi jako relevantní mít CRMko. Další věc, která je relevantní, pokud třeba nás poslouchají jakoby lidé, kteří podnikají, nebo lidé, kteří mají v rodině podnikatele, tak každý podnikatel musí prodávat. Jo, je to prostě řehole, ale bez prodeje to prostě nejde. Když neprodáš, tak tady nemůžeš vlastně jako být. Takhle jednoduchý to je. A k tomu, aby si jako prodal, dneska potřebuješ zpravidla marketing, sociální sítě, dneska to je velmi jako běžné. Takže jeden z nástrojů je tam třeba, který je z hlavních partnerů, který dodává vlastně řešení. Je to jako platforma, kde ty jsi schopen si napojit všechny svoje sociální sítě, jsi schopen nastavit automatické postování vlastně příspěvků, videí a čokoliv, co si vyrobíš na všech sociálních sítích, které si tam napojíš třeba na měsíc dopředu. Takže a zároveň ti ta platforma pomáhá s tvorbou těch jakoby videí, zároveň je tam propojený nástroj Canva, schopen si vlastně jakoby připravit vizuály, videa a další věci a vygenerovat vlastně textaci k těm jednotlivým postům podle toho přesně, co je potřeba pro to sociální síť nebo to konkrétní médium, protože každá ta sociální síť to má jinak. Velmi složitá věc, na kterou potřebuješ standardně agenturu s tímhle, zaplatíš prostě pár stovek měsíčně a máš to jako hotový, můžeš si to udělat jednou, sedneš k tomu třeba 3-4 hodiny jednou měsíčně, nastavíš si publikační plán na všech sítích třeba na měsíc dopředu.
1: Takže teďka myslím zbystřila strašná spousta lidí, protože internet je zaplevelený desítkama lidí, kteří tohle nabízí, mají to a prodávají to dál, ale jako pod sebou, že jo, samozřejmě. A říkají, pošlete nám prachy a my vás to naučíme, anebo my vám to budeme dělat. Takže přesně. Myslím, že teď jsi to. Štěpáne, já tě v tomhle trošku, pardon, ale zastavím, protože já bych pozval lidi, aby přišli a odkázali, protože v momentě, jak to proberem celý ten program, tak se v tom ten divák ztratí. Je to někde na stránkách?
0: Určitě, ještě jednou ukážu vlastně na webových stránkách
1: Řekni je.
0: iwaycon.cz, je to iwayconference.cz, takže tam celý ten program vlastně je uvedený.
1: A lístky ještě jsou?
0: Lístky ještě jsou, blížíme se teď do úplně závěrečné fáze, takže vlastně probíhá ten největší jako zájem o to, teď vidíme opravdu desítky lístků denně, kteří

0: vlastně zájemci nakupují.
1: Důležitý, takže ještě řekneme, 2. června.
0: 2. června.
1: Co za den?
0: 2. června je úterý.
1: Úterý. A od?
0: Je to od 9 hodin. 9 hodin startujeme, ale začíná vlastně ta akce už od 8.
1: Ano. A předpoklad, kolik si mají lidi udělat času?
0: Je to celodenní konference,
1: takže do večera.
0: Takže do večera končíme zhruba 17.30, ale některé z workshopů vlastně budou běžet až třeba do 18 hodin. S tím, že co je důležité ještě říct, tak bude to jako event, který poběží paralelně hlavní scéna a workshopy zvlášť, takže vlastně člověk si vždycky jako vybere
1: si co
0: ho zajímá, naplánuje si vlastně jako na které ty z těch speakerů a vlastně těch částí toho programu si chce jako zajít. A na ně rovnou jde. Jo? Připraví si vlastně jakoby plán. Máme na to eventovou aplikaci, kde vlastně si každý člověk může podívat vlastně na ty akce, které jsou, jakoby ve formě kalendáře, aby jakoby byly zarovnané.
1: A naplánovat.
0: Vlastně klikne si na ně a naplánuje si je.
1: Proč mě to nepřekvapuje v tomhle případě?
0: Takže mysleli jsme na všechno.
1: Jasně,
0: plus samozřejmě catering a coffee breaky, oběd, všechno v průběhu.
1: Všechno v tom
0: vlastně je součástí ceny, all-in stupenky.
1: Štěpáne, musíme trošku k tobě, protože tohle je úžasně zajímavý a mohli bychom vyprávět jenom o té umělé inteligenci, ale samozřejmě kafe s tornádem je taky o tom člověku. Mě by zajímalo, vrať se jakoby trošku v čase, jak vypadal Štěpán před 5 lety, jak vypadá dneska a jak moc tu tvoji změnu a to tvoje nastavení změnila ta umělá inteligence. Beru teď vůbec... Pusme stranou pracovní věci. Zajímá mě tvoje osobno.
0: Tak krom toho, že mi zešedivilo trošku o pár vlasů navíc.
1: To nemusí nutně souviset s umělou inteligencí, podívej se na mě.
0: Dobře. Tak je to jenom s věkem teda, ale jako...
1: To nevočuráme ani AI.
0: Jak se to změnilo? Rozhodně pro mě je to tak, že... Já žiju jako ten život a ono to tak bylo i před těmi 5 lety a mně se to velmi jako prolíná, ten pracovní a osobní život. Takže já to úplně nemám tak jako vyhraněný, že bych řekl, teďka jsem doma a teďka jsem v práci, ale pro mě je to vlastně teďka jsem v životě, to můj život a celý se to jako prolíná a tak jo, do toho vlastně.
1: No mě jde spíš o ten rozdíl, než tě tohle zachvátilo. Tak ten život přece jenom byl jiný. Já to taky mám. Jo? Mě spíš zajímá, co to s člověkem udělá, když do toho pak jako zapluje, ono ho to tak trošku jako sežere. A jak to bylo před těma lety, než se s tím jako potkal? A jak je to dneska?
0: No, možná to bude znít divně, zrovna jako ode mě, ale řekl bych, že ten život jako předtím, před AI, byl více takový jakoby... Možná klidnější, bych řekl, jo.
1: Jo,
0: je to opravdu tak, protože jako neznalost sice neomluvá, ale neznalost vlastně jako tím možná je možná pomoct často v tom, že seš třeba víc v klidu, jo. Když některé věci jako nevíš, tak vlastně tě to netrápí.
1: Moudrá kniha, napsaná před 2000 lety, která se jmenuje Bible, má v sobě jednu větu a tam je napsáno blahoslavení chudí duchem.
0: Ano.
1: Tam to asi trošku, leckdy teda s malou narážkou na politickou scénu a některé exponenty si říkám, že to velmi platí. Jako.
0: Ano. Tak,
1: ano, člověk byl asi klidnější. No.
0: Takže u mě tohleto jako rozhodně bylo. Dneska, jak máš dispozici na pár kliků a pár dotazů, dneska i hlasově, všechno jako
1: ten
0: okamžitě.
1: Ten svět se strašně otevřel.
0: Což ano, a to je věc, která je velmi jakoby matoucí a zároveň vlastně dodává ti takový jakoby pocit, že musíš u toho všeho být, musíš to stihnout. To je jakoby problém. Jo.
1: Takže... A člověk jako má pocit, že se v tom tak trošku topí, jako, že těch věcí se valí takové množství a jsou tak jako snadno dostupný, že ještě bych potřeboval. A mám to všechno a ještě tohle si přidám. Velmi tě rozumím, protože pak, když na něčem pracuju, tak po pár hodinách vylezl a říkám si, ježišmarja, já vůbec nevím, kde jsem byl na začátku a teď se jako, je to tak.
0: Je to tak. A tohle vlastně jsem měl teda na sobě teda méně. Ale od té doby, jako, nebo těch 5 let zpátky u mě v podstatě od začátku nějaké pracovní kariéry, tak já jsem vždycky dělal víc než ostatní. A pokaždé, když jsem někde pracoval, něco jsem dělal, tak jsem si vždycky řekl, co můžu udělat o trochu víc nebo o hodně víc než třeba ostatní. Vždycky po sobě jsem chtěl abych dělal to, co dělám na 110%. Jo? Ne na 100%, co se čeká,

0: ale vždycky je něco navíc. A to je strašně důležitá věc, která jako mě jako posouvá rychle dopředu, protože ne úplně každý chce dělat vždycky něco navíc. Mm-hmm. A já jsem to vlastně v té době já jsem to měl taky, takže ono se to jako změnilo, že teďko nejenom mám víc těch možností.
1: Zefektivnilo
0: a vlastně jako je tam větší potenciál, mm-hmm. ale tohle to tam bylo taky. Jo. Ještě jednou vlastně k tomu tvýmu dotazu, já o tom jako přemýšlím, jaký jsem byl vlastně před těmi 5 lety. Já si myslím, že ve velké jako většině případů to bylo, ale u mě jako stejné, nebo ve velké většině jako mých vlastností se nic moc zásadně nezměnilo, krom toho, že teďkon vlastně v té aktuální jako době se spíš prodloužily nebo prohloubily ty možnosti, které máme. Ale
1: já mám pocit, že běžíme větším tryskem. Akorát mě se teda běží už hůř, protože mě ty nohy už jako slouží blbě, jako už sotva lezu. Já mám ještě na závěr našeho povídání pro diváky překvápko. Já ho prozradím, protože je jedna z novinek, s kterými ses rozhodl jako ohromit jižní Čechy a myslím, že patříš mezi absolutní průkopníky v téhle věci. Za námi za malou chvilku přijde. Přátelé, překvápko. No nazdár, dáš mi packu?
0: Tak tohle je vlastně Robopes od firmy Unitree Go. Vlastně Robopes od firmy Unitree. Je to varianta vlastně Go 2, takže už druhá generace robopsů. A tadyhle ty robopsy vlastně umí zajímavé věci. V podstatě mají nápadně připomínat pejska.
1: Těma pohybama určitě, jo? Tím nadšením.
0: Tím, jak vlastně tadyhle ta nástup tady té technologie jako začíná, tak samozřejmě stejně jako s AI na začátku je potřeba si se s tím jako nejdřív seznámit nějak jako jednoduše, hezky a nebát se toho. Mm-hmm. Tady vlastně proto jako vsadili na tenhle ten design jako připomínající robopsa, protože to je vlastně něco, co je hezké, je to takové jakoby milé. Je nám to blízké. A vlastně...
1: Já mám připomínku technickou, jo.
0: Dej se.
1: Pošli jim a já myslím, že ti za to dají normálně psa zadarmo potom. Ať tam dají malej vrtící ocásek. Nic to nebude stát, ale strašně to jako doladí člověku tu psychologii toho, že to je pes, aby to vrtilo ocáskem, když to vidí. Jinak úžasný, musím říct, vy jste to pořídili jako vlastně podpůrnou variantu toho, jak lidi seznamovat s tím, co děláte a jako marketingový nástroj. A mi to přijde strašně chytrý, takže jestli jsem pochopil, když bude někdo chtít, tak si může pejska u vás jakoby objednat a vy mu přijedete udělat třeba nějakou zábavu na akci nebo něco podobného.
0: Může si ho pronajmout a vlastně teďkon aktuálně, jak si můžete všimnout, tak je obrandovaný konferencí iWay. To je to, o čem jsem tady dneska mluvil.
1: Ty bláho.
0: Jo, takže je vidět, že ta technologie není dneska úplně jakoby 100% dokonalá.
1: No, ale dokáže se hned jako zbrchat zpátky.
0: Ano, ano.
1: No.
0: A zároveň ale vlastně to vypadá tak, že každou chvíli je tam nějaká nová aktualizace, takže i tenhle ten, je to v podstatě jenom hardware, který v sobě má nějaký sofistikovaný způsob ovládání. Aktuálně teda s těmi roboty, my jich máme vlastně jako flotilu, koupili jsme 4 tyhle ty roboty. A už jsme se účastnili několik vlastně akcí typu hobby teďko na výstavišti, další konference vlastně a jsme schopni vlastně toho psa kompletně obrandovat do brandu firem a zařídit s nimi různé jako akce od večírků, eventů a propagace a dalších.
1: Štěpáne, jak jsem říkal, naplnil s několik priorit a ta třetí je, že můj vstup do AI, seznámení s robopsem. A taky jste jako firma zařídili, že tohle je historický první robotický pes ve studiu J1. A to už vám nikdy nikdo neveme, protože historie se vyvíjí, ale my jako televize zůstáváme pořád na stejném. Moc ti děkuju za tvůj čas a za to, že jsi přišel na návštěvu. Přeju, ať se na konferenci dostaví co nejvíc lidí, kterým pomůžete v tom rozvoji a v té budoucnosti.

0: jejich života s AI co nejvíc. Milí diváci, jestli jste neviděli naše povídání od začátku, tak jak jistě vidíte, opět něco, co tady ještě nebylo. Puste si to tady pod námi naše sociální sítě, takže to tam můžete vidět krásně. Děkuju za návštěvu a těším se zase na nějaké šílené akci s váma.
1: Super, děkuju za pozvání.
0: Díky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Pokud nechcete zkoušet to, co ani jinde nefungovalo, přijďte 2. června do pavilonu Z v Českých Budějovicích na konferenci iWay. Tady se potkáte s celou řadou podnikatelů a zajímavých lidí, kteří už tyto problémy vyřešili před váma. Můžete společně sdílet, můžete se společně bavit, můžete se společně nachytřit na skvělých workshopech. Kupujte lístek, 2. června se na vás tady budeme těšit.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlý klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Od roku 1988, ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je se sakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 20.

0: samotném místě v Chlumu u Třeboně. Tak, určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníku. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně.
1: Právě toho 27. července.
0: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vemou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
1: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
0: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
1: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
0: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně vrátili.
1: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
0: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu. Zpíváme vodnické písničky. Že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
1: No,
0: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
1: Kudy tak chodíte?
0: Tak my jdeme z náměstí Chlumu Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík.
1: Ty jsi zmínil?
0: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
1: 30-40. Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
0: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
0: V Trocnově,
1: pokud
0: ano.
1: Paměť
0: ano,
1: sahá ano, tak daleko. Že?
0: Přesně tak.
1: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo to jihočeské zpívání v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo.
1: Prolnulo.
0: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl.
0: Potom jsme měli nápad Bechyně.
1: Ano.
0: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Chlumu je to hotový, tam je to připravený všechno.
0: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to tam.
1: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo, Kapřík
0: je tam
1: je
0: potom
1: kemp.
0: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempu, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání
1: vodníků. A tak jste tím

0: průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tady vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, zapadá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu Jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman Jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda...
1: Tady máme pohádku.
0: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větřík, viď, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obě dva se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
0: Já se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že ano, to je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak. A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Chlumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
0: takže
1: už
0: tady,
1: bez nich se nemůžeme obejít.
0: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
1: Vodníci.eu.
0: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
1: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, Pepa Vošplouch, protože první. My máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
0: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
1: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
0: Tak to teda, ty jsi ministr?
1: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady má osobní
0: to je
1: vizitka.
0: V Pohádkovém království,
1: ano.
0: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr? Ne.
1: Vím, kam směřovala otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
0: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
1: ne.
0: To je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
1: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. Potom se stala taková věc, že přišel ten covid, no, který všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
0: A nakonec je to spíš pozitivní.
1: A my už jsme tam zůstali.
0: Vy jste tam zůstali.
1: My jsme tam rádi. A jsme tam rádi.
0: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
1: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano, ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: vodník Ivan.
1: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No samozřejmě.
0: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu, ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
0: no to já
1: to
0: vím,
1: má k sobě.
0: Takže
1: se
0: může
1: blízko.
0: Každý těšit na kaviárové hody.
1: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
0: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
1: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
0: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí, vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku se cvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat a my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže
1: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
1: My hrajeme pro všechny. Hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je CDčko pohádkový orchestrion. Uh-huh. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich

0: programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl, převleky je vlastně, vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci ano, z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu u Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na
1: těch našich stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumoutře Buně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, mají vodníci splav. Zval si věci do stanu, skoč do vody a plav. Prsti ploutví hej mě oudem, jako štikarvy se sproudem. Když to stihneš, tak za náma.

na břehu i pod hladinou radost zvykal, že měli postavidla seně dvodníků. A nech to nikdo jiný, než sám pošplnou král, vynořil se, aby tady

0: Tvrdí candák chapr makrela. Mokrý pecky vyhrává hutnická kapela.
1: A když mají všeho plný decky,
0: na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
2: Já pocházím z mlékařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulého režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. Teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat sýrárna v Českém Krumlově, taky je tady autor veškerých představeb, co to je jiné, Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří a velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
3: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mám moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém.

0: dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas.
1: Thank you.

Takže přátelé, ať vám film chutná.

budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, které jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

0: pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsícema, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mně to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, že jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavý. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost, protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo? A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající.

Člověk tomu dal tolik, komu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít, těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park hotelu Na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirš, ředitel Dataclare O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo Sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolák, náš generální partner.

nejméně jen Michála Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajta Kutra. Na 13. ročníku konference Verifem, tam téma AI, moje konkurenční cíl.

0: Velmi si vážím toho, že jste přijeli, velmi si vážím krásné řeči pana Nováka, kterého si vážím, a děkuji paní Míše Krauzové, že organizuje každoročně semináře na nejrůznější téma. I když umělou inteligenci nevědomky používám, tak já už dožiju bez ní.
1: Vedle mě sedí Filuta. Já to teda upřesním. Slavo Švancár je šéfem společnosti Filuta a měl bych to říkat s Mekim L?
2: O, ne, s tvrdým Filuta.
1: Tvrdým, Filuta. Ano. Slavo, proč Filuta?
3: To je hezký slovo.
2: Já teda upresním tu moji pozici. Já jsem technologický ředitel a Filuta vychádza z nášho zakladatele Filipa Dvořáka, který je vlastníkom té technologie, s kterou pracujeme, a Filuta je jeho už

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášící a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme. Takže odtamtud já jsem se k AI dostal a hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověka, co to s ním dělá. O tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbí, že jste říkal, že nás to začíná mlít a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako, že nás to začíná vlastnit. Máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle. Ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím, naprosto věřím potenciálně.

0: potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen tak jako a přehlídky, že jo. To jako to bych se podepsal, no.
1: Kde budeme jako civilizace, když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
0: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak
2: tam můžeme
0: si můžeme říct ano, jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
1: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
0: Výborně, výborně, výborně platí. Jo.

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflošpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Guližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svátřinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Z hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colorado Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat, neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie sháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě.
1: Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto.

0: auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono.
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak Reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson & Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální, běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci, hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta, teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká, takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz, proč se to stalo jemu, proč to není nic osobního. Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
4: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé by se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
6: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
7: Opravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
6: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
7: Na to vám dávám hlavu na špalek.
6: Že jo?
7: Ano.
6: To je hodně silný kafe.
7: Ale je to tak.
0: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
6: To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
7: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
0: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
1: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
0: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Ječednička.
8: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost a takže jsem v tom jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no sem ne, já přece vidím barák na Hluboký.
9: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná a taky přesně to, o čem tak, si svědčím, jako že tam bylo vrcholný 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
8: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, do něho u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jakoby se vlastně jako rodina to vypinkla a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátel sdílí o svém okruhu a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako dostuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jakoby jak to je. A hotovo. A to je správný, tak to má být.
0: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
2: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazu. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje,

0: není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak to v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiru na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř pověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
3: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii na pachatele, který prostě

0: si to pravděpodobně objednám, že policie má to, ty dva háře, ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova, politika se dělá na hluboké zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
1: Máte 21 členů zastupitelstva. No. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
2: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
1: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
2: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
3: Zásadně odsuzuje žhářský útok, který se stal, je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města, a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
4: A teď ta nepříjemná otázka. Ne kdo to udělal, tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá? Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
1: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
2: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Kubatovi. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
0: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rehm říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politický prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, kdo si vyvinil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl, tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, kde to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na usnesení, tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo Bajaruto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že omluvě nedojde, nevylučují jednotlivý členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
5: Takže nechám hlasovat. Pořízek omluvě za výroky související právním útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
4: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici. Platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
0: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. Takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, který se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kde takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tímto nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sen.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
3: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
3: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilna, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořený převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady kácely jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobré podmínky, které tady jsou vytvořené. A na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejíž držitelem je honemní společenstvo Malšín.

0: Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
1: Kolik vás je myslivců?
0: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milna, využitím jejich mechanizace.
1: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
0: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
1: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
0: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách. V novém pořadu je Č1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host proměnil písmena AI, neboli AI, na svůj koníček i zaměstnání. Štěpán Janás, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že jsem asi nepřeháněl, protože seš člověk, který mě bez nadsázky vlastně přivedl k AI. A to jsme se znali jenom od vidění a vlastně díky vašemu kurzu já jsem před nějakými lety se dostal k podstatě umělé inteligence. Druhé prvenství máš v tom, že jsi mě seznámil s robotickým psem, protože to jsem taky viděl jenom vždycky na obrazovkách a najednou mě před pár dny podal packu. Jaká byla tvoje cesta k umělé inteligenci a k AI?
1: Jo, tak děkuju za dotaz, to je na hodně dlouhé povídání. A nevím, jestli na to bude mít dostatek času, ale když bych to měl nějak zkrátit, tak já jsem vždycky, nedávno jsem měl rozhovor v rádiu a docela jsem se tam o tom rozpovídal. Nicméně já jsem vlastně vždycky byl zaměřený na to a bavilo mě být u věcí, které jsou vlastně trošku jako game changing, jsou, mění věci, vlastně mění zajeté pořádky a zároveň to musí být jako technologicky trošku jako zajímavé pro mě. Jo? A já zároveň sám jako člověk jsem dost, bych řekl, o sobě generalista, takže já nejsem úplně úzce zaměřený jako odborník, třeba chemie nebo prostě nějaká medicína, tak. Ale zajímá mě jako široký rozsah, vlastně mám široký záběr do nějaké určité hloubky. A tohle to jsem měl takhle jako a budoval jsem si to v sobě většinu let mýho pracovního života. A s příchodem vlastně AI jsem se dostal do fáze, protože ono jako být generalista, ještě taková vsuvka, není to úplně jako ideální, protože potom, já když jsem se třeba hlásil do různých firm a chtěl jsem samozřejmě o sobě jako vždycky hodně a žádal jsem o vysoké posty a tak, takže ambiciozní to jsem vždycky byl. Ale občas to bylo trochu zklamání, protože když jsi jako generalista, tak většinou nezapadneš do žádný té škatulky, kterou ty firmy jako mají nastavenou.
0: Znám to.
1: A já jsem si tím připadal, že jsem si říkal, tyjo, to je prostě strašná škoda a i třeba od z různých jako větších firm jsem dostal třeba od talent huntera nebo talent manažera, který rozvíjí talenty v těch lidech, kteří říkají, ale jste strašně zajímavý člověk, super, ale my pro vás nemáme práci vlastně, protože my vás nemáme kam šoupat.
0: Jo, nemáme škatulku.
1: Nemáme tu škatulek, prostě ten šuplík, kam byste dobře pasoval, protože vlastně my potřebujeme jako toho člověka do toho šuplíku. Já jsem si říkal, to je hrozná škoda vlastně v hlavě a to měl jsem z toho často, nebo v určité době jsem se cítil tím trochu jako frustrovaný a říkal jsem si, že vlastně jako něco dělám blbě. A pak přišla doba vlastně AI, už je to teda teď skoro snad 3 roky zpátky a teď nemyslím AI jako obecně, protože to už je tady řadu dekád v různých podobách, ale velmi úzce specializovaných. A nám tady vlastně ty 2-3 roky zpátky vlastně vyboptnala ta doba té komerční AI, tak jak ji dneska známe, kdy opravdu každý člověk může si sednout počítači, otevřít si konzoli a vlastně napsat dotaz a dostane velmi zajímavou a velmi jako chytrou odpověď. Samozřejmě ne vždycky tomu tak je, ale dneska už jsme v situaci, kdy zpravidla tomu tak je. A já když tato doba začala, tak jsem vlastně si říkal, tyjo, tak to je hodně jako zajímavý, protože já vlastně s tím přehledem, který mám jako široký, ale

0: jako mělký, ne do té hloubky, ale jenom jako do určité jakoby mělkosti, tak já jsem schopný si vlastně jako s tím AI velmi pomoct a v těch oblastech, které zrovna budu potřebovat, tak jsem schopný se dostat velmi hluboko za velmi jako krátký časový úsek. Takže tohle byla vlastně věc, která mě dávala hrozně jako rozhled a možnost a potenciál toho, že v téhle oblasti by mi dávalo smysl být, protože si cítím, že tam patřím. A vlastně tomu tak je.
1: Takže to byl prvopočátek vnitřní hnutí.
0: Asi bych to
1: nebo to zacvaklo do sebe, že říká, ano, moje rozervaná povaha se tady najde.
0: Myslím si, že jo.
1: Šel jsi na to dobře, protože velmi rychle se z toho, co ti jako napadlo, stala firma, která začala i sehnal z lidí a dal dohromady tým, který začal AI učit. To je ten projekt Naučíme AI.
0: Ano.
1: Který byl osudný v dobrém slova smyslu i mě, protože jsem dostal tu pozvánku, kontaktovali jsme se, my jsme tam potom měli k vám točit. Strávili jsme s kolegou, s Petrem, jsme tam strávili několik dnů a ty dny pro mě byly bez nadsázky, musím říct, taky jako zlomový. No. Taky jsem utrpěl jsem jako velmi jako pozitivní zkušenost.
0: Za to děkuju a samozřejmě podobný efekt to mělo i na ostatní lidi. My jsme vlastně za jenom minulý rok proškolili přes 4000 lidí po celé České republice a to buď to jako fyzicky někde v nějakých prostorech napříč republikou nebo i online. Takže mělo to velký dopad opravdu pro jako hodně lidí. A i podle zpětných vazeb je vidět, že jim to částečně jako změnilo i způsob uvažování. Mm-hmm. Jsou na tom podobně možná. Jo? Do dnešní doby vlastně ty nástroje používají. A je to velmi dobře, protože pokud bychom měli naplnit nějakou jako naší vizi, kterou tam vlastně s kolegy máme, v rámci Naučíme AI a další firm, které teď s tím začínají souviset a vlastně jsou propojené s tím, tak cílem je, aby jsme fakt tady nezaspali a aby jsme to, co je prostě dneska k dispozici a je možné využít, aby jsme opravdu co nejefektivněji a nejrychleji využívali a tím se dostali i v rámci České republiky do nějaké jako oblasti, kdy budeme vnímáni a budeme se cítit, že můžeme být klidně jako stát nebo vlastně jako země, která je na špičce toho, jak využívá technologie.
1: Mně se na tom líbí, musím říct, že tam je, ty jsi použil slovo game changing, tam opravdu dochází k tomu, že i malá země, jako je Česká republika, najednou může získat velmi významné místo v tom týmu hráčů v rámci celého světa. Není to o tom, jestli máš nerostné zásoby, jestli máš plochy zemědělské půdy, jestli tady svítí sluníčko nebo nesvítí sluníčko. To jsou všechno limity, které jako nadělila příroda nebo nějaká rozehrávka, která se udála ještě daleko, daleko před náma. Tady a teď je možnost úplně zásadním způsobem vstoupit do nějaké hry nebo nevstoupit. To je to, o čem všechny vlády historicky zpátky mluvili, nechceme být montovnami a blablabla, že jo. Je otázka, do jaké míry, já si nemyslím úplně, že to je ještě optimální, ale snad taky přijde čas, kdy to spoustě lidí, kteří vedou stát, dojde, že tady je to téma, kterému by se měli věnovat, že my máme spoustu chytrých lidí a jsme, myslím si, jako mentalitou, ten náš národ je takovej, že my umíme hledat ta řešení a ty zkratky. Dřív se tomu říkávalo, že s tím umíme trošku jako, že to umíme odčurat a umíme si najít tu jednodušší cestu, nejít tou nejklopotnější, což nás naučil socík a všechny ty doby minulé. A já myslím, že tady je přesně ta platforma, kde by to mohlo fungovat. Nepotřebujeme, jak říkám, nepotřebujeme k tomu ani velký pole, ani nepotřebujeme ideální sluneční svět a já nevím, co všechno. To, co nemáme, ani moře, ale potřebujeme k tomu chytrý lidi a potřebujeme k tomu nějakou formu vzdělávání toho národa a pak opravdu může být. Já to skočím, vy v tom jdete dál, jedna z forem, jak to jde, bez toho, jestli u toho bude nebo nebude vláda a to jsou různé cesty, jak těm lidem to přiblížit. Chystáte konferenci, bohužel chystáte zrovna v den, kdy já budu mít poměrně pro mě významné narozeniny, takže tam nebudu, ale prodej to pochlup se, protože to je dobře a je to věc, která je důležitá a které fandím.
0: Děkuju. My vlastně, jak jsi správně řekl, my chystáme vlastně větší akci. Ono jedná se o konferenci, kde bychom vlastně chtěli představit zajímavou

0: a velmi jako už konkrétní formou to, jak firmy a třeba experti a profíci, kteří využívají AI na republikové úrovni, to zvládli, protože pro ně to samozřejmě byla taky transformace. Není to tak, že vlastně jakoby automaticky by to od začátku uměli, ale jenom opravdu s tím strávili velké množství času a samozřejmě velké množství jako neúspěchů a zklamání až do doby, kdy se vlastně z toho jako poučili a podařilo se jim to vlastně jako nějak zavést do své praxe, každý v nějaké jako své určité oblasti. A my jsme vlastně i na popud jako absolventů kurzu a lidí, kteří máme jako, které máme kolem sebe, tak jsme měli takové jako žádosti o to, aby jsme udělali nějakou akci, nikoli v školení, ale akci, kde vlastně bude docházet k nějakému hromadnějšímu sdílení tady těch best practice a vlastně jako těch nejlepších zkušeností, které si ti lidé zvládli. A my jsme se rozhodli, že teda na to uspořádáme konferenci v Českých Budějovicích, kterou uděláme jako pro jižní Čechy. Zaměříme ji vlastně primárně pro firmy a podnikatele, ale je samozřejmě určena i pro laickou veřejnost, nebo řekl bych pro veřejnost, kterou zajímá AI a vlastně mají třeba nějaký projekt, chtěli by ji posunout dál a podobně. Na druhou stranu ta cílová skupina zejména jsou firmy a podnikatelé, protože to jsou vlastně jako subjekty, které nám dávají práci a tvoří tady vlastně jako drtivou většinu HDP. To, že tady máme obrovské firmy a korporáty, to je pravda, ale většinu stejně HDP v kraji dělají malé a střední podniky. A pokud mám správné informace, tak třeba víc než 70%, což je nezanedbatelná část, vše majoritní. A pro tadyhle ty vlastně subjekty se ale takovéhle akce vlastně nekonají. Jedna z věcí, kterou mohli třeba zástupci firmy přesně dojít na nějaký kurz nebo si nějaký kurz objednat, to je fajn, ale sdílení těch věcí vlastně od těch špiček teďkon v téhle době je velmi důležité, protože v té oblasti AI se to posouvá tak strašně rychle, že to, co třeba ty jsi se naučil vlastně u nás na kurzu před rokem nebo tři čtvrtě rokem zpátky, dneska už i sám víš, že vlastně se ty věci tak strašně rychle posunuly, že možná...
1: Mám už asi pátou verzi té platformy, kterou používám a furt se to upgradeuje a nový a nový. A je to lepší, musím říct, významně.
0: Jde to rychle strašně dopředu a zároveň tam ale přibyla řada dalších možností, které lze využít a vlastně člověk není jakoby možné, a třeba i já s tím mám problém, a to v tom jako děláme, udržet všechny ty jako informace na úzdě, vlastně vědět, co je všechno nové. Jo? To je velmi náročné i pro nás, kteří vlastně to jako se snažíme razit a učíme v tom ty lidi a firmy. Takže ta konference vlastně je určena vlastně proto, aby pomohla vlastně přitáhnout ty nejlepší z těch firm, kteří vlastně buď to používají nějak AI, nebo vyrábí nějakou svoji platformu nebo mají nějaký svůj produkt, který AI používá a mají buď to vlastně je to jako formu rady, kterou jako poskytnou a řeknou to poselství a řeknou ty své zkušenosti vlastně, jak to zvládli, což může být velmi transformační pro lidi, kteří to slyší, kteří řeknou dobře, tady mi člověk během 20 minut řekl, jak to zvládl v posledním dvou letech a co byly ty zklamání, na co si přesně dát pozor a jak to přesně dělat, abych tohle přeskočil. Mm-hmm. Takže za třeba jednu přednášku od takového speakera vlastně můžu velmi jako ušetřit čas, když to udělám podobně jako
1: on. Vyhnout se slepým uličkám.
0: Ano. A pak jsou tam vlastně různé platformy, které mi velmi můžou snadno jako usnadnit práci, když je se rozhodnu použít. A zároveň jsme to vybírali velmi opatrně, tak, aby bariéry vstupu, to znamená, když si budu chtít pořídit nějaký jako nový nástroj, který má nějaké konkrétní jako přínosy, velmi zásadní, tak aby to bylo dostupné pro klidně malé firmy, to znamená řádově třeba tisíce korun měsíčně, drobné tisíce korun měsíčně za využití té platformy, což je super.
1: Ono je to i pro spoustu lidí jako psychologická bariéra, protože to je něco, co třeba neznám. Že? A teď mi někdo řekne, kup si to za velký prachy. Budu přemýšlet, protože nemám srovnání. Když si koupím nástroj, který znám, tak je to pro mě snazší, protože mám s tím srovnávat. Tady třeba ne, takže to je... A viděl jsem to u spousty nabídek, kde ti lidi tuhle premisu nectili a divili se, že jim to nefunguje. Že vlastně ty lidi, jako nemám-li srovnání, tak nenakupuju. To je přirozené.
0: Ano. A zároveň je důležitá ta cena, protože vlastně akorát v oblasti AI Já sám cítím, a je to jako asi běžný jev, že firmy se jako méně vrhají do nějakých větších investicí. Některé teda ano, ale většina firm se nevrhá bez hlavě do nějakých investicí, jako řádově stovky tisíc, půl milionu a milion a výš. Protože to, co se stalo teď za posledních půl roku, tak kdyby si přišel před půl rokem, že potřebuješ nějaký specializovaný software, který využívá AI, asi pravděpodobně by ti ho někdo ukázal nacenit klidně za vyšší stovky tisíc nebo miliony. Na druhou stranu dneska si to si schopný udělat takhle, lusknutím prstu sám vlastně, jenom že s tím strávíš pár hodin.
1: A lidi to ví.
0: Takže vlastně je velmi důležité přistupovat k firmám, což by měl každý jako ten podnikatel a zakladatel jako řádný hospodář, a zamýšlet se nad tím, jestli opravdu jako teď chci v úzovkách, chtěl jsem říct vyhodit, ale vlastně investovat třeba půl milionu, že mi to s něčím pomůže. A nebo můžu jako vlastně vzít svůj vlastní čas, nebo najmout si třeba konzultanta, který mi pomůže, který se tím jako živí a pomůže mi zanalyzovat tu firmu jeho vlastníma očima třetí strany, která do toho úplně nevidí.
1: Eliminuješ profesní slepotu.
0: A potom vlastně doporučit nějakou jako trajektorii věcí a nástrojů, které stojí opravdu třeba stovky až drobné tisíce, kde se to dá dobře poskládat, než abych se pustil do vývoje něčeho za milion korun. Takže to je ten trend.
1: Nevymýšlet, co už je vymyšleno. No tak pozvi, ukaž, co tam máš.
0: Takže rád bych pozval vlastně...
1: Ještě vejš.
0: Tak. Rád bych pozval teda všechny sledující, pro které tohleto jako může být relevantní, na konferenci iWay do Českých Budějovic. Tady máme takový skromný letáček.
1: Vidím, že to je na výstavišti.
0: Je to na výstavišti v
1: Pavilonu Z, takže
0: hezké místo.
1: Dobře se tam dá zaparkovat.
0: Tak a vlastně, jak bude probíhat celý ten program, tak bude se jednat vlastně o jednodenní konferenci, kde vlastně po startu té konference budou probíhat na hlavní scéně přednášky od speakerů, které budou zaměřeny právě na věci týkající se prvně jako v bloku jedna vize, mindset a vlastně jak jsme na tom v rámci Evropy, České republiky, jaký tady máme potenciál, jak jsme tady na tom na jihu a kam to všechno jako směřuje. Jsou tam velmi zajímaví speakři, kteří jsou, jako řekl bych, úplná špička v tom, jak a vnímají jako úplná špička to, kam se posouváme a jak rychle, jak se to jako vyvíjí. Je tam prezident vlastně České asociace umělé inteligence, je tam pan Honza Kavalírek, který dělal vlastně teď s minulou vládou zmocněnce, vládního zmocněnce pro AI, dneska vyjednává v Bruselu, je tam pan Pánek, vlastně součástí panelové diskuze, což je vedoucí tady Boše, vlastně technologického centra, který razil inovaci a digitalizaci v Boši už v době, kdy vlastně jsme tady vůbec žádné datacentra ještě neřešili, což už je možná jakoby dekádu zpátky, nebo díl než dekádu zpátky. Je tam pan docent Stehel, vlastně jako ředitel vědecko-technického
1: Znám
0: parku.
1: Znám se s ním, seděl tady v křeslu.
0: Vojtěch, skvěle, takže ten o tom dokáže mluvit za vědecko-technický park a další. Je tam pan Zajček, prezident stávající, znovu zvolený prezident hospodářské komory.
1: Takže, máš tam zvučná jména? Teda
0: tak,
1: to zase
0: tak, takže tohle jsou vlastně jakoby, tohle jsou lidé, kteří vlastně do toho vidí opravdu z toho nadhledu, vidí, jak se to jakoby vyvíjí a jsou schopni a mají možnosti k tomu říct velmi zajímavý jako point, tak aby tě jako chytli a řekl jsi dobrý, tak za prvý je s tím potřeba něco dělat, vidím, že to má jakoby šanci, vidím to, co jsem tady už zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, že tady máme v Česku potenciál si fakt jako pomoct sami a být v tom velmi dobří, možná i výborní, ale musíme jako do toho vlítnout.
1: Kde je vůle, je i cesta.
0: A to je součástí vlastně takového jako vizionářského motivačního bloku jedna a pak už jdeme do té praxe. Jo? Takže vlastně budeme se bavit tam o tom, jak konkrétně vlastně v kterých firmách konkrétně využívají AI, jak každý den ta firma funguje, aby vlastně z toho dokázala vytěžit co nejvíc, jak ty lidé vlastně jsou motivováni s tím pracovat. Pak tam máme dotazy, pak tam máme vlastně jako přednášky na konkrétní platformy, kde jsi schopen za opravdu jako třeba 1000 korun měsíčně si sestavit vlastní CRM, vlastně nějaký jako zařízení nebo platformu, kde můžeš si evidovat zakázky, můžeš vlastně tam vést projektové řízení. To, co by vlastně všechno stálo možná desítky, vyšší desítky a stovky tisíc si jako připravit pro svoji firmu a tým lidí, anebo opravdu dodavatele za třeba 200-300 tisíc, který ti udělá robustní

0: CRM pro projektové řízení napojené třeba na nějakou tvoji zákaznickou bázi někde jinde, tak dneska jsi schopen s jednou platformou, která má v sobě AI asistenta, který mu napíšeš, co potřebuješ, a on ti vlastně jako tam vytvoří ty tabulky a další věci. A vedle se zeptáš třeba ChatGPT, jakým způsobem to napojit na to svoje stávající CRM, tak takhle vlastně snadno si schopen to dělat. Takže to je třeba jedna věc, která je velmi jako relevantní, mít CRM. Další věc, která je relevantní, pokud třeba nás poslouchají jakoby lidé, kteří podnikají, nebo lidé, kteří mají v rodině podnikatele, tak každý podnikatel musí prodávat. Jo, je to prostě řehole, ale bez prodeje to prostě nejde. Když neprodáš, tak tady nemůžeš vlastně jako být. Takhle jednoduchý to je. A k tomu, aby si jako prodal, dneska potřebuješ zpravidla marketing, sociální sítě, dneska to je velmi jako běžné. Takže jeden z nástrojů je tam třeba, který je z hlavních partnerů, který dodává vlastně řešení. Je to jako platforma, kde ty jsi schopen si napojit všechny svoje sociální sítě a jsi schopen nastavit automatické postování vlastně příspěvků, videí a čokoliv, co si vyrobíš, na všech sociálních sítích, které si tam napojíš třeba na měsíc dopředu. Takže a zároveň ti ta platforma pomáhá s tvorbou těch jakoby videí, zároveň je tam propojený nástroj Canva, schopen si vlastně jakoby připravit vizuály, videa a další věci a vygenerovat vlastně textaci k těm jednotlivým postům podle toho přesně, co je potřeba pro to sociální síť nebo to konkrétní médium, protože každá ta sociální síť to má jinak. Velmi složitá věc, na kterou potřebuješ standardně agenturu, s tímhle zaplatíš prostě pár stovek měsíčně a máš to jako hotový, můžeš si to udělat jednou, sedneš k tomu třeba 3-4 hodiny jednou měsíčně, nastavíš si publikační plán na všech sítích třeba na měsíc dopředu.
1: Takže teďka myslím zbystřila strašná spousta lidí, protože internet je zaplevelený desítkama lidí, kteří tohle nabízí, mají to a prodávají to dál, ale jako pod sebou, že jo, samozřejmě, a říkají, pošlete nám prachy a my vás to naučíme, anebo my vám to budeme dělat. Takže přesně si myslím, že teď to. Štěpáne, já tě v tomhle trošku, pardon, ale zastavím, protože já bych pozval lidi, aby přišli a odkázali, protože v momentě, jak to proberem celý ten program, tak se v tom ten divák ztratí. Je to někde na stránkách?
0: Určitě ještě jednou ukážu vlastně na webových stránkách.
1: Řekni je.
0: iwaycon.cz, je to iwaycon, jako conference.cz, takže tam celý ten program vlastně je uvedený.
1: A lístky ještě jsou?
0: Lístky ještě jsou, blížíme se teď do úplně závěrečné fáze, takže vlastně probíhá ten největší jako zájem o to, teď vidíme opravdu desítky lístků denně, kteří vlastně zájemci nakupují.
1: Důležitý, takže ještě řekneme, 2. června.
0: 2. června.
1: Za den?
0: 2. června je úterý.
1: Úterý. A od?
0: Je to od 9 hodin, 9 hodin startujeme, ale začíná vlastně ta akce už od 8.
1: Ano, a předpoklad, kolik si mají lidi udělat času?
0: Je to celodenní konference,
1: takže do večera.
0: Takže do večera končíme zhruba 17.30, ale některé z workshopů vlastně budou běžet až třeba do 18 hodin. S tím, že co je důležité ještě říct, tak bude to jako event, který poběží paralelně hlavní scéna a workshopy zvlášť, takže vlastně člověk si vždycky jako vybere
1: si
0: co ho zajímá, naplánuje si vlastně jako na které ty z těch speakerů a vlastně těch částí toho programu si chce jako zajít. A na ně rovnou jde. Jo? Připraví si vlastně jakoby plán. Máme na to eventovou aplikaci, kde vlastně si každý člověk může podívat vlastně na ty akce, které jsou, jakoby ve formě kalendáře, aby jakoby byly zarovnané.
1: A naplánovat
0: vlastně, klikne si na ně a naplánuje si je.
1: Proč mě to nepřekvapuje v tom případě?
0: Takže mysleli jsme na všechno.
1: Jasně,
0: plus samozřejmě catering a coffee breaky, oběd, všechno v průběhu.
1: Všechno v tom
0: vlastně je součástí ceny all-in stupenky.
1: Štěpáne, musíme trošku k tobě, protože tohle je úžasně zajímavý a mohli bychom vyprávět jenom o té umělé inteligenci, ale samozřejmě kafe s tornádem je taky o tom člověku. Mě by zajímalo, vrať se jakoby trošku v čase, jak vypadal Štěpán před 5 lety, jak vypadá dneska a jak moc tu tvoji změnu a to tvoje nastavení změnila ta umělá inteligence. Beru teď vůbec pusme stranou pracovní věci. Zajímá mě tvoje osobno.
0: Tak krom toho, že mi zešedivilo trošku o pár vlasů navíc.
1: To nemusí nutně souviset s umělou inteligencí, podívej se na mě.
0: dobře, tak je to jenom s věkem teda, ale
1: to neočuráme ani AI.
0: Jak se to změnilo rozhodně?

0: Pro mě je to tak, že já žiju jako ten život a ono to tak bylo i před těmi 5 lety a mně se to velmi jako prolíná, ten pracovní a osobní život. Takže já to úplně nemám tak jako vyhraněný, že bych řekl, teďkon jsem doma a teďkon jsem v práci, ale pro mě je to vlastně teďkon jsem v životě, to je můj
1: Jasně.
0: život a celý se to jako prolíná a tak, jo, do toho
1: No
0: vlastně.
1: mě jde spíš o ten rozdíl, než tě tohle zachvátilo, tak ten život přece jenom byl jiný. Já to taky mám, jo. Mě spíš zajímá, co to s člověkem udělá, když do toho pak jako zapluje, ono ho to tak trošku jako sežere. A jak to bylo před těma lety, než se s tím jako potkal a jak je to dneska?
0: No, možná to bude znít divně, zrovna jako ode mě, ale řekl bych, že ten život jako předtím, před AI, byl více takový, jakoby, možná klidnější, bych řekl, jo. Jo, je to opravdu tak, protože jako neznalost sice neomluvá, ale neznalost vlastně jako tím možná je možná pomoct často v tom, že seš třeba víc v klidu, jo? Když některé věci jako nevíš, tak vlastně tě to netrápí.
1: Moudrá kniha, napsaná před 2000 lety, která se jmenuje Bible, má v sobě jednu větu a tam je napsáno blahoslavení chudí duchem.
0: Ano, ano.
1: Tam to asi trošku, leckdy teda s malou narážkou na politickou scénu a některé exponenty si říkám, že to velmi platí, jako.
0: Ano. Tak,
1: Ano, člověk byl
0: takže,
1: asi klidnější, no.
0: takže u mě tohleto jako rozhodně bylo. Dneska, jak máš dispozici na pár kliků a pár dotazů, dneska i hlasově,
1: No.
0: všechno jako
1: Ten svět se
0: okamžitě.
1: strašně otevřel.
0: Což ano, a to je věc, která je velmi jakoby matoucí a
1: Ano,
0: zároveň
1: ano.
0: vlastně dodává ti takový jakoby pocit, že musíš u toho všeho být, musíš to stihnout. To je jakoby problém, jo.
1: A
0: Takže
1: člověk jako má pocit, že se v tom tak trošku topí, jako že těch věcí se valí takové množství a jsou tak jako snadno dostupný, že ještě bych potřeboval a mám to všechno a ještě tohle si přidám. Velmi tě rozumím, protože pak,
0: Jo.
1: když na něčem pracuju, tak po pár hodinách vylezu a říkám si, Ježišmarja, já vůbec nevím, kde jsem byl na začátku a teď se jako, je to tak,
0: Je to
1: je
0: tak
1: to...
0: a tohle vlastně jsem měl teda na sobě teda méně. Ale od té doby, jako, nebo těch 5 let zpátky u mě v podstatě od začátku nějaké pracovní kariéry, tak já jsem vždycky dělal víc než ostatní. A pokaždé, když jsem někde pracoval, něco jsem dělal, tak jsem si vždycky řekl, co můžu udělat o trochu víc nebo o hodně víc než třeba ostatní. Vždycky po sobě jsem chtěl, abych dělal to, co dělám, na 110%. Jo? Ne na 100%, co se čeká, ale vždycky něco navíc. A to je strašně důležitá věc, která mě jako posouvá rychle dopředu, protože ne úplně každý chce dělat vždycky něco navíc. A já jsem to vlastně v té době já jsem to měl taky, takže ono se to jako změnilo, že teďko jenom mám víc těch možností a
1: Zefektivní jste.
0: zefektivnilo a vlastně jako je tam větší potenciál, ale tohle to tam bylo taky. Jo. Ještě jednou vlastně k tomu tvýmu dotazu, já o tom jako přemýšlím, jaký jsem byl vlastně před těmi 5 lety. Já si myslím, že ve velké jako většině případů to bylo, ale u mě jako stejné, nebo ve velké většině jako mých vlastností se nic moc zásadně nezměnilo, krom toho, že teďkon vlastně v té aktuální jako době se spíš prodloužily nebo prohloubily ty možnosti, které máme, ale
1: Já
0: jinak
1: mám pocit, že
0: vlastnostně.
1: běžíme větším tryskem. Akorát mě se teda běží už hůř, protože mě ty nohy už jako slouží blbě, jako už sotva lezu. Já mám ještě na závěr našeho povídání pro diváky překvápko. Já ho prozradím, protože je jedna z novinek, s kterými se rozhodl jako ohromit jižní Čechy a myslím, že patříš mezi absolutní průkopníky v téhle věci. Za námi za malou chvilku přijde. Přátelé, překvápko. No nazdar, dáš mi packu?
0: Tak tohle je vlastně Robopes od firmy Unitree Go. Vlastně Robopes od firmy Unitree. Je to varianta vlastně Go 2, takže už druhá generace robopsů. A Tadyhle ty robopsy vlastně umí zajímavé věci. V podstatě mají nápadně připomínat pejska.
1: Těma pohybama určitě, jo? Tím nadšením.
0: Tím, jak vlastně tadyhle ta nástup tady té technologie jako začíná, tak samozřejmě stejně jako s AI na začátku je potřeba asi se s tím jako nejdřív seznámit nějak jako jednoduše, hezky a nebát se toho. Mm-hmm. Tady vlastně proto jako vsadili na tenhle ten design jako připomínající robopsa, protože to je vlastně něco, co je hezké, je to takové jakoby milé.
1: Je nám to blízké
0: a vlastně...
1: Já mám připomínku technickou, jo. Pošli jim a já myslím, že ti za to dají normálně psa zadarmo potom. Ať tam dají malej vrtící ocásek. Nic to nebude stát, ale strašně to jako doladí člověku tu psychologii toho, že to je pes, aby to vrtilo ocáskem, když to vidí. Jinak úžasný, musím říct, vy jste to pořídili jako vlastně podpůrnou variantu toho, jak lidi seznamovat s tím, co děláte a jako marketingový nástroj. A mně to přijde strašně chytrý. Takže jestli jsem pochopil, když bude někdo chtít, tak si může pejska u vás jakoby objednat a vy mu přijedete udělat třeba nějakou zábavu na akci nebo něco podobného.
0: Může si ho pronajmout a vlastně teďkon aktuálně, jak si můžete všimnout, tak je obrandovaný konferencí iWay. To je to, o čem jsem tady dneska mluvil. Takže je vidět, že ta technologie není dneska úplně jakoby 100% dokonalá.
1: No, ale dokáže se hned jako zbrchat zpátky.
0: Ano, ano.
1: No.
0: A zároveň ale vlastně to vypadá tak, že každou chvíli je tam nějaká nová aktualizace, takže i tenhle ten, je to v podstatě jenom hardware, který v sobě má nějaký sofistikovaný způsob ovládání. Aktuálně teda s těmi roboty, my jich máme vlastně jako flotilu, koupili jsme 4 tyhle ty roboty. A už jsme se účastnili několik vlastně akcí typu hobby teďko na výstavišti, další konference vlastně a jsme schopni vlastně toho psa kompletně obrandovat do brandu firem a zařídit s nimi různé jako akce od večírků, eventů a propagace a dalších.
1: Štěpáne, jak jsem říkal, naplnil s několik priorit a ta třetí je, že můj vstup do AI, seznámení s robopsem. A taky jste jako firma zařídili, že tohle je historický první robotický pes ve studiu J1. A to už vám nikdy nikdo neveme, protože historie se vyvíjí, ale my jako televize zůstáváme pořád na stejném. Moc ti děkuju za tvůj čas a za to, že jsi přišel na návštěvu. Přeju, ať se na konferenci dostaví co nejvíc lidí, kterým pomůžete v tom rozvoji a v té budoucnosti jejich života s AI co nejvíc. Milí diváci, jestli jste neviděli naše povídání od začátku, tak jak jistě vidíte, opět něco, co tady ještě nebylo. Pusťte si to tady pod námi naše sociální sítě, takže to tam můžete vidět krásně. Děkuju za návštěvu a těším se zase na nějaké šílené akci s váma.
0: Super, děkuju za pozvání.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Pokud nechcete zkoušet to, co ani jinde nefungovalo, přijďte 2. června do pavilonu Z v Českých Budějovicích na konferenci iWay. Tady se potkáte s celou řadou podnikatelů a zajímavých lidí, kteří už tyto problémy vyřešili před váma. Můžete společně sdílet, můžete společně bavit, můžete se společně nachytřit na skvělých workshopech. Kupujte lístek, 2. června se na vás tady budeme těšit.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
2: A-Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A-Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se ti rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají Rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je secakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od 2. ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajujou koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak To je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud
1: ano.
0: Paměť ano, sahá ano, tak daleko. Že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, víte, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Klumu je to hotový. Tam je to připravený všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom
0: kemp.
1: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohoto místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka

0: A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov. Je
1: Podíváme
0: to
1: se.
0: ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy, suchozemci, se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman Jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No, publikum
0: Tady třeba
1: teda.
0: máme pohádku.
1: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten hruk těch
1: Rozumím.
0: okolních silnic.
1: Maximálně větří kvit, ty
0: Ano, ano,
1: větvičky a
0: ano,
1: tak podobně.
0: ano. A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední, večerní pohádky.
1: Dobře, a obědvá se?
0: No samozřejmě,
1: Jo.
0: samozřejmě.
1: Necháte
0: I vodníci, i
1: vdechnout.
0: suchozemci
1: Jo,
0: obědvají,
1: rozumím.
0: ano, ano,
1: Já
0: ano.
1: jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě
0: My
1: zase
0: tam máme
1: bude.
0: i delší pauzičku, ta
1: Máte
0: pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: hodinku.
0: Hodinku,
1: Pak
0: hodinku.
1: takový nadechnutí před obědem nebo
0: Přesně
1: oběd.
0: tak. A pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že
0: Ano,
1: to
0: ano,
1: je
0: ano.
1: potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna
1: Můžu se podívat?
0: takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Chlumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50
1: Kolem
0: lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: Takže
0: už bez nich se nemůžeme obejít.
1: tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde. Vodníci.eu.
0: Vodniček.eu.
1: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: Já tady
1: jde do akce.
0: ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král Pepa Vošplouch první,
1: Pepa
0: protože
1: Vošplouch
0: my máme
1: první.
0: samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového Chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda. No a
1: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
0: a já jsem ministr vodokultury a mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady je má osobní
1: To je v
0: vizitka
1: Pohádkovém
0: v
1: království.
0: Pohádkovém království, ano.
1: Aha. Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i
0: Ne.
1: ministr? Ne, dobře.
0: Vím, kam směřuje
1: No,
0: tvá
1: ale jako
0: otázka.
1: musel
0: Ne,
1: jsem
0: dvě
1: naznačit aspoň.
0: ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
0: Ne,
1: to
0: ne, ne, do
1: bude
0: toho opravdu
1: jiná
0: nepůjdu.
1: věc. Každopádně teda všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom
1: Aha.
0: se stala taková věc, že přišel ten COVID, to tady
1: No,
0: všichni
1: tak.
0: známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
1: A nakonec je to spíš pozitivní
0: A my už
1: zvrat.
0: jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam
0: My
1: zůstali
0: už
1: a
0: jsme
1: jste
0: tam
1: tam
0: zůstali
1: rádi.
0: a jsme tam rádi.
1: co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě

0: vodnický hrníček.
1: Ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: Vodník
0: taky
1: Ivan.
0: s kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě,
1: Jo, samozřejmě. No tak to je nádhera, to je nádhera.
0: ano. A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky
1: Ano.
0: ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
1: No to já
0: to má
1: vím,
0: k sobě
1: takže se
0: velice
1: může
0: blízko.
1: každý těšit na kaviárové hody.
0: No,
1: Nebo
0: uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: snad osmažené šproty z konzervy někde?
0: To necháme na
1: Necháme to
0: něm,
1: na
0: to
1: něm.
0: necháme na něm.
1: Necháme to na
0: A
1: něm.
0: tohle proběhne ve čtvrtek 30.
1: Chápu.
0: července odpoledne právě na náměstí toho městy se
1: No a
0: Chlumu Třeboně.
1: jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába
1: Spíš.
0: a je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí, vybere si svoji písničku. My s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže podle.
0: Takže celkový zisk, máme tam tři vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět
1: Skvělý.
0: to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny.
0: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělé.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je
1: To je pravda.
0: CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka,
1: Takže
0: loupežníka.
1: všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl, převleky je vlastně, vy jste to vy. To jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají.
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo
1: Přesně,
0: sestřičku, ano.
1: přesně tak. A dokonce i jiskra v kouři pořád funguje.
0: Ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom
1: Ukaž, ukaž,
0: CDčku.
1: ukaž.
0: Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to
1: Popiš.
0: řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód, protože jsme zjistili, že spoustu vás, suchozemců, už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu s rybníkáře, je úplně člověče
0: Úžasná, ne?
1: pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak, my ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem, ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobou.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na

0: hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení s vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení s vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu u Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace.
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl,
0: děkuji,
1: co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
1: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, mají vodníci splav. Spal si věci dostanu, skoč do vody a plav. Prsti ploutví hej mě oudem, jako štěkar vy se sproudem. Když to stihneš, tak za náma,

0: na břehu i pod hladinou hrdost že měli postavidla seně dvodníka.
1: To bylo hotavý.
0: Není to nikdo jiný, než sám už plnokrát vynořil se, ale tady snad.

0: Pocí vrtí sandálka prmavila. Mokrý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když majše ho plní vecky,
0: na vodu si hoděj necky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
2: Já pocházím z mlíkařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulýho režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. A teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat sýrárna v Českém Krumlově, tak je tady autor veškerých představeb, co to je jiného, Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli hezký kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří a velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
3: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas. Thank you.

Takže přátelé, ať vám film chutná. Thank you.

budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom

0: Pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsíci, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mně to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, protože jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavý. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost. Protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo. A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park Hotelu na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat a velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirsch, ředitel Data Clearou 2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo Sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolák, náš generální partner.

mé jméno je Michála Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajta Putra. Na 13. ročníku konference Interesem a téma AI, moje konkurenční cíl.

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášející a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme, takže odtamtud já jsem se k AI dostal a hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. O tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbí, že jste říkal, že nás to začíná mlít a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako, že nás to začíná vlastnit. Máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle. Ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle já už nemusím, tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít, ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako kouč, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím, naprosto věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To jako, to bych se podepsal, no.
0: Kde budeme jako civilizace když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
1: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak
0: tam můžeme
1: si můžeme říct ano, jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
0: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
1: Výborně, výborně, výborně platí. Jo?

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

V naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflšpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbiroch má svá přinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Z hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Horta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbiroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbiroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den. Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono?
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson & Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální, běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a Vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci. Hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta. Teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior rezortu Hluboká. Takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz? Proč se to stalo jemu? Proč to není nic osobního? Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků v Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
4: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé, aby se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména tak, jak si vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
0: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám skoří

0: kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
1: Na to vám dávám hlavu na špalek.
2: Že jo?
1: Ano.
0: To je hodně silný kafe.
1: Ale je to tak.
0: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata. To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
1: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
0: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatel jakýkoliv, politický dopad už se stal.
3: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
0: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
4: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem v tom jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí, a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který vlastně ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na Hluboký.
5: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná a taky to, o čem tak, si svědčím, jako, že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
4: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, Donio u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přáteli nebo prostě jakoby jakoby se vlastně jako rodina to vypinkla a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátelé přátel sdílí o svém okruhu a pak se to prostě může dostat k tomu anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako dostuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká.

0: Čechách a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jako vím, jak to je. Hmm. A hotovo. A to je správný, tak to má být.
1: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
2: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak toto v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky, pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiru na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem a je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali jakoby

0: že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
1: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra. I když pachatele známe a jeho motiv ne.
0: Tato záležitost je v podstatě z rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
2: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, kdo dovede policii na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objedná, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
1: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
3: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
1: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
3: Ano. A to vám říkám a zase na to dávám hlavu na špalek.
0: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal. Je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu upřímně mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.

0: A teď ta nepříjemná otázka. Ne kdo to udělal. Tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá. Odpověď je jasná. Martinu Weberovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
1: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
2: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
3: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohli být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rehm říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politický prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyvinil v posledním rozvoji, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine, svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestních řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo moje auto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával nové možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
4: Takže nechám hlasovat. Pořízek omluvě za výroky související s tím útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili toto vidu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
0: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici. Platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Inzen and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Břesna a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
3: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
3: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, kde ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost, a další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou hnitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, a leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém by pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některých, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekání.

0: na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
1: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává Farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna. Tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách. V novém pořadu je Č1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host proměnil písmena AI neboli AI na svůj koníček

0: i zaměstnání. Štěpán Janás, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že jsem asi nepřeháněl, protože jsi člověk, který mě bez nadsázky vlastně přivedl k AI, a to jsme se znali jenom od vidění a vlastně díky vašemu kurzu já jsem před nějakými lety se dostal k podstatě umělé inteligence. Druhé prvenství máš v tom, že jsi mě seznámil s robotickým psem, protože to jsem taky viděl jenom vždycky na obrazovkách a najednou mě před pár dny podal packu. Jaká byla tvoje cesta k umělé inteligenci a k AI?
1: Jo, tak děkuju za dotaz, to je na hodně dlouhé povídání. Nevím, jestli na to budeme mít dostatek času, ale když bych to měl nějak zkrátit, tak já jsem vždycky, nedávno jsem měl rozhovor v rádiu a docela jsem se tam o tom rozpovídal. Nicméně já jsem vlastně vždycky byl zaměřený na to a bavilo mě být u věcí, které jsou vlastně trošku jako game changing, jsou, mění věci, vlastně mění zajeté pořádky a zároveň to musí být jako technologicky trošku jako zajímavé pro mě. Jo? A já zároveň sám jako člověk jsem dost, bych řekl, o sobě generalista, takže já nejsem úplně úzce zaměřený jako odborník, třeba chemie nebo prostě nějaká medicína, tak. Ale zajímá mě jako široký rozsah, vlastně mám široký záběr do nějaké určité hloubky. A tohle to jsem měl takhle jako a budoval jsem si to v sobě většinu let mýho pracovního života. A s příchodem vlastně AI jsem se dostal do fáze, protože ono jako být generalista, ještě taková vsuvka, není to úplně jako ideální, protože potom, já když jsem se třeba hlásil do různých firm a chtěl jsem samozřejmě o sobě jako vždycky hodně a žádal jsem o vysoké posty a tak, takže ambiciozní to jsem vždycky byl. Ale občas to bylo trochu zklamání, protože když jsi jako generalista, tak většinou nezapadneš do žádný té škatulky, kterou ty firmy jako mají nastavenou.
0: Znám to.
1: A já jsem si tím připadal, že jsem si říkal, tyjo, to je prostě strašná škoda a i třeba od z různých jako větších firm jsem dostal třeba od talent huntera nebo talent manažera, který rozvíjí talenty v těch lidech, kteří říkají, ale jste strašně zajímavý člověk, super, ale my pro vás nemáme práci vlastně, protože vás nemáme kam šoupit.
0: Jo, nemáme škatulku.
1: Nemáme tu škatulek, prostě ten šupík, kam byste dobře pasoval, protože vlastně my potřebujeme jako toho člověka do toho šupíku. Já jsem si říkal, to je hrozná škoda vlastně v hlavě a to, měl jsem z toho často, nebo v určité době jsem se cítil tím trochu jako frustrovaný a říkal jsem si, že vlastně jako něco nám blbě. A pak přišla doba vlastně AI, už je to teda teďkon skoro snad 3 roky zpátky a teď nemyslím AI jako obecně, protože to už je tady řadu dekád v různých podobách, ale velmi úzce specializovaných. A nám tady vlastně ty 2-3 roky zpátky vlastně vyboptnala ta doba té komerční AI, tak jak ji dneska známe, kdy opravdu každý člověk může si sednout počítači, otevřít si konzoli a vlastně napsat dotaz a dostane velmi zajímavou a velmi jako chytrou odpověď. Samozřejmě ne vždycky tomu tak je, ale dneska už jsme v situaci, kdy zpravidla tomu tak je. A já, když tato doba začala, tak jsem vlastně si říkal, tyjo, tak to je hodně jako zajímavý, protože já vlastně s tím přehledem, který mám jako široký, ale jenom jako mělký, ne do té hloubky, ale jenom jako do určité jakoby mělkosti, tak já jsem schopný si vlastně jako s tím AI velmi pomoct a v těch oblastech, které zrovna budu potřebovat, tak jsem schopný se dostat velmi hluboko za velmi jako krátký časový úsek. Takže tohle byla vlastně věc, která mě dávala hrozně jako rozhled a možnost a potenciál toho, že v téhle oblasti by mi dávalo smysl být, protože si cítím, že tam patřím. A vlastně tomu tak je.
0: Takže to byl prvopočátek vnitřní hnutí.
1: Asi bych to
0: nebo to zacvaklo do sebe, že říká, ano, moje rozervaná povaha se tady najde.
1: Myslím si, že jo.
0: Šel jsi na to dobře, protože velmi rychle se z toho, co ti jako napadlo, stala firma, která začala i sehnal z lidí a dal dohromady tým, který začal AI učit. To je ten projekt Naučíme AI.
1: Ano.
0: Který byl osudný v dobrém slova smyslu i mě, protože jsem dostal tu pozvánku, kontaktovali jsme se, my jsme tam potom měli k vám točit. Strávili jsme s kolegou, s Petrem, jsme tam strávili několik dnů a ty dny pro mě byly bez nadsázky, musím říct, taky jako zlomový. No. Taky jsem utrpěl jako velmi jako pozitivní zkušenost.
1: Za to děkuju a samozřejmě podobný efekt to mělo i na ostatní lidi. My jsme vlastně za jenom minulý rok proškolili přes 4 000 lidí po celé České republice a to buď

0: bychom měli naplnit nějakou jako naší vizi, kterou tam vlastně s kolegy máme v rámci Naučíme AI a dalších firm, které teď s tím začínají souviset a vlastně jsou propojené s tím. Tak cílem je, aby jsme fakt tady nezaspali a aby jsme to, co je prostě dneska k dispozici a je možné využít, aby jsme opravdu co nejefektivněji a nejrychleji využívali a tím se dostali i v rámci České republiky do nějaké jako oblasti, kdy budeme vnímáni a budeme se cítit, že můžeme být klidně jako stát nebo vlastně jako země, která je na špičce toho, jak využívá technologie.
1: Mně se na tom líbí, musím říct, že tam je, ty jsi použil slovo game changing, tam opravdu dochází k tomu, že i malá země, jako je Česká republika, najednou může získat velmi významné místo v tom týmu hráčů v rámci celého světa. Není to o tom, jestli máš nerostné zásoby, jestli máš plochy zemědělské půdy, jestli tady svítí sluníčko nebo nesvítí sluníčko. To jsou všechno limity, které jako nadělila příroda nebo nějaká rozehrávka, která se udála ještě daleko, daleko před náma. Tady a teď je možnost úplně zásadním způsobem vstoupit do nějaké hry nebo nevstoupit. To je to, o čem všechny vlády historicky zpátky mluvili, nechceme být montovnami a blablabla, že jo. Je otázka, do jaké míry, já si nemyslím úplně, že to je ještě optimální, ale snad taky přijde čas, kdy to spoustě lidí, kteří vedou stát, dojde, že tady je to téma, kterému by se měli věnovat, že my máme spoustu chytrých lidí a jsme, myslím si, jako mentalitou, ten náš národ je takovej, že my umíme hledat ta řešení a ty zkratky. Dřív se tomu říkávalo, že s tím umíme trošku jako, že to umíme odčurat a umíme si najít tu jednodušší cestu, nejít tou nejklopotnější, což nás naučil socík a všechny ty doby minulé. A já myslím, že tady je přesně ta platforma, kde by to mohlo fungovat. Nepotřebujeme, jak říkám, nepotřebujeme k tomu ani velký pole, ani nepotřebujeme ideální sluneční svět a já nevím, co všechno. To, co nemáme, ani moře, ale potřebujeme k tomu chytrý lidi a potřebujeme k tomu nějakou formu vzdělávání toho národa a pak opravdu může být. Já to skočím, vy v tom jdete dál, jedna z forem, jak to jde, bez toho, jestli u toho bude nebo nebude vláda, a to jsou různé cesty, jak těm lidem to přiblížit. Chystáte konferenci. Bohužel chystáte zrovna v den, kdy já budu mít poměrně pro mě významné narozeniny, takže tam nebudu, ale prodej to pochlubce, protože to je dobře a je to věc, která je důležitá a které fandím.
0: Děkuju. My vlastně, jak jsi správně řekl, my chystáme vlastně větší akci. Ono jedná se o konferenci, kde bychom vlastně chtěli představit zajímavou a velmi jako už konkrétní formou to, jak firmy a třeba experti a profíci, kteří využívají AI na republikové úrovni, to zvládli, protože pro ně to samozřejmě byla taky transformace. Není to tak, že vlastně jakoby automaticky by to od začátku uměli, ale jenom opravdu s tím strávili velké množství času a samozřejmě velké množství jako neúspěchů a zklamání až do doby, kdy se vlastně z toho jako poučili a podařilo se jim to vlastně jako nějak zavést do své praxe, každý v nějaké jako své určité oblasti. A my jsme vlastně i na popud jako absolventů kurzu a lidí, které máme kolem sebe, tak jsme měli takové jako žádosti o to, aby jsme udělali nějakou akci, nikoli v školení, ale akci, kde vlastně bude docházet k nějakému hromadnějšímu sdílení tady těch best practice a vlastně jako těch nejlepších zkušeností, které si ti lidé zvládli. A my jsme se rozhodli, že teda na to uspořádáme konferenci v Českých Budějovicích, kterou uděláme jako pro jižní Čechy. Zaměříme ji vlastně primárně pro firmy a podnikatele, ale je samozřejmě určena i pro laickou veřejnost, nebo řekl bych pro veřejnost, kterou zajímá AI a vlastně mají třeba nějaký projekt, chtěli by ji posunout dál a podobně. Na druhou stranu ta cílová skupina zejména jsou firmy a podnikatelé, protože to jsou vlastně jako subjekty, které nám dávají práci a tvoří tady vlastně jako drtivou většinu HDP. To, že tady máme obrovské firmy a korporáty, to je pravda, ale většinu stejně HDP v kraji dělají malé a střední podniky. A pokud mám správné informace, tak třeba víc než 70%, což je nezanedbatelná část, vše majoritní. A pro tadyhle ty vlastně subjekty se ale takovéhle akce

0: vlastně nekonají. Jedna z věcí, kterou mohli třeba zástupci firem, je přesně dojít na nějaký kurz nebo si nějaký kurz objednat. To je fajn, ale sdílení těch věcí vlastně od těch špiček teďkon v téhle době je velmi důležité, protože v té oblasti AI se to posouvá tak strašně rychle, že to, co třeba ty jsi se naučil vlastně u nás na kurzu před rokem nebo tři čtvrtě rokem zpátky, dneska už i sám víš, že vlastně se ty věci tak strašně rychle posunuly, že možná...
1: Mám už asi pátou verzi té platformy, kterou používám, a furt se to upgradeuje a nový a nový. A je to lepší, musím říct, významně.
0: Jde to rychle strašně dopředu a zároveň tam ale přibyla řada dalších možností, které lze využít, a vlastně člověk nemá, není jakoby možné, a třeba i já s tím mám problém, a to v tom jako děláme, udržet všechny ty jako informace na úzdě, vlastně vědět, co je všechno nové. Jo? To je velmi náročné i pro nás, kteří vlastně to jako se snažíme razit a učíme v tom ty lidi a firmy. Hmm. Takže ta konference vlastně je určena vlastně proto, aby pomohla vlastně přitáhnout ty nejlepší z těch firm, kteří vlastně buď to používají nějak AI, nebo vyrábí nějakou svoji platformu, nebo mají nějaký svůj produkt, který AI používá, a mají buď to vlastně je to jako formu rady, kterou jako poskytnou a řeknou to poselství a řeknou ty své zkušenosti vlastně, jak to zvládli, což může být velmi transformační pro lidi, kteří to slyší, kteří řeknou, dobře, tady mi člověk během 20 minut řekl, jak to zvládl v posledním dvou letech a co byly ty zklamání, na co si přesně dát pozor a jak to přesně dělat, abych tohle přeskočil. Mm-hmm. Takže za třeba jednu přednášku od takového speakera vlastně můžu velmi jako ušetřit čas, když to udělám podobně, jak on říká.
1: Vyhnout se slepým uličkám.
0: Ano. A pak jsou tam vlastně různé platformy, které mi velmi můžou snadno jako usnadnit práci, když je se rozhodnu použít. A zároveň jsme to vybírali velmi opatrně, tak, aby bariéry vstupu, to znamená, když si budu chtít pořídit nějaký jako nový nástroj, který má nějaké konkrétní jako přínosy, velmi zásadní, tak aby to bylo dostupné pro klidně malé firmy, to znamená řádově třeba tisíce korun měsíčně, drobné tisíce korun měsíčně za využití té platformy, což je super.
1: Ono je to i pro spoustu lidí jako psychologická bariéra, protože to je něco, co třeba neznám. Že? A teď mi někdo řekne, kup si to za velký prachy. Budu přemýšlet, protože nemám srovnání. Hmm. Když si koupím nástroj, který znám, tak je to pro mě snazší, protože mám s tím srovnávat. Tady třeba ne, takže to je, a viděl jsem to u spousty nabídek, kde ti lidi tuhle premisu nectili a divili se, že jim to nefunguje, že vlastně ty lidi jako nemám-li srovnání, tak nenakupuju, to je přirozené.
0: Ano, a zároveň je důležitá ta cena, protože vlastně akorát v oblasti AI, já sám cítím, a je to jako asi běžný jev, že firmy se jako méně vrhají do nějakých větších investicí. Některé teda ano, ale většina firm se nevrhá bezhlavě do nějakých investicí, jako řádově stovky tisíc, půl milionu a milion a výš. Protože to, co se stalo teď za posledních půl roku, tak kdyby si přišel před půl rokem, že potřebuješ nějaký specializovaný software, který využívá AI, asi pravděpodobně by ti ho někdo ukázal nacenit klidně za vyšší stovky tisíc nebo miliony. Na druhou stranu dneska si to si schopný udělat takhle, lusknutím prstu sám vlastně, jenom že s tím strávíš pár hodin.
1: A lidi to ví.
0: Takže vlastně je velmi důležité přistupovat k firmám, což by měl každý jako ten podnikatel a zakladatel jako řádný hospodář, a zamýšlet se nad tím, jestli opravdu jako teď chci v úzovkách, chtěl jsem říct vyhodit, ale vlastně investovat třeba půl milionu, že mi to s něčím pomůže. A nebo můžu jako vlastně vzít svůj vlastní čas, nebo najmout si třeba konzultanta, který mi pomůže, který se tím jako živí a pomůže mi zanalyzovat tu firmu jeho vlastníma očima třetí strany, která do toho úplně nevidí.
1: Eliminuješ profesní slepotu.
0: A potom vlastně doporučit nějakou jako trajektorii věcí a nástrojů, které stojí opravdu třeba stovky až drobné tisíce, kde se to dá dobře poskládat, než abych se pustil do vývoje něčeho za milion korun. Takže to je ten trend.
1: Nevymýšlet, co už je vymyšleno. No tak pozvi, ukaž, co tam máš.
0: Takže rád bych pozval vlastně...
1: Ještě vejš.
0: Tak. Rád bych pozval teda všechny sledující, pro které tohleto jako může být relevantní, na konferenci iWay do Českých Budějovic. Tady máme takový skromný letáček.
1: Vidím, že to je na výstavišti.
0: Je to na výstavišti v Pavilonu Z,
1: místo.
0: Takže hezké místo.
1: Dobře se tam dá zaparkovat.
0: Tak a vlastně, jak bude probíhat celý ten program?

0: program, tak bude se jednat vlastně o jednodenní konferenci, kde vlastně po startu té konference budou probíhat na hlavní scéně přednášky od speakerů, které budou zaměřeny právě na věci týkající se prvně jako v bloku jedna vize, mindset a vlastně jak jsme na tom v rámci Evropy, České republiky, jaký tady máme potenciál, jak jsme tady na tom na jihu a kam to všechno jako směřuje. Jsou tam velmi zajímaví speakři, kteří jsou, jako řekl bych, úplná špička v tom, jak a vnímají jako úplná špička to, kam se posouváme a jak rychle, jak se to jako vyvíjí. Je tam prezident vlastně České asociace umělé inteligence, je tam pan Honza Kavalírek, který dělal vlastně teď se s minulou vládou zmocněnce, vládního zmocněnce pro AI, dneska vyjednává v Bruselu, je tam pan Pánek, vlastně součástí panelové diskuze, což je vedoucí tady Boše, vlastně technologického centra, který razil inovaci a digitalizaci v Boši už v době, kdy vlastně jsme tady vůbec žádné datacentra ještě neřešili, což už je možná jakoby dekádu zpátky, nebo díl než dekádu zpátky. Je tam pan docent Stehel, vlastně jako ředitel vědecko-technického
1: Znám
0: parku.
1: Znám se s ním, seděl tady v křesle.
0: Vojtěch, skvěle, takže ten o tom dokáže mluvit za vědecko-technický park a další. Je tam pan Zajček, prezident stávající, zvolený, znovu zvolený prezident hospodářské komory.
1: Takže, máš tam zvučná jména? Teda
0: tak,
1: to zase
0: tak,
1: jako
0: tohle jsou vlastně jakoby, tohle jsou lidé, kteří vlastně do toho vidí opravdu jakoby z toho nadhledu, vidí, jak se to jakoby vyvíjí a jsou schopni a mají možnosti k tomu říct velmi zajímavý jako point, tak aby tě jako chytli a řekl jsi dobrý, tak za prvý je s tím potřeba něco dělat, vidím, že to je, má jakoby šanci. Vidím to, co jsem tady už zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, že tady máme v Česku potenciál si fakt jako pomoct sami a být v tom velmi dobří, možná i výborní, ale musíme jako do toho vlítnout.
1: Kde je vůle, je i cesta.
0: A to je součástí vlastně takového jako vizionářského motivačního bloku jedna a pak už jdeme do té praxe. Jo? Takže vlastně budeme se bavit tam o tom, jak konkrétně vlastně v kterých firmách konkrétně využívají AI, jak každý den ta firma funguje, aby vlastně z toho dokázala vytěžit co nejvíc, jak ty lidé vlastně jsou motivováni s tím pracovat. Pak tam máme dotazy, pak tam máme vlastně jako přednášky na konkrétní platformy, kde jsi schopen za opravdu jako třeba 1000 korun měsíčně si sestavit vlastní CRM, vlastně nějaký jako zařízení nebo platformu, kde můžeš si evidovat zakázky, můžeš vlastně tam vést projektové řízení. To, co by vlastně všechno stálo, možná vyšší desítky a stovky tisíc si jako připravit pro svoji firmu a tým lidí, anebo opravdu dodavatele za třeba 200-300 tisíc, který ti udělá robustní CRM pro projektové řízení napojené třeba na nějakou tvoji zákaznickou bázi někde jinde, tak dneska jsi schopen s jednou platformou, která má v sobě AI asistenta, který mu napíšeš, co potřebuješ a on ti vlastně jako tam vytvoří ty tabulky a další věci a vedle se zeptáš třeba ChatGPT, jakým způsobem to napojit na to svoje stávající CRMko, tak takhle vlastně snadno si schopen to dělat. Takže to je třeba jedna věc, která je velmi jako relevantní mít CRMko. Další věc, která je relevantní, pokud třeba nás poslouchají jakoby lidé, kteří podnikají, nebo lidé, kteří mají v rodině podnikatele, tak každý podnikatel musí prodávat. Jo, je to prostě řehole, ale bez prodeje to prostě nejde. Když neprodáš, tak tady nemůžeš vlastně jako být. Takhle jednoduchý to je. A k tomu, aby si jako prodal, dneska potřebuješ zpravidla marketing, sociální sítě, dneska to je velmi jako běžné. Takže jeden z nástrojů je tam třeba, který je z hlavních partnerů, který dodává vlastně řešení. Je to jako platforma, kde ty jsi schopen si napojit všechny svoje sociální sítě a jsi schopen nastavit automatické postování vlastně příspěvků, videí a čokoliv, co si vyrobíš na všech sociálních sítích, které si tam napojíš třeba na měsíc dopředu. Takže a zároveň ti ta platforma pomáhá s tvorbou těch jakoby videí, zároveň je tam propojený nástroj Canva, schopen si vlastně jakoby připravit vizuály, videa a další věci a vygenerovat vlastně textaci k těm jednotlivým postům podle toho přesně, co je potřeba pro to sociální síť nebo to konkrétní médium, protože každá ta sociální síť to má jinak. velmi složitá věc, na kterou potřebuješ standardně agenturu s tímhle. Zaplatíš prostě pár stovek měsíčně a máš to jako hotový, můžeš si to udělat jednou, sedneš k tomu třeba 3-4 hodiny jednou měsíčně, nastavíš si publikační plán na všech sítích třeba na měsíc dopředu.
1: Takže teďka myslím zbystřila strašná spousta lidí, protože internet je zaplevelený desítkama lidí, kteří tohle nabízí, mají to a prodávají to dál, ale jako pod sebou, že jo, samozřejmě. A říkají, pošlete nám prachy a my vás to naučíme, anebo my vám to budeme dělat. Takže přesně. Myslím, že teď to... Štěpáne, já tě v tomhle trošku, pardon, ale zastavím, protože já bych pozval lidi, aby přišli a odkázali, protože v momentě, jak to proberem celý ten program, tak se v tom ten divák ztratí. Je to někde na stránkách?
0: Určitě ještě jednou ukážu vlastně na webových stránkách.
1: Řekni je.
0: iwaycon.cz, je to iwaycon, jako conference.cz, takže tam celý ten program vlastně je uvedený.
1: A lístky ještě jsou?
0: Lístky ještě jsou, blížíme se teď do úplně závěrečné fáze, takže vlastně probíhá ten největší jako zájem o to, teď vidíme opravdu desítky lístků denně, kteří vlastně zájemci nakupují.
1: Důležitý, takže ještě řekneme, 2. června.
0: 2. června.
1: Za den?
0: 2. června je úterý.
1: Úterý. A od?
0: Je to od 9 hodin, 9 hodin startujeme, ale začíná vlastně ta akce už od 8.
1: Ano. A předpoklad, kolik si mají lidi udělat času?
0: Je to celodenní konference,
1: takže do večera.
0: Takže do večera končíme zhruba 17:30, ale některé z workshopů vlastně budou běžet až třeba do 18 hodin. S tím, že co je důležité ještě říct, tak bude to jako event, který poběží paralelně hlavní scéna a workshopy zvlášť, takže vlastně člověk si vždycky jako vybere
1: si
0: co ho zajímá, naplánuje si vlastně jako na které ty z těch speakerů a vlastně těch částí toho programu si chce jako zajít. A na ně rovnou jde. Jo? Připraví si vlastně jakoby plán. Máme na to eventovou aplikaci, kde vlastně si každý člověk může podívat vlastně na ty akce, které jsou, jakoby ve formě kalendáře, aby jakoby byly zarovnané.
1: A naplánovat vlastně,
0: klikne si na ně a naplánuje si je.
1: Proč mě to nepřekvapuje v tom případě?
0: Takže mysleli jsme na všechno.
1: Jasně,
0: plus samozřejmě catering a coffee breaky, oběd, všechno v průběhu.
1: Všechno v tom
0: vlastně je součástí ceny, all-in stupenky.
1: Štěpáne, musíme trošku k tobě, protože tohle je úžasně zajímavý a mohli bychom vyprávět jenom o té umělé inteligenci, ale samozřejmě kafe s tornádem je taky o tom člověku. Mě by zajímalo, vrať se jakoby trošku v čase, jak vypadal Štěpán před 5 lety, jak vypadá dneska a jak moc tu tvoji změnu a to tvoje nastavení změnila ta umělá inteligence. Beru teď vůbec... Pusťme stranou pracovní věci. Zajímá mě tvoje osobno.
0: Tak krom toho, že mi zešedivilo trošku o pár vlasů navíc.
1: To nemusí nutně souviset s umělou inteligencí, podívej se na mě.
0: Dobře. Tak je to jenom s věkem teda, ale jako...
1: To nevočuráme ani AI.
0: Jak se to změnilo? Rozhodně pro mě je to tak, že já žiju jako ten život a ono to tak bylo i před těmi 5 lety a mně se to velmi jako prolíná, ten pracovní a osobní život. Takže já to úplně nemám tak jako vyhraněný, že bych řekl, teďka jsem doma a teďka jsem v práci, ale pro mě je to vlastně teďka jsem v životě, ten můj život a celý se to jako prolíná a tak jo, do toho vlastně.
1: No mě jde spíš o ten rozdíl, než tě tohle zachvátilo. Tak ten život přece jenom byl jiný. Já to taky mám. Jo? Mě spíš zajímá, co to s člověkem udělá, když do toho pak jako zapluje, ono ho to tak trošku jako sežere. A jak to bylo před těma lety, než se s tím jako potkal? A jak je to dneska?
0: No, možná to bude znít divně, zrovna jako ode mě, ale řekl bych, že ten život jako předtím, před AI, byl více takový jakoby... možná klidnější, bych řekl, jo. Jo, je to opravdu tak, protože jako neznalost sice neomluvá, ale neznalost vlastně jako tím možná je možná pomoct často v tom, že seš třeba víc v klidu, jo, když některé věci jako nevíš, tak vlastně tě to netrápí.
1: Moudrá kniha, napsaná před 2000 lety, která se jmenuje Bible, má v sobě jednu větu a tam je napsáno blahoslavení chudí duchem.
0: Ano, ano.
1: Tam to asi trošku, leckdy teda s malou narážkou na politickou scénu a některé exponenty si říkám, že to velmi platí. Jako.
0: Ano, ano.
1: Tak, ano, člověk byl asi klidnější. No.
0: Takže u mě tohleto jako rozhodně bylo. Dneska, jak máš dispozici na pár kliků a pár dotazů, dneska i hlasově, všechno jako
1: ten
0: okamžitě.
1: Ten svět se strašně otevřel.
0: Což ano, a to je věc, která je velmi jakoby matoucí a zároveň ano. Vlastně ano. Dodává ti takový jakoby pocit, že

0: musíš u toho všeho být, musíš to stihnout, to je jakoby problém. Jo.
1: Takže... A člověk jako má pocit, že se v tom tak trošku topí, jako, že těch věcí se valí takový množství a jsou tak jako snadno dostupný, že ještě bych potřeboval a mám to všechno a ještě tohle si přidám. Velmi tě rozumím, protože pak, když na něčem pracuju, tak po pár hodinách vylezl a říkám si, ježišmarja, vůbec nevím, kde jsem byl na začátku a teď se jako, je to tak.
0: Je to tak. A tohle vlastně jsem měl teda na sobě, teda méně, ale od té doby, jako, nebo těch 5 let zpátky u mě v podstatě od začátku nějaké pracovní kariéry, tak já jsem vždycky dělal víc než ostatní a pokaždé, když jsem někde pracoval, něco jsem dělal, tak jsem si vždycky řekl, co můžu udělat o trochu víc nebo o hodně víc než třeba ostatní. Vždycky po sobě jsem chtěl, abych dělal to, co dělám, na 110%. Jo? Ne na 100%, co se čeká, ale vždycky něco navíc. A to je strašně důležitá věc, která jako, mě jako posouvá rychle dopředu, protože ne úplně každý chce dělat vždycky něco navíc. A já jsem to vlastně v té době já jsem to měl taky, takže ono se to jako změnilo, že teďko nejenom mám víc těch možností.
1: Zefektivnilo
0: a vlastně jako je tam větší potenciál, ale tohle to tam bylo taky. Jo. Ještě jednou vlastně k tomu tvýmu dotazu, já o tom jako přemýšlím, jaký jsem byl vlastně před těmi 5 lety. Já si myslím, že ve velké jako většině případů to bylo, ale u mě jako stejné, nebo ve velké většině jako mých vlastností se nic moc zásadně nezměnilo. Krom toho, že teďkon vlastně v té aktuální jako době se spíš prodloužily nebo prohloubily ty možnosti, které máme. Ale
1: já mám pocit, že běžíme větším tryskem. Akorát mě se teda běží už hůř, protože mě ty nohy už jako slouží blbě, jako už sotva lezu. Já mám ještě na závěr našeho povídání pro diváky překvápko. Já ho prozradím, protože je jedna z novinek, s kterými ses rozhodl jako ohromit jižní Čechy a myslím, že patříš mezi absolutní průkopníky v téhle věci. Za námi za malou chvilku přijde. Přátelé, překvápko. No nazdár, dáš mi packu?
0: Tak tohle je vlastně RoboPes od firmy Unitree Go. Vlastně RoboPes od firmy Unitree. Je to varianta vlastně Go 2, takže už druhá generace robopsů. A tadyhle ty robopsy vlastně umí zajímavé věci. V podstatě mají nápadně připomínat pejska.
1: Těma pohybama určitě, jo? Tím nadšením.
0: Tím, jak vlastně tadyhle ta nástup tady té technologie jako začíná, tak samozřejmě stejně jako s AI na začátku je potřeba asi se s tím jako nejdřív seznámit nějak jako jednoduše, hezky a nebát se toho. Tady vlastně proto jako sadili na tenhle ten design jako připomínající robopsa, protože to je vlastně něco, co je hezké, je to takové jakoby milé.
1: Je nám to blízké
0: a vlastně...
1: Já mám připomínku technickou, jo. Pošli jim a já myslím, že ti za to dají normálně psa zadarmo potom. Ať tam dají malej vrtící ocásek. Nic to nebude stát, ale strašně to jako doladí člověku tu psychologii toho, že to je pes, aby to vrtilo ocáskem, když tě to vidí. Jinak úžasný, musím říct, vy jste to pořídili jako vlastně podpůrnou variantu toho, jak lidi seznamovat s tím, co děláte a jako marketingový nástroj. A mně to přijde strašně chytrý, takže jestli jsem pochopil, když bude někdo chtít, tak si může pejska u vás jakoby objednat a vy mu přijedete udělat třeba nějakou zábavu na akci nebo něco podobného.
0: Může si ho pronajmout a vlastně teďkon aktuálně, jak si můžete všimnout, tak je obrandovaný konferencí iWay. To je to, o čem jsem tady dneska mluvil. Jo, takže je vidět, že ta technologie není dneska úplně jakoby 100% dokonalá.
1: No, ale dokáže se hned jako zbrchat zpátky.
0: Ano, ano.
1: No.
0: A zároveň ale vlastně to vypadá tak, že každou chvíli je tam nějaká nová aktualizace, takže i tenhle ten, je to v podstatě jenom hardware, který v sobě má nějaký sofistikovaný způsob ovládání. Aktuálně teda s těmi roboty, my jich máme vlastně jako flotilu, koupili jsme 4 tyhle ty roboty. A

0: už jsme se účastnili několik vlastně akcí typu hobby, teď na výstavišti, další konference vlastně, a jsme schopni vlastně toho psa kompletně obrandovat do brandu firem, mm-hmm, a zařídit s nimi různé jako akce od večírků, eventů a propagace a dalších.
1: Štěpáne, jak jsem říkal, naplnil s několik priorit, a ta třetí je, že můj vstup do AI seznámení s robopsem, a taky jste jako firma zařídili, že tohle je historický první robotický pes ve studiu J1. A to už vám nikdy nikdo neveme, protože historie se vyvíjí, ale my jako televize zůstáváme pořád na stejném. Moc ti děkuju za tvůj čas a za to, že jsi přišel na návštěvu. Přeju, ať se na konferenci dostaví co nejvíc lidí, kterým pomůžete v tom rozvoji a v té budoucnosti jejich života s AI co nejvíc. Milí diváci, jestli jste neviděli naše povídání od začátku, tak jak jistě vidíte, opět něco, co tady ještě nebylo. Pusťte si to tady pod námi naše sociální sítě, takže to tam můžete vidět krásně. Děkuju za návštěvu a těším se zase na nějaké šílené akci s váma.
0: Super, děkuju za pozvání.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Pokud nechcete zkoušet to, co ani jinde nefungovalo, přijďte 2. června do pavilonu Z v Českých Budějovicích na konferenci iWay. Tady se potkáte s celou řadou podnikatelů a zajímavých lidí, kteří už tyto problémy vyřešili před váma. Můžete společně sdílet, můžete se společně bavit, můžete se společně nachytřit na skvělých workshopech. Kupujte lístek, 2. června se na vás tady budeme těšit.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které

0: se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti ZOO Zlín.
1: A-Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A-Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo, na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.

0: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
1: 38 let od roku 1988.
0: Roku
1: 1988,
0: ano.
1: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
0: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
1: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme. A nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu, nebo jak se to přesně jmenuje celé?
0: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
1: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
0: Ano, přesně tak.
1: A protože těch 25 let je setsakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
0: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
1: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
0: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
1: Právě toho 27. července.
0: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vemou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
1: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
0: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
1: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
0: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
1: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
0: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
1: No,
0: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
1: Kudy tak chodíte?
0: Tak my jdeme z náměstí chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík.
1: Ty jsi zmínil?
0: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
1: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
0: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
0: V Trocnově,
1: pokud
0: ano,
1: paměť sahá tak daleko. Že?
0: Přesně tak.
1: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo.
1: Prolnulo.
0: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka, ty by tam říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
0: Potom jsme měli nápad Bechyně.
1: Ano.
0: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Klumu je to hotový, tam je to připravený. Všechno.
0: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to tam.
1: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo, Kapřík
0: je tam potom
1: kemp.
0: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
1: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
0: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Nevadí, přesně tak.
1: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
0: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
1: Podíváme
0: je to
1: se.
0: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: tady
1: teda.
0: Tady máme pohádku.
1: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten prost těch okolních silnic.
1: Maximálně větřík, viď, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
0: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obě dva se?
0: No samozřejmě, jo. Samozřejmě.
1: Necháte.
0: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano.
1: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
0: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
0: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale... že to je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3 hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: takže
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady má osobní
1: to je
0: vizitka.
1: V pohádkovém království,
0: ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje ta otázka. Ne, ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
0: ne.
1: To
0: bude jiná věc.
1: Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. Potom se stala taková věc, že přišel ten covid, všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam zůstali.
0: Jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. Uh-huh. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. To je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je
1: no to já
0: to
1: vím,
0: má k sobě
1: takže se může
0: blízko.
1: Každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Existuje a to je naše

0: pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, tak postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
0: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi se to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se...

0: Hezký podvečer. My vás tady všechny srdečně vítáme na této naprosto výjimečné události, kdy vydáváme asi poprvé knihu v češtině, která mapuje celou historii Hořic na Šumavě.
1: Ano, knihy pořád ještě existují a mají šanci na svůj život ve chvíli, kdy mají ojedinělý obsah. A tento obsah je velmi ojedinělý. Ty jsi odborník na hořické pašové hry. Jak ti ty hry vůbec vstoupily do života? Jakou náhodou?
2: No, byla to doslova náhoda. Je to už něco přes 20 let.

0: Je to neuvěřitelné, psal se nějaký rok 2004 nebo 2005. A já jsem měl spolužáka Tondu Haleše z gymnázia, ten pocházel z Hořic, my jsme spolu chodili na gympl do Krumlova. A ten mě jednou pozval k sobě domů do Hořic na oslavu narozenin. A na té oslavě narozenin jsem se od Tondy poprvé dozvěděl o hořických paších, o tom, že se v Hořicích paše hrají a hráli.
1: V průběhu té oslavy Tonda bydlel tady v Pašiové aleji, mi řekl, hele, ty máš rád ten dějepis, tebe zajímal ten dějepis ve škole, víš, že tady stálo divadlo, ve kterým se hrály pašie a víš, že to divadlo zbourali a dneska tam je louka? No a mě od té chvíle žádná oslava nezajímala, protože já jsem od té chvíle měl v hlavě jenom to divadlo. Zajímalo mě, kde to divadlo stálo, protože jsem byl dítě zvídavé. A od té doby jsem to pašové divadlo vaše tady prakticky nespustil z paměti a do dneška mě ta stavba fascinuje. Fascinuje mě taky to, že už tam nestojí tak významná stavba. No a tak to zkrátka celé začalo. Takže za to může tady váš Tonda.
0: Ten zájem přišel o něco později. Byl u toho můj dlouholetý kolega, spolupracovník, kamarád Ivo Janoušek. Ano. To jsme přijeli znovu do Hořic za jeho babičkou Irenou.
2: Pro mě je ten dnešek hrozně výjimečný, protože mi přichází na mysl strašně moc vzpomínek. Momentů, kdy jsme jako 15-letí kluci sem chodili, ptali jsme se lidí a oni tak jako nedůvěřivě nevěděli, jestli jako co vlastně ty dva kluci chcou a celý to bylo takový vlastně jakoby zvláštní. A dneska, když tam vidím jako tu prakticky nekonečnou frontu, který čekají na podpis a vlastně máme pocit, že už nás tady dneska každý zná, tak mám pocit, že to je 20letá cesta, která pro nás nekončí, protože pořád před náma tamhle stojí ta fara. A myslím si, že všeho toho našeho počínání, který jsme jakoby s Hořicema udělali, a tak si myslím, že ta další etapa by pro nás mělo být to muzeum.
1: A Ivo mi jednou řekl, pojedeme do Hořic. Vezmeme kola a vyrazíme do Hořic. No a během toho, co jsme sem jeli, tak mě tak průběžně informoval, co mě čeká. Říkal mi, pojedeme za mojí babičkou, za babičkou Irenou, ale připrav se, že babička je takový svérázný člověk, řekne ti na rovinu, co si o tobě myslí a nebude tam jít úplně uklizeno, bude tam takový obtloustlý jezevčík Cezar ležet na gauči. A babička bude držet v ruce Turka a bude kouřit cigáro, tak se na to připrav.
0: A babička Irena pochází, nebo pocházela, už bohužel není mezi námi, z česko-německé rodiny, takže měla vazbu na sudetské Němce a na bývalé obyvatele Hořic a měla doma krásnou knížku od Johanna Mograuera, jmenovala se Heritz im Bemerwald und seine Passionsspiele. A to byla knížka, která pojednávala o těch starých německých pašových hrách, které se v Hořicích hrály do roku 1936. A já jsem se tak poprvé dozvěděl o tom, že se tam tedy ty paše hrály už před válkou v němčině, že to tedy není záležitost novodobá, jak jsem si doposud myslel. No a protože mě vždycky historie bavila, tak jsem se začal spolu s Ivem tenkrát ještě tou problematikou zabývat. No a nakonec z toho vznikly dvě knížky. Jedna v roce 2016, čistě o paších, a tady to je taková rozpracovanější verze.
1: No a my jsme si u babičky v chalupě udělali takovou svoji základnu s Ivem. Dali jsme si vždycky o víkendu baťušky, vzali jsme Cezara, i když se mu to moc teda nelíbilo. A začali jsme objevovat společně s Cezarem místní okolí. Začali jsme Hořicemi, ale pokračovali jsme i potom dál a objevovali jsme vlastně celou někdejší farnost hořickou a obešli jsme ji opravdu důkladně. Bylo to velmi dobrodružné pátrání. Po těch zaniklých vesnicích doporučuji, pokud máte rádi dobrodružství a historii, protože ono, když jdete lesem, jdete nějakou polní cestou nebo po loukách a najednou kolem sebe vidíte ovocné stromy uprostřed lesa, tak vám to nehraje. A říkáte si, kde se tady z ničeho nic, žádné domy tam nejsou. Kde se tedy vzaly ovocné stromy? Jsou tam jabloně. Mimochodem velmi vzácné odrůdy jabloní, které už dneska jen tak někde neseženete. Najednou si začnete všímat zídek, začnete si všímat třeba nějakého opuštěného křížku, kapličky a tak dále. No a zjistíte, že stojíte v místech, kde x století předtím žili lidé, že už tam ti lidé žili třeba od počátku 16. století a že ty vesnice vydržely všechny možné nájezdy a epidemie, ale nevydržely to období mezi lety 48 až 89. No a máte tam taky zvláštní pocit v těch místech. Když si představíte, že ještě pár desetiletí zpět si tam hráli děti a pracovali tam sedláci na těch polích a teď tam vlastně vidíte ten klid slyšíte to ticho. Takže na některých místech bylo dokonce i nebezpečno, musíte si dávat bacha na sklepy, na studny a tak dále. Abych vám tady mohl říkat spoustu historií.

0: místní kraj poznávat.
1: Když jste začali asi psát a pátrat, tak se asi začaly dít věci a začaly se dít vzácná setkání. Vzpomínáš si na něco takového výjimečného z té doby?
2: No my vzhledem k tomu, že jsme začínali ten průzkum badatelský v roce 2006, tak jsme měli tu možnost se setkat s lidmi, kteří dneska už bohužel nejsou mezi námi, protože opravdu mezi tím ubylo neuvěřitelných 20 let. Takže rád vzpomínám třeba na českokrumlovského fotografa, na pana Jana Štindla, který byl po druhé světové válce blízkým spolupracovníkem pana Františka Sajdla. Takže to byl skvělý pán, který měl dvě krásná alba Hořických pašových her, který nám zapůjčil a byl moc milý a ochotný. Vzpomínám taky třeba na paní Marii Baurovou, to byla dáma z Hořic na Šumavě, ročník tuším 1926 nebo 1927, se kterou jsme se ještě setkali v Hořicích. A to byla moc milá paní, která dokonce v poválečných paších hrála. To si paši hráli ještě v tom dřevěném divadle. A těch pamětníků je celá řada. Zaspomínám taky třeba na pana Václava Šimečka, což byl hořický učitel a kronikář, který byl taky velmi ochotný a několikrát jsme se spolu setkali, který už bohužel taky dnes není mezi námi.
0: Malá statistika. Kniha vznikala od roku 2006, do současnosti má 304 stran, přes 700 fotografií a já moc děkuji za to, že se práce na grafické úpravě, na úpravě fotografií, na celkovém vydání podílel, nebo že se toho zhostil skvělý grafik, uznávaný grafik pan Tomáš Halama, který dneska tady taky je. A díky němu je ta knížka i krásná. Děkuji vám. No a musel to taky někdo celé zaplatit. A já moc děkuju za dlouhodobou pomoc a podporu člověku, který byl neustále na telefonu, který teď v posledních letech se mnou trávil hodiny nad tím, co by tam všechno mělo v té knížce být. Snažil se o to, aby vy, kteří se staráte o místní kulturní život a děláte tady spoustu věcí pro ostatních, abyste se tam poznali někde na některé fotografii a nebyla to vůbec lehká práce. Museli jsme spoustu samozřejmě toho protřídit, spoustu toho se tam nevešlo.
1: Pamatuju si jednu tvoji větu, když jsi říkal, by bylo skvělý dostat Hořice do té staré slávy, kterou měla kdysi ještě vlastně. Je to pořád tvoje krédo?
3: To je moje asi největší krédo, to, když jsem pochopil, jak obrovsky slavný byly Hořice, vlastně byly jednou z nejslavnějších obcí v Jihočeském kraji určitě, na celý Šumavě, protože opravdu jako ty pašiové hry navštěvovali lidi opravdu jako z celého světa. Já si to vůbec neumím představit, vlastně, že tady byli lidi z Japonska, z Ameriky, z Angoly, to byli černoši z Angoly, z toho, jak říká Honza, byli místní úplně u vytržení, když viděli poprvé v životě černocha a dovezli jim banány. Takže jako a tohle to všechno, jako já když to vlastně jako nasávám, tak přesně mám ten pocit, jakože je potřeba to zvednout a opravdu jako to spopularizovat tak, aby ty Hořice se staly znovu tak známí a slavní, jako byly v těch dobách minulých.
1: A postavíš jednou to pašové divadlo, jak to bývalo?
3: To slíbit nemůžu. Jako určitě hodně si zahráváme s myšlenkou, že bychom postavili znovu ten, jak my říkáme, kostelík, což je kaple Panny Marie Bolestné. Tak to by se mi moc líbilo, ale pašové divadlo bylo tak obrovská stavba, když si uvědomíme, že se do nich vešlo 1550 diváků a hrálo to 300 herců, tak úplně to si nejsem jistý, jestli je v dnešní době vůbec jako realizovatelné.
1: Oni to měli asi legislativně snažší v té době.
3: Oni to měli podstatně snažší.
2: Já jsem se v těch divadelních scénách soustředil hlavně na ty lidi, takže jsme si často představovali ty konkrétní naše hrdiny, ať už to byl třeba hořický starosta Johan Vlčko, který v Hořicích nejenom starostoval, ale byl to taky majitel kamenolomu a byl to představitel Krista v pašových hrách. Tak jsme našli jeho rodný dům, kde on potom strávil se svojí rodinou celý život, tak jsme si

0: představovali, kudy asi z toho svého domu chodil ráno do práce kontrolovat ty dělníky v tom svém lomu a tak dále.
1: No a to je onen Ježíš a onen starosta, jehož pravnučka, nebo jestli to říkám správně, letos bude dokonce účinkovat v Paších. Není to nádherný?
0: Ano, je to nádherné, že se ten příběh takhle uzavírá krásně, nebo uzavírá, že se znovu jakoby ti potomci těch původních německých obyvatel vrací zpátky do Hořic. Ony ty vztahy česko-německé v souvislosti s těmi smutnými událostmi jsou dodnes místy napjaté, protože i v Hořicích se samozřejmě odehrálo spoustu křivd. A já jsem moc rád, že ty křivdy se pomaličku zahlazují a že na pozadí vlastně toho biblického příběhu, který je o smíření, že jo, o čem jiném jsou paše než o smíření, dochází i k tomu skutečnému usmíření mezi hořickými Čechy a Němci. Takže jsem moc rád, že pravnučka pana Vlčka, toho vysídleného Krista z dnešního Hauzenbergu, tak dneska jezdí do Hořic.
1: A my jsme s ní už hovořili a můžu slíbit našim divákům, že brzy uvidí s ní i rozhovor v naší televizi.
2: V té souvislosti s Pašovýma hrama musím zmínit ještě dva strašně důležitý lidi, kteří byli u toho zakládání, Frantu Bublíka a pana Čunáta. Moc vám děkuju za to, že za to všechno můžete.
1: Vy jste jako první porevoluční starosta Hořic na Šumavě stál u toho znovu obnovení slavných hořických pašových her. Já se vás chci zeptat na velmi jednoduchou otázku. Jak je to pocit, když ta původní myšlenka vzkvétá, když vidíte, že se rozšiřuje, že to všechno roste, bobtná a má to ještě mnohem možná netušenou budoucnost?
3: Přesně tak, no, jako jsem z toho nadšený, jako nevěřil jsem tomu, že tohle se stane, no a v podstatě nám šlo akorát obnovit to v nějaké té velikosti a snad bych jenom řekl takovou zajímavost. Pan Palkovič a pan starosta říká, že jako neví, proč se to stále hraje, jo? Proč to vydrželo 30 let. Já jsem z vnitrozemí a zkrátka tady si lidi nezáviděli. Jo, po těch restitucích dostali takový směšný věci, jako tak málo, že nikdo nebyl bohatý. A dalo se je přesvědčit, aby šli do party. Hrozně moc teda udělali pro to manželé Bublíkovi, jo, který zkrátka taky znali lidi, no a no, povedlo se to dát dohromady. Jako vždycky na těch starostů se ostatní divili, jak je možné, že jsme to dali dohromady. No ale no, byla to fuška.
1: Dneska se tu rozdávali takový drobný ocenění, taková plaketka, ty knížky. Jaký máš pocit z toho, že jako vlastně spoluzakladatel nebo obnovitel té nové éry pašiových her, že to žije, že to roste a že to stále rozkvétá?
4: Úžasný, protože část souboru vždycky o mě říkala, že jsem na plavení na Hořická. V roce 83 jsem sem přišel a byl jsem jeden z těch mála, který se prakticky zapojili do obnovy pašiových her. A myslím si, že jsme tehdy, aspoň za mýho působení těch 10 let ve vedoucí funkci, že jsme udělali obrovské množství práce a dneska mám radost toho, že hořický pašie žijou.
1: Pamatuješ si na ten úplný začátek, když jste se teda rozhodli, pan Čunát mluvil teďka před chvílí tady, jak to bylo, jaký byl ten podnět hlavní?
4: Já nebudu mluvit od podnětu, ten podnět vzniknul, že se psal rok 1993 a říkali jsme si, musíme obnovit pašije. A sešli jsme se asi ve 4 lidech a do živé paměti mám ten okamžik, kdy jsme se sešli tady a začali jsme vybírat soubor. Protože hořický pašie byla doména hořických lidí, ale tady v té době tolik lidí hořický pašie nechtěli hrát a my jsme potřebovali soubor tak kolem 60 až 70 lidí. Podařilo se nám to, budu citovat moji ženu, když se jí ptali, co chce hrát, tak ta říkala, já chci hrát zbrojnoše. tak jsme ji z toho rychle vyvedli, že bude hrát Marii. No. Takže já jsem hrál Anáše,

0: A jsem opravdu hrdej na to, že ty hořický pašlě, že jsem byl u začátku s těma lidma, který možná mluvili přede mnou, a jsem rád, že jsem v Hořicích zakotvil.
1: Samozřejmě musím sem pozvat představitele současného vedení pašiových her, kteří se významnou měrou teďko podílí na tom, že právě byly pašie zapsány na národní seznam nehmotného kulturního dědictví, a stále pracují na tom, aby byly pašie zapsány na nehmotné kulturní dědictví lidstva do UNESCO, což vypadá velice nadějně. A rád bych sem pozval teda Míru Kutláka a Vlaďku Dvořákovou. Tohle pro tebe.
2: Jak jsi pojal celou tu knížku? Ty už jsi říkal, že nejenom o paších, ale i o historii. Co je v ní víc než v té první publikaci?
3: Tak ta první publikace je čistě o historii hořických pašových her, kde se soustředíme hlavně tedy na ty staré německé paše. No a vzhledem k tomu, že v roce 2022 jsme si připomněli 750 let od první zmínky o Hořicích, tak mě hořický starosta Martin Madej poprosil o to, abych tu původní práci rozšířil, takže my jsme to v tom roce nestačili už vydat, protože se samozřejmě scháněly finance, do toho se objevilo ještě spoustu dalších materiálů. Takže máme tady tři takové části. Ta hlavní část se věnuje historii obce od středověku až po současnost. A druhá část je o těch okolních zaniklých vesnicích. Jsou Skláře, jako je Šebanov, jako je Mýto. To jsem zrovna zmínil, vesnice, které jsou částečně zaniklé, protože dodnes existují. Ale byly tam i vesničky jako třeba Skalná, Jankov, Mítina nebo Vojslavy, které téměř úplně zmizely z mapy. No a ta třetí část, ta je o tom, co tady nesmí chybět, když se řeknou Hořice. A to jsou ty pašie. A proto jsme ty pašie dali taky do toho názvu. Ten název mimochodem vymyslel i Vojanoušek, který se mnou ten průzkum začínal, tak jsme tu knížku nazvali Hořice na Šumavě, příběh jeho české Golgoty. Tak, a takhle jsme ten pašiový příběh do toho názvu vložili.
2: A za těch 10 let dá se objevit ještě něco nového, nové fotografie, nové materiály? Objevil se něco?
3: Neustále se objevuje něco nového. Přichází další pamětníci, přichází nové fotografie, a to nejenom na různých aukcích, ale ty fotografie se objevují i v rodinných archivech, ať už v Hořicích nebo v zahraničí, třeba v archivech těch odsunutých hořických Němců. Do toho za těch 10 let proběhlo několik zásadních objevů. Třeba můj kamarád a spolupracovník Martin Neudorfl, tak jemu se podařil ten neskutečný objev, který souvisí s prvním filmem, který se natočil na území střední Evropy. To je hořický pašový film. Takže Martinovi, jak už asi spousta diváků ví, tak se podařilo objevit sekvence z toho filmu.
2: Já bych v téhle chvíli mohl odkázat na YouTube.
3: Ano.
2: Na YouTubeový kanál televize Č1, kde tvoje přednáška z Českých Budějovic z muzea je, a je tam dokonce i ten film, ten kousek, ten fragment, nebo dva fragmenty tam můžou vidět. Takže najděte si Jan Palkovič, přednáška v muzeu pašie Hořice na Šumavě. To je taková další naše reklama.

0: Honzo, já ti děkuju za tuto práci, protože nebýt historiků a dokumentaristů, tak by spousta věcí už nebylo, neexistovalo a ten náš svět by byl o něco chudší. Takže my nekončíme, my se ještě uvidíme určitě v televizi ve spoustě reportáží z hořických paší, které letos slaví Kristova let a 33 let novodobých paší a jsme rádi, že zmar je slovo, které je paším cizí. Díky za tvoji návštěvu ve studiu a ať se knížce daří.
1: Já moc děkuji za pozvání a divákům přeji hezké chvíle přečtení.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

já vás tady vítám na statku ve Skřidlech, u našich koní vlastně. Za chvilku budou prázdniny a čekají nás příměstské tábory, kde máme ještě volné termíny. Konají se vlastně v červenci a v srpnu. V červenci jsou od 13. a vlastně v srpnu jsou od 10. srpna. Takže všechny rádi přivítáme, prostě budou tady probíhat aktivity na koníkách, hry i s dětma. Děťátka se naučí jezdit na koníku, naučí si je ošetřovat, naučí se i základy, co se týká třeba veteriny, i vlastně jak toho koníka pořádně vyčistit, no a samozřejmě nauzdit, osedlat a i ty základy ježdění.

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

V naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táto špic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Guližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

Zámek Zbiroch má svá přinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let.

0: hradní Hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colorado Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazu. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono?
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developers.

0: developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci, hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta, teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká, takže jsme měli z toho velikou radost.
1: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz, proč se to stalo jemu, proč to není nic osobního. Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
0: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
2: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
0: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
3: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co ty, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
4: Myslím si, že i opoziční zastupitelé by se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
5: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
6: Opravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
5: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
6: Na to vám dávám hlavu na špalek.
5: Že jo?
6: Ano.
5: To je hodně silný kafe.
6: Ale je to tak.
1: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost.

0: Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata. To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
1: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
0: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
2: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té hluboké děje.
0: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku Na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
3: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem tam jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí, a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na hluboký.
4: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná, a taky to, o čem si svědčím, jako, že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
3: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, Donio u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jako by se vlastně jako rodina to vypinkla, a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátel sdílí o svém okruhu, a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako doštuduju, ale lidi prostě, ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách, a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jakoby, jak to je, a hotovo. A to je správný, tak to má být.
0: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
5: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? mám vliv z toho titulu, že

jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak toto v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiru na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně rovným starostou, jako je pan inženýr Rza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř pověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždy jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem a je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body.

0: Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
1: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
2: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objedná, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta, není.
0: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
3: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
0: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
3: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
1: Zásadně odsuzuje žhářský útok, který se stal, je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě jistým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města, a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
0: A teď ta nepříjemná otázka. Ne kdo to udělal, tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá. Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením. Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
3: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste

0: to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel, tak vám za to říkám, na to vemte jet.
1: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzném. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo po politický atentát, že se domnívá, že do politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rehm říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten její vzkaz je jasný, ty politik prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jedinej, koho si vyvinil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členů zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo moje auto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
2: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související s útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
3: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici, platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice. Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milna.

0: pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milna jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mertlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
0: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně, taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
0: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
0: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací k zemědělskému užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tímto nakládá farma Milná?
0: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sem.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Mělné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořený převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené. A na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou hnitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, a leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém by pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některých, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Můj dnešní host přijel z Prachatic, ale má co dočinění s Českokrumlovskou nemocnicí. Jakub Novotný, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Jakube, tvoje profese je marketing, propagace, což není úplně běžná věc, nebo nebývala běžná věc ještě před pár lety v nemocnicích, ale dneska všichni víme, že je potřeba o věcech mluvit tak, aby lidé a obecné veřejné mínění bylo seznamováno s věcmi, které se kolem nás dějí. A já jsem moc rád, že i v Českém Krumlově nemocnice má člověka, který bude s náma spolupracovat na velmi profesionální bázi a který tohle má na starosti, protože my jsme dlouholetými parťáky, ale bylo to takové, jako že jsme tak jako nahodile spolupracovali a nemělo to takový ten správný koncept. Teď to bude ono. Prozraď mi, ty nejsi zdejší.
1: Já nejsem zdejší. Nejsem zdejší ani co se týká jižních Čech.
0: My se tady dvě náplavy sešli.
1: Životem Smíkán, vlastně jsem se přesmíkal přes Prahu až do Prachatic, což byla tak trochu náhoda, ale vlastně Prachatice jsou skvělý místo pro život, byť si to spousta lidí nemyslí. Hrozně se mi v Prachaticích líbí, nejenom mě, ale celý naší rodině. A jsem hrozně rád, že vlastně jsme si tu cestu vybrali takovou, že jsme doputovali z různých koutů republiky do toho hlavního města, odkud jsme potom zvedli kotvy a vlastně přešli do Pošumaví, protože Šumavu kopce máme hrozně rádi. Takže Prachatice jsou super.
0: Já se ti teda nedívím, že jsi opustil Prahu a vyměnil to, protože já mám taky Prahu nejradši ve zpětném zrcátku. Jako člověk tam zajede, super, všechno dobrý, ale jako bejt tam pořád.
1: Praha. Moc lidí, moc hluku, málo zeleného.
0: A příliš chaotický a hektický, ano. A není to na život. No.
1: Přesně.
0: Takže ty Prachatice určitě, a je to krásné město, mně se tam taky moc líbí, měl jsem tam kousek o tam chalupu a Šumava a všechno. A ty šumavské palice, oni jsou svý, ale jsou úžasný ty lidi tam.
1: Když si k ním člověk najde cestu, mm-hmm, tak jako mají co do sebe.
0: No. Prozraď mi, ty jsi byl od malička markeťák?
1: Ne. Ani náhodou. Marketing, k tomu jsem vlastně dospěl jako hodně, hodně postupně. Od malička nebo ten úplně jako původní směr, do kterého já jsem se chtěl vrhat, tak byla pedagogika nebo učení. Já jsem původním vzděláním prvostupňový učitel, ale vlastně jsem si to nikdy moc pořádně nevyzkoušel, protože osudně z toho školství odfouk hrozně brzo, vlastně po roce a kousek. Mm. A byla to právě Praha, která potom zamíchala těma kartama a dostal jsem se poměrně záhy vlastně do médií, přičuch jsem k médiím, i když ze strany vlastně ne těch redaktorů, reportérů, novinářů, ale spíš jako z pohledu obchodu, kdy jsem vlastně pracoval jako obchodník v několika mediálních domech. Vyzkoušel jsem si tam v podstatě prodej té reklamy, který na začátku toho milénia vlastně zažíval boom. Takže ty časy byly jako hrozně hezký, hrozně zajímavý, komunikace se spoustou lidí.
0: Všichni chtěli reklamu.
1: Na začátku, jo. Potom už moc ne. No. Ale takže to byla jako hrozně zajímavá zkušenost, kde jsem si vlastně poprvé něco jako marketing začal osahávat. Mm-hmm. Přišlo mi to hrozně zajímavý. Podařilo se mi potom ve chvíli, když už jsem těch médií byl přesycený, tak na chvilku si vlastně přeskočit na tu druhou stranu té pomyslné barikády, vyzkoušet si marketing v nadnárodní korporaci, v LG Electronics, kde jsem strávil 3 roky a pak jsem se vlastně zase vracel zpátky do toho původního mediálního domu, který mezi tím stihnul změnit majitele a vlastně další roky jsem pracoval v Hospodářských novinách, kde už jsem nebyl v roli toho klasického obchodníka, ale člověka, který vymýšlel speciální projekty na míru, jak odkomunikovat něco tomu zákazníkovi. Mm-hmm. A tam vlastně už to začalo být takový jako hodně tvůrčí, už to nebyla ta klasická obchodničina, už to opravdu bylo o tom, že když jsme chtěli nějaký produkt nebo službu odkomunikovat těm lidem, tak jsme vlastně začali vymýšlet jako kreativní cesty, jak na to. A to vlastně byly takový, řekněme, jako první krůčky opravdu jako v tom marketingu, v tom tvůrčím marketingu, mm-hmm. protože upřímně řečeno jako marketing typu, nebo komunikace typu prodávání kliků někde jako na internetu a tak, to není můj šálek kávy.
0: Já už skoro beru, že to není ani marketing. Tak. Jako, že to je... Hele, tebe nám se slalo samo nebe, protože to je dobře, ale musím se zeptat, jak se dělá marketing pro nemocnici? Mám to nějak vyzkoušený ze své pozice filmového tvůrce, ale přece jenom jako tohle je zvláštní typ marketingu. Mm. Hezkej, to nemůžu říct, že ne. Roky se tím bavím, ale ty už to máš jako najetý v těch prachaticích, teď nám přinášíš trošku pochodeň světla sem, abychom to propojili. Jak se to dělá? Jde to dobře?
1: Jak kdy a jak co?
0: A jak
1: samozřejmě,
0: s kým?
1: A jak s kým? Protože vždycky je to samozřejmě o lidech. Ale jak se dělá marketing pro nemocnici? Já se na ten marketing snažím dívat ne jako někdo, kdo má přinášet nějaký jako výkonnostní materiál nebo výkonnostní formu toho sdělení. Přece jenom jako nemocnice není e-shop, nemocnice není prodejní firma. Nemocnice, tam přece jenom ty lidi jdou až ve chvíli, když už to opravdu potřebují.
0: Většině se tam vůbec nechce.
1: Přesně tak. Ale beru to tak, že marketing nebo tu komunikaci té nemocnice bychom měli dělat tak, abychom tu nemocnici vlastně jako otevřeli těm lidem. Aby jsme z té instituce, která je jako veliká a lidi z ní mají obrovský respekt a pan doktor je pan někdo, tak aby jsme ji trošku poličtili. To znamená opravdu jako ukazovat ty lidi, pokud to jde, říkat jejich příběhy, ukázat i to, že ten velký pan doktor vlastně je taky jenom člověk
0: je taky,
1: a kolikrát má za sebou jako hrozně zajímavý životní příběh. Ukazovat to, jak ta nemocnice vlastně funguje, protože často si my Češi máme tendenci na to zdravotnictví jako hrozně stěžovat.
0: Naprosto ale nelogicky.
1: Přitom ve většině případech jako ne právem.
0: A nemáme kolikrát srovnání, jak dobře na tom jsme v porovnání se zbytkem světa.
1: Přesně tak.
0: S většinovým zbytkem světa.
1: A potom vlastně ta poslední věc, která tam je, tak opravdu jako ukázat ten chod nemocnice zevnitř. Mm-hmm. Jak to tam funguje? Proč to tam vlastně takhle funguje? A skrze vlastně tyhle věci se tím marketingem nebo komunikací nebo tím vztahem k té veřejnosti jako snažíme získat víc pacientů. A nemocnice dneska jsou v podstatě firmy jako každá jiná, která potřebuje generovat zisk. To znamená získat pacienta.

0: klienta znamená ve finále zvýšit obrat a pokud možno dostat nemocnici do černých čísel na konci účetního období a v podstatě to je ta práce. To znamená ukazovat lidem tu nemocnici v podstatě asi jako jakoukoliv jinou firmu, uh-huh. ve které je spousta zajímavých věcí k vidění. Uh-huh. To jsem si vyzkoušel v Prachaticích. V podstatě se to ukazuje, že to je správná cesta a budu rád, když budu v tom sami moc pokračovat i tady v Českém Krumlově, kde už teďka vlastně na samém začátku víme, že máme spoustu zajímavých témat, který chcem těm lidem ukázat, chceme jim je říct a vlastně ukázat jim, že ta krumlovská nemocnice uprostřed toho města, uprostřed Krumlova, tak vlastně je to správné místo, kam jít ve chvíli, kdy potřebuju o to na pomoc.
1: No tak to vlastně můžeme tím pádem slíbit. Chtěl jsem se zeptat a ty jsi mi krásně nahrál. Otázka, co můžeme slíbit divákům a pacientům nebo lidem, kteří mají spádově do Krumlova blízko, a to je, že můžeme slíbit pokračování seriálu Nemocnice uprostřed města, který už jsme roztočili a kde jsme se nádherně shodli, že to je vlastně cesta, jak no, to, co jsi tady před chvíli říkal, že to je ta cesta, jak to lidem ukázat a jak to lidem vlastně poodkrýt, aby to fungovalo. No, a já ti přeju, aby se ti tady u nás líbilo, protože tady je hezky. A já jsem jeden z mála lidí, který do špitálu chodí a jezdí rád. Protože my tam jezdíme pracovně, ne že bych tam jezdil rád, když tam jedu jako ze zdravotních důvodů nebo na kontrolu. I na kontrolu jezdím rád, protože jsem pochopil, že prevence je cesta k tomu si jako nezadělávat na problémy. Ale jezdím tam rád pracovně, když tam jezdíme točit, protože musím říct, že je tam velmi milé a příjemné prostředí a že lidé, s kterými mám potom možnost točit, tak jsou vždycky velmi fajn a nesou ty příběhy, o kterých mluvíš. A to mě hrozně baví. Takže ti přeju, aby se ti u nás líbilo a těším se na to, že spolu natočíme spoustu krásných filmů.
0: Díky moc a já se na tu spolupráci hrozně těším, protože bude krásná, bude tvůrčí. A věřím, že i lidem se bude líbit.
1: Jak jsem říkal, tebe nám poslalo samo nebe. Děkuju. Ahoj.
0: Taky děkuju. Ahoj.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili i jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Miraj.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Hrady.cz.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli na Hradech.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu Č1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem.

0: můj dnešní host proměnil písmena AI, neboli AI, na svůj koníček i zaměstnání. Štěpán Janás, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že jsem asi nepřeháněl, protože jsi člověk, který mě bez nadsázky vlastně přivedl k AI, a to jsme se znali jenom od vidění a vlastně díky vašemu kurzu já jsem před nějakými lety se dostal k podstatě umělé inteligence. Druhé prvenství máš v tom, že jsi mě seznámil s robotickým psem, protože to jsem taky viděl jenom vždycky na obrazovkách a najednou mě před pár dny podal packu. Jaká byla tvoje cesta k umělé inteligenci a k AI?
1: Jo, tak děkuju za dotaz, to je na hodně dlouhé povídání. Nevím, jestli na to budeme mít dostatek času, ale když bych to měl nějak zkrátit, tak já jsem vždycky, nedávno jsem měl rozhovor v rádiu a docela jsem se tam o tom rozpovídal. Nicméně já jsem vlastně vždycky byl zaměřený na to a bavilo mě být u věcí, které jsou vlastně trošku jako game changing, jsou, mění věci, vlastně mění zajeté pořádky a zároveň to musí být jako technologicky trošku jako zajímavé pro mě. Jo? A já zároveň sám jako člověk jsem dost, bych řekl, o sobě generalista, takže já nejsem úplně úzce zaměřený jako odborník, třeba chemie nebo prostě nějaká medicína, tak. Ale zajímá mě jako široký rozsah, vlastně mám široký záběr do nějaké určité hloubky. A tohle to jsem měl takhle jako a budoval jsem si to v sobě většinu let mýho pracovního života. A s příchodem vlastně AI jsem se dostal do fáze, protože ono jako být generalista, ještě taková vsuvka, není to úplně jako ideální, protože potom, já když jsem se třeba hlásil do různých firm a chtěl jsem samozřejmě o sobě jako vždycky hodně a žádal jsem o vysoké posty a tak, takže ambiciozní to jsem vždycky byl. Ale občas to bylo trochu zklamání, protože když jsi jako generalista, tak většinou nezapadneš do žádný té škatulky, kterou ty firmy jako mají nastavenou.
0: Znám to.
1: A já jsem si tím připadal, že jsem si říkal, tyjo, to je prostě strašná škoda a i třeba od z různých jako větších firm jsem dostal třeba od talent huntera nebo talent manažera, který rozvíjí talenty v těch lidech, kteří říkají, ale jste strašně zajímavý člověk, super, ale my pro vás nemáme práci vlastně, protože vás nemáme kam šoupit.
0: Jo, nemáme škatulku.
1: Nemáme tu škatulek, prostě ten šupík, kam byste dobře pasoval, protože vlastně my potřebujeme jako toho člověka do toho šupíku. Já jsem si říkal, to je hrozná škoda vlastně v hlavě a to, měl jsem z toho často, nebo v určité době jsem se cítil tím trochu jako frustrovaný a říkal jsem si, že vlastně jako něco nám blbě. A pak přišla doba vlastně AI, už je to teda teďkon skoro snad 3 roky zpátky a teď nemyslím AI jako obecně, protože to už je tady řadu dekád v různých podobách, ale velmi úzce specializovaných. A nám tady vlastně ty 2-3 roky zpátky vlastně vyboptnala ta doba té komerční AI, tak jak ji dneska známe, kdy opravdu každý člověk může si sednout počítači, otevřít si konzoli a vlastně napsat dotaz a dostane velmi zajímavou a velmi jako chytrou odpověď. Samozřejmě ne vždycky tomu tak je, ale dneska už jsme v situaci, kdy zpravidla tomu tak je. A já, když tato doba začala, tak jsem vlastně si říkal, tyjo, tak to je hodně jako zajímavý, protože já vlastně s tím přehledem, který mám jako široký, ale jenom jako mělký, ne do té hloubky, ale jenom jako do určité jakoby mělkosti, tak já jsem schopný si vlastně jako s tím AI velmi pomoct a v těch oblastech, které zrovna budu potřebovat, tak jsem schopný se dostat velmi hluboko za velmi jako krátký časový úsek. Takže tohle byla vlastně věc, která mě dávala hrozně jako rozhled a možnost a potenciál toho, že v téhle oblasti by mi dávalo smysl být, protože si cítím, že tam patřím. A vlastně tomu tak je.
0: Takže to byl prvopočátek vnitřní hnutí.
1: Asi bych to
0: nebo to zacvaklo do sebe, že říkal, ano, moje rozervaná povaha se tady najde.
1: Myslím si, že jo.
0: Šel jsi na to dobře, protože velmi rychle se z toho, co ti jako napadlo, stala firma, která začala i sehnal z lidí a dal dohromady tým, který začal AI učit. To je ten projekt Naučíme AI.
1: Ano.
0: Který byl osudný v dobrém slova smyslu i mě, protože jsem dostal tu pozvánku, kontaktovali jsme se, my jsme tam potom měli k vám točit. Strávili jsme s kolegou, s Petrem, jsme tam strávili několik dnů a

0: ty dny pro mě byly bez nadsázky, musím říct, taky jako zlomový. No. Taky jsem, utrpěl jsem jako velmi jako pozitivní zkušenost.
1: Za to děkuju a samozřejmě podobný efekt to mělo i na ostatní lidi. My jsme vlastně za jenom minulý rok proškolili přes 4000 lidí po celé České republice a to buď to jako fyzicky někde v nějakých prostorech napříč republikou nebo i online. Takže mělo to velký dopad opravdu pro jako hodně lidí. A i podle zpětných vazeb je vidět, že jim to částečně jako změnilo i způsob uvažování. Mm-hmm. Jsou na tom podobně možná. Jo? Do dnešní doby vlastně ty nástroje používají. A je to velmi dobře, protože pokud bychom měli naplnit nějakou jako naší vizi, kterou tam vlastně s kolegy máme, v rámci Naučíme AI a dalších firm, které teď s tím začínají souviset a vlastně jsou propojené s tím, tak cílem je, aby jsme fakt tady nezaspali a aby jsme to, co je prostě dneska k dispozici a je možné využít, aby jsme opravdu co nejefektivněji a nejrychleji využívali a tím se dostali i v rámci České republiky do nějaké jako oblasti, kdy budeme vnímáni a budeme se cítit, že můžeme být klidně jako stát nebo vlastně jako země, která je na špičce toho, jak využívá technologie.
0: Mně se na tom líbí, musím říct, že tam je, ty použil slovo game changing, tam opravdu dochází k tomu, že i malá země, jako je Česká republika, najednou může získat velmi významné místo v tom týmu hráčů v rámci celého světa. Není to o tom, jestli máš nerostné zásoby, jestli máš plochy zemědělské půdy, jestli tady svítí sluníčko nebo nesvítí sluníčko. To jsou všechno limity, které jako nadělila příroda nebo nějaká rozehrávka, která se udála ještě daleko, daleko před náma. Tady a teď je možnost úplně zásadním způsobem vstoupit do nějaké hry nebo nevstoupit. To je to, o čem všechny vlády historicky zpátky mluvili, nechceme být montovnami a blablabla, že jo. Je otázka, do jaké míry, já si nemyslím úplně, že to je ještě optimální, ale snad taky přijde čas, kdy to spoustě lidí, kteří vedou stát, dojde, že tady je to téma, kterému by se měli věnovat, že my máme spoustu chytrých lidí a jsme, myslím si, jako mentalitou, ten náš národ je takovej, že my umíme hledat ta řešení a ty zkratky. Dřív se tomu říkávalo, že s tím umíme trošku jako, že to umíme odčurat a umíme si najít tu jednodušší cestu, nejít tou nejklopotnější, což nás naučil socík a všechny ty doby minulé. A já myslím, že tady je přesně ta platforma, kde by to mohlo fungovat. Nepotřebujeme, jak říkám, nepotřebujeme k tomu ani velký pole, ani nepotřebujeme ideální sluneční svět a já nevím, co všechno. To, co nemáme, ani moře, ale potřebujeme k tomu chytrý lidi a potřebujeme k tomu nějakou formu vzdělávání toho národa a pak opravdu může být. Já to skočím, vy v tom jdete dál, jedna z forem, jak to jde, bez toho, jestli u toho bude nebo nebude vláda, a to jsou různé cesty, jak těm lidem to přiblížit. Chystáte konferenci. Bohužel chystáte zrovna v den, kdy já budu mít poměrně pro mě významné narozeniny, takže tam nebudu, ale prodej to po chlupce, protože to je dobře a je to věc, která je důležitá a které fandím.
1: Děkuju. My vlastně, jak jsi správně řekl, my chystáme vlastně větší akci. Ono jedná se o konferenci, kde bychom vlastně chtěli představit zajímavou a velmi jako už konkrétní formou to, jak firmy a třeba experti a profíci, kteří využívají AI na republikové úrovni, to zvládli, protože pro ně to samozřejmě byla taky transformace. Není to tak, že vlastně jakoby automaticky by to od začátku uměli, ale jenom opravdu s tím strávili velké množství času a samozřejmě velké množství jako neúspěchů a zklamání až do doby, kdy se vlastně z toho jako poučili a podařilo se jim to vlastně jako nějak zavést do své praxe, každý v nějaké jako své určité oblasti. A my jsme vlastně i na popud jako absolventů kurzu a lidí, které máme kolem sebe, tak jsme měli takové jako žádosti o to, aby jsme udělali nějakou akci, nikoli v školení, ale akci, kde vlastně bude docházet k nějakému hromadnějšímu sdílení tady těch best practice a vlastně jako těch nejlepších zkušeností, které si ty lidé zvládli. A my jsme se rozhodli, že teda na to uspořádáme konferenci v Českých Budějovicích, kterou uděláme jako pro jižní Čechy. Zaměříme ji vlastně primárně pro

0: firmy a podnikatele, ale je samozřejmě určena i pro laickou veřejnost, nebo řekl bych pro veřejnost, kterou zajímá AI a vlastně mají třeba nějaký projekt, chtěli by ji posunout dál a podobně. Na druhou stranu ta cílová skupina zejména jsou firmy a podnikatelé, protože to jsou vlastně jako subjekty, které nám dávají práci a tvoří tady vlastně jako drtivou většinu HDP. To, že tady máme obrovské firmy a korporáty, to je pravda, ale většinu stejně HDP v kraji dělají malé a střední podniky. A pokud mám správné informace, tak třeba víc než 70%, což je nezanedbatelná část, vše majoritní. A pro tadyhle ty vlastně subjekty se ale takovéhle akce vlastně nekonají. Jedna z věcí, kterou mohli třeba zástupci firmy přesně dojít na nějaký kurz nebo si nějaký kurz objednat, to je fajn, ale sdílení těch věcí vlastně od těch špiček teďkon v téhle době je velmi důležité, protože v té oblasti AI se to posouvá tak strašně rychle, že to, co třeba ty jsi se naučil vlastně u nás na kurzu před rokem nebo tři čtvrtě rokem zpátky, dneska už i sám víš, že vlastně se ty věci tak strašně rychle posunuly, že možná...
1: Mám už asi pátou verzi té platformy, kterou používám, a furt se to upgradeuje a nový a nový. A je to lepší, musím říct, významně.
0: Jde to rychle strašně dopředu a zároveň tam ale přibyla řada dalších možností, které lze využít, a vlastně člověk není jakoby možné, a třeba i já s tím mám problém, a to v tom jako děláme, udržet všechny ty jako informace na úzdě, vlastně vědět, co je všechno nové. Jo? To je velmi náročné i pro nás, kteří vlastně to jako se snažíme razit a učíme v tom ty lidi a firmy. Takže ta konference vlastně je určena vlastně proto, aby pomohla vlastně přitáhnout ty nejlepší z těch firm, kteří vlastně buď to používají nějak AI, nebo vyrábí nějakou svoji platformu, nebo mají nějaký svůj produkt, který AI používá, a mají buď to vlastně je to jako formu rady, kterou jako poskytnou a řeknou to poselství a řeknou ty své zkušenosti vlastně, jak to zvládli, což může být velmi transformační pro lidi, kteří to slyší, kteří řeknou, dobře, tady mi člověk během 20 minut řekl, jak to zvládl v posledním dvou letech a co byly ty zklamání, na co si přesně dát pozor a jak to přesně dělat, abych tohle přeskočil. Mm-hmm. Takže za třeba jednu přednášku od takového speakera vlastně můžu velmi jako ušetřit čas, když to udělám podobně, jak on říká.
1: Vyhnout se slepým uličkám.
0: Ano. A pak jsou tam vlastně různé platformy, které mi velmi můžou snadno jako usnadnit práci, když je se rozhodnu použít. A zároveň jsme to vybírali velmi opatrně, tak, aby bariéry vstupu, to znamená, když si budu chtít pořídit nějaký jako nový nástroj, který má nějaké konkrétní jako přínosy, velmi zásadní, tak aby to bylo dostupné pro klidně malé firmy, to znamená řádově třeba tisíce korun měsíčně, drobné tisíce korun měsíčně za využití té platformy, což je super.
1: Ono je to i pro spoustu lidí jako psychologická bariéra, protože to je něco, co třeba neznám. Že? A teď mi někdo řekne, kup si to za velký prachy. Budu přemýšlet, protože nemám srovnání. Když si koupím nástroj, který znám, tak je to pro mě snazší, protože mám s tím srovnávat. Tady třeba ne, takže to je, a viděl jsem to u spousty nabídek, kde ti lidi tuhle premisu nectili a divili se, že jim to nefunguje, že vlastně ty lidi jako nemám-li srovnání, tak nenakupuju, to je přirozené.
0: Ano, a zároveň je důležitá ta cena, protože vlastně akorát v oblasti AI, já sám cítím, a je to jako asi běžný jev, že firmy se jako méně vrhají do nějakých větších investicí. Některé teda ano, ale většina firm se nevrhá bezhlavě do nějakých investicí jako řádově stovky tisíc, půl milionu a milion a výš. Protože to, co se stalo teď za posledních půl roku, tak kdyby si přišel před půl rokem, že potřebuješ nějaký specializovaný software, který využívá AI, asi pravděpodobně by ti ho někdo ukázal nacenit klidně za vyšší stovky tisíc nebo miliony. Na druhou stranu dneska si to si schopný udělat takhle, lusknutím prstu sám vlastně, jenom že s tím strávíš pár hodin.
1: A lidi to ví.
0: Takže vlastně je velmi důležité přistupovat k firmám, což by měl každý jako ten podnikatel a zakladatel jako řádný hospodář, a zamýšlet se nad tím, jestli opravdu jako teď chci v úzovkách, chtěl jsem říct vyhodit, ale vlastně investovat třeba půl milionu, že mi to s něčím pomůže. A nebo můžu jako vlastně vzít svůj vlastní čas, nebo najmout si třeba konzultanta, který mi pomůže, který se tím jako živí a pomůže mi zanalyzovat tu firmu jeho vlastníma očima třetí strany, která do toho úplně nevidí.

0: profesní slepotu.
1: A potom vlastně doporučit nějakou jako trajektorii věcí a nástrojů, které stojí opravdu třeba stovky až drobné tisíce, kde se to dá dobře poskládat, než abych se

0: Vidím, že to je na výstavišti.
1: Je to na výstavišti v
0: Pavilonu Z, místo.
1: Takže hezké místo.
0: Dobře se tam dá zaparkovat.
1: Tak a vlastně, jak bude probíhat celý ten program, tak bude se jednat vlastně o jednodenní konferenci, kde vlastně po startu té konference budou probíhat na hlavní scéně přednášky od speakerů, které budou zaměřeny právě na věci týkající se prvně jako v bloku jedna vize, mindset a vlastně jak jsme na tom v rámci Evropy, České republiky, jaký tady máme potenciál, jak jsme tady na tom na jihu a kam to všechno jako směřuje. Jsou tam velmi zajímaví speakři, kteří jsou, jako řekl bych, úplná špička v tom, jak a vnímají jako úplná špička to, kam se posouváme a jak rychle, jak se to jako vyvíjí. Je tam prezident vlastně České asociace umělé inteligence, je tam pan Honza Kavalírek, který dělal vlastně teď s minulou vládou zmocněnce, vládního zmocněnce pro AI, dneska vyjednává v Bruselu, je tam pan Pánek, vlastně součástí panelové diskuze, což je vedoucí tady Boše, vlastně technologického centra, který razil inovaci a digitalizaci v Boši už v době, kdy vlastně jsme tady vůbec žádné datacentra ještě neřešili, což už je možná jakoby dekádu zpátky, nebo díl než dekádu zpátky. Je tam pan docent Stehel, vlastně jako ředitel vědecko-technického
0: Znám
1: parku.
0: Znám se s ním, seděl tady v křesle.
1: Vojtěch, skvěle, takže ten o tom dokážu mluvit za vědecko-technický park a další. Je tam pan Zajček, prezident stávající, zvolený, znovu zvolený prezident hospodářské komory.
0: Takže, máš tam zvučná jména? Teda
1: tak,
0: to zase
1: tak, jako takže tohle jsou vlastně jakoby, tohle jsou lidé, kteří vlastně do toho vidí opravdu jakoby z toho nadhledu, vidí, jak se to jakoby vyvíjí a jsou schopni a mají možnosti k tomu říct velmi zajímavý jako point, tak aby tě jako chytli a řekl jsi dobrý, tak za prvý je s tím potřeba něco dělat, vidím, že to je, má jakoby šanci. Vidím to, co jsem tady už zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, že tady máme v Česku potenciál si fakt jako pomoct sami a být v tom velmi dobří, možná i výborní, ale musíme jako do toho vlítnout.
0: Kde je vůle, je i cesta.
1: A to je součástí vlastně takového jako vizionářského motivačního bloku jedna a pak už jdeme do té praxe. Jo? Takže vlastně budeme se bavit tam o tom, jak konkrétně vlastně v kterých firmách konkrétně využívají AI, jak každý den ta firma funguje, aby vlastně z toho dokázala vytěžit co nejvíc, jak ty lidé vlastně jsou motivováni s tím pracovat. Pak tam máme dotazy, pak tam máme vlastně jako přednášky na konkrétní platformy, kde jsi schopen za opravdu jako třeba 1000 korun měsíčně si sestavit vlastní CRM, vlastně nějaký jako zařízení nebo platformu, kde můžeš si evidovat zakázky, můžeš vlastně tam vést projektové řízení. To, co by vlastně všechno stálo, možná vyšší desítky a stovky tisíc si jako připravit pro svoji firmu a tým lidí, anebo opravdu dodavatele za třeba 200-300 tisíc, který ti udělá robustní CRM pro projektové řízení napojené třeba na nějakou tvoji zákaznickou bázi někde jinde, tak dneska jsi schopen s jednou platformou, která má v sobě AI asistenta, který mu napíšeš, co potřebuješ a on ti vlastně jako tam vytvoří ty tabulky a další věci a vedle se zeptáš třeba ChatGPT, jakým způsobem to napojit na to svoje stávající CRMko, tak takhle prostě snadno si schopen to dělat. Takže to je třeba jedna věc, která je velmi jako relevantní, mít CRMko. Další věc, která je relevantní, pokud třeba nás poslouchají jakoby lidé, kteří podnikají, nebo lidé, kteří mají v rodině podnikatele, tak každý podnikatel musí prodávat. Jo, je to prostě řehole, ale bez prodeje to prostě nejde. Když neprodáš, tak tady nemůžeš vlastně jako být. Takhle jednoduchý to je. A k tomu, aby si jako prodal, dneska potřebuješ zpravidla marketing, sociální sítě, dneska to je velmi jako běžné. Takže jeden z nástrojů je tam třeba, který je z hlavních partnerů, který dodává vlastně řešení. Je to jako platforma, kde ty jsi schopen si napojit všechny svoje sociální sítě, a jsi schopen nastavit automatické postování vlastně příspěvků, videí a čokoliv, co si vyrobíš na všech sociálních sítích, které si tam napojíš třeba na měsíc dopředu. Takže a zároveň ti ta platforma pomáhá s tvorbou těch jakoby videí, zároveň je tam propojený nástroj Canva, schopen si vlastně jakoby připravit vizuály, videa a další věci a vygenerovat vlastně textaci k těm jednotlivým postům a podle toho přesně, co je potřeba pro to sociální síť nebo to konkrétní médium, protože každá ta sociální síť to má jinak. velmi složitá věc, na kterou potřebuješ standardně agenturu, s tímhle zaplatíš prostě pár stovek.

0: měsíčně a máš to jako hotový, můžeš si to udělat jednou, sedneš k tomu třeba 3-4 hodiny jednou měsíčně, nastavíš si publikační plán na všech sítích třeba na měsíc dopředu. Takže...
1: Teďka, myslím, zbystřila strašná spousta lidí, protože internet je zaplevelený desítkama lidí, kteří tohle nabízí, mají to a prodávají to dál, ale jako pod sebou, že jo, samozřejmě. A říkají, pošlete nám prachy a my vás to naučíme, anebo my vám to budeme dělat. Takže přesně si myslím, že teď si to... Štěpáne, já tě v tomhle trošku, pardon, ale zastavím, protože já bych pozval lidi, aby přišli a odkázali, protože v momentě, jak to proberem celý ten program, tak se v tom ten divák ztratí. Je to někde na stránkách?
0: Určitě, určitě. Ještě jednou ukážu vlastně na webových stránkách.
1: Řekni je.
0: iwaycon.cz, je to iwaycon, jako conference.cz, takže tam celý ten program vlastně je uvedený.
1: A lístky ještě jsou?
0: Lístky ještě jsou, blížíme se teď do úplně závěrečné fáze, takže vlastně probíhá ten největší jako zájem o to, teď vidíme opravdu desítky lístků denně, kteří vlastně zájemci nakupují.
1: Důležitý, takže ještě řekneme, 2. června.
0: 2. června.
1: Za den?
0: 2. června je úterý.
1: Úterý. A od?
0: Je to od 9 hodin, 9 hodin startujeme, ale začíná vlastně ta akce už od 8.
1: Ano, a předpoklad, kolik si mají lidi udělat času?
0: Je to celodenní konference,
1: takže do večera.
0: Takže do večera končíme zhruba 17.30, ale některé z workshopů vlastně budou běžet až třeba do 18 hodin. S tím, že co je důležité ještě říct, tak bude to jako event, který poběží paralelně hlavní scéna a workshopy zvlášť, takže vlastně člověk si vždycky jako vybere
1: si co
0: ho vědět. Zajímá, naplánuje si vlastně jako na které ty z těch speakerů a vlastně těch částí toho programu si chce jako zajít. A na ně rovnou jde. Jo? Připraví si vlastně jakoby plán. Máme na to eventovou aplikaci, kde vlastně si každý člověk může podívat vlastně na ty akce, které jsou, jakoby ve formě kalendáře, aby jakoby byly zarovnané.
1: A naplánovat
0: vlastně, klikne si na ně a naplánuje si je.
1: Proč mě to nepřekvapuje v tom případě?
0: Takže mysleli jsme na všechno.
1: Jasně,
0: plus samozřejmě catering a coffee breaky, oběd, všechno v průběhu.
1: Všechno v tom.
0: Vlastně je součástí ceny all-in stupenky.
1: Štěpáne, musíme trošku k tobě, protože tohle je úžasně zajímavý a mohli bychom vyprávět jenom o té umělé inteligenci, ale samozřejmě kafe s tornádem je taky o tom člověku. Mě by zajímalo, vrať se jakoby trošku v čase, jak vypadal Štěpán před 5 lety, jak vypadá dneska a jak moc tu tvoji změnu a to tvoje nastavení změnila ta umělá inteligence. Beru teď vůbec... Pusťme stranou pracovní věci. Zajímá mě tvoje osobno.
0: Tak krom toho, že mi zešedivilo trošku o pár vlasů navíc.
1: To nemusí nutně souviset s umělou inteligencí, podívej se na mě.
0: Dobře. Tak je to jenom s věkem teda, ale jako...
1: To nevočuráme ani AI.
0: Jak se to změnilo? Rozhodně pro mě je to tak, že já žiju jako ten život a ono to tak bylo i před těmi 5 lety a mně se to velmi jako prolíná, ten pracovní a osobní život. Takže já to úplně nemám tak jako vyhraněný, že bych řekl, teďka jsem doma a teďka jsem v práci, ale pro mě je to vlastně teďka jsem v životě, ten můj život a celý se to jako prolíná a tak jo, do toho vlastně.
1: No mě jde spíš o ten rozdíl, než tě tohle zachvátilo. Tak ten život přece jenom byl jiný. Já to taky mám. Jo? Mě spíš zajímá, co to s člověkem udělá, když do toho pak jako zapluje. Ono ho to tak trošku jako sežere. A jak to bylo před těma lety, než se s tím jako potkal? A jak je to dneska?
0: No, možná to bude znít divně, zrovna jako ode mě, ale řekl bych, že ten život jako předtím, před AI, byl více takový jakoby... Možná klidnější, bych řekl, jo.
1: Jo,
0: je to opravdu tak, protože jako neznalost sice neomluvá, ale neznalost vlastně jako tím možná je možná pomoct často v tom, že seš třeba víc v klidu, jo, když některé věci jako nevíš, tak vlastně tě to netrápí.
1: Moudrá kniha, napsaná před 2000 lety, která se jmenuje Bible, má v sobě jednu větu a tam je napsáno blahoslavení chudí duchem.
0: Ano.
1: Tam to asi trošku, leckdy teda s malou narážkou na politickou scénu a některé exponenty si říkám, že to velmi platí. Jako.
0: Ano.
1: Tak, ano, člověk byl asi klidnější. No.
0: Takže u mě tohleto jako rozhodně bylo. Dneska, jak máš dispozici na pár kliků a pár dotazů, dneska i hlasově, všechno všechno jako okamžitě.
1: Ten svět se strašně otevřel.
0: Což ano, a to je věc, která je velmi jakoby matoucí a zároveň ano. vlastně ano. dodává ti takový jakoby pocit, že musíš u toho všeho být, musíš to stihnout. To je jakoby problém. Jo.
1: Takže... A člověk jako má pocit, že se v tom tak trošku topí, jako, že těch věcí se valí takové množství a jsou tak jako snadno dostupný, že ještě bych potřeboval a mám to všechno a ještě tohle si přidám. Velmi tě rozumím, protože pak, když na něčem pracuju, tak po pár hodinách vylezu a říkám si, ježišmarja, vůbec nevím, kde jsem byl na začátku a teď se jako, je to tak.
0: Je to tak. A tohle vlastně jsem měl teda na sobě teda méně. Ale od té doby, jako, nebo těch 5 let zpátky u mě v podstatě od začátku nějaké pracovní kariéry, tak já jsem vždycky dělal víc než ostatní. A pokaždé, když jsem někde pracoval, něco jsem dělal, tak jsem si vždycky řekl, co můžu udělat o trochu víc nebo o hodně víc než třeba ostatní. Vždycky po sobě jsem chtěl, abych dělal to, co dělám, na 110%. Jo? Ne na 100%, co se čeká, ale vždycky něco navíc. A to je strašně důležitá věc, která jako, mě jako posouvá rychle dopředu, protože ne úplně každý chce dělat vždycky něco navíc. A já jsem to vlastně v té době já jsem to měl taky, takže ono se to jako změnilo, že teďko nejenom mám víc těch možností.
1: Zefektivnilo
0: a vlastně jako je tam větší potenciál, ale tohle to tam bylo taky. Jo. Ještě jednou vlastně k tomu tvýmu dotazu, já o tom jako přemýšlím, jaký jsem byl vlastně před těmi 5 lety. Já si myslím, že ve velké jako většině případů to bylo, ale u mě jako stejné, nebo ve velké většině jako mých vlastností se nic moc zásadně nezměnilo, krom toho, že teďkon vlastně v té aktuální jako době se spíš prodloužily nebo prohloubily ty možnosti, které máme. Ale
1: já mám pocit, že běžíme větším tryskem. Akorát mě se teda běží už hůř, protože mě ty nohy už jako slouží blbě, jako už sotva lezu. Já mám ještě na závěr našeho povídání pro diváky překvápko. Já ho prozradím, protože je jedna z novinek, s kterými ses rozhodl jako ohromit jižní Čechy a myslím, že patříš mezi absolutní průkopníky v téhle věci. Za námi za malou chvilku přijde. Přátelé, překvápko. No nazdár, dáš mi packu?
0: Tak tohle je vlastně Robopes od firmy Unitree Go. Vlastně Robopes od firmy Unitree. Je to varianta vlastně Go 2, takže už druhá generace robopsů. A tadyhle ty robopsy vlastně umí zajímavé věci. V podstatě mají nápadně připomínat pejska.
1: Těma pohybama určitě, jo? Tím nadšením.
0: Tím, jak vlastně tadyhleta nástup tady té technologie jako začíná, tak samozřejmě stejně jako s AI na začátku je potřeba asi se s tím jako nejdřív seznámit nějak jako jednoduše, hezky a nebát se toho. Tady vlastně proto jako sadili na tenhle ten design jako připomínající robopsa, protože to je vlastně něco, co je hezké, je to takové jakoby milé.
1: Je nám to blízké
0: a vlastně...
1: Já mám připomínku technickou, jo. Pošli jim a já myslím, že ti za to dají normálně psa zadarmo potom. Ať tam dají malej vrtící ocásek. Nic to nebude stát, ale strašně to jako doladí člověku tu psychologii toho, že to je pes, aby to vrtilo ocáskem, když to vidí. Jinak úžasný, musím říct, vy jste to pořídili jako vlastně podpůrnou variantu toho, jak lidi seznamovat s tím, co děláte a jako marketingový nástroj. A mně to přijde strašně chytrý, takže jestli jsem pochopil, když bude někdo chtít, tak si může pejska u vás jakoby objednat a vy mu přijedete udělat třeba nějakou zábavu na akci nebo něco podobného.
0: Může si ho pronajmout a vlastně teďkon aktuálně, jak si můžete všimnout, tak je obrandovaný konferencí iWay. To je to, o čem jsem tady dneska mluvil. Je vidět, že ta technologie není dneska úplně jakoby 100% dokonalá.
1: No, ale dokáže se hned jako zbrchat zpátky.
0: Ano, ano.
1: No.
0: A zároveň ale vlastně to vypadá tak, že každou chvíli je tam nějaká nová aktualizace, takže i tenhle ten, je to v podstatě jenom hardware, který v sobě má nějaký sofistikovaný způsob ovládání. Aktuálně teda s těmi roboty, my jich máme vlastně jako flotilu, koupili jsme 4 tyhle ty roboty a už jsme se účastnili několik vlastně akcí typu hobby teďko na výstavišti, další konference vlastně a jsme schopni vlastně toho psa kompletně obrandovat do brandu firem a zařídit s nimi různé jako akce od večírků, eventů a propagace a dalších.
1: Štěpáne, jak jsem říkal, naplnil s několik priorit a ta třetí je, že můj vstup do AI seznámení s robopsem a taky jste jako firma zařídili, že tohle je historický první robotický pes ve studiu J1. A to už vám nikdy nikdo neveme, protože historie se vyvíjí, ale my jako televize zůstáváme pořád na stejném. Moc ti děkuju za tvůj čas a za to, že jsi přišel na návštěvu. Přeju, ať se na konferenci dostaví co nejvíc lidí, kterým pomůžete v tom rozvoji a v té budoucnosti jejich života s AI co nejvíc. Milí diváci, jestli jste neviděli naše povídání od začátku, tak jak jistě vidíte, opět něco, co tady ještě nebylo. Pusťte si to tady pod námi naše sociální sítě, takže to tam můžete vidět krásně. Děkuju za návštěvu a těším se zase na nějaké šílené akci s váma.
0: Super, děkuju za pozvání.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Pokud nechcete zkoušet to, co ani jinde nefungovalo, přijďte 2. června do pavilonu Z v Českých Budějovicích na konferenci iWay. Tady se potkáte s celou řadou podnikatelů a zajímavých lidí, kteří už tyto problémy vyřešili před váma. Můžete společně sdílet, můžete se společně bavit, můžete se společně nachytřit na skvělých workshopech. Kupujte lístek, 2. června se na vás tady budeme těšit.

0: Neuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají Rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je setsakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od 2. ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajujou koně, na kterých jedou 2 vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu. Zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jih a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak To je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud
1: ano,
0: paměť
1: ano,
0: sahá ano, tak daleko. Že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo to jihočeské zpívání v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Klumu je to hotový. Tam je to připravený všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom
0: kemp.
1: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník normálně. Díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohoto místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka, takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět, vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka, ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme se.
1: Je to ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda...
1: Tady máme pohádku.
0: Ty, tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větří kvit, ty větvičky a tak podobně.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obědvá se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
0: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10:00 do 11:00.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že to je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak. A kolem 3:00 nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na...

0: další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: takže
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady je má osobní
1: to je
0: vizitka.
1: V pohádkovém království,
0: ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje ta otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
0: ne.
1: To bude jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. Potom se stala taková věc, že přišel ten covid, všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam zůstali.
0: Jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. To je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je...
1: No to já
0: to
1: vím,
0: má k sobě
1: takže
0: se
1: může
0: blízko.
1: Každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třeboně.
1: Jak třeba vodníci sledujou třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasy.

0: pasivní, koukači na něco, nebo manuálně vyrábět si něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Jakdo existuje, a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže
1: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
1: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
0: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
1: Všechny naše tváře v jednom obraze.
0: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
1: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
0: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
1: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom
0: Popiš.
1: To řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
0: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je úplně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
1: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii připraveny, lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
0: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
1: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
0: Ano, ano, ano.
1: Koupací klobouk.
0: Ano, ano, ano.
1: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
0: Tady je vidět to loučení s vodníky patrně.
1: Tady je vidět loučení s vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci
0: ano,
1: z chlumu
0: ano.
1: Odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
0: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi a vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
0: Jirko, Naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
1: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
0: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
1: To je Klub na nečisto.
0: Ano.
1: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
0: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
1: Jo, ty to máš všechno připravený.
0: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela... a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl,
1: děkuji,
0: co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v chlumu Třeboně.
0: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, mají vodníci splav. Zval si věci do stanu, skoč do vody a plav. Prstni ploutví, hej mě oudem, jako štikarvy se sproudem. Když to stihneš, tak za náma.

0: na břehu i pod hladinou radost zvykala, že měli postavidla seně dvodníků.
1: To bylo hlapavý.
0: Nechý to nikdo jiný, než sám už plnokrát vynořil se, aby tady snad

0: musí tvrdit sandálka prmavila. Mohlý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když majše ho plní necky,
0: na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: Hezký podvečer. My vás tady všechny srdečně vítáme na této naprosto výjimečné události, kdy vydáváme asi poprvé knihu v češtině, která mapuje celou historii Hořic na Šumavě.
1: Ano, knihy pořád ještě existují a mají šanci na svůj život ve chvíli, kdy mají ojedinělý obsah. A tento obsah je velmi ojedinělý. Ty jsi odborník na hořické pašové hry. Jak ti ty hry vůbec vstoupily do života? Jakou náhodou?
2: No, byla to doslova náhoda. Je to už něco přes 20 let. Je to neuvěřitelné. Psal se nějaký rok 2004 nebo 2005. A já jsem měl spolužáka Tondu Haleše z gymnázia. Ten pocházel z Hořic. My jsme spolu chodili na gympl do Krumlova. A ten mě jednou pozval k sobě domů do Hořic na oslavu narozenin. A na té oslavě narozenin jsem se od Tondy poprvé dozvěděl o hořických paších. O tom, že se v Hořicích paše hrají a hráli.
3: V průběhu té oslavy Tonda bydlel tady v Pašové aleji, mi řekl, hele, ty máš rád ten dějepis, tebe zajímal ten dějepis ve škole. Víš, že tady stálo divadlo, ve kterým se hrály pašie a víš, že to divadlo zbourali a dneska tam je louka? No a mě od té chvíle žádná oslava nezajímala, protože já jsem od té chvíle měl v hlavě jenom to divadlo. Zajímalo mě, kde to divadlo stálo, protože jsem byl dítě zvídavé. A od té doby jsem to pašové divadlo vaše tady prakticky nespustil z paměti a do dneška mě ta stavba fascinuje. Fascinuje mě taky to, že už tam nestojí tak významná stavba. No a tak to zkrátka celé začalo. Takže za to může tady váš Tonda.
2: Ten zájem přišel o něco později. Byl u toho můj dlouholetý kolega, spolupracovník, kamarád Ivo Janoušek. To jsme přijeli znovu do Hořic za jeho babičkou Irenou.
4: Pro mě je ten dnešek hrozně výjimečný, protože mi přichází na mysl strašně moc vzpomínek. Momentů, kdy jsme jako 15-letí kluci sem chodili, ptali jsme se lidí a oni tak jako nedůvěřivě nevěděli, jestli jako co vlastně ty dva kluci chcou a celý to bylo takový vlastně jakoby zvláštní. A dneska, když tam vidím jako tu prakticky nekonečnou frontu, který čekají na podpis a vlastně máme pocit, že už nás tady dneska každý zná, tak mám pocit, že to je 20-letá cesta, která pro nás nekončí, protože pořád před náma tamhle stojí ta fara. A myslím si, že všeho toho našeho počínání, který jsme jakoby s Hořicema udělali, a tak si myslím, že ta další etapa by pro nás mělo být to muzeum.
3: A Ivo mi jednou řekl, pojedeme do Hořic. Vezmeme kola a vyrazíme do Hořic. No a během toho, co jsme sem jeli, tak mě tak průběžně informoval, co mě čeká. Říkal mi, pojedeme za mojí babičkou, za babičkou Irenou, ale připrav se, že babička je takový svérázný člověk, řekne ti na rovinu, co si o tobě myslí a nebude tam jít úplně uklizeno, bude tam takový obtloustlý jezevčík Cezar ležet na gauči. A babička bude držet v ruce Turka a bude kouřit cigáro, tak se na to připrav.
2: A babička Irena pochází, nebo pocházela, už bohužel není mezi námi, z česko-německé rodiny, takže měla vazbu na sudetské Němce a na bývalé obyvatele Hořic a měla doma krásnou knížku od Johanna Mograuera, jmenovala se Heritz im Bemerwald und seine Passionsspiele. A to byla knížka, která pojednávala o těch starých německých pašových hrách, které se v Hořicích hrály do roku 1936. A já jsem se tak poprvé dozvěděl o tom, že se tam tedy ty paše hrály už před válkou v němčině, že to tedy není záležitost novodobá, jak jsem si doposud myslel. No a protože mě vždycky historie bavila, tak jsem se začal spolu s Ivem tenkrát ještě tou problematikou zabývat. No a nakonec z toho vznikly dvě knížky. Jedna v roce 2016, čistě o paších, a tady to je taková rozpracovanější verze.
3: No a my jsme si u babičky v chalupě udělali takovou svoji základnu s Ivem. Vzali jsme si vždycky o víkendu baťušky, vzali jsme Cezara, i když se mu to moc teda nelíbilo. A začali jsme objevovat společně s Cezarem místní okolí. Začali jsme Hořicemi, ale pokračovali jsme i potom dál a objevovali jsme vlastně celou někdejší farnost hořickou a obešli jsme ji opravdu důkladně. Bylo to velmi dobrodružné pátrání. Po těch zaniklých vesnicích doporučuji, pokud máte rádi dobrodružství a historii, protože ono, když jdete lesem, jdete nějakou polní cestou nebo po loukách a najednou kolem sebe vidíte ovocné stromy uprostřed lesa, tak vám to nehraje. A říkáte si, kde se tady z ničeho nic Žádné domy tam nejsou. Kde se tedy vzaly ovocné stromy? Jsou tam jabloně. Mimochodem velmi vzácné odrůdy jabloní, které už dneska jen tak někde neseženete. Najednou si začnete všímat zídek, začnete si všímat třeba nějakého opuštěného křížku, kapličky a tak dále. No a zjistíte, že stojíte v místech, kde x století předtím žili lidé, že už tam ti lidé žili třeba od počátku 16. století a že ty vesnice vydržely všechny možné nájezdy a epidemie, ale nevydržely to období mezi lety 48.

až 89. No a máte tam takový zvláštní pocit v těch místech. Když si představíte, že ještě pár desetiletí zpět si tam hráli děti a pracovali tam sedláci na těch polích a teď tam vlastně

0: v centru někdejší obce, je to to jediné, co se tam dochovalo a tak dále. No a zkrátka všechno jsme zdokumentovali, vyfotografovali, měli jsme k dispozici staré fotografie a postupně jsme začali ten váš místní kraj poznávat.
1: Když jste začali asi psát a pátrat, tak se asi začaly dít věci a začaly se dít vzácná setkání. Vzpomínáš si na něco takového výjimečného z té doby?
2: No my vzhledem k tomu, že jsme začínali ten průzkum badatelský v roce 2006, tak jsme měli tu možnost se setkat s lidmi, kteří dneska už bohužel nejsou mezi námi, protože opravdu mezi tím ubělo neuvěřitelných 20 let. Takže rád vzpomínám třeba na českokrumlovského fotografa, na pana Jana Štindla, který byl po druhé světové válce blízkým spolupracovníkem pana Františka Sajdla. Takže to byl skvělý pán, který měl dvě krásná alba hořických pašových her, který nám zapůjčil a byl moc milý a ochotný. Vzpomínám taky třeba na paní Marii Baurovou, to byla dáma z Hořic na Šumavě, ročník tuším 1926 nebo 1927, se kterou jsme se ještě setkali v Hořicích. A to byla moc milá paní, která dokonce v poválečných paších hrála. To si paši hráli ještě v tom dřevěném divadle. A těch pamětníků je celá řada. Zaspomínám taky třeba na pana Václava Šimečka, což byl hořický učitel a kronikář, který byl taky velmi ochotný a několikrát jsme se spolu setkali, který už bohužel taky dnes není mezi námi.
0: Malá statistika. Kniha vznikala od roku 2006, do současnosti má 304 stran, přes 700 fotografií a já moc děkuji za to, že se práce na grafické úpravě, na úpravě fotografií, na celkovém vydání podílel, nebo že se toho zhostil skvělý grafik, uznávaný grafik pan Tomáš Halama, který dneska tady taky je. A díky němu je ta knížka i krásná. Děkuji vám. No a musel to taky někdo celé zaplatit. A já moc děkuju za dlouhodobou pomoc a podporu člověku, který byl neustále na telefonu, který teď v posledních letech se mnou trávil hodiny nad tím, co by tam všechno mělo v té knížce být. Snažil se o to, aby vy, kteří se staráte o místní kulturní život a děláte tady spoustu věcí pro ostatních, abyste se tam poznali někde na některé fotografii a nebyla to vůbec lehká práce. Museli jsme spoustu samozřejmě toho protřídit, spoustu toho se tam nevešlo.
1: Pamatuju si jednu tvoji větu, když jsi říkal, by bylo skvělý dostat Hořice do té staré slávy, kterou měla kdysi ještě vlastně. Je to pořád tvoje krédo?
3: To je moje asi největší krédo, to, když jsem pochopil, jak obrovsky slavný byly Hořice, vlastně byly jednou z nejslavnějších obcí v Jihočeském kraji určitě, na celý Šumavě, protože opravdu jako ty pašiové hry navštěvovali lidi opravdu jako z celého světa. Já si to vůbec neumím představit, vlastně, že tady byli lidi z Japonska, z Ameriky, z Angoly, to byli černoši z Angoly, z toho, jak říká Honza, byli místní úplně u vytržení, když viděli poprvé v životě černocha a dovezli jim banány. Takže jako a tohle to všechno, jako já když to vlastně jako nasávám, tak přesně mám ten pocit, jakože je potřeba to zvednout a opravdu jako to spopularizovat tak, aby ty Hořice se staly znovu tak známí a slavní, jako byly v těch dobách minulých.
1: A postavíš jednou to pašové divadlo, jak to bývalo?
3: To slíbit nemůžu. Jako určitě hodně si zahráváme s myšlenkou, že bychom postavili znovu ten, jak my říkáme, kostelík, což je kaple Panny Marie Bolestné. Tak to by se mi moc líbilo, ale pašové divadlo bylo tak obrovská stavba, když si uvědomíme, že se do nich vešlo 1550 diváků a hrálo to 300 herců, tak úplně to si nejsem jistý, jestli je v dnešní době vůbec jako realizovatelné.
1: Oni to měli asi legislativně snažší v té době.
3: Oni to měli podstatně snažší.
2: Já jsem se v těch divadelních scénách soustředil hlavně na ty lidi, takže jsme si často představovali ty konkrétní naše hrdiny, už to byl třeba Hořický

0: starosta Johan Vlčko, který v Hořicích nejenom starostoval, ale byl to taky majitel kamenolomu a byl to představitel Krista v Pašových hrách. Tak jsme našli jeho rodný dům, kde on potom strávil se svojí rodinou celý život, tak jsme si představovali, kudy asi z toho svého domu chodil ráno do práce kontrolovat ty dělníky v tom svém lomu a tak dále.
1: No a to je onen Ježíš a onen starosta, jehož pravnučka, nebo jestli to říkám správně, letos bude dokonce účinkovat v Paších. Není to nádherný?
0: Ano, je to nádherné, že se ten příběh takhle uzavírá, krásně, nebo uzavírá, že se znovu jakoby ti potomci těch původních německých obyvatel vrací zpátky do Hořic. Ony ty vztahy česko-německé v souvislosti s těmi smutnými událostmi jsou dodnes místy napjaté, protože i v Hořicích se samozřejmě odehrálo spoustu křivd. Já jsem moc rád, že ty křivdy se pomaličku zahlazují a že na pozadí vlastně toho biblického příběhu, který je o smíření, že jo, o čem jiném jsou paše než o smíření, dochází i k tomu skutečnému usmíření mezi hořickými Čechy a Němci. Takže jsem moc rád, že pravnučka pana Vlčka, toho vysídleného Krista z dnešního Hauzenbergu, tak dneska jezdí do Hořic.
1: A my jsme s ní už hovořili a můžu slíbit našim divákům, že brzy uvidí s ní i rozhovor v naší televizi.
2: V té souvislosti s Pašovýma hrama musím zmínit ještě dva strašně důležitý lidi, kteří byli u toho zakládání, Frantu Bublíka a pana Čunáta. Moc vám děkuju za to, že za to všechno můžete.
1: Vy jste jako první porevoluční starosta Hořic na Šumavě stál u toho znovu obnovení slavných hořických pašových her. Já se vás chci zeptat na velmi jednoduchou otázku. Jak je to pocit, když ta původní myšlenka vzkvétá, když vidíte, že se rozšiřuje, že to všechno roste, bobtná a má to ještě mnohem možná netušenou budoucnost?
3: Přesně tak, no, jako jsem z toho nadšený, jako nevěřil jsem tomu, že tohle se stane, no a v podstatě nám šlo akorát obnovit to v nějaké té velikosti a snad bych jenom řekl takovou zajímavost. Pan Palkovič a pan starosta říká, že jako neví, proč se to stále hraje, jo? Proč to vydrželo 30 let. Já jsem z vnitrozemí a zkrátka tady si lidi nezáviděli. Jo, po těch restitucích dostali takový směšný věci, jako tak málo, že nikdo nebyl bohatý. A dalo se je přesvědčit, aby šli do party. Hrozně moc teda udělali pro to manželé Bublíkovi, jo, který zkrátka taky znali lidi, no a no, povedlo se to dát dohromady. Jako vždycky na těch starostů se ostatní divili, jak je možné, že jsme to dali dohromady. No ale byla to fuška.
1: Dneska se tu rozdávali takový drobný ocenění, taková plaketka, ty knížky. Jaký máš pocit z toho, že jako vlastně spoluzakladatel nebo obnovitel té nové éry pašiových her, že to žije, že to roste a že to stále rozkvétá?
4: Úžasný, protože část souboru vždycky o mě říkala, že jsem na plavení na Hořická. V roce 83 jsem sem přišel a byl jsem jeden z těch mála, který se prakticky zapojili do obnovy pašiových her. A myslím si, že jsme tehdy, aspoň za mýho působení těch 10 let ve vedoucí funkci, že jsme udělali obrovské množství práce a dneska mám radost toho, že hořický pašie žijou.
1: Pamatuješ si na ten úplný začátek, když jste se teda rozhodli, pan Čunát mluvil teďka před chvílí tady, jak to bylo, jaký byl ten podnět hlavní?
4: Já nebudu mluvit od podnětu, ten podnět vzniknul, že se psal rok 1993 a říkali jsme si, musíme obnovit pašije. A sešli jsme se asi ve 4 lidech a do živé paměti mám ten okamžik, kdy jsme se sešli tady a začali jsme vybírat soubor. Protože hořický pašie byla doména hořických lidí, ale tady v té době tolik lidí hořický pašie nechtěli hrát a my jsme potřebovali soubor tak kolem 60 až 70 lidí. Podařilo se nám to. Budu citovat moji ženu, když se jí ptali, co chce hrát, tak ta říkala, já chci hrát zbrojnoše. tak jsme ji z toho rychle vyvedli, že bude hrát Marii. No. Takže já jsem hrál Anáše a jsem opravdu hrdej na to, že ty hořický pašlě, že jsem byl u začátku s těma lidma, který možná mluvili přede mnou, a jsem rád, že jsem v Hořicích zakotvil.
2: Samozřejmě musím sem pozvat představitele současného vedení pašiových her, kteří se významnou měrou teďko podílí na tom, že právě byly pašie zapsány na Národní seznam nehmotného kulturního dědictví a stále pracují na tom, aby byly pašie zapsány na nehmotné kulturní dědictví lidstva do UNESCO, což vypadá velice nadějně. A rád bych sem pozval teda Míru Kutláka a Vlaďku Dvořákovou. Tohle pro tebe.
1: Jak jsi pojal celou tu knížku? Ty už jsi říkal, že nejenom o paších, ale i o historii. Co je v ní víc než v té první publikaci?
0: Tak ta první publikace je čistě o historii hořických pašových her, kde se soustředíme hlavně tedy na ty staré německé paše. No a vzhledem k tomu, že v roce 2022 jsme si připomněli 750 let od první zmínky o Hořicích, tak mě hořický starosta Martin Madej poprosil o to, abych tu původní práci rozšířil, takže my jsme to v tom roce nestačili už vydat, protože se samozřejmě scháněly finance, do toho se objevilo ještě spoustu dalších materiálů. Takže máme tady tři takové části. Ta hlavní část se věnuje historii obce od středověku až po současnost. A druhá část je o těch okolních zaniklých vesnicích. Jsou Skláře, jako je Šebanov, jako je Mýto. To jsem zrovna zmínil, vesnice, které jsou částečně zaniklé, protože dodnes existují, ale byly tam i vesničky jako třeba Skalná, Jankov, Mítina nebo Vojslavy, které téměř úplně zmizely z mapy. No a ta třetí část, ta je o tom, co tady nesmí chybět, když se řeknou Hořice, a to jsou ty pašie. A proto jsme ty pašie dali taky do toho názvu. Ten název mimochodem vymyslel i Vojanoušek, který se mnou ten průzkum začínal, tak jsme tu knížku nazvali Hořice na Šumavě, příběh jeho české Golgoty. Tak, takhle jsme ten pašiový příběh do toho názvu vložili.
1: A za těch 10 let dá se objevit ještě něco nového, nové fotografie, nové materiály? Objevilo se něco?
0: Neustále se objevuje něco nového. Přichází další pamětníci, přichází nové fotografie, a to nejenom na různých aukcích, ale ty fotografie se objevují i v rodinných archivech, ať už v Hořicích nebo v zahraničí, třeba v archivech těch odsunutých hořických Němců. Do toho za těch 10 let proběhlo několik zásadních objevů. Třeba můj kamarád a spolupracovník Martin Neudorfl, tak jemu se podařil ten neskutečný objev, který souvisí s prvním filmem, který se natočil na území střední Evropy. To je hořický pašový film. Takže Martinovi, jak už asi spousta diváků ví, tak se podařilo objevit sekvence z toho filmu.
1: Já bych v téhle chvíli mohl odkázat na YouTube.
0: Ano.
1: Na YouTubeový kanál televize Č1, kde tvoje přednáška z Českých Budějovic z muzea je, a je tam dokonce i ten film, ten kousek, ten fragment, nebo dva fragmenty tam můžou vidět. Takže najděte si Jan Palkovič, přednáška v muzeu pašie Hořice na Šumavě. To je taková další naše reklama.

0: Honzo, já ti děkuju za tuto práci, protože nebýt historiků a dokumentaristů, tak by spousta věcí už nebylo, neexistovalo a ten náš svět by byl o něco chudší. Takže my nekončíme, my se ještě uvidíme určitě v televizi ve spoustě reportáží z hořických paší, které letos slaví Kristova let a 33 let novodobých paší a jsme rádi, že zmar je slovo, které je paším cizí. Díky za tvoji návštěvu ve studiu a ať se knížce daří.
1: Já moc děkuji za pozvání a divákům přeji hezké chvíle při čtení.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Já vás tady vítám na statku ve Skřidlech, u našich koní vlastně. Za chvilku budou prázdniny a čekají nás příměstské tábory, kde máme ještě volné termíny. Konají se vlastně v červenci a v srpnu. V červenci jsou od 13. a vlastně v srpnu jsou od 10. srpna. Takže všechny rádi přivítáme, prostě budou tady probíhat aktivity na koníkách, hry i s dětma. Děťátka se naučí jezdit na koníku, naučí se je ošetřovat, naučí se i základy, co se týká třeba veteriny, i vlastně jak toho koníka pořádně vyčistit, no a samozřejmě nauzdit, osedlat a i ty základy ježdění.

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Křena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflošpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak civilním, tak církevním obřadům.

0: krásně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Z hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv, ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono?
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost.

0: společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální, běžná, realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci, hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta, teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká, takže jsme měli z toho velikou radost.
1: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz, proč se to stalo jemu, proč to není nic osobního? Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
0: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
2: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
0: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
3: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co ty, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
4: Myslím si, že i opoziční zastupitelé by se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
5: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
6: Popravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
5: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
6: Na to vám dávám hlavu na špalek.
5: Že jo?
6: Ano.
5: To je hodně silný kafe.
6: Ale je to tak.
1: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se

0: dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
1: To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
2: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
0: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
3: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té hluboké děje.
0: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
4: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem tam jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí, a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který vlastně ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na hluboký.
1: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná, a taky to, o čem si svědčím, jako, že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
4: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, Donio u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jako by se vlastně jako rodina to pinkla, a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátel sdílí o svém okruhu, a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako doštuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách, a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jakoby jak to je, a hotovo. A to je správný, tak to má být.
0: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
5: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak toto v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiruji na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rydza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracím dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
3: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, kdo dovede policii na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objedná, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
0: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
1: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
0: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
1: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
2: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal. Je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu upřímně mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
0: A teď ta nepříjemná otázka. Ne, kdo to udělal. Tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá. Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Vébr z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
4: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám...

0: prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
1: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
2: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo po politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohli být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rem říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten její vzkaz je jasný, ty politik prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jedinej, koho si vyvinil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatele. Máš přístup ke spisu, je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásí to do celostátních médií. Prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členů zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo Bajoto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával nové možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
3: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související žádným útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili toto vidu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
4: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici, platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitřebonin.

0: Hezký podvečer, my vás tady všechny srdečně vítáme na tyhle naprosto výjimečné události, kdy vydáváme asi poprvé knihu v češtině, která mapuje celou historii Hořic na Šumavě.
1: Ano, knihy pořád ještě existují a mají šanci na svůj život ve chvíli, kdy mají ojedinělý obsah. A tento obsah je velmi ojedinělý. Ty jsi odborník na hořické pašové hry. Jak ti ty hry vůbec vstoupily do života, jakou náhodou?
2: No, byla to doslova náhoda. Je to už něco přes 20 let, je to neuvěřitelné. Psal se nějaký rok 2004 nebo 2005. A já jsem měl spolužáka Tondu Haleše z gymnázia, ten pocházel z Hořic, my jsme spolu chodili na gympl do Krumlova. A ten mě jednou pozval k sobě domů do Hořic na oslavu narozenin. A na té oslavě narozenin jsem se od Tondy poprvé dozvěděl o hořických paších, o tom, že se v Hořicích paše hrají a hráli.
3: V průběhu té oslavy Tonda bydlel tady v Pašiové aleji, mi řekl, hele, ty máš rád ten

0: Dějepis, tebe zajímal ten dějepis ve škole. Víš, že tady stálo divadlo, ve kterým se hrály pašie a víš, že to divadlo zbourali a dneska tam je louka? No a mě od té chvíle žádná oslava nezajímala, protože já jsem od té chvíle měl v hlavě jenom to divadlo. Zajímalo mě, kde to divadlo stálo, protože jsem byl dítě zvídavé. A od té doby jsem to pašové divadlo vaše tady prakticky nespustil z paměti a do dneška mě ta stavba fascinuje. Fascinuje mě taky to, že už tam nestojí tak významná stavba. No a tak to zkrátka celé začalo. Takže za to může tady váš Tonda.
1: Ten zájem přišel o něco později. Byl u toho můj dlouholetý kolega, spolupracovník, kamarád Ivo Janoušek. To jsme přijeli znovu do Hořic za jeho babičkou Irenou.
2: Pro mě je ten dnešek hrozně výjimečný, protože mi přichází na mysl strašně moc vzpomínek. Momentů, kdy jsme jako 15-letí kluci sem chodili, ptali jsme se lidí a oni tak jako nedůvěřivě nevěděli, jestli jako co vlastně ty dva kluci chcou a celý to bylo takový vlastně jakoby zvláštní. A dneska, když tam vidím jako tu prakticky nekonečnou frontu, který čekají na podpis a vlastně máme pocit, že už nás tady dneska každý zná, tak mám pocit, že to je 20-letá cesta, která pro nás nekončí, protože pořád před náma tamhle stojí ta fara. A myslím si, že všeho toho našeho počínání, který jsme jakoby s Hořicema udělali, a tak si myslím, že ta další etapa by pro nás mělo být to muzeum.
0: A Ivo mi jednou řekl, pojedeme do Hořic. Vezmeme kola a vyrazíme do Hořic. No a během toho, co jsme sem jeli, tak mě tak průběžně informoval, co mě čeká. Říkal mi, pojedeme za mojí babičkou, za babičkou Irenou, ale připrav se, že babička je takový svérázný člověk, řekne ti na rovinu, co si o tobě myslí a nebude tam jít úplně uklizeno, bude tam takový obtloustlý jezevčík Cezar ležet na gauči. A babička bude držet v ruce Turka a bude kouřit cigáro, tak se na to připrav.
1: A babička Irena pochází, nebo pocházela, už bohužel není mezi námi, z česko-německé rodiny, takže měla vazbu na sudetské Němce, na bývalé obyvatele Hořic a měla doma krásnou knížku od Johanna Mograuera, jmenovala se Heritz im Bemerwald und seine Passionsspiele. A to byla knížka, která pojednávala o těch starých německých pašových hrách, které se v Hořicích hrály do roku 1936. A já jsem se tak poprvé dozvěděl o tom, že se tam tedy ty paše hrály už před válkou v němčině, že to tedy není záležitost novodobá, jak jsem si doposud myslel. No a protože mě vždycky historie bavila, tak jsem se začal spolu s Ivem tenkrát ještě tou problematikou zabývat. No a nakonec z toho vznikly dvě knížky. Jedna v roce 2016, čistě o paších, a tady to je taková rozpracovanější verze.
0: No a my jsme si u babičky v chalupě udělali takovou svoji základnu s Ivem. Dali jsme si vždycky o víkendu baťušky, vzali jsme Cezara, i když se mu to moc teda nelíbilo. A začali jsme objevovat společně s Cezarem místní okolí. Začali jsme Hořicemi, ale pokračovali jsme i potom dál a objevovali jsme vlastně celou někdejší farnost hořickou a obešli jsme ji opravdu důkladně. Bylo to velmi dobrodružné pátrání. Po těch zaniklých vesnicích doporučuji, pokud máte rádi dobrodružství a historii, protože ono, když jdete lesem, jdete nějakou polní cestou nebo po loukách a najednou kolem sebe vidíte ovocné stromy uprostřed lesa, tak vám to nehraje. A říkáte si, kde se tady z ničeho nic, žádné domy tam nejsou. Kde se tedy vzaly ovocné stromy? Jsou tam jabloně. Mimochodem velmi vzácné odrůdy jabloní, které už dneska jen tak někde neseženete. Najednou si začnete všímat zídek, začnete si všímat třeba nějakého opuštěného křížku, kapličky a tak dále. No a zjistíte, že stojíte v místech, kde x století předtím žili lidé, že už tam ti lidé žili třeba od počátku 16. století a že ty vesnice vydržely všechny možné nájezdy a epidemie, ale nevydržely to období mezi lety 48 až 89. No a máte tam taky zvláštní pocit v těch místech. Když si představíte, že ještě pár desetiletí zpět si tam hráli děti a pracovali tam sedláci na těch polích a teď tam vlastně vidíte ten klid, slyšíte to ticho. Takže na některých místech bylo dokonce i nebezpečno, musíte si dávat bacha na sklepy, na studny a tak dále. Abych vám tady mohl říkat spoustu historiek, co jsme zažili. Asi nejsilnější moment byl, když jsme byli ve Skalném, německy Pinkečlák, tak tam byl zatopený lom, tak když jsme konečně objevili ten lom, nebo když jsme v Tatrách někdejších našli podstavu z místní kašny, která tam stála v centru někdejší obce, je to to jediné, co se tam dochovalo.

0: a tak dále. No a zkrátka všechno jsme zdokumentovali, vyfotografovali, měli jsme k dispozici staré fotografie a postupně jsme začali ten váš místní kraj poznávat.
1: Když jste začali asi psát a pátrat, tak se asi začaly dít věci a začaly se dít vzácná setkání. Vzpomínáš si na něco takového výjimečného z té doby?
2: No my vzhledem k tomu, že jsme začínali ten průzkum badatelský v roce 2006, tak jsme měli tu možnost se setkat s lidmi, kteří dneska už bohužel nejsou mezi námi, protože opravdu mezi tím ubylo neuvěřitelných 20 let. Takže rád vzpomínám třeba na českokrumlovského fotografa, na pana Jana Štindla, který byl po druhé světové válce blízkým spolupracovníkem pana Františka Sajdla. Takže to byl skvělý pán, který měl dvě krásná alba hořických pašových her, který nám zapůjčil a byl moc milý a ochotný. Vzpomínám taky třeba na paní Marii Baurovou, to byla dáma z Hořic na Šumavě, ročník tuším 1926 nebo 1927, se kterou jsme se ještě setkali v Hořicích. A to byla moc milá paní, která dokonce v poválečných paších hrála. To se paši hráli ještě v tom dřevěném divadle. A těch pamětníků je celá řada. Zaspomínám taky třeba na pana Václava Šimečka, což byl hořický učitel a kronikář, který byl taky velmi ochotný a několikrát jsme se spolu setkali, který už bohužel taky dnes není mezi námi.
0: Malá statistika. Kniha vznikala od roku 2006, do současnosti má 304 stran, přes 700 fotografií a já moc děkuji za to, že se práce na grafické úpravě, na úpravě fotografií, na celkovém vydání podílel, nebo že se toho zhostil skvělý grafik, uznávaný grafik pan Tomáš Halama, který dneska tady taky je. A díky němu je ta knížka i krásná. Děkuji vám. No a musel to taky někdo celé zaplatit. A já moc děkuju za dlouhodobou pomoc a podporu člověku, který byl neustále na telefonu, který teď v posledních letech se mnou trávil hodiny nad tím, co by tam všechno mělo v té knížce být. Snažil se o to, aby vy, kteří se staráte o místní kulturní život a děláte tady spoustu věcí pro ostatních, abyste se tam poznali někde na některé fotografii a nebyla to vůbec lehká práce. Museli jsme spoustu samozřejmě toho protřídit, spoustu toho se tam nevešlo.
1: Pamatuju si jednu tvoji větu, když jsi říkal, by bylo skvělý dostat Hořice do té staré slávy, kterou měla kdysi ještě vlastně. Je to pořád tvoje kredo?
3: To je moje asi největší krédo, to, když jsem pochopil, jak obrovsky slavný byly Hořice, vlastně byly jednou z nejslavnějších obcí v Jihočeském kraji určitě, na celý Šumavě, protože opravdu jako ty pašiové hry navštěvovali lidi opravdu jako z celého světa. Já si to vůbec neumím představit, vlastně, že tady byli lidi z Japonska, z Ameriky, z Angoly, to byli černoši z Angoly, z toho, jak říká Honza, byli místní úplně u vytržení, když viděli poprvé v životě černocha a dovezli jim banány. Takže jako a tohle to všechno, jako já když to vlastně jako nasávám, tak přesně mám ten pocit, jakože je potřeba to zvednout a opravdu jako to spopularizovat tak, aby ty Hořice se staly znovu tak známí a slavní, jako byly v těch dobách minulých.
1: A postavíš jednou to pašové divadlo, jak to bývalo?
3: To slíbit nemůžu. Jako určitě hodně si zahráváme s myšlenkou, že bychom postavili znovu ten, jak my říkáme, kostelík, což je kaple Panny Marie Bolestný. Tak to by se mi moc líbilo, ale pašové divadlo bylo tak obrovská stavba, když si uvědomíme, že se do nich vešlo 1550 diváků a hrálo to 300 herců, tak úplně to si nejsem jistý, jestli je v dnešní době vůbec jako realizovatelné.
1: Oni to měli asi legislativně snažší v té době.
3: Oni to měli podstatně snažší.
2: Já jsem se v těch divadelních scénách soustředil hlavně na ty lidi, takže jsme si často představovali ty konkrétní naše hrdiny, ať už to byl třeba hořický starosta Johan Vlčko, který v Hořicích nejenom stavěl,

0: starostoval, ale byl to taky majitel kamenolomu a byl to představitel Krista v Pašových hrách. Tak jsme našli jeho rodný dům, kde on potom strávil se svojí rodinou celý život, tak jsme si představovali, kudy asi z toho svého domu chodil ráno do práce kontrolovat ty dělníky v tom svém lomu a tak dále.
1: No a to je onen Ježíš a onen starosta, jehož pravnučka, nebo jestli to říkám správně, letos bude dokonce účinkovat v Paších. Není to nádherný?
0: Ano, je to nádherné, že se ten příběh takhle uzavírá, krásně, nebo uzavírá, že se znovu jakoby ti potomci těch původních německých obyvatel vrací zpátky do Hořic. Ony ty vztahy česko-německé v souvislosti s těmi smutnými událostmi jsou dodnes místy napjaté, protože i v Hořicích se samozřejmě odehrálo spoustu křivd. Já jsem moc rád, že ty křivdy se pomaličku zahlazují a že na pozadí vlastně toho biblického příběhu, který je o smíření, že o čem jiném jsou paše než o smíření, dochází i k tomu skutečnému usmíření mezi hořickými Čechy a Němci. Takže jsem moc rád, že pravnučka pana Vlčka, toho vysídleného Krista z dnešního Hauzenbergu, tak dneska jezdí do Hořic.
1: A my jsme s ní už hovořili a můžu slíbit našim divákům, že brzy uvidí s ní i rozhovor v naší televizi.
2: V té souvislosti s Pašovýma hrama musím zmínit ještě dva strašně důležitý lidi, kteří byli u toho zakládání, Frantu Bublíka a pana Čunáta. Moc vám děkuju za to, že za to všechno můžete.
1: Vy jste jako první porevoluční starosta Hořic na Šumavě stál u toho znovu obnovení slavných hořických pašových her. Já se vás chci zeptat na velmi jednoduchou otázku. Jak je to pocit, když ta původní myšlenka vzkvétá, když vidíte, že se rozšiřuje, že to všechno roste, bobtná a má to ještě mnohem možná netušenou budoucnost?
3: Přesně tak, no, jako jsem z toho nadšený, jako nevěřil jsem tomu, že tohle se stane, no a v podstatě nám šlo akorát obnovit to v nějaké té velikosti a snad bych jenom řekl takovou zajímavost. Pan Palkovič a pan starosta říká, že jako neví, proč se to stále hraje, jo? Proč to vydrželo 30 let. Já jsem z vnitrozemí a zkrátka tady si lidi nezáviděli. Jo, po těch restitucích dostali takový směšný věci, jako tak málo, že nikdo nebyl bohatý. A dalo se je přesvědčit, aby šli do party. Hrozně moc teda udělali pro to manželé Bublíkovi, jo, který zkrátka taky znali lidi, no a no, povedlo se to dát dohromady. Jako vždycky na těch starostů se ostatní divili, jak je možné, že jsme to dali dohromady. No ale no, byla to fuška.
1: Dneska se tu rozdávaly takový drobný ocenění, taková plaketka, ty knížky. Jaký máš pocit z toho, že jako vlastně spoluzakladatel nebo obnovitel té nové éry pašiových her, že to žije, že to roste a že to stále rozkvétá?
4: Úžasný, protože část souboru vždycky o mě říkala, že jsem na plavení na Hořická. V roce 83 jsem sem přišel a byl jsem jeden z těch mála, který se prakticky zapojili do obnovy pašiových her. A myslím si, že jsme tehdy, aspoň za mýho působení těch 10 let ve vedoucí funkci, že jsme udělali obrovské množství práce a dneska mám radost toho, že hořický pašie žijou.
1: Pamatuješ si na ten úplný začátek, když jste se teda rozhodli, pan Čunát mluvil teďka před chvílí tady, jak to bylo, jaký byl ten podnět hlavní?
4: Já nebudu mluvit od podnětu, ten podnět vzniknul, že se psal rok 1993 a říkali jsme si, musíme obnovit pašie. A sešli jsme se asi ve 4 lidech a do živé paměti mám ten okamžik, kdy jsme se sešli tady a začali jsme vybírat soubor. Protože hořický pašie byla doména hořických lidí, ale tady v té době tolik lidí hořický pašie nechtěli hrát a my jsme potřebovali soubor tak kolem 60 až 70 lidí. Podařilo se nám to Budu citovat moji ženu, když se jí ptali,

0: to chce hrát, tak ta říkala, já chci hrát zbrojnoše. tak jsme ji z toho rychle vyvedli, že bude hrát Marii. No. Takže já jsem hrál Anáše a jsem opravdu hrdej na to, že ty hořický pašlě, že jsem byl u začátku s těma lidma, který možná mluvili přede mnou, a jsem rád, že jsem v Hořicích zakotvil.
1: Samozřejmě musím sem pozvat představitele současného vedení pašiových her, kteří se významnou měrou teďko podílí na tom, že právě byly pašie zapsány na národní seznam nehmotného kulturního dědictví a stále pracují na tom, aby byly pašie zapsány na nehmotné kulturní dědictví lidstva do UNESCO, což vypadá velice nadějně. A rád bych sem pozval teda Míru Kutláka a Vlaďku Dvořákovou. Tohle pro tebe.
2: Jak jsi pojal celou tu knížku? Ty už jsi říkal, že nejenom o paších, ale i o historii. Co je v ní víc než v té první publikaci?
3: Tak ta první publikace je čistě o historii hořických pašových her, kde se soustředíme hlavně tedy na ty staré německé paše. No a vzhledem k tomu, že v roce 2022 jsme si připomněli 750 let od první zmínky o Hořicích, tak mě hořický starosta Martin Madej poprosil o to, abych tu původní práci rozšířil, takže my jsme to v tom roce nestačili už vydat, protože se samozřejmě scháněly finance, do toho se objevilo ještě spoustu dalších materiálů. Takže máme tady tři takové části. Ta hlavní část se věnuje historii obce od středověku až po současnost. A druhá část je o těch okolních zaniklých vesnicích. Jsou Skláře, jako je Šebanov, jako je Mýto. To jsem zrovna zmínil, vesnice, které jsou částečně zaniklé, protože dodnes existují. Ale byly tam i vesničky jako třeba Skalná, Jankov, Mítina nebo Vojslavy, které téměř úplně zmizely z mapy. No a ta třetí část, ta je o tom, co tady nesmí chybět, když se řeknou Hořice. A to jsou ty pašie. A proto jsme ty pašie dali taky do toho názvu. Ten název mimochodem vymyslel i Vojanoušek, který se mnou ten průzkum začínal, tak jsme tu knížku nazvali Hořice na Šumavě, příběh jeho české Golgoty. Tak, takhle jsme ten pašiový příběh do toho názvu vložili.
2: A za těch 10 let dá se objevit ještě něco nového, nové fotografie, nové materiály? Objevil si něco?
3: Neustále se objevuje něco nového. Přichází další pamětníci, přichází nové fotografie, a to nejenom na různých aukcích, ale ty fotografie se objevují i v rodinných archivech, ať už v Hořicích nebo v zahraničí, třeba v archivech těch odsunutých hořických Němců. Do toho za těch 10 let proběhlo několik zásadních objevů. Třeba můj kamarád a spolupracovník Martin Neudorfl, tak jemu se podařil ten neskutečný objev, který souvisí s prvním filmem, který se natočil na území střední Evropy. To je hořický pašový film. Takže Martinovi, jak už asi spousta diváků ví, tak se podařilo objevit sekvence z toho filmu.
2: Já bych v téhle chvíli mohl odkázat na YouTube.
3: Ano.
2: Na YouTubeový kanál televize Č1, kde tvoje přednáška z Českých Budějovic z muzea je, a je tam dokonce i ten film, ten kousek, ten fragment, nebo dva fragmenty tam můžou vidět. Takže najděte si Jan Palkovič, přednáška v muzeu pašie Hořice na Šumavě. To je taková další naše reklama.

0: Honzo, já ti děkuju za tuto práci, protože nebýt historiků a dokumentaristů, tak by spousta věcí už nebylo, neexistovalo a ten náš svět by byl o něco chudší. Takže my nekončíme, my se ještě uvidíme určitě v televizi ve spoustě reportáží z hořických paší, které letos slaví Kristova let a 33 let novodobých paší a jsme rádi, že zmar je slovo, které je paším cizí. Díky za tvoji návštěvu ve studiu a ať se knížce daří.
1: Já moc děkuji za pozvání a divákům přeji hezké chvíle přečtení.

dávný příběh, který může i dnes inspirovat každého z nás. Sugestivní večerní atmosféra přírodního amfiteátru s hledištěm chráněným proti dešti. Podmanivé kouzlo hudby Jaroslava Krčka. To jsou Hořické pašijové hry, které letos vstupují do 33. roku své novodobé existence. Těšíme se na vás 6. a 13. června 2026 v Hořicích na Šumavě. Informace o předplatném vstupného a doprovodných programech najdete na webových stránkách, jejichž adresu vidíte v této upoutávce. Naschledanou v Hořicích na Šumavě.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Moderní umění mě prostě baví. Nenechává mě v duchovním polospánku, pomáhá mi udržet fantazii v bdělém stavu, je inspirující, plné záhad, symbolů a skrytých příběhů. Je tedy pro mě vždy svátkem, když můžu být u instalací soch mého kamaráda, akademického sochaře Petra Fídi Fidricha. Tentokrát to bylo na popud dalšího osvíceného člověka, starosty Hořic na Šumavě Martina Madeje. Hořické pašové hry se totiž v době tohoto záznamu připravovaly na 33. výročí své novodobé existence. Martin Madej podpořil myšlenku nainstalovat na Hořickém náměstí sochu nazvanou Papamobil. A protože je opravdový srdcař, neučinil tak jen symbolicky a přenesením odpovědnosti za tu nejtěžší část operace na někoho jiného. Při instalaci sám přiložil ruku k dílu a přizval k tomu i svého městského referenta Petra Trestra. Ten je totiž druhou částí své osobnosti kovář. No a taková přednost se zkrátka hodí. To, co vidíte na záběrech, je vymanipulovávání podstavce ze sochařova hřbitovního depozitu. Ta horní a hlavní část sochy totiž toho času zdobila nádvoří českokrumlovského hotelu Růže. Zakrátko se tedy oba komponenty opět po čase setkají.

0: a to jsme již na náměstí v Hořicích na Šumavě. Už v průběhu instalace bylo zajímavé sledovat reakce některých kolem jdoucích. Moderní umění totiž nikdy nenechá nikoho chladným. Někdo se zasní a pokouší se interpretovat své vjemy a pocity. Někdo zase jen znalecky kývá, ale to vše je pochopitelné. Komičtí jsou pouze ti, kteří sami obklopeni ve svém životě kýčem a nevkusem konzumu vynesou jednoznačný a neochvějný soud, cože to sem zase někdo postavil za kravinu. Je to taková česká věc. Svět ten už si na moderní umění zvykl. Socha nazvaná Papamobil vůbec není výsměchem mužům stojícím v čele svatého stolce. Pro mě je naopak symbolem zličtění instituce a hravosti světa. Vždyť sám opravdový Papamobil je něco tak anachronicky kouzelného v kontrastu s historií církve. I tato socha má vlastně za sebou kus úsměvné historie.
1: Když jsme v Českých Budějovicích to umisťovali dozadu za Černou věž, tak tam je v podstatě parkoviště, kde je cedule pouze vjezd pouze vozidlům diecéze. Takže byli takový jako, řekl bych, prostě taková nechuť k tomu, jestli to tam dát nebo nedát. Jo. Načež prostě, když jsem řekl, že je to papež, že je to Papamobil, že to tam patří, tak samozřejmě, že tahle ta záležitost se vyřešila. Takže my jsme tam posadili vozidlo vlastně na parkoviště diecéze.

A ještě jedna menší socha Petra Fídi Fidricha našla toho dne v Hořicích na Šumavě své místo. Je to vlastně jen zmenšený model varhanního anděla, který bude mít možná někdy v budoucnosti píšťaly z nerezu. Každá z nich ponese symboliku jednoho z apoštolů a hlavní střední pilíř bude symbolizovat samotného Krista. Jestli bude mít jednou tato socha na výšku 15, 20 nebo 30 metrů, to už závisí jen na šíři našeho srdce, hloubce naší duše a nekonečnosti naší tolerance a smíření. Takového smíření, jaké dnes například přinášejí hořické pašové hry mezi Čechy a Němce. Na rozdíl od některých našich rádoby politiků a jiných obětí smutné prázdnoty ve vlastních duších.

Já vás tady vítám na statku ve Skřidlech, u našich koní vlastně. Za chvilku budou prázdniny a čekají nás příměstské tábory, kde máme ještě volné termíny. Konají se vlastně v červenci a v srpnu. Červenci jsou od 13. a vlastně v srpnu jsou od 10. srpna. Takže všechny rádi přivítáme, prostě budou tady probíhat aktivity na koníkách, hry i s dětma. Děťátka se naučí jezdit na koníku, naučí si je ošetřovat, naučí se i základy, co se týká třeba veteriny, i vlastně jak toho koníka pořádně vyčistit, no a samozřejmě nauzdit, osedlat a i ty základy ježdění.

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

V naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflšpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svá třinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Z hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

V monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat, neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie schánila svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv, ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono.
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořelo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a Vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci. Hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta. Teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká. Takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz? Proč se to stalo jemu? Proč to není nic osobního? Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
4: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo, protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co ty, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé, aby se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
6: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
7: Opravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
6: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
7: Na to vám dávám hlavu na špalek.
6: Že jo?
7: Ano.
6: To je hodně silný kafe.
7: Ale je to tak.
0: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
6: To července. Taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
7: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
0: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
1: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té hluboké děje.
0: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se

začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu.

0: Takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který vlastně ty peníze posíláme, že je jako jeho a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládal pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no jsem ne, já přece vidím barák na Hluboký.
1: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná a taky přesně to, o čem tak, si svědčím, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
0: Je to tak vlastně, jako by vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, do něho u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Dolnio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Dolnio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jako by se vlastně jako rodina to pinkla a z toho se prostě jako by ta veřejná sbírka stává tím, že přátelé přátel sdílí o svém okruhu a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako doštuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jako by není úplně nízká v Čechách a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jako vím, jak to je. A hotovo. A to je správný, tak to má být.
2: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
3: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu.

0: uzu.
1: Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
0: A k čemu by mi to mělo pomoct?
1: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak to v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
0: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiru na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
1: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotra třem dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
1: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
3: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou, a zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, kdo dovede policii na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objednal, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdy hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
1: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
0: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
1: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
0: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
2: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal, je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu upřímně mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města, a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
4: A teď ta nepříjemná otázka. Ne kdo to udělal, tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá? Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
1: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
0: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
5: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a čím v pozici opozičního zastupitele mohli být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rem říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politik prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyměnil v posledním rozvoji, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, kde to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 2026 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posiluje i veřejná vystoupení.

0: Mým představitelům KDU ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo Bajaruto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
1: Takže nechám hlasovat. Pořízně k omluvě za výroky související s útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
2: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici, platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
0: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na Farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území Farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak Farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary.

0: vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užívání.
1: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Mylná?
0: No je to tak, Farma Mylná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Mylná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
1: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
1: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
1: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Vilné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilna, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořený převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malej kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady kácely jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené. A na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejíž držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16. Samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna. Tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Můj dnešní host přijel z Prachatic, ale má co dočinění s Českokrumlovskou nemocnicí. Jakub Novotný, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Jakube, tvoje profese je marketing, propagace, což není úplně běžná věc, nebo nebývala běžná věc ještě před pár lety v nemocnicích, ale dneska všichni víme, že je potřeba o věcech mluvit tak, aby lidé a obecné veřejné mínění bylo seznamováno s věcmi, které se kolem nás dějí. A já jsem moc rád, že i v Českém Krumlově nemocnice má člověka, který bude s náma spolupracovat na velmi profesionální bázi a který tohle má na starosti, protože my jsme dlouholetými parťáky, ale bylo to takové, jako že jsme tak jako nahodile spolupracovali a nemělo to takový ten správný koncept. Teď to bude ono. Prozraď mi, ty nejsi zdejší.
1: Já nejsem zdejší. Nejsem zdejší ani co se týká jižních Čech.
0: Jsme se tady dvě náplavy sešli.
1: Životem smíkán, vlastně jsem se přesmíkal přes Prahu až do Prachatic, což byla tak trochu náhoda, ale vlastně Prachatice jsou skvělý místo pro život, byť si to spousta lidí nemyslí. Hrozně se mi v Prachaticích líbí, nejenom mě, ale celý naší rodině. A jsem hrozně rád, že vlastně jsme si tu cestu vybrali takovou, že jsme doputovali z různých koutů republiky do toho hlavního města, odkud jsme potom zvedli kotvy a vlastně přešli do Pošumaví, protože Šumavu kopce máme hrozně rádi. Takže Prachatice jsou super.
0: Já se ti teda nedivím, že jsi opustil Prahu a vyměnil to, protože já mám taky Prahu nejradši ve zpětném zrcátku. Jako, člověk tam zajede, super, všechno dobrý, ale jako bejt tam pořád.
1: Praha. Moc lidí, moc hluku. Málo zeleného.
0: A příliš chaotický a hektický a není to na život. No.
1: Přesně.
0: Takže Zlatý Prachatice určitě a je to krásné město, mně se tam taky moc líbí, měl jsem tam kousek o tam chalupu a Šumava a všechno. A ty šumavský palice, oni jsou svý, ale jsou úžasný ty lidi tam.
1: Když si k ním člověk najde cestu, tak jako mají co do sebe.
0: No. Prozraď mi, ty jsi byl od malička markeťák?
1: Ne. Ani náhodou. Marketing... K tomu jsem vlastně dospěl jako hodně, hodně postupně. Od malička nebo ten úplně jako původní směr, do kterého já jsem se chtěl vrhat, tak byla pedagogika nebo učení. Já jsem původním vzděláním prvostupňový učitel, ale vlastně jsem si to nikdy moc pořádně nevyzkoušel, protože osudně z toho školství odfouk hrozně brzo, vlastně po roce a kousek. A byla to právě Praha, která potom zamíchala těma kartama a dostal jsem se poměrně záhy vlastně do médií, přičuchl jsem k médiím, i když ze strany vlastně ne těch redaktorů, reportérů, novinářů, ale spíš jako z pohledu obchodu, kdy jsem vlastně pracoval jako obchodník v několika mediálních domech. Vyzkoušel jsem si tam v podstatě prodej té reklamy, který na začátku toho milénia vlastně zažíval boom. Takže ty časy byly jako hrozně hezký, hrozně zajímavý, komunikace se spoustou lidí.
0: Všichni chtěli reklamu.
1: Na začátku, jo. Potom už moc ne. No. Ale takže to byla jako hrozně zajímavá zkušenost, kde jsem si vlastně poprvé něco jako marketing začal osahávat. Přišlo mi to hrozně zajímavý. Podařilo se mi potom ve chvíli, když už jsem těch médií byl přesycený, tak na chvilku si vlastně přeskočit na tu druhou stranu té pomyslné barikády, vyzkoušet si marketing v nadnárodní korporaci, v LG Electronics, kde jsem strávil 3 roky a pak jsem se vlastně zase vracel zpátky do toho původního mediálního domu, který mezi tím stihnul změnit majitele a vlastně další roky jsem pracoval v Hospodářských novinách, kde už jsem nebyl v roli toho klasického obchodníka, ale člověka, který vymýšlel speciální projekty na míru, jak odkomunikovat něco tomu zákazníkovi. A tam vlastně už to začalo být takový jako hodně tvůrčí, už to nebyla ta klasická obchodničina, už to opravdu bylo o tom, že když jsme chtěli nějaký produkt nebo službu odkomunikovat těm lidem, tak jsme vlastně začali vymýšlet jako kreativní cesty, jak na to. A to vlastně byly takový, řekněme, jako první krůčky opravdu jako v tom marketingu, v tom tvůrčím marketingu, protože upřímně řečeno, jako marketing typu, nebo komunikace typu prodávání kliků někde jako na internetu a tak, to není můj šálek kávy.
0: Já už skoro beru, že to není ani marketing. Jako, že to je... Hele, tebe nám se slalo samo nebe, protože to je dobře, ale musím se zeptat, jak se dělá marketing pro nemocnici? Mám to nějak vyzkoušený ze své pozice filmového tvůrce, ale přece jenom jako tohle je zvláštní typ marketingu. Mm. Hezký, to nemůžu říct, že ne. Roky se tím bavím, ale ty už to máš jako najetý v těch Prachaticích, teď nám přinášíš trošku pochodeň světla sem, abychom to propojili. Jak se to dělá? Jde to dobře?
1: Jak kdy a jak co?
0: A jak
1: samozřejmě,
0: s kým?
1: A jak s kým? Protože vždycky je to samozřejmě o lidech. Ale jak se dělá marketing pro nemocnici? Já se na ten marketing snažím dívat ne jako někdo, kdo má přinášet nějaký jako výkonnostní materiál nebo výkonnostní formu toho sdělení. Přece jenom jako nemocnice není e-shop, nemocnice není prodejní firma. Nemocnice, tam přece jenom ty lidi jdou až ve chvíli, když už to opravdu potřebují.
0: Většině se tam vůbec nechce.
1: Přesně tak. Ale beru to tak, že marketing nebo tu komunikaci té nemocnice bychom měli dělat tak, abychom tu nemocnici vlastně jako otevřeli těm lidem. Aby jsme z té instituce, která je jako veliká a lidi z ní mají obrovský respekt a pan doktor je pan někdo, tak aby jsme jí trošku poličtili. To znamená opravdu jako ukazovat ty lidi, pokud to jde, říkat jejich příběhy, ukázat i to, že ten velký pan doktor vlastně je taky jenom člověk
0: je taky,
1: a kolikrát má za sebou jako hrozně zajímavý životní příběh. Ukazovat to, jak ta nemocnice vlastně funguje, protože často si my Češi máme tendenci na to zdravotnictví jako hrozně stěžovat.
0: Naprosto ale nelogicky.
1: Přitom ve většině případech jako ne právem.
0: A nemáme kolikrát srovnání, jak dobře na tom jsme v porovnání se zbytkem světa.
1: Přesně tak.
0: S většinovým zbytkem světa.
1: A potom vlastně ta poslední věc, která tam je, tak opravdu jako ukázat ten chod nemocnice zevnitř. Jak to tam funguje? Proč to tam vlastně takhle funguje? A skrze vlastně tyhle věci se tím marketingem nebo komunikací nebo tím vztahem k té veřejnosti jako snažíme získat víc pacientů. A nemocnice dneska jsou v podstatě firmy jako každá jiná, která potřebuje generovat zisk. To znamená získat pacienta, znamená ve finále zvýšit obrat a pokud možno dostat nemocnici do černých čísel na konci účetního období a v podstatě to je ta práce. To znamená ukazovat lidem tu nemocnici v podstatě asi jako jakoukoliv jinou firmu, ve které je spousta zajímavých věcí k vidění. To jsem si vyzkoušel v Prachaticích. V podstatě se to ukazuje, že to je správná cesta. A budu rád, když budu v tom sami moc pokračovat i tady v Českém Krumlově, kde už teďka vlastně na samém začátku víme, že máme spoustu zajímavých témat, které chceme těm lidem ukázat, chceme jim je říct a vlastně ukázat jim, že ta krumlovská nemocnice uprostřed toho města, uprostřed Krumlova, tak vlastně je to správné místo, kam jít ve chvíli, kdy potřebuju to na pomoc.
0: No tak to vlastně můžeme tím pádem slíbit. Chtěl jsem se zeptat a ty jsi mi krásně nahrál. Otázka, co můžeme slíbit divákům a pacientům nebo lidem, kteří mají spádově do Krumlova blízko a to je, že můžeme slíbit pokračování seriálu Nemocnice uprostřed města, který už jsme roztočili a kde jsme se nádherně shodli, že to je vlastně cesta, jak... No, to, co jsi tady před chvíli říkal, že to je ta cesta, jak to lidem ukázat a jak to lidem vlastně poodkrýt, aby to fungovalo. No a já ti přeju, aby se ti tady u nás líbilo, protože tady je hezky. A já jsem jeden z mála lidí, který do špitálu chodí a jezdí rád, protože my tam jezdíme pracovně, ne že bych tam jezdil rád, když tam jedu jako ze zdravotních důvodů nebo na kontrolu. I na kontrolu jezdím rád, protože jsem pochopil, že prevence je cesta k tomu si jako nezadělávat na problémy. Ale jezdím tam rád pracovně, když tam jezdíme točit, protože musím říct, že je tam velmi milé a příjemné prostředí a že lidé, s kterými mám potom možnost točit, tak jsou vždycky velmi fajn a nesou ty příběhy, o kterých mluvíš. A to mě hrozně baví. Takže ti přeju, aby se ti u nás líbilo a těším se na to, že spolu natočíme spoustu krásných filmů.
1: Díky moc a já se na tu spolupráci hrozně těším, protože bude krásná, bude tvůrčí a věřím, že i lidem se bude líbit.
0: Jak jsem říkal, tebe nám poslalo samo nebe. Děkuju. Ahoj.
1: Taky děkuju. Ahoj.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu J1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host proměnil písmena AI, neboli AI, na svůj koníček i zaměstnání. Štěpán Janás, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že jsem asi nepřeháněl, protože seš člověk, který mě bez nadsázky vlastně přivedl k AI. A to jsme se znali jenom od vidění a vlastně díky vašemu kurzu já jsem před nějakými lety se dostal k podstatě umělé inteligence. Druhé prvenství máš v tom, že jsi mě seznámil s robotickým psem, protože to jsem taky viděl jenom vždycky na obrazovkách a najednou mě před pár dny podal packu. Jaká byla tvoje cesta k umělé inteligenci a k AI?
1: Jo, tak děkuju za dotaz, to je na hodně dlouhé povídání. Nevím, jestli na to budeme mít dostatek času, ale když bych to měl nějak zkrátit, tak já jsem vždycky, teď nedávno jsem měl rozhovor v rádiu a docela jsem se tam o tom rozpovídal. Nicméně já jsem vlastně vždycky byl zaměřený na to a bavilo mě být u věcí, které jsou vlastně trošku jako game changing, jsou mění věci, vlastně mění zajeté pořádky a zároveň to musí být jako technologicky trošku jako zajímavé pro mě. Jo? A já zároveň sám jako člověk jsem dost, bych řekl, o sobě generalista, takže já nejsem úplně úzce zaměřený jako odborník, třeba chemie nebo prostě nějaká medicína, tak. Ale zajímá mě jako široký rozsah, vlastně mám široký záběr do nějaké určité hloubky. A tohle to jsem měl takhle jako a budoval jsem si to v sobě většinu let mýho pracovního života. A s příchodem vlastně AI jsem se dostal do fáze, protože ono jako být generalista, ještě taková vsuvka, není to úplně jako ideální, protože potom, já když jsem se třeba hlásil do různých firm a chtěl jsem samozřejmě o sobě jako vždycky hodně a žádal jsem o vysoké posty

0: tak, takže ambiciozní to jsem vždycky byl. Ale občas to bylo trochu zklamání, protože když jsi jako generalista, tak většinou nezapadneš do žádné té škatulky, kterou ty firmy jako mají nastavenou.
1: Znám to.
0: A já jsem si tím připadal, že jsem si říkal, tyjo, to je prostě strašná škoda, a i třeba od z různých jako větších firm jsem dostal třeba od talent huntera nebo talent manažera, který rozvíjí talenty v těch lidech, kteří říkají, ale jste strašně zajímavý člověk, super, ale my pro vás nemáme práci vlastně, protože my vás nemáme kam šoupit.
1: Jo, nemáme škatulku.
0: Nemáme tu škatulku, prostě ten šuplík, kam byste dobře pasoval, protože vlastně my potřebujeme jako toho člověka do toho šuplíku. Já jsem si říkal, to je hrozná škoda vlastně v hlavě, a to měl jsem z toho často, nebo v určité době jsem se cítil tím trochu jako frustrovaný, říkal jsem si, že vlastně jako něco nám blbě. A pak přišla doba vlastně AI, už je to teda teď skoro snad 3 roky zpátky, a teď nemyslím AI jako obecně, protože to už je tady řadu dekád v různých podobách, ale velmi úzce specializovaných. A nám tady vlastně ty 2-3 roky zpátky vlastně vybobtnala ta doba té komerční AI, tak jak ji dneska známe, kdy opravdu každý člověk může si sednout počítači, otevřít si konzoli a vlastně napsat dotaz a dostane velmi zajímavou a velmi jako chytrou odpověď. Samozřejmě ne vždycky tomu tak je, ale dneska už jsme v situaci, kdy zpravidla tomu tak je. A já, když tato doba začala, tak jsem vlastně si říkal, tyjo, tak to je hodně jako zajímavý, protože já vlastně s tím přehledem, který mám jako široký, ale jenom jako mělký, ne do té hloubky, ale jenom jako do určité jakoby mělkosti, tak já jsem schopný si vlastně jako s tím AI velmi pomoct, a v těch oblastech, které zrovna budu potřebovat, tak jsem schopný se dostat velmi hluboko za velmi jako krátký časový úsek. Takže tohle byla vlastně věc, která mě dávala hrozně jako rozhled a možnost a potenciál toho, že v téhle oblasti by mi dávalo smysl být, protože se cítím, že tam patřím. A vlastně tomu tak je.
1: Takže to byl prvopočátek vnitřní hnutí.
0: Asi bych to
1: nebo to zacvaklo do sebe, že říkal, ano, moje rozervaná povaha se tady najde.
0: Myslím si, že jo.
1: Šel jsi na to dobře, protože velmi rychle se z toho, co ti jako napadlo, stala firma, která začala i sehnal z lidí a dal dohromady tým, který začal AI učit. To je ten projekt Naučíme AI.
0: Ano.
1: Který byl osudný v dobrém slova smyslu i mě, protože jsem dostal tu pozvánku, kontaktovali jsme se, my jsme tam potom měli k vám točit. Strávili jsme s kolegou, s Petrem, jsme tam strávili několik dnů a ty dny pro mě byly bez nadsázky, musím říct, taky jako zlomový. No. Taky jsem utrpěl jsem jako velmi jako pozitivní zkušenost.
0: Za to děkuju, a samozřejmě podobný efekt to mělo i na ostatní lidi. My jsme vlastně za jenom minulý rok proškolili přes 4000 lidí po celé České republice, a to buď to jako fyzicky někde v nějakých prostorech napříč republikou, nebo i online. Takže mělo to velký dopad opravdu pro jako hodně lidí. A i podle zpětných vazeb je vidět, že jim to částečně jako změnilo i způsob uvažování. Mm-hmm. Jsou na tom podobně možná. Jo? Do dnešní doby vlastně ty nástroje používají. A je to velmi dobře, protože pokud bychom měli naplnit nějakou jako naší vizi, kterou tam vlastně s kolegy máme, v rámci Naučíme AI a dalších firm, které teď s tím začínají souviset a vlastně jsou propojené s tím, tak cílem je, aby jsme fakt tady nezaspali a aby jsme to, co je prostě dneska k dispozici a je možné využít, aby jsme opravdu co nejefektivněji a nejrychleji využívali, a tím se dostali i v rámci České republiky do nějaké jako oblasti, kdy budeme vnímáni a budeme se cítit, že můžeme být klidně jako stát nebo vlastně jako země, která je na špičce toho, jak využívá technologie.
1: Mně se na tom líbí, musím říct, že tam je, ty jsi použil slovo game changing, tam opravdu dochází k tomu, že i malá země, jako je Česká republika, najednou může získat velmi významné místo v tom týmu hráčů v rámci celého světa. Není to o tom, jestli máš nerostné zásoby, jestli máš plochy zemědělské půdy, jestli tady svítí sluníčko nebo nesvítí sluníčko. To jsou všechno limity, které jako nadělila příroda nebo nějaká rozehrávka, která se udála ještě daleko, daleko před náma. Tady a teď je možnost úplně zásadním způsobem vstoupit do nějaké hry nebo nevstoupit. To je to, o čem všechny vlády historicky zpátky mluvili, nechceme být montovnami a blablabla, že jo. Je otázka, do jaké míry, já si nemyslím úplně, že to je ještě optimální, ale snad taky přijde čas, kdy to spoustě lidí, kteří vedou stát, dojde, že tady je to téma, kterému by se měli věnovat. Že my máme spoustu chytrých lidí a jsme, myslím si, jako mentalitou, ten náš národ je takovej, že my umíme hledat ta řešení a ty zkratky. Dřív se tomu říkávalo, že s tím umíme trošku jako, že to umíme odčurat a umíme si najít tu jednodušší cestu, nejít tou nejklopotnější, což nás naučil socík a všechny ty doby minulé. A já myslím, že tady je přesně ta platforma, kde by to mohlo fungovat. Nepotřebujeme, jak říkám, nepotřebujeme k tomu ani velký pole, ani nepotřebujeme ideální sluneční svět a já nevím, co všechno. To, co nemáme, ani moře, ale potřebujeme k tomu chytrý lidi a potřebujeme k tomu nějakou formu vzdělávání toho národa a pak opravdu může být. Já to skočím, vy v tom jdete dál, jedna z forem, jak to jde, bez toho, jestli u toho bude nebo nebude vláda, a to jsou různé cesty, jak těm lidem to přiblížit. Chystáte konferenci. Bohužel chystáte zrovna v den, kdy já budu mít poměrně pro mě významné narozeniny, takže tam nebudu, ale prodej to po chlupce, protože to je dobře a je to věc, která je důležitá a které fandím.
0: Děkuju. My vlastně, jak jsi správně řekl, my chystáme vlastně větší akci. Ono jedná se o konferenci, kde bychom vlastně chtěli představit zajímavou a velmi jako už konkrétní formou to, jak firmy a třeba experti a profíci, kteří využívají AI na republikové úrovni, to zvládli, protože pro ně to samozřejmě byla taky transformace. Není to tak, že vlastně jakoby automaticky by to od začátku uměli, ale jenom opravdu s tím strávili velké množství času a samozřejmě velké množství jako neúspěchů a zklamání až do doby, kdy se vlastně z toho jako poučili a podařilo se jim to vlastně jako nějak zavést do své praxe, každý v nějaké jako své určité oblasti. A my jsme vlastně i na popud jako absolventů kurzu a lidí, kteří máme jako, které máme kolem sebe, tak jsme měli takové jako žádosti o to, aby jsme udělali nějakou akci, nikoli v školení, ale akci, kde vlastně bude docházet k nějakému hromadnějšímu sdílení tady těch best practice a vlastně jako těch nejlepších zkušeností, které si ty lidé zvládli. A my jsme se rozhodli, že teda na to uspořádáme konferenci v Českých Budějovicích, kterou uděláme jako pro jižní Čechy. Zaměříme ji vlastně primárně pro firmy a podnikatele, ale je samozřejmě určena i pro laickou veřejnost, nebo řekl bych pro veřejnost, kterou zajímá AI a vlastně mají třeba nějaký projekt, chtěli by ji posunout dál a podobně. Na druhou stranu ta cílová skupina zejména jsou firmy a podnikatelé, protože to jsou vlastně jako subjekty, které nám dávají práci a tvoří tady vlastně jako drtivou většinu HDP. To, že tady máme obrovské firmy a korporáty, to je pravda, ale většinu stejně HDP v kraji dělají malé a střední podniky. A pokud mám správné informace, tak třeba víc než 70%, což je nezanedbatelná část, vše majoritní. A pro tadyhle ty vlastně subjekty se ale takovéhle akce vlastně nekonají. Jedna z věcí, kterou mohli třeba zástupci firmy přesně dojít na nějaký kurz nebo si nějaký kurz objednat, to je fajn, ale sdílení těch věcí vlastně od těch špiček teďkon v téhle době je velmi důležité, protože v té oblasti AI se to posouvá tak strašně rychle, že to, co třeba ty jsi se naučil vlastně u nás na kurzu před rokem nebo tři čtvrtě rokem zpátky, dneska už i sám víš, že vlastně se ty věci tak strašně rychle posunuly, že možná...
1: Mám už asi pátou verzi té platformy, kterou používám a furt se to upgradeuje a nový a nový. A je to lepší, musím říct, významně.
0: Jde to rychle strašně dopředu a zároveň tam ale přibyla řada dalších možností, které lze využít a vlastně člověk není jakoby možné, a třeba i já s tím mám problém, a to v tom jako děláme, udržet všechny ty jako informace na úzdě, vlastně vědět, co je všechno nové. Jo? To je velmi náročné i pro nás, kteří vlastně to jako se snažíme razit a učíme v tom ty lidi a firmy. Takže ta konference vlastně je určena vlastně proto, aby pomohla vlastně přitáhnout ty nejlepší z těch firm, kteří vlastně buď to používají nějak AI, nebo vyrábí nějakou svoji platformu nebo mají nějaký svůj produkt, který AI používá a mají buď to vlastně je to jako formu rady, kterou jako poskytnou a řeknou to poselství a řeknou ty své zkušenosti vlastně, jak to zvládli, což může být velmi transformační pro lidi, kteří to slyší, kteří řeknou dobře, tady mi člověk během 20 minut řekl, jak to zvládl v posledním dvou letech a co byly ty zklamání, na co si přesně dát pozor a jak to přesně dělat, abych tohle přeskočil. Mm-hmm. Takže za třeba jednu přednášku od takového speakera vlastně můžu velmi jako ušetřit čas, když to udělám podobně jako on
1: říká. Vyhnout se slepým uličkám.
0: Ano. A pak jsou tam vlastně různé platformy, které mi velmi můžou snadno jako usnadnit práci, když je se rozhodnu použít. A zároveň jsme to vybírali velmi opatrně, tak, aby bariéry vstupu, to znamená, když si budu chtít pořídit nějaký jako nový nástroj, který má nějaké konkrétní jako přínosy, velmi zásadní, tak aby to bylo dostupné pro klidně malé firmy, to znamená řádově třeba tisíce korun měsíčně, drobné tisíce korun měsíčně za využití té platformy, což je super.
1: Ono je to i pro spoustu lidí jako psychologická bariéra, protože to je něco, co třeba neznám. Že? A teď mi někdo řekne, kup si to za velký prachy. Budu přemýšlet, protože nemám srovnání. Hmm. Když si koupím nástroj, který znám, tak je to pro mě snazší, protože mám s tím srovnávat. Tady třeba ne, takže to je, a viděl jsem to u spousty nabídek, kde ti lidi tuhle premisu nectili a divili se, že jim to nefunguje, že vlastně ty lidi jako nemám-li srovnání, tak nenakupuju, to je přirozené.
0: Ano, a zároveň je důležitá ta cena, protože vlastně akorát v oblasti AI, já sám cítím a je to jako asi běžný jev, že firmy se jako méně vrhají do nějakých větších investicí. Některé teda ano, ale většina firm se nevrhá bez hlavě do nějakých investicí jako řádově stovky tisíc, půl milionu a milion a výš. Protože to, co se stalo teď za posledních půl roku, tak kdyby si přišel před půl rokem, že potřebuješ nějaký specializovaný software, který využívá AI, asi pravděpodobně by ti ho někdo ukázal nacenit klidně za vyšší stovky tisíc nebo miliony. Na druhou stranu dneska si to si schopný udělat takhle, lusknutím prstu sám vlastně, jenom že s tím strávíš pár hodin.
1: A lidi to ví.
0: Takže vlastně je velmi důležité přistupovat k firmám, což by měl každý jako ten podnikatel a zakladatel jako řádný hospodář a zamýšlet se nad tím, jestli opravdu jako teď chci v úzovkách, chtěl jsem říct vyhodit, ale vlastně investovat třeba půl milionu, že mi to s něčím pomůže. A nebo můžu jako vlastně vzít svůj vlastní čas nebo najmout si třeba konzultanta, který mi pomůže, který se tím jako živí a pomůže mi zanalyzovat tu firmu jeho vlastníma očima třetí strany, která do toho úplně
1: nevidí. Eliminuješ profesní slepotu.
0: A potom vlastně doporučit nějakou jako trajektorii věcí a nástrojů, které stojí opravdu třeba stovky až drobné tisíce, kde se to dá dobře poskládat, než abych se pustil do vývoje něčeho za milion korun. Takže to je ten trend.
1: Nevymýšlet, co už je vymyšleno. No tak pozvi, ukaž, co tam máš.
0: Takže rád bych pozval vlastně...
1: Ještě vejš.
0: Tak. Rád bych pozval teda všechny sledující, pro které tohleto jako může být relevantní, na konferenci iWay do Českých Budějovic. Tady máme takový skromný letáček.
1: Vidím, že to je na výstavišti.
0: Je to na výstavišti v Pavilonu Z,
1: to je hezké místo.
0: Takže hezké místo.
1: Dobře se tam dá zaparkovat.
0: Tak a vlastně, jak bude probíhat celý ten program, tak bude se jednat vlastně o jednodenní konferenci, kde vlastně po startu té konference budou probíhat na hlavní scéně přednášky od speakerů, které budou zaměřeny právě na věci týkající se prvně jako v bloku jedna vize, mindset a vlastně jak jsme na tom v rámci Evropy, České republiky, jaký tady máme potenciál, jak jsme tady na tom na jihu a kam to všechno jako směřuje. Jsou tam velmi zajímaví speakři, kteří jsou, jako řekl bych, úplná špička v tom, jak a vnímají jako úplná špička to, kam se posouváme a jak rychle, jak se to jako vyvíjí. Je tam prezident vlastně České asociace umělé inteligence, je tam pan Honza Kavalírek, který dělal vlastně teď se s minulou vládou zmocněnce vládního zmocněnce pro AI, dneska vyjednává v Bruselu. Je tam pan Pánek, vlastně součástí panelové diskuze, což je vedoucí tady Boše, vlastně technologického centra, který razil inovaci a digitalizaci v Boši už v době, kdy vlastně jsme tady vůbec žádné datacentra ještě neřešili, což už je možná jakoby dekádu zpátky, nebo díl než dekádu zpátky. Je tam pan docent Stehel, vlastně jako ředitel vědecko-technického
1: parku.
0: Znám
1: se s ním, seděl tady v křesle.
0: Vojtěch, skvěle, takže za ten o tom dokážu mluvit za vědecko-technický park a další. Je tam pan Zajček, prezident stávající, zvolený, znovu zvolený prezident hospodářské komory.
1: Takže, máš tam zvučná jména? Teda tak, to zase jako
0: tohle jsou vlastně jakoby, tohle jsou lidé, kteří vlastně do toho vidí opravdu jakoby z toho nadhledu, vidí, jak se to jakoby vyvíjí a jsou schopni a mají možnosti k tomu říct velmi zajímavý jako point, tak aby tě jako chytli a řekl jsi dobrý, tak za prvý je s tím potřeba něco dělat, vidím, že to je, má jakoby šanci, vidím to, co jsem tady už zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, že tady máme v Česku potenciál si fakt jako pomoct sami a být v tom velmi dobří, možná i výborní, ale musíme jako do toho vlítnout.
1: Kde je vůle, je i cesta.
0: A to je, to je součástí vlastně takového jako vizionářského motivačního bloku 1 a pak už jdeme do té praxe. Jo? Takže vlastně budeme se bavit tam o tom, jak konkrétně vlastně v kterých firmách konkrétně využívají AI, jak každý den ta firma funguje, aby vlastně z toho dokázala vytěžit co nejvíc, jak ty lidé vlastně jsou motivováni s tím pracovat. Pak tam máme dotazy, pak tam máme vlastně jako přednášky na konkrétní platformy, kde jsi schopen za opravdu jako třeba 1000 korun měsíčně si sestavit vlastní CRM, vlastně nějaký jako zařízení nebo platformu, kde můžeš si evidovat zakázky, můžeš vlastně tam vést projektové řízení. To, co by vlastně všechno stálo, možná vyšší desítky a stovky tisíc si jako připravit pro svoji firmu a tým lidí, anebo opravdu dodavatele za třeba 200-300 tisíc, který ti udělá robustní CRM pro projektové řízení napojené třeba na nějakou tvoji zákaznickou bázi někde jinde, tak dneska jsi schopen s jednou platformou, která má v sobě AI asistenta, který mu napíšeš, co potřebuješ a on ti vlastně jako tam vytvoří ty tabulky a další věci a vedle se zeptáš třeba ChatGPT, jakým způsobem to napojit na to svoje stávající CRMko, tak takhle prostě snadno si schopen to dělat. Takže to je třeba jedna věc, která je velmi jako relevantní mít CRMko. Další věc, která je relevantní, pokud třeba nás poslouchají jakoby lidé, kteří podnikají, nebo lidé, kteří mají v rodině podnikatele, tak každý podnikatel musí prodávat. Jo, je to prostě řehole, ale bez prodeje to prostě nejde. Když neprodáš, tak tady nemůžeš vlastně jako být. Takhle jednoduchý to je. A k tomu, aby si jako prodal, dneska potřebuješ zpravidla marketing, sociální sítě, dneska to je velmi jako běžné. Takže jeden z nástrojů je tam třeba, který je z hlavních partnerů, který dodává vlastně řešení. Je to jako platforma, kde ty jsi schopen si napojit všechny svoje sociální sítě, a jsi schopen nastavit automatické postování vlastně příspěvků, videí a čokoliv, co si vyrobíš na všech sociálních sítích, které si tam napojíš třeba na měsíc dopředu. Takže a zároveň ti ta platforma pomáhá s tvorbou těch jakoby videí, zároveň je tam propojený nástroj Canva, schopen si vlastně jakoby připravit vizuály, videa a další věci a vygenerovat vlastně textaci k těm jednotlivým postům podle toho přesně, co je potřeba pro to sociální síť nebo to konkrétní médium, protože každá ta sociální síť to má jinak. Velmi složitá věc, na kterou potřebuješ standardně agenturu s tímhle, zaplatíš prostě pár stovek měsíčně a máš to jako hotový, můžeš si to udělat jednou, sedneš k tomu třeba 3-4 hodiny jednou měsíčně, nastavíš si publikační plán na všech sítích třeba na měsíc dopředu.
1: Takže teďka myslím zbystřila strašná spousta lidí, protože internet je zaplevelený desítkama lidí, kteří tohle nabízí, mají to a prodávají to dál, ale jako pod sebou, že jo, samozřejmě. A říkají, pošlete nám prachy a my vás to naučíme, anebo my vám to budeme dělat. Takže přesně. Myslím, že teď si to... Štěpáne, já tě v tomhle trošku, pardon, ale zastavím, protože já bych pozval lidi, aby přišli a odkázali je, protože v momentě, jak to proberem celý ten program, tak se v tom ten divák ztratí. Je to někde na stránkách?
0: Určitě ještě jednou ukážu vlastně na webových stránkách
1: iwaycon.com
0: .cz, je to iwayconference.cz, takže tam celý ten program vlastně je uvedený.
1: A lístky ještě jsou?
0: Lístky ještě jsou, blížíme se teď do úplně závěrečné fáze, takže vlastně probíhá ten největší jako zájem o to, teď vidíme opravdu desítky lístků denně, kteří vlastně zájemci nakupují.
1: Důležitý, takže ještě řekneme, 2. června.
0: 2. června.
1: Co za den?
0: 2. června je úterý.
1: Úterý. A od?
0: Je to od 9 hodin, 9 hodin startujeme, ale začíná vlastně ta akce už od 8.
1: Ano. A předpoklad, kolik si mají lidi udělat času?
0: Je to celodenní konference,
1: takže do večera.
0: Takže do večera končíme zhruba 17.30, ale některé z workshopů vlastně budou běžet až třeba do 18 hodin. S tím, že co je důležité ještě říct, tak bude to jako event, který poběží paralelně hlavní scéna a workshopy zvlášť. Takže vlastně člověk si vždycky jako vybere
1: si co
0: ho zajímá, naplánuje si vlastně jako na které ty z těch speakerů a vlastně těch částí toho programu si chce jako zajít. A na ně rovnou jde. Jo? Připraví si vlastně jakoby plán. Máme na to eventovou aplikaci, kde vlastně si každý člověk může podívat vlastně na ty akce, které jsou, jakoby ve formě kalendáře, aby jakoby byly zarovnané.
1: A naplánovat. A vlastně
0: klikne si na ně a naplánuje si je.
1: Proč mě to nepřekvapuje v tom případě?
0: Takže mysleli jsme na všechno.
1: Jasně,
0: plus samozřejmě catering a coffee breaky, oběd, všechno v průběhu.
1: Všechno v tom.
0: Vlastně je součástí ceny all-in stupenky.
1: Štěpáne, musíme trošku k tobě, protože tohle je úžasně zajímavý a mohli bychom vyprávět jenom o té umělé inteligenci, ale samozřejmě Kafe s tornádem je taky o tom člověku. Mě by zajímalo, vrať se jakoby trošku v čase, jak vypadal Štěpán před 5 lety, jak vypadá dneska a jak moc tu tvoji změnu a to tvoje nastavení změnila ta umělá inteligence. Beru teď vůbec pusme stranou pracovní věci. Zajímá mě tvoje osobno.
0: Tak krom toho, že mi zešedivilo trošku o pár vlasů navíc.
1: To nemusí nutně souviset s umělou inteligencí, podívej se na mě.
0: Dobře. Tak je to jenom s věkem teda, ale
1: to nevočuráme ani AI.
0: Jak se to změnilo? Rozhodně pro mě je to tak, že já žiju jako ten život a ono to tak bylo i před těmi 5 lety a mně se to velmi jako prolíná, ten pracovní a osobní život. Takže já to úplně nemám tak jako vyhraněný, že bych řekl, teďkon jsem doma a teďkon jsem v práci, ale pro mě je to vlastně teďkon jsem v životě, ten můj život a celý se to jako prolíná a tak jo, do toho vlastně.
1: No mě jde spíš o ten rozdíl, než tě tohle zachvátilo. Tak ten život přece jenom byl jiný. Já to taky mám. Jo? Mě spíš zajímá, co to s člověkem udělá, když do toho pak jako zapluje, ono ho to tak trošku jako sežere. A jak to bylo před těma lety, než se s tím jako potkal? A jak je to dneska?
0: No, možná to bude znít divně, zrovna jako ode mě, ale řekl bych, že ten život jako předtím, před AI, byl více takový jakoby možná klidnější, bych řekl, jo.
1: Jo,
0: je to opravdu tak, protože jako neznalost sice neomluvá, ale neznalost vlastně jako tím možná je možná pomoct často v tom, že seš třeba víc v klidu, jo. Když některé věci jako nevíš, tak vlastně tě to netrápí.
1: Moudrá kniha, napsaná před 2000 lety, která se jmenuje Bible, má v sobě jednu větu a tam je napsáno blahoslavení chudí duchem.
0: Ano.
1: Tam to asi trošku, leckdy teda s malou narážkou na politickou scénu a některé exponenty si říkám, že to velmi platí. Jako.
0: Ano. Tak,
1: ano, člověk byl asi klidnější. No.
0: Takže u mě tohleto jako rozhodně bylo. Dneska, jak máš dispozici na pár kliků a pár dotazů, dneska i hlasově, všechno jako
1: ten svět se strašně otevřel.
0: Což ano, a to je věc, která je velmi jakoby matoucí a zároveň vlastně dodává ti takový jakoby pocit, že musíš u toho všeho být, musíš to stihnout. To je jakoby problém. Jo.
1: Takže a člověk jako má pocit, že se v tom tak trošku topí, jako, že těch věcí se valí takové množství a jsou tak jako snadno dostupný, že ještě bych potřeboval. A mám to všechno a ještě tohle si přidám. Velmi tě rozumím, protože pak, když na něčem pracuju, tak po pár hodinách vylezu a říkám si, ježišmarja, vůbec nevím, kde jsem byl na začátku a teď se jako, je to tak.
0: Je to tak. A tohle vlastně jsem měl teda na sobě teda méně. Ale od té doby, jako, nebo těch 5 let zpátky u mě v podstatě od začátku nějaké pracovní kariéry, tak já jsem vždycky dělal víc než ostatní. A pokaždé, když jsem někde pracoval, něco jsem dělal, tak jsem si vždycky řekl, co můžu udělat o trochu víc nebo o hodně víc než třeba ostatní. Vždycky po sobě jsem chtěl, abych dělal to, co dělám, na 110%. Jo? Ne na 100%, co se čeká, ale vždycky něco navíc. A to je strašně důležitá věc, která jako mě jako posouvá rychle dopředu, protože ne úplně každý chce dělat vždycky něco navíc. Mm-hmm. A já jsem to vlastně v té době já jsem to měl taky, takže ono se to jako změnilo, že teďko nejenom mám víc těch možností.
1: Zefektivnilo.
0: Zefektivnilo

0: a vlastně jako je tam větší potenciál, ale tohle to tam bylo taky. Jo. Ještě jednou vlastně k tomu tvýmu dotazu, já o tom jako přemýšlím, jaký jsem byl vlastně před těmi 5 lety. Já si myslím, že ve velké jako většině případů to bylo, ale u mě jako stejné, nebo ve velké většině jako mých vlastností se nic moc zásadně nezměnilo, krom toho, že teďkon vlastně v té aktuální jako době se spíš prodloužily nebo prohloubily ty možnosti, které máme. Ale
1: já mám pocit, že běžíme větším tryskem. Akorát mě se teda běží už hůř, protože mě ty nohy už jako slouží blbě, jako už sotva lezu. Já mám ještě na závěr našeho povídání pro diváky překvápko. Já ho prozradím, protože je jedna z novinek, s kterými se rozhodl jako ohromit jižní Čechy, a myslím, že patříš mezi absolutní průkopníky v téhle věci, za námi za malou chvilku přijde. Přátelé, překvápko. No nazdár, dáš mi packu?
0: Tak tohle je vlastně Robopes od firmy Unitree Go. Vlastně Robopes od firmy Unitree. Je to varianta vlastně Go 2, takže už druhá generace robopsů. A tadyhle ty robopsy vlastně umí zajímavé věci. V podstatě mají nápadně připomínat pejska.
1: Těma pohybama určitě, jo? Tím nadšením.
0: Tím, jak vlastně tady ta nástup tady technologie jako začíná, tak samozřejmě stejně jako s AI na začátku je potřeba si se s tím jako nejdřív seznámit nějak jako jednoduše, hezky a nebát se toho. Mm-hmm. Tady vlastně proto jako vsadili na tenhle ten design jako připomínající robopsa, protože to je vlastně něco, co je hezké, je to takové jakoby milé.
1: Je nám to blízké.
0: Je nám to blízké a vlastně...
1: Já mám připomínku technickou, jo.
0: Dej se.
1: Pošli jim a já myslím, že ti za to dají normálně psa zadarmo potom. Ať tam dají malej vrtící ocásek. Nic to nebude stát, ale strašně to jako doladí člověku tu psychologii toho, že to je pes, aby to vrtilo ocáskem, když to vidí. Jinak úžasný, musím říct, vy jste to pořídili jako vlastně podpůrnou variantu toho, jak lidi seznamovat s tím, co děláte, a jako marketingový nástroj. A mně to přijde strašně chytrý, takže jestli jsem pochopil, když bude někdo chtít, tak si může pejska u vás jakoby objednat a vy mu přijedete udělat třeba nějakou zábavu na akci nebo něco podobného.
0: Může si ho pronajmout a vlastně teďkon aktuálně, jak si můžete všimnout, tak je obrandovaný konferencí iWay. To je to, o čem jsem tady dneska mluvil. Takže je vidět, že ta technologie není dneska úplně jakoby 100% dokonalá.
1: No, ale dokáže se hned jako zbrchat zpátky.
0: Ano, ano.
1: No.
0: A zároveň ale vlastně to vypadá tak, že každou chvíli je tam nějaká nová aktualizace, takže i tenhle ten, je to v podstatě jenom hardware, který v sobě má nějaký sofistikovaný způsob ovládání. Aktuálně teda s těmi roboty, my jich máme vlastně jako flotilu, koupili jsme 4 tyhle ty roboty. A už jsme se účastnili několik vlastně akcí typu hobby teďko na výstavišti, další konference vlastně, a jsme schopni vlastně toho psa kompletně obrandovat do brandu firem a zařídit s nimi různé jako akce od večírků, eventů a propagace a dalších.
1: Štěpáne, jak jsem říkal, naplnil s několik priorit a ta třetí je, že můj vstup do AI, seznámení s robopsem. A taky jste jako firma zařídili, že tohle je historický první robotický pes ve studiu J1. A to už vám nikdy nikdo neveme, protože historie se vyvíjí, ale my jako televize zůstáváme pořád na stejném. Moc ti děkuju za tvůj čas a za to, že jsi přišel na návštěvu. Přeju, ať se na konferenci dostaví co nejvíc lidí, kterým pomůžete v tom rozvoji a v té budoucnosti jejich života s AI co nejvíc. Milí diváci, jestli jste neviděli naše povídání od začátku, tak jak jistě vidíte, opět něco, co tady ještě nebylo. Pusťte si to tady pod námi naše sociální sítě, takže to tam můžete vidět krásně. Děkuju za návštěvu a těším se zase na nějaké šílené akci s váma.
0: Super, děkuju za pozvání.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Pokud nechcete zkoušet to, co ani jinde nefungovalo, přijďte 2. června do pavilonu Z v Českých Budějovicích na konferenci iWay. Tady se potkáte s celou řadou podnikatelů a zajímavých lidí, kteří už tyto problémy vyřešili před váma. Můžete společně sdílet, můžete se společně bavit, můžete se společně nachytřit na skvělých workshopech. Kupujte lístek, 2. června se na vás tady budeme těšit.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké a ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti ZOO Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti ZOO Zlín.
1: A-Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A-Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu, nebo jak se to přesně jmenuje celé?
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je se sakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od 2. ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou 2 vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jih a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak To je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud ano, paměť ano, sahá ano, tak daleko. Že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Klumu je to hotový, tam je to připravený. Všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom
0: kemp.
1: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda.
1: Tady máme pohádku.
0: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten hruk těch okolních silnic.
0: Maximálně větří kvit, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obě dva se?
1: No samozřejmě, no. Samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
0: Já jsem se bál, že se furt něco, jakoby, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně oběd. Tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že ano, to ano, je ano. Potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
0: tak
1: už
0: tady,
1: bez nich se nemůžeme obejít.
0: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
1: Vodnici.eu.
0: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam

0: je nachystána, připravená a
1: Já tady
0: kdo chce.
1: ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král Pepa Vošplouch první,
0: Pepa
1: protože
0: Vošplouch
1: my máme
0: první.
1: samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda. No a
0: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
1: a já jsem ministr vodokultury a mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
0: Tak to teda, ty jsi ministr?
1: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady je má osobní
0: To je v
1: vizitka
0: Pohádkovém
1: v
0: království.
1: Pohádkovém království, ano.
0: Aha. Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i
1: Ne.
0: ministr? Ne, dobře.
1: Vím, kam směřuje
0: No,
1: tvá
0: ale jako
1: otázka.
0: musel
1: Ne,
0: jsem
1: dvě
0: naznačit aspoň.
1: ministerská křesla mě úplně stačí.
0: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
1: Ne,
0: to
1: ne, do
0: bude
1: toho opravdu
0: jiná
1: nepůjdu.
0: věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
1: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom
0: Aha.
1: se stala taková věc, že přišel ten COVID, to tady
0: No,
1: všichni
0: tak.
1: známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
0: A nakonec je to spíš pozitivní
1: A my už
0: zvrat.
1: jsme tam zůstali.
0: Vy jste tam
1: My už
0: zůstali a
1: jsme
0: jste
1: tam
0: tam
1: zůstali
0: rádi.
1: a jsme tam rádi.
0: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali? Pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní. Ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na další
1: Přesně tak, my
0: detaily.
1: tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: Vodník
1: taky
0: Ivan.
1: s kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No samozřejmě,
0: Jo, samozřejmě. No tak
1: ano.
0: to je nádhera. To je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky
0: Ano.
1: ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby,
0: No to já
1: to má
0: vím.
1: k sobě
0: Takže se
1: velice
0: může
1: blízko.
0: každý těšit na kaviárové hody.
1: No,
0: Nebo
1: uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
0: snad osmažené šproty z konzervy
1: To
0: někde?
1: necháme na
0: Necháme to
1: něm,
0: na
1: to
0: něm.
1: necháme na něm.
0: Necháme to na
1: A
0: něm.
1: tohle proběhne ve čtvrtek 30.
0: Chápu.
1: července odpoledne právě na náměstí toho městy se
0: No a
1: Chlumu Třeboně.
0: jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába
0: Spíš.
1: a je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí, vybere si svoji písničku. My s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže podle.
1: Takže celkový zisk, máme tam tři vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět
0: Skvělý.
1: to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny.
1: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělé.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak. A

0: To máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je
1: To je pravda.
0: CDčko pohádkový Orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme

0: A dokonce i jiskra v kouři pořád funguje?
1: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu
0: Ukaž,
1: na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to
0: Popiš.
1: řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
0: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče
1: úžasná,
0: pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
1: Přesně tak, my ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
0: Vodnické
1: a...
0: koupací oděvy? Co to je za...
1: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
0: Ano, ano, ano.
1: Koupací klobouk.
0: Ano, ano, ano.
1: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
0: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
1: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci
0: ano,
1: z chlumu
0: ano, ano.
1: odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
0: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
0: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
1: Proveďte. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
0: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
1: To je Klub na nečisto.
0: Ano.
1: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
0: Jirko, nemusíš to, já jsem koukl na vaše stránky.
1: Jo, ty to máš všechno připravený.
0: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl,
1: děkuji,
0: co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí,

0: prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v Pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumce Buně.
0: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu mají vodníci splav. Zval si věci do stanu, skoč do vody a plav. V prsti ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s proudem, když to stihneš, tak za nám.

na břehu i pod hladinou radost zvykal, že měli u stavidla seně dvodníků. A nechý to nikdo jiný, než sám pošplnou král, vynořil se, aby tady

0: Petit sandál, chapr, makrela. Mokrý pecky vyhrává hutnická kapela.
1: A když máš jeho plný decky,
0: pravodu si hoděj necky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: Hezký podvečer. My vás tady všechny srdečně vítáme na této naprosto výjimečné události, kdy vydáváme asi poprvé knihu v češtině, která mapuje celou historii Hořic na Šumavě.
1: Ano, knihy pořád ještě existují a mají šanci na svůj život ve chvíli, kdy mají ojedinělý obsah. A tento obsah je velmi ojedinělý. Ty jsi odborník na hořické pašové hry. Jak ti ty hry vůbec vstoupily do života? Jakou náhodou?
2: No, byla to doslova náhoda. Je to už něco přes 20 let. Je to neuvěřitelné. Psal se nějaký rok 2004 nebo 2005. A já jsem měl spolužáka Tondu Haleše z gymnázia, ten pocházel z Hořic, my jsme spolu chodili na gympl do Krumlova. A ten mě jednou pozval k sobě domů do Hořic na oslavu narozenin. A na té oslavě narozenin jsem se od Tondy poprvé dozvěděl o hořických paších, o tom, že se v Hořicích paše hrají a hráli.
3: V průběhu té oslavy Tonda bydlel tady v Pašiové aleji, mi řekl, hele, ty máš rád ten dějepis, tebe zajímal ten dějepis ve škole. Víš, že tady stálo divadlo, ve kterým se hrály pašie a víš, že to divadlo zbourali a dneska tam je louka? No a mě od té chvíle žádná oslava nezajímala, protože já jsem od té chvíle měl v hlavě jenom to divadlo. Zajímalo mě, kde to divadlo stálo, protože jsem byl dítě zvídavé. A od té doby jsem to pašové divadlo vaše tady prakticky nespustil z paměti a do dneška mě ta stavba fascinuje. Fascinuje mě taky to, že už tam nestojí tak významná stavba. No a tak to zkrátka celé začalo. Takže za to může tady váš Tonda.
2: Ten zájem přišel o něco později. Byl u toho můj dlouholetý kolega, spolupracovník, kamarád Ivo Janoušek. To jsme přijeli znovu do Hořic za jeho babičkou Irenou.
4: Pro mě je ten dnešek hrozně výjimečný, protože mi přichází na mysl strašně moc vzpomínek. Momentů, kdy jsme jako 15-letí kluci sem chodili, ptali jsme se lidí a oni tak jako nedůvěřivě nevěděli, jestli jako co vlastně ty dva kluci chcou a celý to bylo takový vlastně jakoby zvláštní. A dneska, když tam vidím jako tu prakticky nekonečnou frontu, který čekají na podpis a vlastně máme pocit, že už nás tady dneska každý zná, tak mám pocit, že to je 20letá cesta, která pro nás nekončí, protože pořád před náma tamhle stojí ta fara. A myslím si, že všeho toho našeho počínání, který jsme jakoby s Hořicema udělali, a tak si myslím, že ta další etapa by pro nás mělo být to muzeum.
3: A Ivo mi jednou řekl, pojedeme do Hořic. Vezmeme kola a vyrazíme do Hořic. No a během toho, co jsme sem jeli, tak mě tak průběžně informoval, co mě čeká. Říkal mi, pojedeme za mojí babičkou, za babičkou Irenou, ale připrav se, že babička je takový svérázný člověk, řekne ti na rovinu, co si o tobě myslí a nebude tam jít úplně uklizeno, bude tam takový obtloustlý jezevčík Cezar ležet na gauči. A babička bude držet v ruce Turka a bude kouřit cigáro, tak se na to připrav.
2: A babička Irena pochází, nebo pocházela, už bohužel není mezi námi, z česko-německé rodiny, takže měla vazbu na sudetské Němce a na bývalé obyvatele Hořic a měla doma krásnou knížku od Johanna Mograuera, jmenovala se Heritz im Bemerwald und seine Passionsspiele. A to byla knížka, která pojednávala o těch starých německých pašových hrách, které se v Hořicích hrály do roku 1936. A já jsem se tak poprvé dozvěděl o tom, že se tam tedy ty paše hrály už před válkou v němčině, že to tedy není záležitost novodobá, jak jsem si doposud myslel. No protože mě vždycky historie bavila, tak jsem se začal spolu s Ivem tenkrát ještě tou problematikou zabývat. No a nakonec z toho vznikly dvě knížky. Jedna v roce 2016, čistě o paších, a tady to je taková rozpracovanější verze.
3: No a my jsme si u babičky v chalupě udělali takovou svoji základnu s Ivem. Vzali jsme si vždycky o víkendu baťušky, vzali jsme Cezara, i když se mu to moc teda nelíbilo. A začali jsme objevovat společně s Cezarem místní okolí. Začali jsme Hořicemi, ale pokračovali jsme i potom dál a objevovali jsme vlastně celou někdejší farnost hořickou a obešli jsme ji opravdu důkladně. Bylo to velmi dobrodružné pátrání. Po těch zaniklých vesnicích doporučuji, pokud máte rádi dobrodružství a historii, protože ono, když jdete lesem, jdete nějakou polní cestou nebo po loukách a najednou kolem sebe vidíte ovocné stromy uprostřed lesa, tak vám to nehraje. A říkáte si, kde se tady z ničeho nic Žádné domy tam nejsou. Kde se tedy vzaly ovocné stromy? Jsou tam jabloně. Mimochodem velmi vzácné odrůdy jabloní, které už dneska jen tak někde neseženete. Najednou si začnete všímat zídek, začnete si všímat třeba nějakého opuštěného křížku, kapličky a tak dále. No a zjistíte, že stojíte v místech, kde x století předtím žili lidé, že už tam ti lidé žili třeba od počátku 16. století a že ty vesnice vydržely všechny možné nájezdy a epidemie, ale nevydržely to období mezi lety 48 až 89. No a máte tam taky zvláštní pocit v těch místech. Když si představíte, že ještě pár desetiletí zpět si tam hráli děti a pracovali tam sedláci na těch polích a teď tam vlastně vidíte ten klid, slyšíte to ticho, takže na některých místech bylo dokonce i nebezpečno, musíte si dávat bacha na sklepy, na studny a tak dále. Abych vám tady mohl říkat spoustu historiek, co jsme zažili, asi nejsilnější moment byl, když jsme byli ve Skalném, německy Pinkečlák, tak tam byl zatopený lom, tak když jsme konečně objevili ten lom, nebo když jsme v Tatrách někdejších našli podstavu z místní kašny, která tam stála v centru někdejší obce, je to jediné, co se tam dochovalo a tak dále. No a zkrátka všechno jsme zdokumentovali, vyfotografovali, měli jsme k dispozici staré fotografie a postupně jsme začali ten váš místní kraj poznávat.
1: Když jste začali asi psát a pátrat, tak se asi začaly dít věci a začaly se dít vzácná setkání. Vzpomínáš si na něco takového výjimečného z té doby?
2: No my vzhledem k tomu, že jsme začínali ten průzkum badatelský v roce 2006, tak jsme měli tu možnost se setkat s lidmi, kteří dneska už bohužel nejsou mezi námi, protože opravdu mezi tím ubělo neuvěřitelných 20 let. Takže rád vzpomínám třeba na českokrumlovského fotografa, na pana Jana Štindla, který byl po druhé světové válce blízkým spolupracovníkem pana Františka Sajdla. Takže to byl skvělý pán, který měl dvě krásná alba hořických pašových her, který nám zapůjčil a byl moc milý a ochotný. Vzpomínám taky třeba na paní Marii Baurovou, to byla dáma z Hořic na Šumavě, ročník tuším 1926 nebo 1927, se kterou jsme se ještě setkali v Hořicích. A to byla moc milá paní, která dokonce v poválečných paších hrála. To se paši hrály ještě v tom dřevěném divadle. A těch pamětníků je celá řada. Zaspomínám taky třeba na

0: Václava Šimečka, což byl hořický učitel a kronikář, který byl taky velmi ochotný a několikrát jsme se spolu setkali, který bohužel taky dnes není mezi námi.
1: Malá statistika, kniha vznikala od roku 2006, do současnosti má 304 stran, přes 700 fotografií a já moc děkuji za to, že se práce na grafické úpravě, na úpravě fotografií, na celkovém vydání podílel, nebo že se toho zhostil skvělý grafik, uznávaný grafik pan Tomáš Halama, který dneska tady taky je. A díky němu je ta knížka i krásná. Děkuji vám. No a musel to taky někdo celé zaplatit. A já moc děkuju za dlouhodobou pomoc a podporu člověku, který byl neustále na telefonu, který teď v posledních letech se mnou trávil hodiny nad tím, co by tam všechno mělo v té knížce být. Snažil se o to, aby vy, kteří se staráte o místní kulturní život a děláte tady spoustu věcí pro ostatních, abyste se tam poznali někde na některé fotografii a nebyla to vůbec lehká práce. Museli jsme spoustu samozřejmě toho protřídit, spoustu toho se tam nevešlo.
2: Pamatuju si jednu tvoji větu, když jsi říkal, že by bylo skvělý dostat Hořice do té staré slávy, kterou měla kdysi ještě vlastně. Je to pořád tvoje krédo?
3: To je moje asi největší krédo, to, když jsem pochopil, jak obrovsky slavný byly Hořice, vlastně byly jednou z nejslavnějších obcí v Jihočeském kraji určitě, na celý Šumavě, protože opravdu jako ty pašiové hry navštěvovali lidi opravdu jako z celého světa. Já si to vůbec neumím představit, vlastně, že tady byli lidi z Japonska, z Ameriky, z Angoly, to byli černoši z Angoly, z toho, jak říká Honza, byli místní úplně u vytržení, když viděli poprvé v životě černocha a dovezli jim banány. Takže jako a tohle to všechno, jako já když to vlastně jako nasávám, tak přesně mám ten pocit, jakože je potřeba to zvednout a opravdu jako to spopularizovat tak, aby ty Hořice se staly znovu tak známí a slavní, jako byly v těch dobách minulých.
2: A postavíš jednou to pašové divadlo, jak to bývalo?
3: To slíbit nemůžu. Jako určitě hodně si zahráváme s myšlenkou, že bychom postavili znovu ten, jak my říkáme, kostelík, což je kaple Panny Marie Bolestný. Tak to by se mi moc líbilo, ale pašové divadlo bylo tak obrovská stavba, když si uvědomíme, že se do nich vešlo 1550 diváků a hrálo to 300 herců, tak úplně to si nejsem jistý, jestli je v dnešní době vůbec jako realizovatelný.
2: Oni to měli asi legislativně snažší v té době.
3: Oni to měli podstatně snažší.
0: Já jsem se v těch divadelních scénách soustředil hlavně na ty lidi, takže jsme si často představovali ty konkrétní naše hrdiny, ať už to byl třeba hořický starosta Johan Vlčko, který v Hořicích nejenom starostoval, ale byl to taky majitel kamenolomu a byl to představitel Krista v pašových hrách. Tak jsme našli jeho rodný dům, kde on potom strávil se svojí rodinou celý život, tak jsme si představovali, kudy asi z toho svého domu chodil ráno do práce kontrolovat ty dělníky v tom svém lomu a tak dále.
2: No a to je onen Ježíš a onen starosta, jehož pravnučka, nebo jestli to říkám správně, letos bude dokonce účinkovat v paších. Není to nádherný?
0: Ano, je to nádherné, že se ten příběh takhle uzavírá, krásně, nebo uzavírá, že se znovu jakoby ti potomci těch původních německých obyvatel vrací zpátky do Hořic. Ony ty vztahy česko-německé v souvislosti s těmi smutnými událostmi jsou dodnes místy napjaté, protože i v Hořicích se samozřejmě odehrálo spoustu křivd. A já jsem moc rád, že ty křivdy se pomaličku zahlazují a že na pozadí vlastně toho biblického příběhu, který je o smíření, že jo, o čem jiném jsou paše než o smíření, dochází i k tomu skutečnému usmíření mezi hořickými Čechy a Němci. Takže jsem moc rád, že pravnučka pana Vlčka, toho vysídleného Krista, z dnešního Hauzenbergu, tak dneska jezdí do Hořic.
2: A my jsme s ní už hovořili a můžu slíbit našim divákům, že brzy uvidí s ní i rozhovor v naší televizi.
3: V té souvislosti s Plašivýma hrama musím zmínit ještě dva strašně důležitý lidi, kteří byli u toho zakládání, Frantu Bublíka a pana Čunáta. Moc vám děkuju za to, že za to všechno můžete.
2: Vy jste jako první porevoluční starosta Hořic na Šumavě stál u toho znovu obnovení slavných hořických pašových her. Já se vás chci zeptat na velmi jednoduchou otázku. Jak je to pocit, když ta původní myšlenka vzkvétá, když vidíte, že se rozšiřuje, že to všechno roste, bobtná a má to ještě mnohem možná netušenou budoucnost?
4: Přesně tak, no, jako jsem z toho nadšený, jako nevěřil jsem tomu, že tohle se stane, no a v podstatě nám šlo akorát obnovit to v nějaké té velikosti a snad bych jenom řekl takovou zajímavost. Pan Palkovič a pan starosta říká, že jako neví, proč se to stále hraje, jo? Proč to vydrželo 30 let. Já jsem z vnitrozemí a zkrátka tady si lidi nezáviděli. Jo, po těch restitucích dostali takový směšný věci, jako tak málo, že nikdo nebyl bohatý. A dalo se je přesvědčit, aby šli do party. Hrozně moc teda udělali pro to manželé Bublíkovi, jo, který zkrátka taky znali lidi, no a no, povedlo se to dát dohromady. Jako vždycky na těch starostů se ostatní divili, jak je možné, že jsme to dali dohromady. No, ale byla to fuška.
2: Dneska se tu rozdávali takový drobný ocenění, taková plaketka, ty knížky. Jaký máš pocit z toho, že jako vlastně spoluzakladatel nebo obnovitel té nové éry pašiových her, že to žije, že to roste a že to stále rozkvétá?
5: Úžasný, protože část souboru vždycky o mě říkala, že jsem na plavení na Hořická. V roce 83 jsem sem přišel a byl jsem jeden z těch mála, který se prakticky zapojili do obnovy pašiových her. A myslím si, že jsme tehdy, aspoň za mýho působení těch 10 let ve vedoucí funkci, že jsme udělali obrovské množství práce a dneska mám radost toho, že hořický pašie žijou.
2: Pamatuješ si na ten úplný začátek, když jste se teda rozhodli, pan Čunát mluvil teďka před chvílí tady, jak to bylo, jaký byl ten podnět hlavní?
5: Já nebudu mluvit od podnětu, ten podnět vzniknul, že se psal rok 1993 a říkali jsme si, musíme obnovit pašie. A sešli jsme se asi ve 4 lidech a do živé paměti mám ten okamžik, kdy jsme se sešli tady a začali jsme vybírat soubor. Protože hořický pašie byla doména hořických lidí, ale tady v té době tolik lidí hořický pašie nechtěli hrát a my jsme potřebovali soubor tak kolem 60 až 70 lidí. Podařilo se nám to. Budu citovat moji ženu, když se jí ptali, co chce hrát, tak ta říkala, já chci hrát Zbrojnoše. tak jsme jí z toho rychle vyvedli, že bude hrát Marii. No. Takže já jsem hrál Anáše a jsem opravdu hrdej na to, že ty hořický pašie, že jsem byl u začátku s těma lidma, který možná mluvili přede mnou a jsem rád, že jsem v Hořicích zakotvil.
3: Samozřejmě musím sem pozvat představitele současného vedení pašiových her, kteří se významnou měrou teďko podílí na tom, že právě byly pašie zapsány na Národní seznam nehmotného kulturního dědictví a stále pracují na tom, aby byly pašie zapsány na nehmotné kulturní dědictví lidstva do UNESCO, což vypadá velice nadějně. A rád bych sem pozval teda Míru Kutláka a Vlaďku Dvořákovou. Tohle pro tebe.
2: Jak jsi pojal celou tu knížku? Ty už jsi říkal, že nejenom o paších, ale i o historii. Co je v ní víc než v té první publikaci?
0: Tak ta první publikace je čistě o historii hořických pašových her, kde se soustředíme hlavně tedy na ty staré německé paše. No a vzhledem k tomu, že v roce 2022 jsme si připomněli 750 let od první zmínky o Hořicích, tak mě hořický starosta Martin Madej poprosil o to, abych tu původní práci rozšířil, takže my jsme to v tom roce nestačili už vydat, protože se samozřejmě scháněly finance, do toho se objevilo ještě spoustu dalších materiálů, takže máme tady tři takové části. Ta hlavní část se věnuje historii obce od středověku až po současnost. A druhá část je o těch okolních zaniklých vesnicích. Jsou Skláře, jako je Šebanov, jako je Mýto. To jsem zrovna zmínil, vesnice, které jsou částečně zaniklé, protože dodnes existují. Ale byly tam i vesničky jako třeba Skalná, Jankov, Mítina nebo Vojslavy, které téměř úplně zmizely z mapy. No a ta třetí část, ta je o tom, co tady nesmí chybět, když se řeknou Hořice. A to jsou ty pašie. A proto jsme ty pašie dali taky do toho názvu. Ten název mimochodem vymyslel Ivo Janoušek, který se mnou ten průzkum začínal. Tak jsme tu knížku nazvali Hořice na Šumavě. Příběh jeho české Golgoty. Tak, takhle jsme ten pašiový příběh do toho názvu vložili.
2: A za těch 10 let dá se objevit ještě něco nového, nové fotografie, nové materiály? Objevil si něco?
0: Neustále se objevuje něco nového. Přichází další pamětníci, přichází nové fotografie, a to nejenom na různých aukcích, ale ty fotografie se objevují i v rodinných archivech, ať už v Hořicích nebo v zahraničí, třeba v archivech těch odsunutých hořických Němců. Do toho za těch 10 let proběhlo několik zásadních objevů. Třeba můj kamarád a spolupracovník Martin Neudorfl, tak jemu se podařil ten neskutečný objev, který souvisí s prvním filmem, který se natočil na území střední Evropy. To je hořický pašový film. Takže Martinovi, jak už asi spousta diváků ví, tak se podařilo objevit sekvence z toho filmu.
2: Já bych v téhle chvíli mohl odkázat na YouTube.
0: Ano.
2: Na YouTubeový kanál televize Č1, kde tvoje přednáška z Českých Budějovic z muzea je, a je tam dokonce i ten film, ten kousek, ten fragment, nebo dva fragmenty tam můžou vidět. Takže najděte si Jan Palkovič, přednáška v muzeu pašie Hořice na Šumavě. To je taková další naše reklama.

0: Honzo, já ti děkuju za tuto práci, protože nebýt historiků a dokumentaristů, tak by spousta věcí už nebylo, neexistovalo a ten náš svět by byl o něco chudší. Takže my nekončíme, my se ještě uvidíme určitě v televizi ve spoustě reportáží z hořických paší, které letos slaví Kristova let a 33 let novodobých paší a jsme rádi, že zmar je slovo, které je paším cizí. Díky za tvoji návštěvu ve studiu a ať se knížce daří.
1: Já moc děkuji za pozvání a divákům přeji hezké chvíle při čtení.

dávný příběh, který může i dnes inspirovat každého z nás. Sugestivní večerní atmosféra přírodního amfiteátru s hledištěm chráněným proti dešti. Podmanivé kouzlo hudby Jaroslava Krčka. To jsou Hořické pašijové hry, které letos vstupují do 33. roku své novodobé existence. Těšíme se na vás 6. a 13. června 2026 v Hořicích na Šumavě. Informace o předplatném vstupného a doprovodných programech najdete na webových stránkách, jejichž adresu vidíte v této upoutávce. Naschledanou v Hořicích na Šumavě.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Moderní umění mě prostě baví. Nenechává mě v duchovním polospánku, pomáhá mi udržet fantazii v bělém stavu, je inspirující, plné záhad, symbolů a skrytých příběhů. Je tedy pro mě vždy svátkem, když můžu být u instalací soch mého kamaráda, akademického sochaře Petra Fídi Fidricha. Tentokrát to bylo na popud dalšího osvíceného člověka, starosty Hořic na Šumavě Martina Madeje. Hořické pašové hry se totiž v době tohoto záznamu připravovaly na 33. výročí své novodobé existence. Martin Madej podpořil myšlenku nainstalovat na Hořickém náměstí sochu nazvanou Papa Mobil. A protože je opravdový srdcař, neučinil tak jen symbolicky a přenesením odpovědnosti za tu nejtěžší část operace na někoho jiného. Při instalaci sám přiložil ruku k dílu a přizval k tomu i svého městského referenta Petra Trestra. Ten je totiž druhou částí své osobnosti kovář, no a taková přednost se zkrátka hodí. To, co vidíte na záběrech, je vymanipulovávání podstavce ze sochařova hřbitovního depozitu. Ta horní a hlavní část sochy totiž toho času zdobila nádvoří českokrumlovského hotelu Růže. Zakrátko se tedy oba komponenty opět po čase setkají.

0: A to jsme již na náměstí v Hořicích na Šumavě. Už v průběhu instalace bylo zajímavé sledovat reakce některých kolemjdoucích. Moderní umění totiž nikdy nenechá nikoho chladným. Někdo se zasní a pokouší se interpretovat své vjemy a pocity. Někdo zase jen znalecky kývá, ale to vše je pochopitelné. Komičtí jsou pouze ti, kteří sami obklopeni ve svém životě kýčem a nevkusem konzumu vynesou jednoznačný a neochvějný soud, cože to sem zase někdo postavil za kravinu. Je to taková česká věc. Svět ten už si na moderní umění zvykl. Socha nazvaná Papamobil vůbec není výsměchem mužům stojícím v čele svatého stolce. Pro mě je naopak symbolem zličtění instituce a hravosti světa. Vždyť sám opravdový papamobil je něco tak anachronicky kouzelného v kontrastu s historií církve. I tato socha má vlastně za sebou kus úsměvné historie.
1: Když jsme v Českých Budějovicích to umisťovali dozadu za Černou věž, tak tam je v podstatě parkoviště, kde je cedule pouze vjezd pouze vozidlům diecéze. Takže byli takový jako řekl bych prostě taková nechuť k tomu, jestli to tam dát nebo nedát. Jo. Načež prostě, když jsem řekl, že je to papež, že je to papamobil, že to tam patří, tak samozřejmě, že tahle ta záležitost se vyřešila. Takže my jsme tam posadili vozidlo vlastně na parkoviště diecéze.

A ještě jedna menší socha Petra Fídi Fidricha našla toho dne v Hořicích na Šumavě své místo. Je to vlastně jen zmenšený model varhanního anděla, který bude mít možná někdy v budoucnosti píšťaly z nerezu. Každá z nich ponese symboliku jednoho z apoštolů a hlavní střední pilíř bude symbolizovat samotného Krista. Jestli bude mít jednou tato socha na výšku 15, 20 nebo 30 metrů, to už závisí jen na šíři našeho srdce, hloubce naší duše a nekonečnosti naší tolerance a smíření. Takového smíření, jaké dnes například přinášejí hořické pašové hry mezi Čechy a Němce. Na rozdíl od některých našich rádoby politiků a jiných obětí smutné prázdnoty ve vlastních duších.

Já vás tady vítám na statku ve Skřidlech, u našich koní vlastně. Za chvilku budou prázdniny a čekají nás příměstské tábory, kde máme ještě volné termíny. Konají se vlastně v červenci a v srpnu. V červenci jsou od 13.

a vlastně v srpnu jsou od 10. srpna. Takže všechny rádi přivítáme, prostě budou tady probíhat aktivity na koníkách, hry i s dětma. Děťátka se naučí jezdit na koníku, naučí si je ošetřovat, naučí se i základy, co se týká třeba veteriny, i vlastně jak toho koníka pořádně vyčistit, no a samozřejmě nauzdit, osedlat a i ty základy ježdění.

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Křena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

V naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflšpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbiroch má svá přinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Z hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Horta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

V monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho Západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky

0: pitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si žádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
2: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci, hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta, teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká, takže jsme měli z toho velikou radost.
3: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz, proč se to stalo jemu, proč to není nic osobního. Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
2: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
4: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
2: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo, protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co ty, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapolujete auto.
5: Myslím si, že i opoziční zastupitelé, aby se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně významně jak občan,

0: Ne, tak zastupitele taky dobré jméno města poškozují.
1: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
2: Popravdě, řekněme si, jsou věci, které se na hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
1: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
2: Na to vám dávám hlavu na špalek.
3: Že jo?
2: Ano.
1: To je hodně silný kafe.
2: Ale je to tak.
1: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata. To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
2: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
1: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
4: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
1: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
5: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost a takže jsem tam jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který vlastně ty peníze posíláme, že je jako jeho a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na Hluboký.
6: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná a taky to, o čem tak, si svědčím, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
5: Je to tak vlastně, jako vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci. Donio u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někdo ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonního seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jakoby se vlastně jako rodina to pinkla a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátelé přátel sdílí o svém okruhu a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako doštuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jako vím, jak to je. A hotovo. A to je správný, tak to má být.
1: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
0: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak to v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiruji na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně rovným starostou, jako je pan inženýr Rydza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.

0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř pověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
1: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotra třem dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
1: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
2: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objednal, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
0: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
3: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
0: Takže hlasují proti svým zájmu, proti svému přesvědčení.
3: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
1: Zásadně odsuzuji, že já

0: fyzický útok, který se stal, je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě jistým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
1: A teď ta nepříjemná otázka. Ne, kdo to udělal. Tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá? Odpověď je jasná. Martinu Weberovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
2: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
3: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
4: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo po politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a čím pozici opozičního zastupitele mohli být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rem říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politik prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyvinil v posledním rozvoji, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, kde to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine, svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují i veřejná vystoupení představitelů KDU ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo Bajaruto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
5: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související s útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se

Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici, platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva, les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Břesna a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na Farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území Farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak Farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Milná?
3: No je to tak, Farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
3: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
3: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, kde ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost, a další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou hnitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, a leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém by pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř,

0: tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
1: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
0: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti, o příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává Farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Můj dnešní host přijel z Prachatic, ale má co dočinění s Českokrumlovskou nemocnicí. Jakub Novotný, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Jakube, tvoje profese je marketing, propagace, což není úplně běžná věc, nebo nebývala běžná věc ještě před pár lety v nemocnicích, ale dneska všichni víme, že je potřeba o věcech mluvit tak, aby lidé a obecné veřejné mínění bylo seznamováno s věcmi, které se kolem nás dějí. A já jsem moc rád, že i v Českém Krumlově nemocnice má člověka, který bude s náma spolupracovat na velmi profesionální bázi a který tohle má na starosti, protože my jsme dlouholetými parťáky, ale bylo to takové, jako že jsme tak jako nahodile spolupracovali a nemělo to takový ten správný koncept. Teď to bude ono. Prozraď mi, ty nejsi zdejší.
1: Já nejsem zdejší. Nejsem zdejší ani co se týká jižních Čech.
0: Jsme se tady dvě náplavy sešli.
1: Životem Smíkán, vlastně jsem se přesmíkal přes Prahu až do Prachatic, což byla tak trochu náhoda, ale vlastně Prachatice jsou skvělý místo pro život, byť si to spousta lidí nemyslí. Hrozně se mi v Prachaticích líbí, nejenom mě, ale celý naší rodině. A jsem hrozně rád, že vlastně jsme si tu cestu vybrali takovou, že jsme doputovali z různých koutů republiky do toho hlavního města, odkud jsme potom zvedli kotvy a vlastně přešli do Pošumaví, protože Šumavu kopce máme hrozně rádi. Takže Prachatice jsou super.
0: Já se ti teda nedívím, že jsi opustil Prahu a vyměnil to, protože já mám taky Prahu nejradši ve zpětném zrcátku. Člověk tam zajede, super, všechno dobrý, ale jako bejt tam pořád.
1: Praha, moc lidí, moc hluku, málo zeleného.
0: A příliš chaotický a hektický, ano. A není to na život. No.
1: Přesně
0: to. Takže zlatý Prachatice určitě, a je to krásné město, mně se tam taky moc líbí, měl jsem tam kousek o tam chalupu a Šumava a všechno. A ty šumavské palice, oni jsou svý, ale jsou úžasný ty lidi tam.
1: Když si k ním člověk najde cestu, mm-hmm, tak jako mají co do sebe.
0: No. Prozraď mi, ty jsi byl od malička markeťák?
1: Ne. Ani náhodou. Marketing, k tomu jsem vlastně dospěl jako hodně, hodně postupně. Od malička nebo ten úplně jako původní směr, do kterého já jsem se chtěl vrhat, tak byla pedagogika nebo učení. Já jsem původním vzděláním prvostupňový učitel, ale vlastně jsem si to nikdy moc pořádně nevyzkoušel, protože osudně z toho školství odfouk hrozně brzo, vlastně po roce a kousek. Mm. A byla to právě Praha, která potom zamíchala těma kartama a dostal jsem se poměrně záhy vlastně do médií, přičuch jsem k médiím, i když ze strany vlastně ne těch redaktorů, reportérů, novinářů, ale spíš jako z pohledu obchodu, kdy jsem vlastně pracoval jako obchodník v několika mediálních domech. Vyzkoušel jsem si tam v podstatě prodej té reklamy, který na začátku toho milénia vlastně zažíval boom. Takže ty časy byly jako hrozně hezký, hrozně zajímavý, komunikace se spoustou lidí.
0: Všichni chtěli reklamu.
1: Na začátku, jo. Potom už moc ne. No. Ale takže to byla jako hrozně zajímavá zkušenost, kde jsem si vlastně poprvé něco jako marketing začal osahávat. Mm-hmm. Přišlo mi to hrozně zajímavý. Podařilo se mi potom ve chvíli, když už jsem těch médií byl přesycený, tak na chvilku si vlastně přeskočit na tu druhou stranu té pomyslné barikády, vyzkoušet si marketing v nadnárodní korporaci, v LG Electronics, kde jsem strávil 3 roky a pak jsem se vlastně zase vracel zpátky do toho původního mediálního domu, který mezi tím stihnul změnit majitele a vlastně další roky jsem pracoval v Hospodářských novinách, kde už jsem nebyl v roli toho klasického obchodníka, ale člověka, který vymýšlel speciální projekty na míru, jak odkomunikovat něco tomu zákazníkovi. Mm-hmm. A tam vlastně už to začalo být takový jako hodně tvůrčí, už to nebyla ta klasická obchodničina, už to opravdu bylo o tom, že když jsme chtěli nějaký produkt nebo službu odkomunikovat těm lidem, tak jsme vlastně začali vymýšlet jako kreativní cesty, jak na to. A to vlastně byly takový, řekněme, jako první krůčky opravdu jako v tom marketingu, v tom tvůrčím marketingu, mm-hmm. protože upřímně řečeno jako marketing typu, nebo komunikace typu prodávání kliků někde jako na internetu a tak, to není můj šálek kávy.
0: Já už skoro beru, že to není ani marketing. Jakože to je... Hele, tebe nám se slalo samo nebe, protože to je dobře, ale musím se zeptat, jak se dělá marketing pro nemocnici? Mám to nějak vyzkoušený ze své pozice filmového tvůrce, ale přece jenom jako tohle je zvláštní typ marketingu. Mm. Hezkej, to nemůžu říct, že ne. Roky se tím bavím, ale ty už to máš jako najetý v těch prachaticích, teď nám přinášíš trošku pochodeň světla sem, abychom to propojili. Jak se to dělá? Jde to dobře?
1: Jak kdy a jak co?
0: A jak
1: samozřejmě,
0: s kým?
1: A jak s kým? Protože vždycky je to samozřejmě o lidech. Ale jak se dělá marketing pro nemocnici? Já se na ten marketing snažím dívat ne jako někdo, kdo má přinášet nějaký jako výkonnostní materiál nebo uh-huh. výkonnostní formu toho sdělení. Přece jenom jako nemocnice není no, e-shop, nemocnice není prodejní firma. Nemocnice, tam přece jenom ty lidi jdou až ve chvíli, když už to opravdu potřebují.
0: Většině se tam vůbec nechce.
1: Přesně tak. Ale beru to tak, že marketing nebo tu komunikaci té nemocnice bychom měli dělat tak, abychom tu nemocnici vlastně jako otevřeli těm lidem. Aby jsme z té instituce, která je jako veliká a lidi z ní mají obrovský respekt a pan doktor je pan někdo, tak aby jsme jí trošku poličtili. To znamená opravdu jako ukazovat ty lidi, pokud to jde, říkat jejich příběhy, ukázat i to, že ten velký pan doktor vlastně je taky jenom člověk
0: je taky,
1: a kolikrát má za sebou jako hrozně zajímavý životní příběh. Ukazovat to, jak ta nemocnice vlastně funguje, protože často si my Češi máme tendenci na to zdravotnictví jako hrozně stěžovat.
0: Naprosto ale nelogicky.
1: Přitom ve většině případech jako ne právem.
0: A nemáme kolikrát srovnání, jak dobře na tom jsme v porovnání se zbytkem světa.
1: Přesně tak.
0: S většinovým zbytkem světa.
1: A potom vlastně ta poslední věc, která tam je, tak opravdu jako ukázat ten chod nemocnice zevnitř. Mm-hmm. Jak to tam funguje? Proč to tam vlastně takhle funguje? A skrze vlastně tyhle věci se tím marketingem nebo komunikací nebo tím vztahem k té veřejnosti jako snažíme získat víc pacientů. A nemocnice dneska jsou v podstatě firmy jako každá jiná, která potřebuje generovat zisk. To znamená získat pacienta, znamená ve finále zvýšit obrat a pokud možno dostat nemocnici do černých čísel na konci účetního období a v podstatě to je ta práce. To znamená ukazovat lidem tu nemocnici v podstatě asi jako jakoukoliv jinou firmu, uh-huh. ve které je spousta zajímavých věcí k vidění. Uh-huh. To jsem si vyzkoušel v Prachaticích. V podstatě se to ukazuje, že to je správná cesta a budu rád, když budu v tom sami moc pokračovat i tady v Českém Krumlově, kde už teďka vlastně na samém začátku víme, že máme spoustu zajímavých témat, který chcem těm lidem ukázat, chceme jim je říct a vlastně ukázat jim, že ta krumlovská nemocnice uprostřed toho města, uprostřed Krumlova, tak vlastně je to správné místo, kam jít ve chvíli, kdy potřebuju na pomoc.
0: No tak to vlastně můžeme tím pádem slíbit. Chtěl jsem se zeptat a ty jsi mi krásně nahrál. Otázka, co můžeme slíbit divákům a pacientům nebo lidem, kteří mají spádově do Krumlova blízko a to je, že můžeme slíbit pokračování seriálu Nemocnice uprostřed města, který už jsme roztočili a kde jsme se nádherně shodli, že to je vlastně cesta, jak no, to, co jsi tady před chvíli říkal, že to je ta cesta, jak to lidem ukázat a jak to lidem vlastně poodkrýt, aby to fungovalo. No, a já ti přeju, aby se ti tady u nás líbilo, protože tady je hezky. A já jsem jeden z mála lidí, který do špitálu chodí a jezdí rád. Protože my tam jezdíme pracovně, ne že bych tam jezdil rád, když když tam jedu jako ze zdravotních důvodů nebo na kontrolu. I na kontrolu jezdím rád, že jsem pochopil, že prevence je cesta k tomu si jako nezadělávat na problémy. Ale jezdím tam rád pracovně, když tam jezdíme točit, protože musím říct, že je tam velmi milé a příjemné prostředí a že lidé, s kterými mám potom možnost točit, tak jsou vždycky velmi fajn a nesou ty příběhy, o kterých mluvíš. A to mě hrozně baví. Takže ti přeju, aby se ti u nás líbilo a těším se na to, že spolu natočíme spoustu krásných filmů.
1: Díky moc a já se na tu spolupráci hrozně těším, protože bude krásná, bude tvůrčí a věřím, že i lidem se bude líbit.
0: Jak jsem říkal, tebe nám poslalo samo nebe. Děkuju, ahoj.
1: Taky děkuju, ahoj.

nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Miraj.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Hrady.cz.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli na Hradech.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu Ječe jedničky. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host proměnil písmena AI, neboli AI, na svůj koníček i zaměstnání. Štěpán Janás, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že jsem asi nepřeháněl, protože jsi člověk, který mě bez nadsázky vlastně přivedl k AI. A to jsme se znali jenom od vidění a vlastně díky vašemu kurzu já jsem před nějakými lety se dostal k podstatě umělé inteligence. Druhé prvenství máš v tom, že jsi mě seznámil s robotickým psem, protože to jsem taky viděl jenom vždycky na obrazovkách a najednou mě před pár dny podal packu. Jaká byla tvoje cesta k umělé inteligenci a k AI?
1: Jo, tak děkuju za dotaz, to je na hodně dlouhé povídání. Nevím, jestli na to budeme mít dostatek času, ale když bych to měl nějak zkrátit, tak já jsem vždycky, nedávno jsem měl rozhovor v rádiu a docela jsem se tam o tom rozpovídal. Nicméně já jsem vlastně vždycky byl zaměřený na to a bavilo mě být u věcí, které jsou vlastně trošku jako game changing, jsou mění věci, vlastně mění zajeté pořádky a zároveň to musí být jako technologicky trošku jako zajímavé pro mě. Jo? A já zároveň sám jako člověk jsem dost, bych řekl, o sobě generalista, takže já nejsem úplně úzce zaměřený jako odborník, třeba chemie nebo prostě nějaká medicína, tak. Ale zajímá mě jako široký rozsah, vlastně mám široký záběr do nějaké určité hloubky. A tohle to jsem měl takhle jako a budoval jsem si to v sobě většinu let mýho pracovního života. A s příchodem vlastně AI jsem se dostal do fáze, protože ono jako být generalista, ještě taková vsuvka, není to úplně jako ideální, protože potom, já když jsem se třeba hlásil do různých firm a chtěl jsem samozřejmě o sobě jako vždycky hodně a žádal jsem o vysoké posty a tak, takže ambiciozní to jsem vždycky byl. Ale občas to bylo trochu zklamání, protože když jsi jako generalista, tak většinou nezapadneš do žádný té škatulky, kterou ty firmy jako mají nastavenou.
0: Znám to.
1: A já jsem si tím připadal, že jsem si říkal, tyjo, to je prostě strašná škoda a i třeba od z různých jako větších firm jsem dostal třeba od talent huntera nebo talent manažera, který rozvíjí talenty v těch lidech, kteří říkají, ale jste strašně zajímavý člověk, super, ale my pro vás nemáme práci vlastně, protože vás nemáme kam šoupit.
0: Jo, nemáme škatulku.
1: Nemáme tu škatulek, prostě ten šupík, kam byste dobře pasoval, protože vlastně my potřebujeme jako toho člověka do toho šupíku. Já jsem si říkal, to je hrozná škoda vlastně v hlavě a to, měl jsem z toho často, nebo v určité době jsem se cítil tím trochu jako frustrovaný a říkal jsem si, že vlastně jako něco nám blbě. A pak přišla doba vlastně AI, už je to teda teď skoro snad 3 roky zpátky a teď nemyslím AI jako obecně, protože to už je tady řadu dekád v různých podobách, ale velmi úzce specializovaných. A nám tady vlastně ty 2-3 roky zpátky vlastně vyboptnala ta doba té komerční AI, tak jak ji dneska známe, kdy opravdu každý člověk může si sednout počítači, otevřít si konzoli a vlastně napsat dotaz a dostane velmi zajímavou a velmi jako chytrou odpověď. Samozřejmě ne vždycky

0: tomu tak je, ale dneska už jsme v situaci, kdy z pravidla tomu tak je. A já, když tahle ta doba začala, tak jsem vlastně si říkal, tyjo, tak to je hodně jako zajímavý, protože já vlastně s tím přehledem, který mám jako široký, ale jenom jako mělký, ne do té hloubky, ale jenom jako do určité jakoby mělkosti, tak já jsem schopný si vlastně jako s tím AI velmi pomoct a v těch oblastech, které zrovna budu potřebovat, tak jsem schopný se dostat velmi hluboko za velmi jako krátký časový úsek. Takže tohle byla vlastně věc, která mě dávala hrozně jako rozhled a možnost a potenciál toho, že v téhle oblasti by mi dávalo smysl být, protože si cítím, že tam patřím. A vlastně tomu tak je.
1: Takže to byl prvopočátek vnitřní hnutí.
0: Asi bych to
1: nebo to zacvaklo do sebe, že říkal, ano, moje rozervaná povaha se tady najde.
0: Myslím si, že jo.
1: Šel na to dobře, protože velmi rychle se z toho, co ti jako napadlo, stala firma, která začala i sehnal z lidí a dal dohromady tým, který začal AI učit. To je ten projekt Naučíme AI.
0: Ano.
1: Který byl osudný v dobrém slova smyslu i mě, protože jsem dostal tu pozvánku, kontaktovali jsme se, my jsme tam potom měli k vám točit. Strávili jsme s kolegou, s Petrem, jsme tam strávili několik dnů a ty dny pro mě byly bez nadsázky, musím říct, taky jako zlomový. No. Taky jsem utrpěl jsem jako velmi jako pozitivní zkušenost.
0: Za to děkuju a samozřejmě podobný efekt to mělo i na ostatní lidi. My jsme vlastně za jenom minulý rok proškolili přes 4000 lidí po celé České republice a to buď to jako fyzicky někde v nějakých prostorech napříč republikou nebo i online. Takže mělo to velký dopad opravdu pro jako hodně lidí. A i podle zpětných vazeb je vidět, že jim to částečně jako změnilo i způsob uvažování. Mm-hmm. Jsou na tom podobně možná. Jo? Do dnešní doby vlastně ty nástroje používají. A je to velmi dobře, protože pokud bychom měli naplnit nějakou jako naší vizi, kterou tam vlastně s kolegy máme, v rámci Naučíme AI a dalších firm, které teď s tím začínají souviset a vlastně jsou propojené s tím, tak cílem je, aby jsme fakt tady nezaspali a aby jsme to, co je prostě dneska k dispozici a je možné využít, aby jsme opravdu co nejefektivněji a nejrychleji využívali a tím se dostali i v rámci České republiky do nějaké jako oblasti, kdy budeme vnímáni a budeme se cítit, že můžeme být klidně jako stát nebo vlastně jako země, která je na špičce toho, jak využívá technologie.
1: Mně se na tom líbí, musím říct, že tam je, ty jsi použil slovo game changing, tam opravdu dochází k tomu, že i malá země, jako je Česká republika, najednou může získat velmi významné místo v tom týmu hráčů v rámci celého světa. Není to o tom, jestli máš nerostné zásoby, jestli máš plochy zemědělské půdy, jestli tady svítí sluníčko nebo nesvítí sluníčko. To jsou všechno limity, které jako nadělila příroda nebo nějaká rozehrávka, která se udála ještě daleko, daleko před náma. Tady a teď je možnost úplně zásadním způsobem vstoupit do nějaké hry nebo nevstoupit. To je to, o čem všechny vlády historicky zpátky mluvili, nechceme být montovnami a blablabla, že jo. Je otázka, do jaké míry, já si nemyslím úplně, že to je ještě optimální, ale snad taky přijde čas, kdy to spoustě lidí, kteří vedou stát, dojde, že tady je to téma, kterému by se měli věnovat, že my máme spoustu chytrých lidí a jsme, myslím si, jako mentalitou, ten náš národ je takovej, že my umíme hledat ta řešení a ty zkratky. Dřív se tomu říkávalo, že s tím umíme trošku jako, že to umíme odčurat a umíme si najít tu jednodušší cestu, nejít tou nejklopotnější, což nás naučil socík a všechny ty doby minulé. A já myslím, že tady je přesně ta platforma, kde by to mohlo fungovat. Nepotřebujeme, jak říkám, nepotřebujeme k tomu ani velký pole, ani nepotřebujeme ideální sluneční svět a já nevím, co všechno. To, co nemáme, ani moře, ale potřebujeme k tomu chytrý lidi a potřebujeme k tomu nějakou formu vzdělávání toho národa a pak opravdu může být. Já to skočím, vy v tom jdete dál, jedna z forem, jak to jde, bez toho, jestli u toho bude nebo nebude vláda, a to jsou různé cesty, jak těm lidem to přiblížit. Chystáte konferenci. Bohužel chystáte zrovna v den, kdy já budu mít poměrně pro mě významné narozeniny, takže tam nebudu, ale prodej to, pochlup se, protože to je dobré.

0: a je to věc, která je důležitá a které fandím.
1: Děkuju. My vlastně, jak jsi správně řekl, my chystáme vlastně větší akci. Ono jedná se o konferenci, kde bychom vlastně chtěli představit zajímavou a velmi jako už konkrétní formou to, jak firmy a třeba experti a profíci, kteří využívají AI na republikové úrovni, to zvládli, protože pro ně to samozřejmě byla taky transformace. Není to tak, že vlastně jakoby automaticky by to od začátku uměli, ale jenom opravdu s tím strávili velké množství času a samozřejmě velké množství jako neúspěchů a zklamání až do doby, kdy se vlastně z toho jako poučili a podařilo se jim to vlastně jako nějak zavést do své praxe, každý v nějaké jako své určité oblasti. A my jsme vlastně i na popud jako absolventů kurzu a lidí, které máme kolem sebe, tak jsme měli takové jako žádosti o to, aby jsme udělali nějakou akci, nikoli v školení, ale akci, kde vlastně bude docházet k nějakému hromadnějšímu sdílení tady těch best practice a vlastně jako těch nejlepších zkušeností, které si ty lidé zvládli. A my jsme se rozhodli, že teda na to uspořádáme konferenci v Českých Budějovicích, kterou uděláme jako pro Jižní Čechy. Zaměříme ji vlastně primárně pro firmy a podnikatele, ale je samozřejmě určena i pro laickou veřejnost, nebo řekl bych pro veřejnost, kterou zajímá AI a vlastně mají třeba nějaký projekt, chtěli by ji posunout dál a podobně. Na druhou stranu ta cílová skupina zejména jsou firmy a podnikatelé, protože to jsou vlastně jako subjekty, které nám dávají práci a tvoří tady vlastně jako drtivou většinu HDP. To, že tady máme obrovské firmy a korporáty, to je pravda, ale většinu stejně HDP v kraji dělají malé a střední podniky. A pokud mám správné informace, tak třeba víc než 70%, což je nezanedbatelná část, vše majoritní. A pro tadyhle ty vlastně subjekty se ale takovéhle akce vlastně nekonají. Jedna z věcí, kterou mohli třeba zástupci firmy přesně dojít na nějaký kurz nebo si nějaký kurz objednat, to je fajn, ale sdílení těch věcí vlastně od těch špiček teďkon v téhle době je velmi důležité, protože v té oblasti AI se to posouvá tak strašně rychle, že to, co třeba ty jsi se naučil vlastně u nás na kurzu před rokem nebo tři čtvrtě rokem zpátky, dneska už i sám víš, že vlastně se ty věci tak strašně rychle posunuly, že možná...
0: Mám už asi pátou verzi té platformy, kterou používám a furt se to upgradeuje a nový a nový. A je to lepší, musím říct, významně.
1: Jde to rychle strašně dopředu a zároveň tam ale přibyla řada dalších možností, které lze využít a vlastně člověk není jakoby možné, a třeba i já s tím mám problém, a to v tom jako děláme, udržet všechny ty jako informace na úzdě, vlastně vědět, co je všechno nové. Jo, to je velmi náročné i pro nás, kteří vlastně to jako se snažíme razit a učíme v tom ty lidi a firmy. Takže ta konference vlastně je určena vlastně proto, aby pomohla vlastně přitáhnout ty nejlepší z těch firm, kteří vlastně buď to používají nějak AI, nebo vyrábí nějakou svoji platformu nebo mají nějaký svůj produkt, který AI používá a mají buď to vlastně je to jako formu rady, kterou jako poskytnou a řeknou to poselství a řeknou ty své zkušenosti vlastně, jak to zvládli, což může být velmi transformační pro lidi, kteří to slyší, kteří řeknou dobře, tady mi člověk během 20 minut řekl, jak to zvládl v posledním dvou letech a co byly ty zklamání, na co si přesně dát pozor a jak to přesně dělat, abych tohle přeskočil. Za třeba jednu přednášku od takového speakera vlastně můžu velmi jako ušetřit čas, když to udělám podobně jako on
0: říká. Vyhnout se slepým uličkám.
1: Ano. A pak jsou tam vlastně různé platformy, které mi velmi můžou snadno jako usnadnit práci, když je se rozhodnu použít. A zároveň jsme to vybírali velmi opatrně, tak, aby bariéry vstupu, to znamená, když si budu chtít pořídit nějaký jako nový nástroj, který má nějaké konkrétní jako přínosy, velmi zásadní, tak aby to bylo dostupné pro klidně malé firmy, to znamená řádově třeba tisíce korun měsíčně, drobné tisíce korun měsíčně za využití té platformy, což je super.
0: Ono je to i pro spoustu lidí jako psychologická bariéra, protože to je něco, co třeba neznám. Že? A teď mi někdo řekne, kup si to za velký prachy. Budu přemýšlet, protože nemám srovnání. Když si koupím nástroj, který znám, tak je to pro mě snazší, protože mám s tím srovnávat. Tady třeba ne, takže to je... A viděl jsem to u spousty nabídek, kde ti lidi tuhle premisu nectili. a divili se, že jim to nefunguje, že vlastně ty lidi jako nemám-li srovnání, tak nenakupuju. To je

0: Rozumím.
1: Ano, a zároveň je důležitá ta cena, protože
0: No.
1: vlastně akorát v oblasti AI já sám cítím, a je to jako asi běžný jev, že firmy se jako méně vrhají do nějakých větších investicí. Některé teda ano, ale většina firm se nevrhá bezhlavě do nějakých investicí, jako řádově stovky tisíc, půl milionu a milion a výš. Protože to, co se stalo teď za posledních půl roku, tak kdyby si přišel před půl rokem, že potřebuješ nějaký specializovaný software, který využívá AI, asi pravděpodobně by ti ho někdo ukázal nacenit klidně za vyšší stovky tisíc nebo miliony. Na druhou stranu dneska si to si schopný udělat takhle, lusknutím prstu sám vlastně, jenom že s tím strávíš pár hodin.
0: A lidi to ví.
1: Tak. Takže vlastně je velmi důležité přistupovat k firmám, což by měl každý jako ten podnikatel a zakladatel jako řádný hospodář a zamýšlet se nad tím, jestli opravdu jako teď chci v úzovkách, chtěl jsem říct vyhodit, ale vlastně investovat třeba půl milionu, že mi to s něčím pomůže. A nebo můžu jako vlastně vzít svůj vlastní čas nebo najmout si třeba konzultanta, který mi pomůže, který se tím jako živí a pomůže mi zanalyzovat tu firmu jeho vlastníma očima třetí strany, která do toho úplně nevidí.
0: Eliminuješ profesní slepotu.
1: A potom vlastně doporučit nějakou jako trajektorii věcí a nástrojů, které stojí opravdu třeba stovky až drobné tisíce, kde se to dá dobře poskládat, než abych se pustil do vývoje něčeho za milion korun. Takže to je ten trend.
0: Nevymýšlet, co už je vymyšleno. No tak pozvi, ukaž, co tam máš.
1: Takže rád bych pozval vlastně...
0: Ještě vejš.
1: Tak. Rád bych pozval teda všechny sledující, pro které tohleto jako může být relevantní, na konferenci iWay do Český Budějovic. Tady máme takový skromný letáček.
0: Vidím, že to je na výstavišti.
1: Je to na výstavišti v Pavilonu
0: Z, to je hezké místo.
1: Takže hezké místo.
0: Dobře se tam dá zaparkovat.
1: Tak a vlastně, jak bude probíhat celý ten program, tak bude se jednat vlastně o jednodenní konferenci, kde vlastně po startu té konference budou probíhat na hlavní scéně přednášky od speakerů, které budou zaměřeny právě na věci týkající se prvně jako v bloku jedna vize, mindset a vlastně jak jsme na tom v rámci Evropy, České republiky, jaký tady máme potenciál, jak jsme tady na tom na jihu a kam to všechno jako směřuje. Jsou tam velmi zajímaví speakři, kteří jsou, jako řekl bych, úplná špička v tom, jak a vnímají jako úplná špička to, kam se posouváme a jak rychle, jak se to jako vyvíjí. Je tam prezident vlastně České asociace umělé inteligence, je tam pan Honza Kavalírek, který dělal vlastně teď s minulou vládou zmocněnce, vládního zmocněnce pro AI, dneska vyjednává v Bruselu, je tam pan Pánek, vlastně součástí panelové diskuze, což je vedoucí tady Boše, vlastně technologického centra, který razil inovaci a digitalizaci v Boši už v době, kdy vlastně jsme tady vůbec žádné datacentra ještě neřešili, což už je možná jakoby dekádu zpátky, nebo díl než dekádu zpátky. Je tam pan docent Stehel, vlastně jako ředitel vědecko-technického
0: Znám
1: parku.
0: Znám se s ním, seděl tady v křesle.
1: Vojtěch, skvěle, takže ten o tom dokáže mluvit za vědecko-technický park a další. Je tam pan Zajček, prezident stávající, zvolený, znovu zvolený prezident hospodářské komory.
0: Takže, no máš tam zvučná jména? Teda
1: tak,
0: to zase
1: tak, takže
0: jako
1: tohle jsou vlastně jakoby, tohle jsou lidé, kteří vlastně do toho vidí opravdu jakoby z toho nadhledu, vidí, jak se to jakoby vyvíjí a jsou schopni a mají možnosti k tomu říct velmi zajímavý jako point, tak aby tě jako chytli a řekl jsi dobrý, tak za prvý je s tím potřeba něco dělat, vidím, že to má jakoby šanci, vidím to, co jsem tady už zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, že tady máme v Česku potenciál si fakt jako pomoct sami a být v tom velmi dobří, možná i výborní, ale musíme jako do toho vlítnout.
0: Kde je vůle, je i cesta.
1: A to je součástí vlastně takového jako vizionářského motivačního bloku jedna a pak už jdeme do té praxe. Jo? Takže vlastně budeme se bavit tam o tom, jak konkrétně vlastně v kterých firmách konkrétně využívají AI, jak každý den ta firma funguje, aby vlastně z toho dokázala vytěžit co nejvíc, jak ty lidé vlastně jsou motivováni s tím pracovat. Pak tam máme dotazy, pak tam máme vlastně jako přednášky na konkrétní platformy, kde si schopen za opravdu jako třeba 1000 korun měsíčně si sestavit vlastní CRM, vlastně nějaký jako zařízení nebo platformu, kde můžeš si evidovat

0: dělat zakázky, můžeš vlastně tam vést projektové řízení. To, co by vlastně všechno stálo, možná desítky, vyšší desítky a stovky tisíc si jako připravit pro svoji firmu a tým lidí, anebo opravdu dodavatele za třeba 200-300 tisíc, který ti udělá robustní CRM pro projektové řízení napojené třeba na nějakou tvoji zákaznickou bázi někde jinde, tak dneska jsi schopen s jednou platformou, která má v sobě AI asistenta, který mu napíšeš, co potřebuješ, a on ti vlastně jako tam vytvoří ty tabulky a další věci a vedle se zeptáš třeba ChatGPT, jakým způsobem to napojit na to svoje stávající CRMko, tak takhle prostě snadno si schopen to dělat. Takže to je třeba jedna věc, která je velmi jako relevantní, mít CRMko. Další věc, která je relevantní, pokud třeba nás poslouchají jakoby lidé, kteří podnikají, nebo lidé, kteří mají v rodině podnikatele, tak každý podnikatel musí prodávat. Jo, je to prostě řehole, ale bez prodeje to prostě nejde. Když neprodáš, tak tady nemůžeš vlastně jako být. Takhle jednoduchý to je. A k tomu, aby si jako prodal, dneska potřebuješ zpravidla marketing, sociální sítě, dneska to je velmi jako běžné. Takže jeden z nástrojů je tam třeba, který je z hlavních partnerů, který dodává vlastně řešení. Je to jako platforma, kde ty jsi schopen si napojit všechny svoje sociální sítě, a jsi schopen nastavit automatické postování vlastně příspěvků, videí a čokoliv, co si vyrobíš, na všech sociálních sítích, které si tam napojíš třeba na měsíc dopředu. Takže a zároveň ti ta platforma pomáhá s tvorbou těch jakoby videí, zároveň je tam propojený nástroj Canva, schopen si vlastně jakoby připravit vizuály, videa a další věci a vygenerovat vlastně textaci k těm jednotlivým postům a podle toho přesně, co je potřeba pro to sociální síť nebo to konkrétní médium, protože každá ta sociální síť to má jinak. Velmi složitá věc, na kterou potřebuješ standardně agenturu, s tímhle zaplatíš prostě pár stovek měsíčně a máš to jako hotový, můžeš si to udělat jednou, sedneš k tomu třeba 3-4 hodiny jednou měsíčně, nastavíš si publikační plán na všech sítích třeba na měsíc dopředu.
1: Takže teďka myslím zbystřila strašná spousta lidí, protože internet je zaplevelený desítkama lidí, kteří tohle nabízí, mají to a prodávají to dál, ale jako pod sebou, že jo, samozřejmě, a říkají, pošlete nám prachy a my vás to naučíme, anebo my vám to budeme dělat. Takže přesně. Myslím, že teď si to... Štěpáne, já tě v tomhle trošku, pardon, ale zastavím, protože já bych pozval lidi, aby přišli a odkázali, protože v momentě, jak to proberem celý ten program, tak se v tom ten divák ztratí. Je to někde na stránkách?
0: Určitě ještě jednou ukážu vlastně na webových stránkách.
1: Řekni je.
0: iwaycon.cz, je to iwayconference.cz, takže tam celý ten program vlastně je uvedený.
1: A lístky ještě jsou?
0: Lístky ještě jsou, blížíme se teď do úplně závěrečné fáze, takže vlastně probíhá ten největší jako zájem o to, teď vidíme opravdu desítky lístků denně, kteří vlastně zájemci nakupují.
1: Důležitý, takže ještě řekneme, 2. června.
0: 2. června.
1: To za den?
0: 2. června je úterý.
1: Úterý. A od?
0: Je to od 9 hodin, 9 hodin startujeme, ale začíná vlastně ta akce už od 8.
1: Ano, a předpoklad, kolik si mají lidi udělat času?
0: Je to celodenní konference,
1: takže do večera.
0: Takže do večera končíme zhruba 17.30, ale některé z workshopů vlastně budou běžet až třeba do 18 hodin. S tím, že co je důležité ještě říct, tak bude to jako event, který poběží paralelně hlavní scéna a workshopy zvlášť. Takže vlastně člověk si vždycky jako vybere
1: si co
0: ho vědět. Zajímá, naplánuje si vlastně jako na které ty z těch speakerů a vlastně těch částí toho programu si chce jako zajít. A na ně rovnou jde. Jo? Připraví si vlastně jakoby plán. Máme na to eventovou aplikaci, kde vlastně si každý člověk může podívat vlastně na ty akce, které jsou, jakoby ve formě kalendáře, aby jakoby byly zarovnané.
1: A naplánovat. Vlastně
0: klikne si na ně a naplánuje si je.
1: Proč mě to nepřekvapuje v tom případě?
0: Takže mysleli jsme na všechno.
1: Jasně,
0: plus samozřejmě catering a coffee breaky, oběd, všechno v průběhu.
1: Všechno v tom
0: vlastně je součástí ceny, all-in stupenky.
1: Štěpáne, musíme trošku k tobě, protože tohle je úžasně zajímavý a mohli bychom vyprávět jenom o té umělé inteligenci, ale samozřejmě kafe s tornádem je taky o tom člověku. Mě by zajímalo, vrať se jakoby trošku v čase, jak vypadal Štěpán před 5 lety, jak vypadá dneska a jak moc tu tvoji změnu a to tvoje nastavení změnila ta umělá inteligence. Beru teď vůbec... Pusťme stranou pracovní věci. Zajímá mě tvoje osobno.
0: tak krom toho, že mi zešedivilo trošku o pár vlasů navíc.
1: To nemusí nutně souviset s umělou inteligencí, podívej se na mě.
0: Je, dobře, dobře, tak je to jenom zvykem teda, ale jo. Jako...
1: To nevočuráme ani AI.
0: Jak se to změnilo? Rozhodně pro mě je to tak, že já žiju jako ten život a ono to tak bylo i před těmi 5 lety a mně se to velmi jako prolíná, ten pracovní a osobní život. Takže já to úplně nemám tak jako vyhraněný, že bych řekl, teďkon jsem doma a teďkon jsem v práci, ale pro mě je to vlastně teďkon jsem v životě, ten můj život a celý se to jako prolíná a tak jo, do toho vlastně.
1: No mě jde spíš o ten rozdíl, než tě tohle zachvátilo. Tak ten život přece jenom byl jiný. Já to taky mám. Jo. Mě spíš zajímá, co to s člověkem udělá, když do toho pak jako zapluje. Ono ho to tak trošku jako sežere. A jak to bylo před těma lety, než se s tím jako potkal? A jak je to dneska?
0: No, možná to bude znít divně, zrovna jako ode mě, ale řekl bych, že ten život jako předtím, před AI, byl více takový jakoby... možná klidnější, bych řekl, jo. Jo, je to opravdu tak, protože jako neznalost sice neomluvá, ale neznalost vlastně jako tím možná je možná pomoct často v tom, že seš třeba víc v klidu, jo. Když některé věci jako nevíš, tak vlastně tě to netrápí.
1: Moudrá kniha, napsaná před 2000 lety, která se jmenuje Bible, má v sobě jednu větu a tam je napsáno blahoslavení chudí duchem.
0: Ano, ano.
1: Tam to asi trošku, leckdy teda s malou narážkou na politickou scénu a některé exponenty si říkám, že to velmi platí. Jako.
0: Ano, ano. Tak,
1: ano, člověk byl asi klidnější. No.
0: Takže u mě tohleto jako rozhodně bylo dneska, jak máš dispozici na pár kliků a pár dotazů, dneska i hlasově, všechno jako okamžitě.
1: Ten svět se strašně otevřel.
0: Což ano, a to je věc, která je velmi jakoby matoucí a zároveň ano. Vlastně dodává ti takový jakoby pocit, že musíš u toho všeho být, musíš to stihnout. To je jakoby problém. Jo.
1: Takže... A člověk jako má pocit, že se v tom tak trošku topí, jako, že těch věcí se valí takové množství a jsou tak jako snadno dostupný, že ještě bych potřeboval, a mám to všechno, a ještě tohle si přidám, velmi tě rozumím, protože jo. Pak, když na něčem pracuju, tak po pár hodinách vylezu a říkám si, ježišmarja, vůbec nevím, kde jsem byl na začátku a teď se jako, je to tak.
0: Je to tak. A tohle vlastně jsem měl teda na sobě, teda méně, ale od té doby, jako, nebo těch 5 let zpátky u mě v podstatě od začátku nějaké pracovní kariéry, tak já jsem vždycky dělal víc než ostatní. A pokaždé, když jsem někde pracoval, něco jsem dělal, tak jsem si vždycky řekl, co můžu udělat o trochu víc nebo o hodně víc než třeba ostatní. Vždycky po sobě jsem chtěl, abych dělal to, co dělám, na 110%. Jo? Ne na 100%, co se čeká, ale vždycky něco navíc. A to je strašně důležitá věc, která jako, mě jako posouvá rychle dopředu, protože ne úplně každý chce dělat vždycky něco navíc. A já jsem to vlastně v té době já jsem to měl taky, takže ono se to jako změnilo, že teďko nejenom mám víc těch možností.
1: Zefektivnilo
0: a vlastně jako je tam větší potenciál, ale tohle to tam bylo taky. Jo. Ještě jednou vlastně k tomu tvýmu dotazu, já o tom jako přemýšlím, jaký jsem byl vlastně před těmi 5 lety. Já si myslím, že ve velké jako většině případů to bylo, ale u mě jako stejné, nebo ve velké většině jako mých vlastností se nic moc zásadně nezměnilo. Krom toho, že teďkon vlastně v té aktuální jako době se spíš prodloužily nebo prohloubily ty možnosti, které máme. Ale
1: já mám pocit, že běžíme větším tryskem. Akorát mě se teda běží už hůř, protože mě ty nohy už jako slouží blbě, jako už sotva lezu. Já mám ještě na závěr našeho povídání pro diváky překvápko. Já ho prozradím, protože je jedna z novinek, s kterými se rozhodl jako ohromit jižní Čechy a myslím, že patříš mezi absolutní průkopníky v téhle věci. Za námi za malou chvilku přijde. Přátelé, překvápko. No nazdár, dáš mi packu?
0: Tak tohle je vlastně robopes od firmy.

0: Firmy Unitree Go, vlastně Robopes jsou od firmy Unitree, je to varianta vlastně Go 2, takže už druhá generace robopsů. A tadyhle ty robopsy vlastně umí zajímavé věci, v podstatě mají nápadně připomínat pejska.
1: Těma pohybama určitě, jo? Tím nadšením.
0: Tím, jak vlastně tadyhle ta nástup tady té technologie jako začíná, tak samozřejmě stejně jako s AI na začátku je potřeba asi se s tím jako nejdřív seznámit nějak jako jednoduše, hezky a nebát se toho. Mm-hmm. Tady vlastně proto jako sadili na tenhle ten design jako připomínající robopsa, protože to je vlastně něco, co je hezké, je to takové jakoby milé.
1: Je nám to blízké
0: a vlastně...
1: Já mám připomínku technickou, jo. Pošli jim a já myslím, že ti za to dají normálně psa zadarmo potom. Ať tam dají malej vrtící ocásek. Nic to nebude stát, ale strašně to jako doladí člověku tu psychologii toho, že to je pes, aby to vrtilo ocáskem, když tě to vidí. Jinak úžasný, musím říct, vy jste to pořídili jako vlastně podpůrnou variantu toho, jak lidi seznamovat s tím, co děláte, a jako marketingový nástroj. A mi to přijde strašně chytrý, takže jestli jsem pochopil, když bude někdo chtít, tak si může pejska u vás jakoby objednat a vy mu přijedete udělat třeba nějakou zábavu na akci nebo něco podobného.
0: Může si ho pronajmout a vlastně teďko aktuálně, jak si můžete všimnout, tak je obrandovaný konferencí iWay. To je to, o čem jsem tady dneska mluvil. Jo, takže je vidět, že ta technologie není dneska úplně jakoby 100% dokonalá.
1: No, ale dokáže se hned jako zbrchat zpátky.
0: Ano, ano.
1: No.
0: A zároveň ale vlastně to vypadá tak, že každou chvíli je tam nějaká nová aktualizace, takže i tenhle ten, je to v podstatě jenom hardware, který v sobě má nějaký sofistikovaný způsob ovládání. Aktuálně teda s těmi roboty, my jich máme vlastně jako flotilu, koupili jsme 4 tyhle ty roboty. A už jsme se účastnili několik vlastně akcí typu hobby teďko na výstavišti, další konference vlastně, a jsme schopni vlastně toho psa kompletně obrandovat do brandu firem a zařídit s nimi různé jako akce od večírků, eventů a propagace a dalších.
1: Štěpáne, jak jsem říkal, naplnil s několik priorit a ta třetí je, že můj vstup do AI, seznámení s robopsem. A taky jste jako firma zařídili, že tohle je historický první robotický pes ve studiu J1. A to už vám nikdy nikdo neveme, protože historie se vyvíjí, ale my jako televize zůstáváme pořád na stejném. Moc ti děkuju za tvůj čas a za to, že jsi přišel na návštěvu. Přeju, ať se na konferenci dostaví co nejvíc lidí, kterým pomůžete v tom rozvoji a v té budoucnosti jejich života s AI co nejvíc. Milí diváci, jestli jste neviděli naše povídání od začátku, tak jak jistě vidíte, opět něco, co tady ještě nebylo. Pusťte si to tady pod námi naše sociální sítě, takže to tam můžete vidět krásně. Děkuju za návštěvu a těším se zase na nějaké šílené akci s váma.
0: Super, děkuju za pozvání.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Pokud nechcete zkoušet to, co ani jinde nefungovalo, přijďte 2. června do pavilonu Z v Českých Budějovicích na konferenci iWay. Tady se potkáte s celou řadou podnikatelů a zajímavých lidí, kteří už tyto problémy vyřešili před váma. Můžete společně sdílet, můžete se společně bavit, můžete se společně nachytřit na skvělých workshopech. Kupujte lístek, 2. června se na vás tady budeme těšit.

Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z.

0: Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlý klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Od roku 1988, ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je se sakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od 2. ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se.

0: tady na fotku, tak průvod zahajujou koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
1: No,
0: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
1: Kudy tak chodíte?
0: Tak my jdeme z náměstí Chlumu Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík. My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
1: Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
0: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
0: V Trocnově,
1: pokud
0: ano.
1: Paměť ano, sahá ano, tak daleko, že
0: přesně tak.
1: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo.
1: Prolnulo.
0: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
0: Potom jsme měli nápad Bechyně.
1: Ano.
0: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Chlumu je to hotový, tam je to připravený všechno.
0: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to tam.
1: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo, Kapřík
0: je tam potom
1: kemp.
0: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
1: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohoto místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
0: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu Jich.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Přesně tak.
1: No a teď pojď se teď

0: zaměřit. Jak vypadá takový ten běžný den? Protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka.

0: Ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: Tady třeba
1: teda,
0: máme pohádku.
1: ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch
1: Rozumím.
0: okolních silnic.
1: Maximálně větší kvit, ty
0: Ano, ano,
1: větvičky a
0: ano,
1: tak podobně.
0: ano. A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obědvá se?
0: No samozřejmě,
1: Jo.
0: samozřejmě. I
1: Necháte
0: vodníci, i
1: vdechnout.
0: suchozemci
1: Jo,
0: obědvají,
1: rozumím.
0: ano, ano,
1: Já
0: ano.
1: jsem se bál, že se furt něco jako bude, oběd normálně je a po obědě
0: My
1: zase
0: tam máme
1: bude.
0: i delší pauzičku, ta
1: Máte.
0: pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku.
0: Hodinku,
1: Pak
0: hodinku.
1: takový nadechnutí před obědem nebo
0: Přesně
1: oběd.
0: tak a pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že
0: Ano,
1: ten je
0: ano.
1: potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna
1: Můžu se podívat?
0: takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50
1: Kolem
0: lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: Takže
0: už bez nich se nemůžeme obejít.
1: tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde. Vodníci.asi.eu.
0: Vodniček.eu.
1: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: Já tady
1: kdo chce.
0: ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král Pepa Vošplouch první,
1: Pepa
0: protože
1: Vošplouch
0: my máme
1: první.
0: samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda. No a
1: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
0: a já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady je má osobní
1: To je v
0: vizitka
1: Pohádkovém
0: v
1: království.
0: Pohádkovém království, ano.
1: Aha. Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i
0: Ne.
1: ministr? Ne, dobře.
0: Vím, kam směřuje tvá
1: No, jako
0: otázka.
1: musel
0: Ne,
1: jsem
0: dvě
1: naznačit aspoň.
0: ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale to
0: Ne, do
1: bude
0: toho opravdu
1: jiná
0: nepůjdu.
1: věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom
1: Aha.
0: se stala taková věc, že přišel ten COVID, to tady
1: No,
0: všichni
1: tak.
0: známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
1: A nakonec je to spíš pozitivní
0: A my už
1: změna.
0: jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam
0: My
1: zůstali
0: jsme
1: a jste
0: tam
1: tam
0: zůstali
1: rádi.
0: a jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali? Pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní. Ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na další
0: Přesně tak, my
1: detaily.
0: tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu

0: vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: Vodník
0: taky
1: Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera, to je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém klubu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
1: no to, já to vím, má k sobě. Takže se může blízko každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Jedno existuje, a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul Zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny?
0: My hráme pro všechny, hráme pro děti, hráme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak, a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli, a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají
0: dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je úplně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz Rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci ano, z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi a vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkaři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
1: stránkách. Tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: rybníka hejtmanu a jedině si splav. Spal si věci do stanu, skoč do vody a plav. Prstí ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s průdem. Když to stihneš, tak za náma.

0: na břehu i pod hladinou radost zvykala, že měli postavidla seně dvodníků.
1: To bylo otavy.
0: A nechý to nikdo jiný, než sám pošplul král, vynořil se, aby tady sám.

Tvrdík sandálka prmakrala. Mohlý pecky vyhrává hudnická kapela. A když majše ho plní necky, na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: Hezký podvečer, my vás tady všechny srdečně vítáme na tyhle naprosto výjimečné události, kdy vydáváme asi poprvé knihu v češtině, která mapuje celou historii Hořic na Šumavě.
1: Ano, knihy pořád ještě existují a mají šanci na svůj život ve chvíli, kdy mají ojedinělý obsah. A tento obsah je velmi ojedinělý. Ty jsi odborník na hořické pašivé hry. Jak ti ty hry vůbec vstoupily do života, jakou náhodou?
2: No, byla to doslova náhoda. Je to už něco přes 20 let, je to neuvěřitelné. Psal se nějaký rok 2004 nebo 2005. A já jsem měl spolužáka Tondu Haleše z gymnázia, ten pocházel z Hořic, my jsme spolu chodili na gympl do Krumlova. A ten mě jednou pozval k sobě domů do Hořic na oslavu narozenin. A na té oslavě narozenin jsem se od Tondy poprvé dozvěděl o hořických paších, o tom, že se v Hořicích paše hrají a hráli.
3: V průběhu té oslavy Tonda bydlel tady v Pašiové aleji, mi řekl, hele, ty máš rád ten dějepis, tebe zajímal ten dějepis ve škole. Víš, že tady stálo divadlo, ve kterým se hrály pašie a víš, že to divadlo zbourali a dneska tam je louka? No a mě od té chvíle žádná oslava nezajímala, protože já jsem od té chvíle měl v hlavě jenom to divadlo. Zajímalo mě, kde to divadlo stálo, protože jsem byl dítě zvídavé. A od té doby jsem to pašové divadlo vaše tady prakticky nespustil z paměti a do dneška mě ta stavba fascinuje. Fascinuje mě taky to, že už tam nestojí tak významná stavba. No a tak to zkrátka celé začalo. Takže za to může tady váš Tonda.
2: Ten zájem přišel o něco později. Byl u toho můj dlouholetý kolega, spolupracovník, kamarád Ivo Janoušek. To jsme přijeli znovu do Hořic za jeho babičkou Irenou.
4: Pro mě je ten dnešek hrozně výjimečný, protože mi přichází na mysl strašně moc vzpomínek. Momentů, kdy jsme jako 15-letí kluci sem chodili, ptali jsme se lidí a oni tak jako nedůvěřivě nevěděli, jestli jako co vlastně ty dva kluci chcou a celý to bylo takový vlastně jakoby zvláštní. A dneska, když tam vidím jako tu prakticky nekonečnou frontu, který čekají na podpis a vlastně máme pocit, že už nás tady dneska každý zná, tak mám pocit, že to je 20-letá cesta, která pro nás nekončí, protože pořád před náma tamhle stojí ta fara. A myslím si, že všeho toho našeho počínání, který jsme jakoby s Hořicema udělali, a tak si myslím, že ta další etapa by pro nás měla být to muzeum.
3: A Ivo mi jednou řekl, pojedeme do Hořic. Vezmeme kola a vyrazíme do Hořic. No a během toho, co jsme sem jeli, tak mě tak průběžně informoval, co mě čeká. Říkal mi, pojedeme za mojí babičkou, za babičkou Irenou, ale připrav se, že babička je takový svérázný člověk, řekne ti na rovinu, co si o tobě myslí a nebude tam jít úplně uklizeno, bude tam taky obtloustlý jezevčík Cezar ležet na gauči. A babička bude držet v ruce Turka a bude kouřit cigáro, tak se na to připrav.
2: A babička Irena pochází, nebo pocházela, už bohužel není mezi námi, z česko-německé rodiny, takže měla vazbu na sudetské Němce a na bývalé obyvatele Hořic a měla doma krásnou knížku od Johanna Mograuera, jmenovala se Heritz im Bemerwald und seine Passionsspiele. A to byla knížka, která pojednávala o těch starých německých pašových hrách, které se v Hořicích hrály do roku 1936. A já jsem se tak poprvé dozvěděl o tom, že se tam tedy ty paši hrály už před válkou v němčině, že to tedy není záležitost novodobá, jak jsem si doposud myslel. No a protože mě vždycky historie bavila, tak jsem se začal spolu s Ivem tenkrát ještě tou problematikou zabývat. No a nakonec z toho vznikly dvě knížky. Jedna v roce 2016, čistě o paších, a tady

0: To je taková rozpracovanější verze.
1: No a my jsme si u babičky v chalupě udělali takovou svoji základnu s Ivem. Vzali jsme si vždycky o víkendu baťušky, vzali jsme Cezara, i když se mu to moc teda nelíbilo. A začali jsme objevovat společně s Cezarem místní okolí. Začali jsme Hořicemi, ale pokračovali jsme i potom dál a objevovali jsme vlastně celou někdejší farnost hořickou a obešli jsme ji opravdu důkladně. Bylo to velmi dobrodružné pátrání. Po těch zaniklých vesnicích doporučuji, pokud máte rádi dobrodružství a historii, protože ono, když jdete lesem, jdete nějakou polní cestou nebo po loukách a najednou kolem sebe vidíte ovocné stromy uprostřed lesa, tak vám to nehraje. A říkáte si, kde se tady z ničeho nic, žádné domy tam nejsou, kde se tady vzaly ovocné stromy, jsou tam jabloně, mimochodem velmi vzácné odrůdy jabloní, které už dneska jen tak někde neseženete. Najednou si začnete všímat zídek, začnete si všímat třeba nějakého opuštěného křížku, kapličky a tak dále. No a zjistíte, že stojíte v místech, kde x století předtím žili lidé, že už tam ti lidé žili třeba od počátku 16. století a že ty vesnice vydržely všechny možné nájezdy a epidemie, ale nevydržely to období mezi lety 48 až 89. No a máte tam taky zvláštní pocit v těch místech. Když si představíte, že ještě pár desetiletí zpět si tam hráli děti a pracovali tam sedláci na těch polích a teď tam vlastně vidíte ten klid, slyšíte to ticho, takže na některých místech bylo dokonce i nebezpečno, musíte si dávat bacha na sklepy, na studny a tak dále. Abych vám tady mohl říkat spoustu historek, co jsme zažili. Asi nejsilnější moment byl, když jsme byli ve Skalném, německý Pinkečlák, tak tam byl zatopený lom, tak když jsme konečně objevili ten lom, nebo když jsme v Tatrách někdejších našli podstavu z místní kašny, která tam stála v centru někdejší obce, je to to jediné, co se tam dochovalo a tak dále. No a zkrátka všechno jsme zdokumentovali, vyfotografovali, měli jsme k dispozici staré fotografie a postupně jsme začali ten váš místní kraj poznávat.
2: Když jste začali asi psát a pátrat, tak se asi začaly dít věci a začaly se dít vzácná setkání. Vzpomínáš si na něco takového výjimečného z té doby?
0: No my vzhledem k tomu, že jsme začínali ten průzkum badatelský v roce 2006, tak jsme měli tu možnost se setkat s lidmi, kteří dneska už bohužel nejsou mezi námi, protože opravdu mezi tím ubělo neuvěřitelných 20 let. Takže rád vzpomínám třeba na českokrumlovského fotografa, na pana Jana Štindla, který byl po druhé světové válce blízkým spolupracovníkem pana Františka Sajdla. Takže to byl skvělý pán, který měl dvě krásná alba hořických pašových her, který nám zapůjčil a byl moc milý a ochotný. Vzpomínám taky třeba na paní Marii Baurovou, to byla dáma z Hořic na Šumavě, ročník tuším 1926 nebo 1927, se kterou jsme se ještě setkali v Hořicích. A to byla moc milá paní, která dokonce v poválečných paších hrála. To se paši hrály ještě v tom dřevěném divadle. A těch pamětníků je celá řada. Zaspomínám taky třeba na pana Václava Šimečka, což byl hořický učitel a kronikář, který byl taky velmi ochotný a několikrát jsme se spolu setkali, který už bohužel taky dnes není mezi námi.
1: Malá statistika, kniha vznikala od roku 2006, do současnosti má 304 stran, přes 700 fotografií a já moc děkuji za to, že se práce na grafické úpravě, na úpravě fotografií, na celkovém vydání podílel, nebo že se toho zhostil skvělý grafik, uznávaný grafik pan Tomáš Halama, který dneska tady taky je. A díky němu je ta knížka i krásná. Děkuji vám. No a musel to taky někdo celé zaplatit. A já moc děkuju za dlouhodobou pomoc a podporu člověku, který byl neustále na telefonu, který teď v posledních letech se mnou trávil hodiny nad tím, co by tam všechno mělo v té knížce být. Snažil se o to, aby vy, kteří se staráte o místní kulturní život a děláte tady spoustu věcí pro ostatních, abyste se tam poznali někde na některé fotografii, a nebyla to vůbec lehká práce. Museli jsme spoustu samozřejmě toho protřídit, spoustu toho se tam nevešlo.
2: Pamatuju si jednu tvoji větu, když jsi říkal, by bylo skvělý dostat Hořice do té staré slávy, kterou měla kdysi ještě vlastně. Je to pořád tvoje krédo?
3: To je moje asi největší krédo, to, když jsem pochopil, jak obrovsky slavný byly Hořice, vlastně byly jednou z nejslavnějších obcí v Jihočeském kraji určitě, na celý Šumavě, protože opravdu jako ty pašiové hry navštěvovali lidi opravdu jako z celého světa. Já si to vůbec neumím představit, vlastně, že tady byli lidi z Japonska, z Ameriky, z Angoly, to byli černoši z Angoly, z toho, jak říká Honza, byli místní úplně u vytržení, když viděli poprvé v životě černocha a dovezli jim banány. Takže jako a tohle to všechno, jako já když to vlastně jako nasávám, tak přesně mám ten pocit, jakože je potřeba to zvednout a opravdu jako to spopularizovat tak, aby ty Hořice se staly znovu tak známí a slavní, jako byly v těch dobách minulých.
2: A postavíš jednou to pašové divadlo, jak to bývalo?
3: To slíbit nemůžu. Jako určitě hodně si zahráváme s myšlenkou, že bychom postavili znovu ten, jak my říkáme, kostelík, což je kaple Panny Marie Bolestný. Tak to by se mi moc líbilo, ale pašové divadlo bylo tak obrovská stavba, když si uvědomíme, že se do nich vešlo 1550 diváků a hrálo to 300 herců, tak úplně to si nejsem jistý, jestli je v dnešní době vůbec jako realizovatelné.
2: Oni to měli asi legislativně snažší v té době.
3: Oni to měli podstatně snažší.
0: Já jsem se v těch divadelních scénách soustředil hlavně na ty lidi, takže jsme si často představovali ty konkrétní naše hrdiny, ať už to byl třeba hořický starosta Johan Vlčko, který v Hořicích nejenom starostoval, ale byl to taky majitel kamenolomu a byl to představitel Krista v pašových hrách. Tak jsme našli jeho rodný dům, kde on potom strávil se svojí rodinou celý život, tak jsme si představovali, kudy asi z toho svého domu chodil ráno do práce kontrolovat ty dělníky v tom svém lomu a tak dále.
2: No a to je onen Ježíš a onen starosta, jehož pravnučka, nebo jestli to říkám správně, letos bude dokonce účinkovat v paších. Není to nádherný?
0: Ano, je to nádherné, že se ten příběh takhle uzavírá, krásně, nebo uzavírá, že se znovu jakoby ti potomci těch původních německých obyvatel vrací zpátky do Hořic. Ony ty vztahy česko-německé v souvislosti s těmi smutnými událostmi jsou dodnes místy napjaté, protože i v Hořicích se samozřejmě odehrálo spoustu křivd. A já jsem moc rád, že ty křivdy se pomaličku zahlazují a že na pozadí vlastně toho biblického příběhu, který je o smíření, že jo, o čem jiném jsou paše než o smíření, dochází i k tomu skutečnému usmíření mezi hořickými Čechy a Němci. Takže jsem moc rád, že pravnučka pana Vlčka, toho vysídleného Krista z dnešního Hauzenbergu, tak dneska jezdí do Hořic.
2: A my jsme s ní už hovořili a můžu slíbit našim divákům, že brzy uvidí s ní i rozhovor v naší televizi.
3: V té souvislosti s pašovýma hrama musím zmínit ještě dva strašně důležitý lidi, kteří byli u toho zakládání, Frantu Bublíka a pana Čunáta. Moc vám děkuju za to, že za to všechno můžete.
2: Vy jste jako první porevoluční starosta Hořic na Šumavě stál u toho znovu obnovení slavných hořických pašových her. Já se vás chci zeptat na velmi jednoduchou otázku. Jak je to pocit, když ta původní myšlenka vzkvétá, když vidíte, že se rozšiřuje, že to všechno roste, bobtná a má to ještě mnohem možná netušenou budoucnost?
4: Přesně tak, no, jako jsem z toho nadšený, jako nevěřil jsem tomu, že tohle se stane, no a v podstatě nám šlo akorát obnovit to v nějaké té velikosti a snad bych jenom řekl takovou zajímavost. Pan Palkovič a pan starosta říká, že že jako neví, proč se to stále hraje, jo? Proč to vydrželo 30 let. Já jsem z vnitrozemí a zkrátka tady si lidi nezáviděli. Jo, po těch restitucích dostali takový směšné věci, jako tak málo, že nikdo nebyl bohatý. A dalo se je přesvědčit, aby šli do party. Hrozně moc teda udělali proto manželé Bublíkovi, jo, který zkrátka taky znali lidi, no a no, povedlo se to dát dohromady. Jako vždycky na těch starostů se ostatní divili, jak je možné, že jsme to dali dohromady. No ale no, byla to fuška.
2: Dneska se tu rozdávali takový drobný ocenění, taková plaketka, ty knížky. Jaký máš pocit z toho, že jako vlastně spoluzakladatel nebo obnovitel té nové éry Pašiových her, že to žije, že to roste a že to stále rozkvétá?
5: Úžasný, protože část souboru vždycky o mě říkala, že jsem na plavení na Hořická. V roce 83 jsem sem přišel a byl jsem jeden z těch mála, který se prakticky zapojili do obnovy Pašiových her. A myslím si, že jsme tehdy, aspoň za mýho působení těch 10 let ve vedoucí funkci, že jsme udělali obrovské množství práce a dneska mám radost toho, že Hořický Pašie žijou.
2: Pamatuješ si na ten úplný začátek, když jste se teda rozhodli, pan Čunát mluvil teďka před chvílí tady, jak to bylo, jaký byl ten podnět hlavní?
5: Já nebudu mluvit od podnětu, ten podnět vzniknul, že se psal rok 1993 a říkali jsme si, musíme obnovit Pašijev. A sešli jsme se asi ve 4 lidech a do živé paměti mám ten okamžik, kdy jsme se sešli tady a začali jsme vybírat soubor. Protože Hořický Pašije byla doména hořických lidí, ale tady v té době tolik lidí Hořický Pašije nechtěli hrát a my jsme potřebovali soubor tak kolem 60 až 70 lidí. Podařilo se nám to, budu citovat moji ženu, když se jí ptali, co chce hrát, tak ta říkala, já chci hrát Zbrojnoše. tak jsme ji z toho rychle vyvedli, že bude hrát Marii. No. Takže já jsem hrál Anáše a jsem opravdu hrdej na to, že ty Hořický Pašije, že jsem byl u začátku s těma lidma, kteří možná mluvili přede mnou, a jsem rád, že jsem v Hořicích zakotvil.
6: Samozřejmě musím sem pozvat představitele současného vedení Pašiových her, kteří se významnou měrou teďko podílí na tom, že právě byly Pašije zapsány na Národní seznam nehmotného kulturního dědictví a stále pracují na tom, aby byly Pašije zapsány na nehmotné kulturní dědictví lidstva do UNESCO, což vypadá velice nadějně. A rád bych se pozval teda Míru Kutláka a Vlaďku Dvořákovou. Tohle pro tebe.
2: Jak jsi pojal celou tu knížku? Ty už jsi říkal, že nejenom o Paších, ale i o historii. Co je v ní víc než v té první publikaci?
0: Tak ta první publikace je čistě o historii Hořických Pašových her, kde se soustředíme hlavně tedy na ty staré německé Pašie. No a vzhledem k tomu, že v roce 2022 jsme si připomněli 750 let od první zmínky o Hořicích, tak mě hořický starosta Martin Madej poprosil o to, abych tu původní práci rozšířil, takže my jsme to v tom roce nestačili už vydat, protože se samozřejmě scháněly finance, do toho se objevilo ještě spoustu dalších materiálů, takže máme tady 3 takové části. Ta hlavní část se věnuje historii obce od středověku až po současnost a druhá část je o těch okolních zaniklých vesnicích, jako jsou Skláře, jako je Šebanov, jako je Mýto. To jsem zrovna zmínil, vesnice, které jsou částečně zaniklé, protože dodnes existují. A byly tam i vesničky jako třeba Skalná, Jankov, Mítina nebo Vojslavy, které téměř úplně zmizely z mapy. No a ta třetí část, ta je o tom, co tady nesmí chybět, když se řeknou Hořice. A to jsou ty Pašije. A proto jsme ty Pašije dali taky do toho názvu. Ten název mimochodem vymyslel i Vojanoušek, který se mnou ten průzkum začínal, tak jsme tu knížku nazvali Hořice na Šumavě, příběh jeho české Golgoty, tak a takhle jsme ten pašiový příběh do toho názvu vložili.
2: A za těch 10 let dá se objevit ještě něco nového, nové fotografie, nové materiály, objevil si něco?
0: Neustále se objevuje něco nového, přichází další pamětníci,

0: přichází nové fotografie, a to nejenom na různých aukcích, ale ty fotografie se objevují i v rodinných archivech, ať už v Hořicích nebo v zahraničí, třeba v archivech těch odsunutých hořických Němců. Do toho za těch 10 let proběhlo několik zásadních objevů. Třeba můj kamarád a spolupracovník Martin Neudorfl, tak jemu se podařil ten neskutečný objev, který souvisí s prvním filmem, který se natočil na území střední Evropy. To je hořický Pašový film. Takže Martinovi, jak už asi spousta diváků ví, tak se podařilo objevit sekvence z toho filmu.
1: Já bych v téhle chvíli mohl odkázat na YouTube,
0: ano.
1: Na YouTubeový kanál televize Č1, kde tvoje přednáška z Českých Budějovic z muzea je, a je tam dokonce i ten film, ten kousek, ten fragment, ano. Nebo dva fragmenty tam můžou vidět. Takže najděte si Jan Palkovič, přednáška v muzeu Pašije Hořice na Šumavě. To je taková další naše reklama.

0: Honzo, já ti děkuju za tuto práci, protože nebýt historiků a dokumentaristů, tak by spousta věcí už nebylo, neexistovalo a ten náš svět by byl o něco chudší. Takže my nekončíme, my se ještě uvidíme určitě v televizi ve spoustě reportáží z hořických paší, které letos slaví Kristova let a 33 let novodobých paší a jsme rádi, že zmar je slovo, které je paším cizí. Díky za tvoji návštěvu ve studiu a ať se knížce daří.
1: Já moc děkuji za pozvání a divákům přeji hezké chvíle přečtení.

dávný příběh, který může i dnes inspirovat každého z nás. Sugestivní večerní atmosféra přírodního amfiteátru s hledištěm chráněným proti dešti. Podmanivé kouzlo hudby Jaroslava Krčka. To jsou Hořické pašijové hry, které letos vstupují do 33. roku své novodobé existence. Těšíme se na vás 6. a 13. června 2026 v Hořicích na Šumavě. Informace o předplatném vstupného a doprovodných programech najdete na webových stránkách, jejichž adresu vidíte v této upoutávce. Naschledanou v Hořicích na Šumavě.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Moderní umění mě prostě baví. Nenechává mě v duchovním polospánku, pomáhá mi udržet fantazii v bělém stavu, je inspirující, plné záhad, symbolů a skrytých příběhů. Je tedy pro mě vždy svátkem, když můžu být u instalací soch mého kamaráda, akademického sochaře Petra Fídi Fidricha. Tentokrát to bylo na popud dalšího osvíceného člověka, starosty Hořic na Šumavě Martina Madeje. Hořické pašové hry se totiž v době tohoto záznamu připravovaly na 33. výročí své novodobé existence. Martin Madej podpořil myšlenku nainstalovat na Hořickém náměstí sochu nazvanou Papamobil. A protože je opravdový srdcař, neučinil tak jen symbolicky a přenesením odpovědnosti za tu nejtěžší část operace na někoho jiného. Při instalaci sám přiložil ruku k dílu a přizval k tomu i svého městského referenta Petra Trestra. Ten je totiž druhou částí své osobnosti kovář. No a taková přednost se zkrátka hodí. To, co vidíte na záběrech, je vymanipulovávání podstavce ze sochařova hřbitovního depozitu. Ta horní a hlavní část sochy totiž toho času zdobila nádvoří českokrumlovského hotelu Růže. Zakrátko se tedy oba komponenty opět po čase setkají.

0: A to jsme již na náměstí v Hořicích na Šumavě. Už v průběhu instalace bylo zajímavé sledovat reakce některých kolemjdoucích. Moderní umění totiž nikdy nenechá nikoho chladným. Někdo se zasní a pokouší se interpretovat své vjemy a pocity. Někdo zase jen znalecky kývá, ale to vše je pochopitelné. Komičtí jsou pouze ti, kteří sami obklopeni ve svém životě kýčem a nevkusem konzumu vynesou jednoznačný a neochvějný soud, cože to sem zase někdo postavil za kravinu. Je to taková česká věc. Svět ten už si na moderní umění zvykl. Socha nazvaná Papamobil vůbec není výsměchem mužům stojícím v čele svatého stolce. Pro mě je naopak symbolem zličtění instituce a hravosti světa. Vždyť sám opravdový Papamobil je něco tak anachronicky kouzelného v kontrastu s historií církve. I tato socha má vlastně za sebou kus úsměvné historie.
1: Když jsme v Českých Budějovicích to umisťovali dozadu za Černou věž, tak tam je v podstatě parkoviště, kde je cedule pouze, vjezd pouze vozidlům diecéze. Takže byly takový, jako řekl bych, prostě taková nechuť k tomu, jestli to tam dát nebo nedát. Jo. Načež prostě, když jsem řekl, že je to papež, že je to Papamobil, že to tam patří, tak samozřejmě, že tahle ta záležitost se vyřešila. Takže my jsme tam posadili vozidlo vlastně na parkoviště diecéze.

A ještě jedna menší socha Petra Fídi Fidricha našla toho dne v Hořicích na Šumavě své místo. Je to vlastně jen zmenšený model varhanního anděla, který bude mít možná někdy v budoucnosti píšťaly z nerezu. Každá z nich ponese symboliku jednoho z apoštolů a hlavní střední pilíř bude symbolizovat samotného Krista. Jestli bude mít jednou tato socha na výšku 15, 20 nebo 30 metrů, to už závisí jen na šíři našeho srdce, hloubce naší duše a nekonečnosti naší tolerance a smíření. Takového smíření, jaké dnes například přinášejí hořické pašové hry mezi Čechy a Němce. Na rozdíl od některých našich rádoby politiků a jiných obětí smutné prázdnoty ve vlastních duších.

Já vás tady vítám na statku ve Skřidlech, u našich koní vlastně. Za chvilku budou prázdniny a čekají nás příměstské tábory, kde máme ještě volné termíny. Konají se vlastně v červenci a v srpnu. Červenci jsou od 13. a vlastně v srpnu jsou od 10. srpna. Takže všechny rádi přivítáme, prostě budou tady probíhat aktivity na koníkách, hry i s dětma. Děťátka se naučí jezdit na koníku, naučí si je ošetřovat, naučí se i základy, co se týká třeba veteriny, i vlastně jak toho koníka pořádně vyčistit, no a samozřejmě nauzdit, osedlat a i ty základy ježdění.

0: zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Křena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflošpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž v Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: let do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

V monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv, ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono?
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a Vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci. Hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta. Teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká. Takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz? Proč se to stalo jemu? Proč to není nic osobního? Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
4: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co ty, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé by se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
0: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
6: Popravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
0: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
6: Na to vám dávám hlavu na špalek.
0: Že jo?
6: Ano.
0: To je hodně silný kafe.
6: Ale je to tak.
0: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
7: To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice?
6: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
0: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
1: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
0: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize je Č1.
8: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem tam jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí, a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládal pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na Hluboký.
9: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná, a taky to, o čem si svědčím, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
8: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, Donio u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátele, nebo prostě jako by se vlastně jako rodina to pinkla, a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátel sdílí o svém okruhu, a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako doštuduju, ale lidi prostě, ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách, a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jakoby vím, jak to je, a hotovo. A to je správný, tak to má být.
0: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
2: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory, a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak toto v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiruji na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rydza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždy jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracím dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě z rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
3: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, kdo dovede policii na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objednal, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
0: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
1: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
0: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
1: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
2: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal. Je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu upřímně mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
0: A teď ta nepříjemná otázka. Ne, kdo to udělal. Tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá. Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Vébr z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
4: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
1: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.

0: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohli být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rehm říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity, ten jejich vzkaz je jasný, ty politi prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyvinil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, kde to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine, svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestních řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo moje auto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával nové možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
1: Takže nechám hlasovat. Pořízek omluvě za výroky související právním útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili toto vidu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
2: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici. Platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice. Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který

0: Pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
1: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na Farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
2: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mertlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
1: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně, taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
0: Jaké lesy jsou tady?
1: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
0: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
1: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací k zemědělským užívání.
0: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tímto nakládá Farma Milná?
1: No je to tak, Farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
0: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
1: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sem.
0: Jaký kout máte nejradši tady?
1: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
0: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
1: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí

nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože černáci to hlásili, černácká společnost.

0: společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevily taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
1: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
0: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba, jejíž držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
0: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna. Tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Můj dnešní host přijel z Prachatic, ale má co dočinění s Českokrumlovskou nemocnicí. Jakub Novotný, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Jakube, tvoje profese je marketing, propagace, což není úplně běžná věc, nebo nebývala běžná věc ještě před pár lety v nemocnicích, ale dneska všichni víme, že je potřeba o věcech mluvit tak, aby lidé a obecné veřejné mínění bylo seznamováno s věcmi, které se kolem nás dějí. A já jsem moc rád, že i v Českém Krumlově nemocnice má člověka, který bude s náma spolupracovat na velmi profesionální bázi a který tohle má na starosti, protože my jsme dlouholetými parťáky, ale bylo to takové, jako že jsme tak jako nahodile spolupracovali a nemělo to takový ten správný koncept. Teď to bude ono. Prozraď mi, ty nejsi zdejší.
1: Já nejsem zdejší. Nejsem zdejší ani co se týká jižních Čech.
0: Jsme se tady dvě náplavy sešli.
1: Životem Smíkán, vlastně jsem se přesmíkal přes Prahu až do Prachatic, což byla tak trochu náhoda, ale vlastně Prachatice jsou skvělý místo pro život, byť si to spousta lidí nemyslí. Hrozně se mi v Prachaticích líbí, nejenom mě, ale celý naší rodině. A jsem hrozně rád, že vlastně jsme si tu cestu vybrali takovou, že jsme doputovali z různých koutů republiky do toho hlavního města, odkud jsme potom zvedli kotvy a vlastně přešli do Pošumaví, protože Šumavu kopce máme hrozně rádi. Takže Prachatice jsou super.
0: Já se ti teda nedívím, že jsi opustil Prahu a vyměnil to, protože já mám taky Prahu nejradši ve zpětném zrcátku. Jako. Člověk tam zajede, super, všechno dobrý, ale jako bejt tam pořád.
1: Praha. Moc lidí, moc hluku. Málo zelenýho.
0: A příliš chaotický a hektický ano. A není to na život. No.
1: Přesně.
0: Takže Zlatý Prachatice určitě a je to krásné město, mně se tam taky moc líbí, měl jsem tam kousek o tam chalupu a Šumava a všechno. A ty šumavské palice, oni jsou svý, ale jsou úžasný ty lidi tam.
1: Když si k ním člověk najde cestu, tak jako mají co do sebe.
0: No. Prozraď mi, ty jsi byl od malička markeťák?
1: Ne. Ani náhodou. Marketing... K tomu jsem vlastně dospěl jako hodně postupně. Od malička nebo ten úplně jako původní směr, do kterého já jsem se chtěl vrhat, tak byla pedagogika nebo učení. Já jsem původním vzděláním prvostupňový učitel, ale vlastně jsem si to nikdy

moc pořádně nevyzkoušel, protože osudně z toho školství odfouk hrozně brzo, vlastně po roce a kousek. Mm. A byla to právě Praha, která potom zamíchala těma kartama a dostal jsem

0: Vyzkoušel jsem si tam v podstatě prodej té reklamy, který na začátku toho milénia vlastně zažíval boom. Takže ty časy byly jako hrozně hezký, hrozně zajímavý, komunikace se spoustou lidí.
1: Všichni chtěli reklamu.
0: Na začátku, jo, potom už moc ne. No. Ale takže to byla jako hrozně zajímavá zkušenost, kde jsem si vlastně poprvé něco jako marketing začal osahávat. Mm-hmm. Přišlo mi to hrozně zajímavý. Podařilo se mi potom ve chvíli, když už jsem těch médií byl přesycený, tak na chvilku si vlastně přeskočit na tu druhou stranu té pomyslné barikády, vyzkoušet si marketing v nadnárodní korporaci, v LG Electronics, kde jsem strávil 3 roky a pak jsem se vlastně zase vracel zpátky do toho původního mediálního domu, který mezi tím stihnul změnit majitele a vlastně další roky jsem pracoval v Hospodářských novinách, kde už jsem nebyl v roli toho klasického obchodníka, ale člověka, který vymýšlel speciální projekty na míru, jak odkomunikovat něco tomu zákazníkovi. Mm-hmm. A tam vlastně už to začalo být takový jako hodně tvůrčí, už to nebyla ta klasická obchodničina, už to opravdu bylo o tom, že když jsme chtěli nějaký produkt nebo službu odkomunikovat těm lidem, tak jsme vlastně začali vymýšlet jako kreativní cesty, jak na to. A to vlastně byly takový, řekněme, jako první krůčky opravdu jako v tom marketingu, v tom tvůrčím marketingu, mm-hmm. protože upřímně řečeno, jako marketing typu, nebo komunikace typu prodávání kliků někde jako na internetu a tak, to není můj šálek kávy.
1: Já už skoro beru, že to není ani marketing. Tak. Jako, že to je... Hele, tebe nám se slalo samo nebe, protože to je dobře, ale musím se zeptat, jak se dělá marketing pro nemocnici? Mám to nějak vyzkoušený ze své pozice filmového tvůrce, ale přece jenom jako tohle je zvláštní typ marketingu. Mm. Hezkej, to nemůžu říct, že ne. Roky se tím bavím, ale ty už to máš jako najetý v těch prachaticích, teď nám přinášíš trošku pochodeň světla sem, abychom to propojili. Jak se to dělá? Jde to dobře?
0: Jak kdy a jak co?
1: A jak
0: samozřejmě,
1: s kým?
0: A jak s kým? Protože vždycky je to samozřejmě o lidech. Ale jak se dělá marketing pro nemocnici? Já se na ten marketing snažím dívat ne jako někdo, kdo má přinášet nějaký jako výkonnostní materiál nebo výkonnostní formu toho sdělení. Přece jenom jako nemocnice není e-shop, nemocnice není prodejní firma. Nemocnice, tam přece jenom ty lidi jdou až ve chvíli, když už to opravdu potřebují.
1: Většině se tam vůbec nechce.
0: Přesně tak. Ale beru to tak, že marketing nebo tu komunikaci té nemocnice bychom měli dělat tak, abychom tu nemocnici vlastně jako otevřeli těm lidem. Aby jsme z té instituce, která je jako veliká a lidi z ní mají obrovský respekt a pan doktor je pan někdo, tak aby jsme jí trošku poličtili. To znamená opravdu jako ukazovat ty lidi, pokud to jde, říkat jejich příběhy, ukázat i to, že ten velký pan doktor vlastně je taky jenom člověk
1: je taky,
0: a kolikrát má za sebou jako hrozně zajímavý životní příběh. Ukazovat to, jak ta nemocnice vlastně funguje, protože často si my Češi máme tendenci na to zdravotnictví jako hrozně stěžovat.
1: Ale to nelogicky.
0: Přitom ve většině případech jako ne právem.
1: A nemáme kolikrát srovnání, jak dobře na tom jsme v porovnání se zbytkem světa.
0: Přesně tak.
1: S většinovým zbytkem světa.
0: A potom vlastně ta poslední věc, která tam je, tak opravdu jako ukázat ten chod nemocnice zevnitř. Mm-hmm. Jak to tam funguje? Proč to tam vlastně takhle funguje? A skrze vlastně tyhle věci se tím marketingem nebo komunikací nebo tím vztahem k té veřejnosti jako snažíme získat víc pacientů. A nemocnice dneska jsou v podstatě firmy jako každá jiná, která potřebuje generovat zisk. To znamená získat pacienta, znamená ve finále zvýšit obrat a pokud možno dostat nemocnici do černých čísel.

0: na konci účetního období a v podstatě to je ta práce. To znamená ukazovat lidem tu nemocnici v podstatě asi jako jakoukoliv jinou firmu, uh-huh. ve které je spousta zajímavých věcí k vidění. Uh-huh. To jsem si vyzkoušel v Prachaticích. V podstatě se to ukazuje, že to je správná cesta a budu rád, když budu v tom sami moc pokračovat i tady v Českém Krumlově, kde už teďka vlastně na samém začátku víme, že máme spoustu zajímavých témat, který chcem těm lidem ukázat, chceme jim je říct a vlastně ukázat jim, že ta krumlovská nemocnice uprostřed toho města, uprostřed Krumlova, tak vlastně je to správné místo, kam jít ve chvíli, kdy potřebuju o to na pomoc.
1: No tak to vlastně můžeme tím pádem slíbit. Chtěl jsem se zeptat a ty jsi mi krásně nahrál. Otázka, co můžeme slíbit divákům a pacientům nebo lidem, kteří mají spádově do Krumlova blízko, a to je, že můžeme slíbit pokračování seriálu Nemocnice uprostřed města, který už jsme roztočili a kde jsme se nádherně shodli, že to je vlastně cesta, jak no, to, co jsi tady před chvíli říkal, že to je ta cesta, jak to lidem ukázat a jak to lidem vlastně poodkrýt, aby to fungovalo. No, a já ti přeju, aby se ti tady u nás líbilo, protože tady je hezky. A já jsem jeden z mála lidí, který do špitálu chodí a jezdí rád. Protože my tam jezdíme pracovně, ne že bych tam jezdil rád, když tam jedu jako ze zdravotních důvodů nebo na kontrolu. I na kontrolu jezdím rád, že jsem pochopil, že prevence je cesta k tomu si jako nezadělávat na problémy. Ale jezdím tam rád pracovně, když tam jezdíme točit, protože musím říct, že je tam velmi milé a příjemné prostředí a že lidé, s kterými mám potom možnost točit, tak jsou vždycky velmi fajn a nesou ty příběhy, o kterých mluvíš. A to mě hrozně baví. Takže ti přeju, aby se ti u nás líbilo a těším se na to, že spolu natočíme spoustu krásných filmů.
0: Díky moc a já se na tu spolupráci hrozně těším, protože bude krásná, bude tvůrčí. A věřím, že i lidem se bude líbit.
1: Jak jsem říkal, tebe nám poslalo samo nebe. Děkuju. Ahoj.
0: Taky děkuju. Ahoj.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili i jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.

Vítejte v leteckých toulkách. V novém pořadu je Č1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host proměnil písmena AI, neboli AI, na svůj koníček i zaměstnání. Štěpán Janás, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že jsem asi nepřeháněl, protože jsi člověk, který mě bez nadsázky vlastně přivedl k AI, a to jsme se znali jenom od vidění a vlastně díky vašemu kurzu já jsem před nějakými lety se dostal k podstatě umělé inteligence. Druhé prvenství máš v tom, že jsi mě seznámil s robotickým psem, protože to jsem taky viděl jenom vždycky na obrazovkách a najednou mě před pár dny podal packu. Jaká byla tvoje cesta k umělé inteligenci a k AI?
1: Jo, tak děkuju za dotaz, to je na hodně dlouhé povídání. Nevím, jestli na to budeme mít dostatek času, ale když bych to měl nějak zkrátit, tak já jsem vždycky, nedávno jsem měl rozhovor v rádiu a docela jsem se tam o tom rozpovídal. Nicméně já jsem vlastně vždycky byl zaměřený na to a bavilo mě být u věcí, které jsou vlastně trošku jako game changing, jsou mění věci, vlastně mění zajeté pořádky a zároveň to musí být jako technologicky trošku jako zajímavé pro mě. Jo? A já zároveň sám jako člověk jsem dost, bych řekl, o sobě generalista, takže já nejsem úplně úzce zaměřený jako odborník, třeba chemie nebo prostě nějaká medicína, tak. Ale zajímá mě jako široký rozsah, vlastně mám široký záběr do nějaké určité hloubky. A tohle to jsem měl takhle jako a budoval jsem si to v sobě většinu let mýho pracovního života. A s příchodem vlastně AI jsem se dostal do fáze, protože ono jako být generalista, ještě taková vsuvka, není to úplně jako ideální, protože potom, já když jsem se třeba hlásil do různých firm a chtěl jsem samozřejmě o sobě jako vždycky hodně a žádal jsem o vysoké posty a tak, takže ambiciozní to jsem vždycky byl. Ale občas to bylo trochu zklamání, protože když jsi jako generalista, tak většinou nezapadneš do žádný té škatulky, kterou ty firmy jako mají nastavenou.
0: Znám to.
1: A já jsem si tím připadal, že jsem si říkal, tyjo, to je prostě strašná škoda a i třeba z různých jako větších firm jsem dostal třeba od talent huntera nebo talent manažera, který rozvíjí talenty v těch lidech, kteří říkají, ale jste strašně zajímavý člověk, super, ale my pro vás nemáme práci vlastně, protože my vás nemáme kam šoupit.
0: Jo, nemáme škatulku.
1: Nemáme tu škatulek, prostě ten šuplík, kam byste dobře pasoval, protože vlastně my potřebujeme jako toho člověka do toho šuplíku. Já jsem si říkal, to je hrozná škoda vlastně v hlavě a to měl jsem z toho často, nebo v určité době jsem se cítil tím trochu jako frustrovaný a říkal jsem si, že vlastně jako něco je nám blbě. A pak přišla doba vlastně AI, už je to teda teďkon skoro snad 3 roky zpátky a teď nemyslím AI jako obecně, protože to už je tady řadu dekád v různých podobách, ale velmi úzce specializovaných. A nám tady vlastně ty 2-3 roky zpátky vlastně vybobtnala ta doba té komerční AI, tak jak ji dneska známe, kdy opravdu každý člověk může si sednout počítači, otevřít si konzoli a vlastně napsat dotaz a dostane velmi zajímavou a velmi jako chytrou odpověď. Samozřejmě ne vždycky tomu tak je, ale dneska už jsme v situaci, kdy zpravidla tomu tak je. A já když tato doba začala, tak jsem vlastně si říkal, tyjo, tak to je hodně jako zajímavý, protože já vlastně s tím přehledem, který mám jako široký, ale jenom jako mělký, ne do té hloubky, ale jenom jako do určité jakoby mělkosti, tak já jsem schopný si vlastně jako s tím AI velmi pomoct a v těch oblastech, které zrovna budu potřebovat, tak jsem schopný se dostat velmi hluboko za velmi jako krátký časový úsek. Takže tohle byla vlastně věc, která mě dávala hrozně jako rozhled a možnost a potenciál toho, že v téhle oblasti by mi dávalo smysl být, protože se cítím, že tam patřím. A vlastně tomu tak je.
0: Takže to byl prvopočátek vnitřní hnutí.
1: Asi bych to
0: nebo to zacvaklo do sebe, že říkal, ano, moje rozervaná povaha se tady najde.
1: Myslím si, že jo.
0: Šel jsi na to dobře, protože velmi rychle se z toho, co ti jako napadlo, stala firma, která začala i sehnal z lidí a dal dohromady tým, který začal AI učit. To je ten projekt Naučíme AI.
1: Ano.
0: který byl osudný v dobrém slova smyslu i mě, protože jsem dostal tu pozvánku, kontaktovali jsme se, my jsme tam potom měli k vám točit. Strávili jsme s kolegou, s Petrem, jsme tam strávili několik dnů a ty dny pro mě byly bez nadsázky, musím říct, taky jako zlomový. No. Taky jsem, utrpěl jsem jako velmi jako pozitivní zkušenost.
1: Za to děkuju a samozřejmě podobný efekt to mělo i na ostatní lidi. My jsme vlastně za jenom minulý rok proškolili přes 4000 lidí po celé České republice a to buď to jako fyzicky někde v nějakých prostorech napříč republikou nebo i online. Takže mělo to velký dopad opravdu pro jako hodně lidí. A i podle zpětných vazeb je vidět, že jim to částečně jako změnilo i způsob uvažování. Mm-hmm. Jsou na tom podobně možná. Jo? Do dnešní doby vlastně ty nástroje používají. A je to velmi dobře, protože pokud bychom měli naplnit nějakou jako naší vizi, kterou tam vlastně s kolegy máme, v rámci Naučíme AI a dalších firm, které teď s tím začínají souviset a vlastně jsou propojené s tím, tak cílem je, aby jsme fakt tady nezaspali a aby jsme to, co je prostě dneska k dispozici a je možné využít, aby jsme opravdu co nejefektivněji a nejrychleji využívali a tím se dostali i v rámci České republiky do nějaké jako oblasti, kdy budeme vnímáni a budeme se cítit, že můžeme být klidně jako stát nebo vlastně jako země, která je na špičce toho, jak využívá technologie.
0: Mně se na tom líbí, musím říct, že tam je, ty jsi použil slovo game changing, tam opravdu dochází k tomu, že i malá země, jako je Česká republika, najednou může získat velmi významné místo v tom týmu hráčů v rámci celého světa. Není to o tom, jestli máš nerostné zásoby, jestli máš plochy zemědělské půdy, jestli tady svítí sluníčko nebo nesvítí sluníčko. To jsou všechno limity, které jako nadělila příroda nebo nějaká rozehrávka, která se udála ještě daleko, daleko před náma. Tady a teď je možnost úplně zásadním způsobem vstoupit do nějaké hry nebo nevstoupit. To je to, o čem všechny vlády historicky zpátky mluvili, nechceme být montovnami a blablabla, že jo. Je otázka, do jaké míry, já si nemyslím úplně, že to je ještě optimální, ale snad taky přijde čas, kdy to spoustě lidí, kteří vedou stát, dojde, že tady je to téma, kterému by se měli věnovat, že my máme spoustu chytrých lidí a jsme, myslím si, jako mentalitou, ten náš národ je takovej, že my umíme hledat ta řešení a ty zkratky. Dřív se tomu říkávalo, že s tím umíme trošku jako, že to umíme očurat a umíme si najít tu jednodušší cestu, nejít tou nejklopotnější, což nás naučil socík a všechny ty doby minulé. A já myslím, že tady je přesně ta platforma, kde by to mohlo fungovat. Nepotřebujeme, jak říkám, nepotřebujeme k tomu ani velký pole, ani nepotřebujeme ideální sluneční svět a já nevím, co všechno. To, co nemáme, ani moře, ale potřebujeme k tomu chytrý lidi a potřebujeme k tomu nějakou formu vzdělávání toho národa a pak opravdu může být. Já to skočím, vy v tom jdete dál, jedna z forem, jak to jde, bez toho, jestli u toho bude nebo nebude vláda, a to jsou různé cesty, jak těm lidem to přiblížit. Chystáte konferenci. Bohužel chystáte zrovna v den, kdy já budu mít poměrně pro mě významné narozeniny, takže tam nebudu, ale... Prodej to po chlupce, protože to je dobře a je to věc, která je důležitá a které fandím.
1: Děkuju. My vlastně, jak jsi správně řekl, my chystáme vlastně větší akci. Ono jedná se o konferenci, kde bychom vlastně chtěli představit zajímavou a velmi jako už konkrétní formou to, jak firmy a třeba experti a profíci, kteří využívají AI na republikové úrovni, to zvládli, protože pro ně to samozřejmě byla taky transformace. Není to tak, že vlastně automaticky by to od začátku uměli, ale jenom opravdu s tím strávili velké množství času a samozřejmě velké množství jako neúspěchů a zklamání až do doby, kdy se vlastně z toho jako poučili a podařilo se jim to vlastně jako nějak zavést do své praxe. Každý v nějaké jako své určité oblasti. A my jsme vlastně i na popud jako absolventů kurzu a lidí, kteří máme jako, které máme kolem sebe, tak jsme měli takové jako žádosti o to, aby jsme udělali nějakou akci, nikoli v školení, ale akci, kde vlastně bude docházet k nějakému hromadnějšímu sdílení tady těch best practice a vlastně jako těch nejlepších zkušeností, které si ty lidé zvládli. A my jsme se rozhodli, že teda na to uspořádáme konferenci v Českých Budějovicích, kterou uděláme jako pro jižní Čechy. Zaměříme ji vlastně primárně pro firmy a podnikatele, ale je samozřejmě určena i pro laickou veřejnost, nebo řekl bych pro veřejnost

0: kterou zajímá AI a vlastně mají třeba nějaký projekt, chtěli by ji posunout dál a podobně. Na druhou stranu ta cílová skupina zejména jsou firmy a podnikatelé, protože to jsou vlastně jako subjekty, které nám dávají práci a tvoří tady vlastně jako drtivou většinu HDP. To, že tady máme obrovské firmy a korporáty, to je pravda, ale většinu stejně HDP v kraji dělají malé a střední podniky. A pokud mám správné informace, tak třeba víc než 70%, což je nezanedbatelná část, je majoritní. A pro tadyhle ty vlastně subjekty se ale takovéhle akce vlastně nekonají. Jedna z věcí, kterou mohli třeba zástupci firmy, je přesně dojít na nějaký kurz nebo si nějaký kurz objednat. To je fajn, ale sdílení těch věcí vlastně od těch špiček teďkon v téhle době je velmi důležité, protože v té oblasti AI se to posouvá tak strašně rychle, že to, co třeba ty jsi se naučil vlastně u nás na kurzu před rokem nebo tři čtvrtě rokem zpátky, dneska už i sám víš, že vlastně se ty věci tak strašně rychle posunuly, že možná...
1: Já už asi pátou verzi té platformy, kterou používám, a furt se to upgradeuje a nový a nový. A je to lepší, musím říct, významně.
0: Jde to rychle strašně dopředu a zároveň tam ale přibyla řada dalších možností, které lze využít, a vlastně člověk nemá, není jakoby možné, a třeba i já s tím mám problém, a to v tom jako děláme, udržet všechny ty jako informace na úzdě, vlastně vědět, co je všechno nové. Jo, to je velmi náročné i pro nás, kteří vlastně to jako se snažíme razit a učíme v tom ty lidi a firmy. Takže ta konference vlastně je určena vlastně proto, aby pomohla vlastně přitáhnout ty nejlepší z těch firm, kteří vlastně buď to používají nějak AI, nebo vyrábí nějakou svoji platformu, nebo mají nějaký svůj produkt, který AI používá. A mají buď to vlastně, je to jako formu rady, kterou jako poskytnou a řeknou to poselství a řeknou ty své zkušenosti vlastně, jak to zvládli, což může být velmi transformační pro lidi, kteří to slyší, kteří řeknou, dobře, tady mi člověk během 20 minut řekl, jak to zvládl v posledním dvou letech a co byly ty zklamání, na co si přesně dát pozor a jak to přesně dělat, abych tohle přeskočil. Takže za třeba jednu přednášku od takového speakera vlastně můžu velmi jako ušetřit čas, když to udělám podobně, jak on
1: říká. Vyhnout se slepým uličkám.
0: Ano. A pak jsou tam vlastně různé platformy, které mi velmi můžou snadno jako usnadnit práci, když je se rozhodnu použít. A zároveň jsme to vybírali velmi opatrně, tak aby bariéry vstupu, to znamená, když si budu chtít pořídit nějaký jako nový nástroj, který má nějaké konkrétní jako přínosy, velmi zásadní, tak aby to bylo dostupné pro klidně malé firmy, to znamená řádově třeba tisíce korun měsíčně, drobné tisíce korun měsíčně za využití té platformy, což je super.
1: Ono je to i pro spoustu lidí jako psychologická bariéra, protože to je něco, co třeba neznám. Že? A teď mi někdo řekne, kup si to za velký prachy. Budu přemýšlet, že nemám srovnání. Když si koupím nástroj, který znám, tak je to pro mě snazší, protože mám s tím srovnávat. Tady třeba ne, takže to je, a viděl jsem to u spousty nabídek, kde ti lidi tuhle premisu nectili a divili se, že jim to nefunguje, že vlastně ty lidi jako nemám-li srovnání, tak nenakupuju, to je přirozené.
0: Ano, a zároveň je důležitá ta cena, protože vlastně akorát v oblasti AI, já sám cítím, a je to jako asi běžný jev, že firmy se jako méně vrhají do nějakých větších investicí. Některé teda ano, ale většina firm se nevrhá bez hlavě do nějakých investicí, jako řádově stovky tisíc, půl milionu a milion a výš. Protože to, co se stalo teď za posledních půl roku, tak kdyby si přišel před půl rokem, že potřebuješ nějaký specializovaný software, který využívá AI, asi pravděpodobně by ti ho někdo ukázal nacenit klidně za vyšší stovky tisíc nebo miliony. Na druhou stranu dneska si to si schopný udělat takhle, lusknutím prstu sám vlastně, jenom že s tím strávíš pár hodin.
1: A lidi to ví.
0: Takže vlastně je velmi důležité přistupovat k firmám, což by měl každý jako ten podnikatel a zakladatel jako řádný hospodář, a zamýšlet se nad tím, jestli opravdu jako teď chci v úzovkách, chtěl jsem říct vyhodit, ale vlastně investovat třeba půl milionu že mi to s něčím pomůže, anebo můžu strávit, můžu jako vlastně vzít svůj vlastní čas, nebo najmout si třeba konzultanta, který mi pomůže, který se tím jako živí a pomůže mi zanalyzovat tu firmu jeho vlastníma očima třetí strany, která do toho úplně
1: nevidí. Eliminuješ profesní slepotu.
0: A potom vlastně doporučit nějakou jako trajektorii věcí a nástrojů, které stojí opravdu třeba stovky až drobné tisíce, kde se to dá dobře poskládat, než abych se pustil do vývoje něčeho za milion korun. Takže to je ten trend.
1: Nevymýšlet, co už je vymyšleno. No tak pozvi, ukaž, co tam máš.
0: Takže rád bych pozval vlastně...
1: Ještě vejš.
0: Tak. Rád bych pozval teda všechny sledující, pro které tohleto jako může být relevantní, na konferenci iWay do Českých Budějovic. Tady máme takový skromný letáček.
1: Vidím, že to je na výstavišti.
0: Je to na výstavišti v Pavilonu Z,
1: hezké místo.
0: Takže hezké místo.
1: Dobře se tam dá zaparkovat.
0: Tak a vlastně, jak bude probíhat celý ten program, tak bude se jednat vlastně o jednodenní konferenci, kde vlastně po startu té konference budou probíhat na hlavní scéně přednášky od speakerů, které budou zaměřeny právě na věci týkající se prvně jako v bloku jedna vize, mindset a vlastně jak jsme na tom v rámci Evropy, České republiky, jaký tady máme potenciál, jak jsme tady na tom na jihu a kam to všechno jako směřuje. Jsou tam velmi zajímaví speakři, kteří jsou, jako řekl bych, úplná špička v tom, jak a vnímají jako úplná špička to, kam se posouváme a jak rychle, jak se to jako vyvíjí. Je tam prezident vlastně České asociace umělé inteligence, je tam pan Honza Kavalírek, který dělal vlastně teď s minulou vládou zmocněnce, vládního zmocněnce pro AI, dneska vyjednává v Bruselu, je tam pan Pánek, vlastně součástí panelové diskuze, což je vedoucí tady Boše, vlastně technologického centra, který razil inovaci a digitalizaci v Boši už v době, kdy vlastně jsme tady vůbec žádné datacentra ještě neřešili, což už je možná jakoby dekádu zpátky, nebo díl než dekádu zpátky. Je tam pan docent Stehel, vlastně jako ředitel vědecko-technického
1: Znám
0: parku.
1: Znám se s ním, seděl tady v křesle.
0: Vojtěch, skvělé, takže ten o tom dokáže mluvit za vědecko-technický park a další. Je tam pan Zajček, prezident stávající, zvolený, znovu zvolený prezident hospodářské komory.
1: Takže, no, máš tam zvučná jména? Teda
0: tak,
1: to zase
0: tak, takže tohle jsou vlastně jakoby, tohle jsou lidé, kteří vlastně do toho vidí opravdu jakoby z toho nadhledu, vidí, jak se to jakoby vyvíjí a jsou schopni a mají možnosti k tomu říct velmi zajímavý jako point, tak aby tě jako chytli a řekl jsi dobrý, tak za prvý je s tím potřeba něco dělat, vidím, že to je, má jakoby šanci, vidím to, co jsem tady už zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, že tady máme v Česku potenciál si fakt jako pomoct sami a být v tom velmi dobří, možná i výborní, ale musíme jako do toho vlítnout.
1: Kde je vůle, je i cesta.
0: A to je, ano. To je součástí vlastně takového jako vizionářského motivačního bloku jedna a pak už jdeme do té praxe. Jo? Takže vlastně budeme se bavit tam o tom, jak konkrétně vlastně v kterých firmách konkrétně využívají AI, jak každý den ta firma funguje, aby vlastně z toho dokázala vytěžit co nejvíc, jak ty lidé vlastně jsou motivováni s tím pracovat. Pak tam máme dotazy, pak tam máme vlastně jako přednášky na konkrétní platformy, kde jsi schopen za opravdu jako třeba 1000 korun měsíčně si sestavit vlastní CRM, vlastně nějaký jako zařízení nebo platformu, kde můžeš si evidovat zakázky, můžeš vlastně tam vést projektové řízení. To, co by vlastně všechno stálo, možná vyšší desítky a stovky tisíc si jako připravit pro svoji firmu a tým lidí, anebo opravdu dodavatele za třeba 200-300 tisíc, který ti udělá robustní CRM pro projektové řízení napojené třeba na nějakou tvoji zákaznickou bázi někde jinde, tak dneska jsi schopen s jednou platformou, která má v sobě AI asistenta, který mu napíšeš, co potřebuješ a on ti vlastně jako tam vytvoří ty tabulky a další věci a vedle se zeptáš třeba ChatGPT, jakým způsobem to napojit na to svoje stávající CRMko, tak takhle prostě snadno si schopen to dělat. Takže to je třeba jedna věc, která je velmi jako relevantní mít CRMko. Další věc, která je relevantní, pokud třeba nás poslouchají jakoby lidé, kteří podnikají, nebo lidé, kteří mají v rodině podnikatele, tak každý podnikatel musí prodávat. Jo, je to prostě řehole, ale bez prodeje to prostě nejde. Když neprodáš, tak tady nemůžeš vlastně jako být. Takhle jednoduchý to je. A k tomu, aby si jako prodal, dneska potřebuješ zpravidla marketing, sociální sítě, dneska to je velmi jako běžné. Takže jeden z nástrojů je tam třeba, který je z hlavních partnerů, který dodává vlastně řešení, je to jako platforma, kde ty jsi schopen si napojit všechny svoje sociální sítě, jsi schopen nastavit automatické postování vlastně příspěvků, videí a čokoliv, co si vyrobíš, na všech sociálních sítích, které si tam napojíš,